0: Vyslechli jsme tři skladby Paola da Firenze v podání souboru Mala Punica s uměleckým vedoucím Pedrem Memmelsdorfem a domníváme se s naším dnešním hostitelem Martinem Smolkou, že tedy také v jeho úpravě pro soubor Mala Punica. A vidím, že tady máme opět stejně jako včera Johna Cage, zřejmě to je oblíbený Martinův skladatel.
1: Ale já jsem si dal dobrý pozor, abych do tohoto příjemného nedělního dopoledne nezanesl žádné těžkostravitelné modernizmy. Tohle to se fakt příjemně poslouchá, i když je to skladba pro ten slavný Cageův preparovaný klavír, kdy se mezi struny klavíru vkládají různé drobné věcičky, aby se z toho udělal takový bicí ansámbl, jakoby v loutkovém měřítku. Cage napsal mezi rokem 35 a 48 opravdu spoustu skladeb pro tenhle ten svůj vynález, pro ten preparovaný klavír a já to dobře znám taky díky tomu, že jsem sám se tím zabýval, tím hraním na preparovaný klavír, více teda improvizací s divadlem a tak, ale hrál jsem i některé věci od Cage a je to teda bohatý. Je to bohatý, ale nicméně asi největší a nejzajímavější jako rozsáhlý dílo je celý ten cyklus, který se jmenuje Sonáty a Interludia a z toho my si dneska prostě poslechneme dvě sonáty. Tři. Číslo 13, 14 a 15. No a hraje Nora Škutová, slovenská pianistka. To je taky takový vlastně kus národní hrdosti československé. Mám na to, že to teda udělal někdo u nás, tu těžkou práci, že nahrála celý CDčko hudby pro Cageův preparovaný klavír.

0: Sonáty číslo 13, 14 a 15 z cyklu Sonát a interludy od Johna Cage hrála Nora Škutová. Teď tady beru do ruky CDčko, na kterém je napsáno Singapur.
1: Singapur, ty jsou tady vedle z Bavorska. Je to vokální soubor, 5 lidí, kteří krásně zpívají renesanční hudbu. Oni mě oslovili někdy před už skoro 15 lety, abych pro ně něco napsal, dostali nějaký grant na to. Byl to docela zajímavý projekt, takový teda typicky grantový, že to musí mít téma, že jo, grant, to nejde, napiš něco. Takže tady tím rafinovaně vymyšleným tématem bylo, že existuje zpěvník od Adriana Willerta, kde jsou vedle sebe skladby duchovní, vlastně liturgický, kostelní a světský. A že jsou v párech. Takže vždycky nějaký takový text jako Ave Verum a vedle toho nějaká Petrarkova zamilovaná básnička. No tak si objednali taky takovýhle pár, abych napsal, a pak dokonce ještě jednou. No a zase, když se to chystalo, tak jsem dostal CDčko, abych lépe věděl, jak zpívají. A z toho jsem teda vybral. Nejprve si poslechneme od George de la L. Credo, ze mše, která se jmenuje Missa Quater Tristis Est. A já jsem vlastně byl šťastný, že jsem dostal tuhle tu práci, protože když jsem si to CDčko pustil, tak jsem byl úplně okouzlen hladkostí těch hlasů. Do té doby jsem byl zvyklý, že když se zpívá, takže je slyšet nějaký napětí hlasový, nebo že to někomu trošku v tom krku zaškrábe. Tady to vůbec nebylo, to bylo prostě jako anděle.

0: To bylo Credo ze mše Quare Tristis Es od George de la L. V podání vokálního kvinteta Singer Pur a tu další skladbu nechám zcela na tobě, Martine.
1: Tenhle ten soubor, tito pěvci specializovaní na renesanci, občas taky zařadí soudobou hudbu. A je to velmi zvláštní, protože ty hlasy, které zpívají tou renesanční technikou, najednou zpívají úplně jiný hudební tvary. A mně se zvlášť teda zalíbila věc, která, kdyby to nebyly tyhle ty andělský hlasy, tak bych se možná ani neodvážil to sem dát, protože to je od německého skladatele Wolfganga Riema, mistra dneska asi 70-letého. Jehož hudba teda není žádný easy listening. A tady v té skladbě, kterou si pustíme, Kaliga Verunt Oculi Mei, jsou velmi drsný souzvuky. I skoro klastry, že jako ty hlasy se šplhají těsně k sobě, je to jedna dáma a čtyři pánové, a zaspívají prostě takovou skrumáž tónu. A je zvláštní prostě, že v tomhle tom vokálním projevu Hladion Kim, Pur, Singer Pur.
0: To vlastně znamená čistý zpěv.
1: Ano, ano. Tak to zní prostě jinak. Nezní to tak disonantně. Zní to zvláštně, ale nebolí to. Takže Wolfgang Riem.

0: Od Wolfganga Riema v podání vokálního kvinteta Singer Pur jsme poslouchali skladbu s názvem Kaliga Verunt Oculi Mei. Nedělní dopoledne na stanici D-dur jsme na návštěvě u Martina Smolky.
1: Tak teď byly vážné věci, ta poslední dokonce by mohla vyvolávat i nějakou úzkost existenciální, takže jsem zařadil něco lehkého a rozverného, totiž Zobcová flétna a malý barokní orchestr. Ta solistka je z Dánska a tak hrajou i nějakého dánského autora a já doufám, Vando, že to nějak ohlásíš.
0: Já se toho, Martine, zhostím. Půjč mi CDčko. Royal Record Concerto se jmenuje celá ta nahrávka a je to Concerto in F, koncert F-dur pro flétnu, smyčce a baso continuo od Christofa Graupnera. A ten soubor se jmenuje Arte dei Suonatori a ta solistka je Bolet Red.
1: Solistka je z Dánska a ten ansámbl je z Polska a oni hráli moji skladbu na Varšavské jeseni, tak při té příležitosti jsem dostal to CDčko, takže moje sbírka je taková.
0: A takhle se nám všechno to pěkně uzavírá, ty souvislosti, a na tom koncertě, kde ta tvoje skladba pro ty dva soubory, z nichž jedním byly Arte dei Suonatori na Varšavské jeseni na zahajovacím koncertu, tak já jsem na tom koncertě byla a uváděla jsem přímý přenos toho koncertu pro Český rozhlas. A to byla obrovská událost. To se prostě děje strašně zřídka. Já nevím, jestli se to vůbec někdy tohle událo pro Český rozhlas, že bychom přímým přenosem my vysílali, ne že bychom přebírali přímý přenos od někoho, ale že bychom to my vysílali s pomocí techniky od polských kolegů. Takže tedy Christof Graupner a koncert F-dur pro Zobcovou flétnu.

0: Koncert F-dur pro zobcovou flétnu, smyčce a basokontinu od Christofa Graupnera hrál soubor Arte dei Suonatori, solistkou byla Bolet Red. Ve výběru Martina Smolky se dostáváme k hudbě Karla Gesualda da Venosa.
1: Tak to je další CDčko, které jsem si koupil v Paříži za toho slunného odpoledne a taky jsem měl štěstí. Fakt už si nepamatuju, jestli jsem si to tam nechal pustit, ale je to prostě krásná nahrávka. Gesualda tady zpívá komorní sbor, čili nejenom soubor solistů, jak se to dneska asi častěji dělá. A je to prostě hezký.
0: Martin, a posloucháš si vůbec hudbu pro svoji potěchu?
1: Ano, tohle si právě pouštím. Trochu se stydím to tady teda zveřejnit, ale tohle je z těch CDček, který mám v pracovně, takhle vedle přehrávače, a když si jdu dělat oběd, tak si to pustím. Odložím pero, odložím notový papír a pustím si úplně jinou hudbu.
0: Však to je v pořádku, že si pouštíš hudbu k obědu. My věříme a doufáme například, že naši stanici poslouchají lidé v autě.
1: No a ta hudba je duchovní. Gesualdo je slavný hlavně skrz ty madrigaly, tak tady jde prostě o modlitby, třeba Ave Dulcissima Maria, čili Ahoj nejsladší Marie. A to je ta druhá a první se jmenuje Plange quasi Virgo, čili taky jde o pannu.
0: Myslím, že jsme interpreta neprozradili, tak ho doplníme. Je to ensemble Vocal Européen s dirigentem Filipem Herevéchem.

0: Dvě skladby od Karla Gesualda, Responsorium Plange quasi Virgo a Moteto Ave Dulcissima Maria, jsme vyslechli v podání ansámblu Vocal European s dirigentem Filipem Herevechem. A teď teprve Martine Smolko, u něhož jsme dnes na návštěvě, když beru do ruky, ještě než ti ho předám, ten kompaktní disk, už předposlední tady z té naší hromádky, tak mi dochází, že si vlastně do našeho sobotního i nedělního výběru zařadil strašně málo české hudby, protože toto je Leoš Janáček.
1: Předtím byl Zelenka.
0: No jo, ano.
1: No, víš, já jsem měl toho tatínka, experta na smetanu. Prostě Janáčka jsem zařadil, protože to miluju. A zase je to taková hudba, jako jsem to říkal u Málera, kterou si nelze jen tak pustit a nechat dělat atmosféru. To se musí poslouchat koncentrovaně, jinak člověka vyrušuje to neustálý střídání nálad i hlasitosti zvuku, celá ta vášnivost specifická, naprosto unikátní Janáčkova. A líbí se mi tahle nahrávka Panochova kvarteta, protože oni se nebojí prostě a mají soudobej zvuk. Jo. Když je tam hraní u kobylky, tak to opravdu skřípe a hvízdá. Když je tam pianissimo, tak je skoro neslyšný. Když je těch P víc teda v řadě. A zase, když je fortissimo, tak prostě se nebojí do toho říznout a zahrát drsně. No, tak já prostě, který vlastně celý ten svůj pracovní život vymýšlím zvláštní zvuky, nebo se o to snažím, tak prostě mám tuhle tu škálu rád a líbí se mi, když toho Janáčka někdo hraje takhle moderně a ne romanticky.
0: A je to první smyčcový kvartet od Leoše Janáčka z podnětu Kreutzerovy sonáty.

0: Podání Panochova kvarteta dozněl první smyčcový kvartet z podnětu Kreutzerovy sonáty od Leoše Janáčka. Nedělní dopoledne, do něhož nám vybíral a stále ještě vybírá hudbu Martin Smolka, zbývá nám poslední skladba, ale nedělní dopoledne už nám skoro uběhlo, blíží se poledne a já možná už v tuto chvíli ti, Martine, hluboce poděkuji za tu energii, ten čas, který si zdal s výběrem hudby, kterou jsme mohli díky tobě v sobotu i v neděli na stanici D-dur poslouchat. A pojďme tedy k té poslední skladbě, Arvo Pärt.
1: No, mě to moc bavilo to chystat. Já jsem to měl trošku jako takovou záškoláckou činnost. Když se mi nechtělo pracovat, tak jsem vybíral, jsem si pouštěl CDčka a vybíral jsem z nich a přemýšlel jsem, co o tom říct. Ale tady u toho Arvo Pärta ani jsem moc přemýšlet nemusel. Totiž to CDčko celý se jmenuje Orient Occident, tak jako jeho úvodní skladba. Ta se mi líbila od začátku, ale pak tam je celá série tracků, který tvoří tady to zhudebnění žalmu ve španělštině. A to jsem dlouho vlastně nějak tomu nemohl přijít na chuť. Nebyl to totiž ten běžný Pärt, nebyl to takový ten jakoby skoro středověký zvuk, ale byly tady vlastně názvuky na romantismus. Jakoby jsou tam takový romantický gesta, jo? Za všechny bych uvedl jedno místo, které mě teda fascinuje od začátku, že tam jakoby asi po dvou nebo po třech minutách vyletí harfa a smyčce k nějakému vysokému tónu, udělají takovou prudkou stupnici, ta harfa arpeggio. A ono to trošku připomíná částečně romantismus, částečně možná nějakou filmovou hudbu z 50. let. Ale je to teda úžasně, tam pak na vrcholu zazáří soprán, takový jako krásný tón vokální. No a celá ta skladba je spíš takovou skládankou z takových prvků. A zní opravdu ten orchestr, který by tak mohl být třeba z pozdního Beethovena, občas zatroubějí horny a další ze žestě, tak se jako všelijak vystřídají, někdy zahrajují i všichni, ale zase ne tak často. No a když to člověk jako poslouchá častěji, tak potom zjistí, že tenhle ten kvazi romantický zvuk, že je vlastně jenom jedna nějaká okolnost té hudby, a že někde pod tím prosvítá zase asi to Tintinnabul. Já to tak odhaduji, já jsem tu skladbu neanalyzoval, ale prostě ten typický dvojhlas Pärtu, kdy jeden hlas hraje stupnici a druhý rozkládá akord, což je v kostce princip té jeho techniky Tintinnabuli, neboli zvonečky latinsky, tak to tam někde prostě v pozadí je a na co jsou navěšený. Jako kdyby starý pán prostě, nebo kdy on to komponoval v roce 2000, byl už starý pán, 65, no. Jako kdyby už komponoval svobodněji. Už si tak jako dopřál trochu nějakých takových kapricí, ale hlavní je tam ten zpěv, no. A tam zpívá jednohlasý ženský sbor a Švédky ze Stockholmu to zpívají nádherně, i v těch výškách není slyšet, že by se nějak škrtili. A on to ještě udělal tak rafinovaně, že ty nejvyšší tóny vždycky přebere jedna solistka, takže jsou tam i závratné výšky, jsou tam, je tam C3, možná i D3, to si nejsem jist. Já mám vždycky pocit, že ta hranice tam mezi tou dvoučárkovanou a trojčárkovanou oktávou, že to je jako kdyby ten hlas už prorazil tou atmosférou do vesmíru, že to už je jiná realita.
0: Tak ještě jednou moc děkuju, přeju krásný zbytek neděle tobě i našim posluchačům.
1: Nápodobně, děkuju.
0: A my si teď skladbu, o které teď Martin Smolka mluvil naposledy, poslechneme v podání symfonického orchestru a sboru Švédského rozhlasu pod taktovkou Tony Kaljusta.

Arvo Pärt, Como čierva sedienta. Skladbu jsme vyslechli v podání Symfonického orchestru a sboru Švédského rozhlasu pod vedením Tony Kaljusta. Hudbu pro nedělní dopoledne na stanici D-dur vybíral Martin Smolka. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: V našem breviáři komorní hudby už zazněla různá obsazení komorních ansámblů. Dechové kvinteto, saxofonový kvartet a tak dále. Dnes budeme mluvit o takovém netradičním ansámblu, ale vlastně bychom nejdřív měli probrat, co to tady znamená, ty standardní a nestandardní útvary.
1: Já budu v tomhle směru, Lukáši, zřejmě hodně konvenční, protože řeknu, že za standardní komorní soubory považuji smyčcové kvarteto, dechové kvinteto, klavírní trio, to jsou nosné pilíře komorní hudby jako takové. A z toho by vycházelo, že to všechno ostatní už bych měl považovat za nestandardní seskupení. Víme, že klasickým obsazením je i komorní orchestr. Víme, že by se našly jiné nástrojové

0: kvintet a druhý klavírní kvintet od Antonína Dvořáka.
1: Jak to, že tyto dva génie vlastně nikdo nenásledoval ze skladatelů?
0: Vysvětlení možná spíš pro historiky a muzikology. Může tam být zase už ten moment, že si řekli následovníci, ta laťka je nasazená hodně, hodně vysoko, anebo necítíme potřebu dávat tyto nástroje nějak dohromady. Já to nevím, nechápu to, myslím si, že to skloubení je úžasné. A ostatně, zaposlouchejme se teď do Dvořákovy hudby a zjistíme velmi rychle, jak umí pracovat se čtveřicí smyčců a s klavírem a zjistíme, kolik zvukových, výrazových, ale v prvé řadě melodických nápadů je možné vtěsnat do jedné sekvence hlavního tématu a co všechno nabídne v tomto okamžiku fenomén, kterému říkáme klavírní kvinteto.

0: Spojení smyčcového kvarteta a klavíru skutečně není co vytknout, snad jedině dvojí odlišné ladění, temperované versus přirozené, ale to by byla výtka, která by platila i pro klavírní trio například. Já si myslím, že vzniku takovýchto skladeb brání provoz, který si určujete vy, interpreti. Co by bránilo tomu, aby smyčcové kvarteto přibralo na svoje turné nebo na svůj koncert klavíristu? V druhé polovině by klidně mohli zahrát Bachův koncert klavírní. Byl by to nádherný koncert, atraktivní pro publikum. Ale prostě praxe je zavedená taková, že kvarteto hraje celý večer. Dokonce jsou přece i skladby pro vokál, vokální hlas kvartetem, ale nehrají se, protože jak jste si na to nezvykli vy interpreti?
1: Lukáši, možná, že je na těch slovech kus pravdy, ale teď nehájím interprety nebo nehájím sebe sama. Chci jen říci, že velice často požadavky repertoárové, které nakonec jsou či nejsou akceptovány, vycházejí z těch, kdo koncerty buď to pořádají, či je nějakým způsobem zajišťují, dramaturgicky připravují a tak dále. A já popravdě řeknu sám za sebe, že málo kdy mám možnost naprosto striktně určit dramaturgii koncertu, kterých se zúčastním. Velmi často dostávám objednávku na to či ono dílo a pak mi řeknu, a k tomu už si můžete dát cokoliv. Takže je to asi bych řekl na dvou položkách. Jednak ta výkonná, tedy interpreti, a druhá ta, která to všechno organizuje, která to pořádá. Ale je to každopádně škoda. Je to každopádně.
0: Dvořákův kvintet je skladba pro smyčcové kvarteto a klavíristu. Předpokládám, že to kvarteto je zavedený soubor čtyř lidí, kteří spolu hrají celý život.
1: To, co říkáš, je samozřejmě představa toho zavedeného a možná optimálního stavu. Nicméně, my jsme teď vyslechli část z první věty Allegro Manon Tanto, klavírního kvintetu Antonína Dvořáka, a já musím říci, že tady ta sestava je to, co tvoji představu naprosto rozmetá. Housle hrají Josef Suk a Ivan Ženatý, violu Jan Pěruška, violončelo Jiří Bárta a klavír Josef Hála. Z těch čtyř smyčcařů nedáš dohromady zavedené smyčcové kvarteto.
0: Bytostní solisté.
1: Jsou to bytostní solisté, ale o to cennější, že vstupují pravidelně do roviny komorní hry a komorní hudby. A já myslím, že i solisté, kteří takovýmto způsobem chtějí pracovat v rámci komorní hudby, že jsou ohromným oživením z hlediska názoru, z hlediska přístupu k těm skladbám. Je to zamezení jakési doktriny, že skladba už je nastudována v jednom pojetí jednou provždy.
0: Takže takto hraje nesehrané?
1: Míněno v uvozovkách, protože sehráno je skvěle.
0: Vynikající smyčcové kvarteto.

0: Já jsem avizoval, že první větu z Dvořákova klavírního kvintetu hrají Josef Suk, Ivan Ženatý, housle, Jan Peruška violu, Jiří Bárta violončelo a Josef Hála. A napadlo mě, že je to trošku obdoba premiéry skladby, kterou tehdy hrál Karel Kovařovic u klavíru a čtyři členové orchestru Národního divadla.
1: Podobná situace, podobná také se situace. Neznali. Jak je to naopak u souborů, které se znají? Jak se buduje soubor smyčcové kvarteto třeba? Na co všechno se tam hledí?
0: Lukáši, přiznám se, že hrají velmi často s řadou našich smyčcových kvartet a teď řeknu pár postřehů, které jsem nabil při těch našich společných zkouškách. Takže například se mně stalo, že jsme začali hrát a po chvíli říká jeden člen kvarteta druhému: máš nějaké jiné struny? Já bych nespozoroval sebe menší změnu v tom v té barvě zvuku, ale pro ně v tom, jak vnímají celek kvarteta, toto je velmi zásadní moment. Jindy upozornil na to, že má nový potah smyčce a že bude muset v razanci forte ubrat, protože je toho najednou moc. Já myslím, že to budování je postaveno v prvé řadě na společném slyšení toho výsledného zvuku. Takže jindy jsem byl účasten toho, kdy kolegové říkali, to čelo je krásné, ale prosím tě, to je tak na solové hraní. Do našeho ansámblu se to prostě svým zvukem nehodí. Jindy jsem byl účasten toho, kdy říkali, ano, ten primárius je svrchovaně solistický typ, ale my potřebujeme, aby to mělo tu špičku, ale aby se to zapojilo do organismu těch dalších nástrojů. Takže to budování je jak v rovině zvuku, tak v rovině modelování těch jednotlivých osobností. A samozřejmě další důležitý aspekt. Smyčcové kvarteto, to je strašně široký záběr v prvé řadě repertoárový. Uvědomíme si ta jména Mozart, Haydn, Beethoven, Čajkovský, Dvořák, Brahms a vlastně bych mohl vyčíst vše z lexikonu.
1: Každý slušný skladatel
0: každý má slušný skladatel. Ano. Smyčcové kvarteta musí mít nastudovány desítky skladeb, které mohou frekventovat na těch koncertech prakticky pravidelně po několika málo zkouškách. Další moment. Víš, že byly případy typu našeho Smetanova kvarteta, kdy mnoho repertoáru zvládali i z paměti. Další odnoží celá ta cesta Kronos kvartet, kteří chtějí novou tvorbu, která je ale šita přímo už na ty jednotlivé typy hráčů. Do toho bych mohl říci odlišnosti z hlediska ortodoxně smyčcová kvarteta a nechtějí spolupracovat s žádnými jinými ve formacích redukce na kvartetní podobu, kdy jednou flét na jindy hobo, jindy klarinet, jindy fagot, lesní roh a tak dál, nebo strunné nástroje, harfa, kytara. To všechno tady samozřejmě profiluje ansámbl jako takový. Ve světě, myslím si, jsou dneska desítky špičkových ansámblů a God sei Dank, jak říkají čeští znalci, já jsem věru rád, že my stále v té oblasti smyčcových kvartet, myslím, hrajeme velmi důležité místo.

0: To byla část skerca z kvintetu A dur opus 81 Antonína Dvořáka. Ta skladba měla pozoruhodný osud, tam došlo k jakési ztrátě, že?
1: Tak, pokud jsem se dočetl správně, tak v téže tónině už měl Dvořák napsán jiný kvintet, to bylo tuším v roce 1872, a protože se ztratily noty a on je nemohl nikde objevit, tak napsal v téže tónině jinou skladbu o 5 let později.
0: Jiří, slyšel jsi tu skladbu někdy živě na koncertě?
1: Ne, přiznám se, že neslyšel jsem Brahmse, Dvořáka jsem živě nikdy neslyšel.
0: Je vidět, jak když se skladatel i takové velikosti, jako je Dvořák, pustí do něčeho nestandardního, tak jak vlastně brání provozování té skladby. A je to smutné, protože přeci v hudbě je důležité to, co standardy překračuje, nikoli to, co je dodržuje.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13, G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Stephen Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Venexiana.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárnila, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Antonio Vivaldi, árie Alcandra z třetího dějství opery Lompiade. Zpívá Sergio Foresti, koncerto italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jandisma Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litaní. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Současná epidemie eboli v Kongu je nejsmrtelnější v dějinách země. Festival Trutnov připomněl prezidenta Havla výstavami i dosud nepublikovanými záběry. A čekejte oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví i bouřky. Teploty do 28 stupňů Celsia. Vládu dnes čeká první zasedání po 2 týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: Znovu také začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě a nebo nedostatečně. V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8. měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí, je současné šíření této krvácové horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Současnou epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získávají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky.

0: Arty 77 Ondřej Němec na festivalu představil dosud nepublikované snímky z prostředí undergroundu kapely The Plastic People of the Universe, Dizentu a ze života Václava Havla. Režisér Petr Jančárek uvedl dosud nepublikované záběry z natáčení filmu Tady Havel, slyšíte mě. Součástí programu byly taky debaty, například o Chartě 77. Festival navštívil taky současný prezident Petr Pavela.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy čekáme až 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, je tu nový den, nový pracovní týden a s ním třeba i nová témata, za kterými se vydáme. Zamíříme třeba na hrad Špilberk, taky do Vyšebrodského kláštera i do míst, která připomínají chvíle, kdy se psaly velké dějiny. Na Špilberku tam se proměňuje nejstarší prohlídkový okruh. Muzeum města Brna právě otevřelo první část rekonstruovaných kasemat a nová expozice v nich připomíná závěr druhé světové války a spojenecké bombardování. Nahlédneme tam a přesuneme se i na jih Čech, do areálu Vyšebrodského kláštera, kde se do jeho obnovy nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. A můžu už teď slíbit, že nás čeká gotický mlýn, kostel a taky budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách. A tak se na to putování vydejte 7 minut po 6. společně s námi.
2: A taky budeme hrát klasiku a jazz. Max Bruch, Eva Olmerová, Otorino Respighi nebo Bate Johnson ještě před 6:30. A taky část slovácké svity Vítězslava Nováka v podání Filharmonie Bohuslava Martinů.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dirigent Tomáš Brauner z Filharmonií Bohuslava Martinů v 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Podívejte se na náš zpravodajský server i rozhlas, je tam celá řada zajímavých věcí i v rubrice Kultura, pochopitelně. A najdete tam také rozhovor s bohemistou, jazykovědcem a vysokoškolským pedagogem Alexem Rerichem. Říká, že čeština se mění stejně jako společnost, která jí mluví. Je to živý jazyk, není ve váku, není jako latina, nezůstává stále stejná, ale vyvíjí se.
0: Do češtiny podle Rericha přirozeně patří taky vulgarizmy nebo anglická slova. Neznamená to ale, že bychom měli přestat používat české výrazy. Mladí lidé například používají slova jako flop nebo gatekeepovat, přestože čeština pro řadu těchto významů vlastní výrazy má.
1: Podstatnější než obava z proměny jazyka je podle něj ale vztah, který k češtině máme. Právě z takového vztahu vychází lepší porozumění jazyku i schopnost vědomě si vybírat, kdy použít spisovnou češtinu, kdy použít češtinu obecnou, anebo třeba právě cizí slovo.
0: Celý rozhovor s Alexem Rerichem nabízí server i rozhlas.cz.

0: hráli Wenzel Grund, Jitka Čechová a Jan Páleníček, část z 8 kusů Maxe Brucha.
1: A teď se podíváme do jižních Čech. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického.
0: Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část výuky.
1: A při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části.
2: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
3: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
4: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
3: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za dob komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
4: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
3: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
4: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
3: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
4: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
3: Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
4: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
5: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
4: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
3: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
4: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Ve dne v noci ve tři ráno padnul černý sníh. Nevídáno stará v ráno, zase jeden hřích. Noty visí z holých stromů, zemřelo blůz, jděte domů. Neon klape slepou holí do myšlenek mých.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Ottorino Respighi, část starých tanců a árií, část svity číslo 1 pro orchestr.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltavu, ještě 3 minuty, bude tady 6:30, nabídneme aktuální zprávy, pochopitelně také kulturní tipy, no a hned po nich se podíváme na hrad Špilberk, protože nejstarší prohlídkový okruh tam prochází obnovou.

0: Stevenson nám hraje skladbu I will get by as long as I have you. Tak nějak bychom to mohli přeložit jako zvládnu to, když tě budu mít pořád u sebe. Tak doufám, že to dnes po ránu zvládnete i s Mozaikou na Českém rozhlasu Vltava. Je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu potom rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firm. Z rozpočtu má získat asi 1 miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond schválí vláda, mohl by fungovat od příštího roku. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly oblast evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Ootefaan a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. V Brně začíná festival Špilberg. Koncerty budou na velkém nádvoří hradu a přilákat chtějí i publikum, které do koncertních sálů běžně nechodí. Dnes a zítra tam zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 a v dalších dnech je na programu třeba jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo vystoupení operního gala pěvce Štefana Margity. A taky počasí nechybí, bude oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky. Místy se přidají bouřky. Odpoledne můžou být i silné a pozdě budou srážky. Od jeho západu ubývat. Oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy čekáme až 30. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá v kultuře? No tak v plném proudu je třeba festival Letní Letná. Uvádí inscenaci s názvem Pandax. Je to akrobatický road trip, ve kterém nechybí ani opravdový automobil. O produkci souboru Cirkla kampaní uslyšíte v Mozaice hned po 8 hodině.
2: A na Letné se koná taky festival O ničem, který nabídne týdenní program zaměřený na zpomalení, odpočinek a radost z obyčejných věcí.
1: Startuje multižánrový hudební festival Týden hudby a najdete ho ve Vysokém Mýtě.
2: A ještě tip z Hodonína. Tam hostí do 26. srpna sochařské sympózium Od modelu k soše.

0: hudba Jana Zacha, kapela Sankta Čečília a část symfonie pro dvoje housle a další nástroje.
1: Brněnský hrad Špilberk za habsburské monarchie byl považovaný za vůbec nejtvrdší žalář v celé říši, kde si v kasematech svůj trest odpikávali vrazi i lupiči, ale to dnes zdaleka neplatí.
0: Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stálé expozice.
1: A jako první se minulou sobotu na Den Brna otevřela taky nová expozice Kasematy válečné. Přibližuje roli hradu za druhé světové války.
2: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou nebo možná někdy až nepříjemnou atmosféru závěru právě té druhé světové války. A toho jsme se snažili docílit nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty, takže by mohl mít návštěvník občas pocit, že se právě nachází v nějakém takovém krytu v Brně v závěru války.
3: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války z části jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
2: Pokud se bavíme o době druhé světové války, tak ty hlavní stavební práce probíhaly v letech 1939, respektive 1940 až 1941. A šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku a jeho adaptování na historizující kasárna ve stylu nějaké nacistické ideologie. Takže tady bylo velké množství svastiky a tady těchto podobných symbolů, které byly po druhé světové válce odstraněny. Mělo to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
3: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
2: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období a na dobových obrázcích, respektive fotografiích uvidí dokonce fotografii jednoho z těchto objektů, ve kterém se ten kryt nacházel.
3: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá. Pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
4: Expozice kazematy má už víc jak 30 let, konkrétně ta část, která se druhé světové válce, nikdy byla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku a to se nám tentokrát povedlo.
3: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
4: Ten příběh byl vyprávěn přes tu mučírnu a spíš ty švýcarské příběhy, mučírna, kapající ženy a tady tyto historky. A myslím si, že tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu a po 30 letech můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy kazemat.
3: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
4: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic, a to je žalář národů, to je to slavné habsburské vězení se Silviem Pelikem a těmito osudy. A úplně nakonec někdy kolem roku 2030 jsme úplně přestavili tu nejvýznamnější expozici, a to je historie města Brna, která bude zaměřena spíše už na zahraniční nebo návštěvníky města Brna, aby se mohli seznámit velmi jednoduše rychle s historií města Brna. Tam velký důraz jsme kladli na dětské návštěvníky, aby jsme mohli připravit edukační okruhy a mohli sloužit pro vzdělávání primárně brněnských dětí v Muzeu města Brna, ale samozřejmě ten návštěvník Špilberku je z poloviny cizinec, proto to máme všechno i v angličtině připraveno.
3: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: co milujeme v podání Romana Hampachera na albu z roku 2026. Taky o tom před pár měsíci mluvil u nás ve vysílání. Za necelé dvě minuty bude 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: K nejvýraznějším osobnostem české filmové vlny patří Věra Chytilová. No a její vzpomínky, názory a taky pohled na vlastní život a tvorbu zachytil roku 2009 náš kolega redaktor Tomáš Pilát při rozhovorech v jejím domě v Pražské Trouji.
0: Původně měly sloužit nahrávky jako podklad pro připravovanou biografii. Později z nich ale vznikly vltavské osudy.
2: Tak si pojďme ukázku z osudů, které patří Věře Chytilové, poslechnout.
3: Já jsem žila v tom provozu nádražní restauraci, což bylo pro naše docela velká zátěž. Jo. Otec dojížděl do Ostravy pro zboží, máma byla sama v tom podniku, takže zapojila mnohdy celou sadu železničářů do pomocí, potřeba narazit pivo nebo jakoukoliv pomoc, tak i výpravčí přišel a tak dále. Takže jsem poznala, co to je žít teda v takové velké železničářské rodině. I to, že vždycky u toho nádraží byly domy pro železničáře, kteří tam bydleli, ty měli spoustu dětí, takže jsme si spolu hráli, hráli jsme si na kolejích, prolejzali jsme vagóny odstavené, do výtopen jsme se chodili sprchovat. Prostě s nádražím jsem byla absolutně od dětství zžitá.
0: Věra Chytilová a její vzpomínky na železničářské dětství, na prostředí studia Barrandov i na některé své kolegy a souputníky a především úvahy taky nad jádrem filmařské práce.
2: Poslouchejte osudy Věry Chytilové na Vltavě ode dneška od 11:30 dopoledne a k poslechu jsou její osudy také na webu Vltavy, vltavarozhlas.cz.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Isabel Moretti ve skladbě Jana Ladislava Dusíka, třetí věta sonáty pro harfu v 6 hodin a 50 minut.
1: Člověk by ani neřekl, že takové malé interpunkční znaménko, jako je středník, dokáže rozpoutat velké vášně. V anglickojazyčních knížkách ho za posledních 20 let ubývá skoro na polovinu a pomalu se z něj stává ohrožený druh. Proč mizí? Tak nad tím se teď zamyslí spisovatel Jan Němec.
2: Petr Borkovec se mi nedávno svěřil, že je zřejmě poslední člověk v této zemi, který i v SMS-kách používá středníky. Není to pravda. Vídám je i ve zprávách, které mi posílá Jan Antonín Pitínský a sám mám pro tohoto pozdně renesančního křížence čárky a tečky slabost. Právě proto mě tak zasáhla nedávná zpráva z britského Guardianu, že středníky z anglickojazyčných knih v posledních 20 letech kvapem mizí. Zatímco ještě v roce 2000 jste na středník narazili v průměru jednou za 205 slov, dnes jich musíte přečíst téměř 400. Je to tak, středník se zařadil mezi ohrožené druhy. Samozřejmě ne všichni toho litují. Leckdo bude dokonce mluvit o přirozeném vývoji, jako pokaždé, když něco vzácného a krásného mizí ze světa. Dokonce i mezi spisovateli se najdou nepřátelé středníku. Nepoužívejte středníky, jsou to jen odznaky vyššího vzdělání, hřímá Kurt Vonnegut. Právě kvůli němu se z nenápadného interpunkčního znaménka stala divně třídní záležitost. Je pravda, že dělník si na středník obvykle nepotrpí. Jenže jak jinak má člověk vyjádřit významový přeryv větší než ten, který značí čárka a menší než tečka? Kdybychom středník revolučně zrušili, znamenalo by to například, že s paní Dalovajové okamžitě zmizí 1000 znaků. Právě tolik středníků totiž Virginia Woolfová do své slavné prózy zatloukla, rovně jako sloupky vinohradu, mezi kterými se vine proud vědomí. Mezi spisovateli naštěstí přece jen najdeme víc obhájců než žalobců středníku. Do týmu Virginie Woolfové můžeme zařadit třeba Jamese Joyce nebo Salmana Rushdieho. Zdá se, že pro modernisty a postmodernisty má středník zvláštní kouzlo. Protože jsou to největší pozéři. Slyším křik z druhého tábora, ale nic na to nedbám a pokračuju ve výkladu. Například s Cormacem McCarthym už je to složitější. Ten všechny svoje středníky vypotřeboval už v prvotině Strážce sadu a do dalších 9 románů mu zbyl jeden jediný. No jo, to jsou ty začátečnické chyby, že si středníky zapomenete včas naklíčit. Osobně se domnívám, že o interpunkční znaménka je třeba pečovat. Už proto, že zatímco větám dáváme osobní významy, interpunkce je něco jako veřejný majetek. Používáme ji všichni, ať chceme sdělit cokoliv. Proto se mi líbí, co jednou řekl Abraham Lincoln. Mám velkou úctu ke středníku. Je to moc užitečný malý pomocník. Kolik hřejivého přátelství k malé hlavičce a zahnutému tělíčku je v těch slovech. A v jedné knize Hilary Mantelové se píše až freudiánsky. Nechápu, proč jsem se kdy obtěžoval se sexem. V celém širém světě není nic tak uspokojivého, jako u mě umístěný středník. Jestliže středníky vyhynou společně s latimériemi a nosorožci, bude to poslední tečka za literární kulturou. Středník. Poslední tečka za SMS-kami, které dostávám nejradši.
1: Tak co vůbec ztrácíme s každým středníkem, který potom nahradí čárka nebo tečka? I nad tím se zamyslel spisovatel Jan Němec.
0: Uskupení Yellow Jackets nám hraje Summer Song krátce před 7 ráno.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Přejeme hezké pondělní ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy. Šéfka unijní diplomacie Kalasová plánuje na podzim rozšířit protiruské sankce. Na jihovýchodě Polska o víkendu schořil cenný dřevěný kostel ze 17. století. A čekejte oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů Celsia. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba 1 miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, jak potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
4: On by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
3: Fond by měl 1 miliardu korun dostat z peněz vrácených Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firm, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíce jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
5: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
6: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
7: Budu to ještě plánovat.
6: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
8: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
6: Stavba vyjde městys na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o 1/3. Kalasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o více než 1 bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila. V červenci. Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě konstrukce uzavřou také přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, jak říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
9: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
3: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky. V Sanoku na jihovýchodě Polska o víkendu zcela schořel dřevěný kostel ze 17. století, který je součástí tamního skanzenu. Požár zničil veškeré vybavení kostela, včetně cenných historických varhan a také stodolu. Poškozena byla

0: Mozaika. Dobrý den, nové ráno s datem 17. srpna, to už je v plném proudu, ostatně máme 5 minut po 7. S ním je tady taky další hodina dnešní ranní mozaiky. My se vydáme v následujících minutách na místa, která za sebou mají příběhy císařů, arcibiskupů i tajných vězňů, a zamíříme i do světa umění, filmů a seriálů. V olomouckém arcibiskupském paláci, tam se potkáme s Marií Terezií, Františkem Josefem I. i Alexandrem I. a zjistíme, proč se tahle nenápadně ukrytá památka stala jedním z neobjevených skvostů Česka. V Praze otevřeme dveře kláštera svaté Anežky České k černé kuchyni, která patří k nejlépe dochovaným ve střední Evropě, i do laboratoře Národní galerie, kde vědci odhalují stáří uměleckých děl a někdy taky padělky. Přesně tam se podíváme. A zajímá nás i to, co pro nás chystají streamovací služby na podzim. Poslouchejte Vltavu, začínáme právě teď. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a taky dobrý poslech. Mezi 7 a 8 nabídneme třeba Filipa Glase, hudbu z filmu Hodiny, Garyho Maligena, Ludvika van Beethovena a nebo Johannesa Brahmse. Nechybí Gabriel Fauré, část sonáty pro housle a klavír číslo 1.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Bomsory Kim, Rafal Blechač v části sonáty Gabriela Forého 10 minut po 7 ráno na Vltavě.
1: Jeden z nejkrásnějších klášterů, alespoň pro mě, je klášter svaté Anežky České. Je v Praze, na Františku, a už 60 let nebo více než 60 let ho spravuje Národní galerie Praha. Poprvé se tam návštěvníci mohli vydat do expozic v 80. letech.
0: Najdete tam stálou expozici Národní galerie, nazvanou Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 až 1550.
1: Ale nejenom to, najdete tam i vědecké pracoviště, třeba chemickou laboratoř, ve které se odebírají vzorky uměleckých děl k odbornému zkoumání.
0: Více už zjišťovala reportérka Zuzana Filipková.
2: My jsme teďka v té dolní části kláštera svaté Anežky. Tady může veřejnost chodit i bez vstupenky.
3: Ano, tady je prohlídkový okruh zdarma. Normálně v sezóně, když je správný počasí, tak nejenom vlastně do architektury kláštera, ale i do zahrad, které jsou jako obrovský. A celý ten příběh vlastně toho prohlídkového okruhu je klášter a svatá Anežka, protože Anežka tady od 30. let do 80. let 13. století strávila vlastně celou dobu jako představená kláštera, takže je to architektura, která je prochozená přemyslovskou princeznou. Teď stojíme v kapli Panny Marie a vidíme tady náhrobní kameny krále Václava a jeho ženy Kunhuty Štaus a pohřebníku Anežky, takže tady nejenom, že se chodí za architekturu, ale chodí se sem za světící, za přemyslovci.
4: Se Štěpánkou Chlumskou, kurátorkou sbírky starého umění, se procházíme po klášterním komplexu na Františku, jedné z nejstarších gotických staveb Prahy. Jméno má po své zakladatelce přemyslovské princezně svaté Anežce České, svatořečené roku 1989. Národní galerie Praha tu má stálou expozici středověkého umění, ale zdaleka nejen to. Štěpánka Chlumská nás vede na místo, kde svatá Anežka bydlela.
3: Vidíte, že to je vlastně protilehlé té pohřebnice. To byla oratoř a soukromé obydlí. A když se podíváte na ty stěny, tak tady je tak jakoby v omítce taková viditelná rýha, která označovala úroveň podlahy. Tady nám vlastně chybí křížová klenba, která byla v baroku vybouraná a ta podlaha byla zvýšená, takže dneska, jak ten prostor vnímáme, tak je to odlišné oproti tomu, jak to bylo v době Anežky. A to vlastně bylo soukromé obydlí, dole byl prostor, kde se modlila, kde byl oltář, kde přijímala svátost oltářní, to známe z legend. A nahoře v patře bylo to její obydlí. Vidíte tady ty ještě pořád zachované ve zdi, ty odkládací otvory, to je vlastně středověký stav. A stejně tak vidíte takové ty něco, co vypadá jako okna, ale to nejsou okna, to jsou dveře. Tady letou stranou se chodilo na lávku, která spojovala to obydlí s konventní budovou. Tady z tohohle otvoru se chodilo do té obytné místnosti a my si právě ukážeme, kudy se chodilo a co znamená schodiště v síle zdi, protože tam si i uvědomíte, jak vlastně to vypadalo, když byla široká středověká zeď, co se tam všechno vešlo.
4: Mám jít první, jo?
3: Ale tady třeba ta klenbička, to je fakt původní, to jsme prostě ve středověké architektuře. A tady vlastně byl východ na ohradní zeď, která tady byla.
4: Dále jdeme do prostory černé kuchyně, která patří k nejlépe zachovaným ve střední Evropě. Je tu velký haptický model celého klášterního komplexu.
5: Jo, vy tady máte haptickou stezku.
3: Máme tady haptickou stezku a máme tady dokonce i haptického průvodce na vyžádání právě k tomu modelu, že tam je i komentář k tomu ty architektuře a zároveň jsou tady vlastně takovýhle zastavení pro děti na tu prohlídku všema smysly.
5: Takže tady jsme u modelu, na který můžeme sahat.
3: Ano, tady jsme u haptického modelu a v jednom rameni ambitu je haptická expozice středověkého sochařství. No a tady jsme v černé kuchyni a zase na to vlastně byla vázaná potom situace v té zahradě, je tam středověká studna dochovaná. Takže tady všude tušíme, jak to fungovalo, když tady byly sestry. A tohle to jenom se podívejte, ty odkládací otvory, to jsou taky z doby provozu té kuchyně ze středověku, včetně toho větracího otvoru.
4: Málo kdo ví, že Národní galerie Praha má v areálu kláštera svaté Anežky České také svou laboratoř, kde se zkoumají vzorky uměleckých děl. Provádí nás tu Václava Antušková z chemicko-technologické laboratoře.
6: Šli jste teda do laboratoře, kde jednak disponujeme širokým spektrem přístrojů moderních, instrumentálních. Tady teda v místnosti kolem mě jsou mikroskopy. Tady probíhá takový to prvotní zpracování vzorku, protože my tu analyzujeme všechno, co máme v našich sbírkách. Při tom odběru toho vzorku je vždycky braný velký důraz na to, aby se co nejméně poškodila ta podstata toho předmětu.
5: Takže to znamená třeba milimetr?
6: Nebo ještě menší. Plakové zrnko, no. Tady je vzorek. Ta tečka, která skoro nevidíte, tak to je vzorek. To je taková šupinka z těch jednotlivých vrstev a my ji pak potřebujeme vlastně říznout napříč, aby jsme ty jednotlivé vrstvy mohli vidět. Takže veškerá manipulace se vzorkama probíhá pod mikroskopem, tohle jsou takový ty malý mikroskopy pro tu práci. Potom tady, tohle už je velký mikroskop, kde potom ty vzorky dokumentujeme. A používáme teda k dokumentaci jak viditelné světlo, tak i UV světlo. Ty materiály mohou vykazovat fluorescenci potom v tom UV světle, takže nám to pomůže už jednak některé materiály identifikovat a případně i celá líp rozečíst ty jednotlivé vrstvy. My identifikujeme ty pigmenty, což jsou vlastně ty částice, které dávají tu barvu těm barevným vrstvám. A my jsme schopní, když ten pigment identifikujeme, třeba říct, že tenhle pigment se vyráběl až od 19. století, takže když pak máme středověkou sochu, že teda tahle vrstva je už nějaká pozdější přemalba nebo retuš. Vlastně jsme schopni takhle i částečně teda to dílo datovat.
7: A nebo objevit falza.
6: Objevit falza. Samozřejmě to je taky oblíbený téma.
1: V klášteře svaté Anežky České v Praze natáčela naše reportérka Zuzana Filipková společně se Štěpánkou Chlumskou a Václavou Antuškovou. No a zítra se zase podíváme do paláce Kinských. Ten je stále v rekonstrukci a najdete ho na Staroměstském náměstí.
0: Nejenom krimi seriály chystají zahraniční streamovací služby na podzim, na jejich produkci se podrobně zaměříme za chvíli.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Studiový orchestr a hudba z filmu Hodiny Filipa Glase v 7 hodin 25 minut.
1: Film Hodiny, ze kterého jsme slyšeli teď hudbu, tak to je klasika, už je taky pár let starý. My se ale podíváme na podzimní novinky, které teď odhalují zahraniční streamovací služby.
0: Vedle dalších řad zavedených seriálů nabídnou hvězdně obsazené filmy, právnické drama i adaptaci knižního bestselleru.
1: A mezi nejočekávanější návraty patří šestá řada britského seriálu Slow Horses.
2: Gary Oldman se 16. září vrátí v šesté řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Apple TV bude jednotlivé epizody zveřejňovat postupně.
3: Good, you have not died.
4: Who are you? Why am I tied to the bed?
3: So that you would not move during the surgery.
2: Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu.
5: Individu repéré sur les toits proches de la place Vendôme. Attendez, c'est Hassan Diop.
2: Netflix sází na jednu ze svých nejúspěšnějších evropských značek. 23. října se ve čtvrté řadě Lupina vrátí o Marsi jako Hassan Diop, zloděj, mistr převleků a novodobý následovník slavného literárního lupiče.
6: Let us not forget, you are the wronged party here.
7: You are the wronged party here.
8: I'm rather looking forward to it.
2: 1. října má na HBO premiéru také seriál War od spoluautora Lupina George Keye. Ten rozehrává rozvod století mezi britským technologickým magnátem v podání Dominika Westa a jeho manželkou, slavnou filmovou herečkou, kterou stvárnila Sienna Millerová. Jejich zájmy hájí dvě soupeřící londýnské advokátní kanceláře.
9: Can I kiss you, please?
10: I'm so sorry.
9: Dr. Carlson.
11: Olive Smith.
2: Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové, který výrazně proslavili čtenáři na sociálních sítích. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Lady Chatterley's Mother. Lady Chatterleyová má matku, no a pořádně swingující. Tohle je název, který jakoby vypadl z nějaké absurdní jazzové anekdoty. A vlastně to tak i trochu je. Autorem je saxofonista a taky aranžér Al Cohn, který skladbu původně nazval prostě Mother's Day. A teprve kapelník Gary Mulligan jí dal mnohem pikantnější název, který odkazoval na slavný román D.H. Lawrence. My jsme vám část skladby nabídli v 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Po 2 týdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Začíná každoroční společné vojenské cvičení jihokorejské a americké armády. Podle agentury AP má posílit bojovou připravenost proti hrozbám ze Severní Koreje. Americký prezident Trump v noci na dnešek oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby společná vojenská cvičení se Soulem omezilo. Dodal, že se tak rozhodl mimo jiné na základě svého dobrého vztahu se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Zmínil taky, že se Jižní Korea odmítla zapojit do akcí proti Íránu. Brandýs nad Labem Stará Boleslav dokončuje obnovu památkově chráněného areálu u Světice. Opravená výklenková kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého a historický pramen mají sloužit taky jako nové místo k odpočinku. Restaurátoři obnovují sochu Světce i historické nápisy a okolí pramene potom doplní nové cesty. Kaple pochází z počátku 18. století, místo bývalo poutním místem spojovaným s údajnými léčivými účinky pramene. Obnova areálu vyjde téměř na 4 miliony korun a hotovo má být do konce srpna. Čekejte oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být i silné a později budou srážky od jihozápadu ubývat. Oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy čekáme až 30. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Máme téměř 3 minuty po 7:30, tak ještě přidáme kulturní tipy nejenom pro dnešní den. Třeba na pražské Letné pokračuje festival Letná. Uvádí inscenaci Pandax, což je akrobatický road trip, ve kterém nechybí ani skutečný automobil. A o produkci souboru Cirque La Campanie budeme ještě v Mozaice mluvit a přibližně za půl hodinky.
2: Na stejném místě na Letné se taky koná festival O ničem, který nabídne týdenní program zaměřený na odpočinek a radost z obyčejných věcí.
1: Ve Vysokém Mýtě začíná multižánrový hudební festival Týden hudby a pokračuje až do 21.
2: Pokud budete na Jižní Moravě, tak Hodonín hostí až do 26. srpna sochařské sympózium Od modelu k soše.

0: Amadeus Quartet, část smyčcového kvartetu opus 18 Ludvika van Beethovena.
1: Jsou místa, která se potýkají s overturismem, jsou místa, kde potkáte tisíce lidí, no a potom jsou taky lokality, které jsou vcelku neobjevené a k neobjeveným skvostům Česka letošního roku patří podle agentury Czech Tourism olomoucký arcibiskupský palác.
0: Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny.
1: Několik měsíců z arcibiskupského paláce dokonce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tam císaři před bitvou u Slavkova. A jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením?
0: I o to se zajímala reportérka Blanka Mazalová.
2: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
3: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
4: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
5: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
3: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
2: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
3: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
2: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
3: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
2: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
3: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
2: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
3: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
6: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. A jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
3: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
6: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: K návštěvě arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Mozaika je s vámi 3 minuty před 7:45.
1: Na jihovýchodě Polska shořel cenný dřevěný kostel ze 17. století. Detaily přidáme za okamžik.

0: Jana Krčmárová, i tu pro vás vybral náš dramaturg Jan Kincl, minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Víkend je za námi a taky přinesl dvě poměrně znepokojivé zprávy ze světa umění a památek. Na Sicílii zloději z regionálního muzea v Messině odnesli 4 vzácná díla připisovaná renesančnímu malíři Antonellovi da Messina. Z pancéřové vitríny zmizel taky oboustranný panel s panou Marií a mrtvým Kristem a 3 z 5 dochovaných částí slavného poloptychu San Giorgio z roku 1473.
0: Pachatelé přitom dokázali obelstít poplašný i bezpečnostní systém muzea. Ztráta je mimořádná nejenom pro Messínu, ale pro celý svět umění.
2: Další špatná zpráva, ta přišla z Polska. Ve skanzenu v Sanoku schořel dřevěný kostel svatého Mikuláše ze 17. století, a to včetně vzácných varhan.
0: Požár zničil taky historickou stodolu a poškodil střechu a stěnu dalšího objektu. Příčina požáru zatím není známá.

0: NBC Symphony Orchestra a uherský tanec číslo 20 Johannesa Brahmse řídil Arturo Toscanini.
1: Vizitka.
2: Vedro, rozpálené chodníky a město, ve kterém se člověk snaží najít aspoň trochu stínu. Jak se v proměňujícím klimatu mění příroda kolem nás? I na to ve vizitce odpoví biolog a přírodovědec Jiří Sádlo.
0: Sleduje krajinu v měřítku tisíců let, ale i její dnešní proměny pod vlivem globalizace nebo suburbanizace.
2: Zajímá ho nová divočina, taky rostlinné invaze i plevel, který může o městě vypovědět víc než takový pečlivě udržovaný trávník. Biolog, spisovatel, přírodovědec Jiří Sádlo, hostem vizitky po 10.

0: Francis Poulenc a část Rapsodie Negre pro bariton, klavír, smyčcový kvartet, flétnu a klarinet.
1: Má se ochladit, což mnohým z nás přijde vhod, a možná takový text básnický nebo poetický text z Islandu, ten by taky mohl přispět k té lepší, chladnější náladě. No, o svých poetických setkáních bude celý tento týden vyprávět básník, písničkář a prozaik a taky velký milovník Islandu, Jan Burian.
2: Básnění.
3: Island je v poslední době v módě. Pokud se tam ještě nebyli, nejste in, neboli, jak by řekli Islanďané, nejste člověkem mezi lidmi. Já už 20 let provádím na Islandu turisty a musím říct, že se tvář ostrova značně změnila. Dneska tam žije 340 tisíc obyvatel a roční návštěva zahraničních turistů stoupla ke 2 milionům. Najdete tam nové hotely, v nichž obsluhují lidé z východní Evropy, bydlí tam lidé ze západní Evropy, ale Islanďana tam nepotkáte. U vodopádů stojí třeba jen 2-3 turistické autobusy s průvodci, kteří by vám něco o Islandu měli říct, něco, co si nemůžete sami vygooglovat, na co člověk potřebuje víc než mobil. Za to jsem letos napočítal na takovém místě víc než 300 osobních automobilů z půjčoven. Jeden pán mi řekl, najezdil jsem tu 8000 kilometrů, Island znám. Připomnělo mi to krokodýla Dundee, jak pravil, televize, to jsem viděl, to znám. Přimlouvám se za hlubší poznávání tak zvláštní a atraktivní země. Třeba se tam zkuste vydat lodní linkou přes Faerské ostrovy a nespěchejte. A ještě předtím věnujte hodně času čtení po knihovnách toho, co na Google nenajdete, islandských románů či starých cestopisů. Třeba i středověkých severských sák, nebo všech možných básní. U nás dneska vedeme spoustu řečí o našem národním uvědomění a tak navrhuji zkusit zjistit, jak se na to dívají třeba právě Islanďané. Torgeir Torgeirsson, básník a buřič, nám kdysi, když jsme s Pavlem Kouteckým natáčeli na ostrově dokument Islandská paměť, pověděl něco o tom, co je podle něj tradice. Tradice je něco, o co se nemusíte starat. Je ve vás nebo není. Nestaráte se o tok své krve nebo tluk od svého srdce nebo o pot tekoucí z vaší tváře. To přichází přirozeně a stejně tak je to s tradicí. Jsem si jistý, že nějaký druh tradice je ve všem, co jsem udělal, jinak bych ty knihy nikdy nenapsal, protože mám paměť a skrytou paměť. Torgeir Torgeirsson o tom také napsal báseň Příběh Ostrovana, kterou do češtiny přeložila duchovní matka všech českých Islanďanů Helena Kadečková. Tu jsem si také vybral jako první do malého cyklu 4 světových básníků, s nimiž jsem měl možnost se osobně potkat. Ostrov je země uprostřed moře a kromě přelétavých ptáků, vrtošivých větrů a rozevlátých mraků k ní nikdo dlouho nezavítal. Až když minula doba kamenná, bronzová a železná, začali si lidé stavět lodi a odplouvat ze zemí nemilovaných tažnými ptáky. A mořeplavec se naučil znát pohyb času, který plyne myslí jako vlna po hladině oceánu, aniž dohlédne dna. Jenže touha mořeplavce existovala dávno předtím, než započaly plavby a bude zřejmě trvat dál i potom, co plavby upadnou v zapomnění. Protože přeletavý pták, vrtošivý vítr a rozevlátý mrak jsou hnací silou duše těch, kdo dospívají k životu cestami útěků. Když však zkušený mořeplavec zapátrá ve své mysli, zjistí, že ostrovy jsou roztroušené puntíky na tváři světa, za to bolest je širá a hluboká jako moře. A zmocní se ho tichá tíseň ze zemí nemilovaných tažnými ptáky a spečlivě uspořádané tmy, která čeká na konci každé cesty. Tehdy se radši usadí na ostrově, než by se stále vracel k počátku a tak vzniká z přetlaku touhy a neklidu z cestovatele Ostrován. Tenhle příběh je ovšem notoricky známý, protože Ostrován zarytě vykládá o svém domově jako o přeludu viděném z moře, až ostatní úpějí mořskou nemocí. Sám však nikdy nedospěje domů jinak, než oklikou přes celou zeměkouli. Jako pták s vůněmi dalekých míst, pod každým pérem, přilétá s rozevlátými mraky a vrtošivými větry. Paříž, Řím, New York, Jeruzalém, Stockholm, Florencie, Varšava, Atény, Vídeň, Praha, Akra a Peking se Ostrovanovi nemohou stát domovem. Avšak zastávky na věčné pouti z domova domů jsou mnohé.
1: Text Příběh Ostrovana v překladu Heleny Kadečkové vyšel v kulturní revue Lettre International, kterou v Paříži vydal publicista A.J. Lim. A pro nás tento týden básnění obstarává Jan Burian.
0: Jazz do 8. Grant Green. Přejeme dobrý poslech.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministry čeká první zasedání po 2 týdenních prázdninách. Řešit budou aktuální sucho. Francouzský premiér Le Corny navštíví obce zničené požáry. Brněnská filharmonie zahájí 27. ročník festivalu Spielberg. A čekejte oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů Celsia. Vláda dnes bude na první schůzi po 2 týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš s ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
3: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Francouzský premiér Sébastien Le Corny dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
4: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Le Corny bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Matky v 6 nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí, podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, zvládly skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc.
5: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
6: Zbylé 2 návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
7: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
6: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
8: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
6: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance 2 zahájí dnes večer na hradě Spielberg letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, jak říká mluvčí Kateřina Konečná.
9: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy až 30. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Od prvního ročníku jejich novodobé historie nabízí retro domácí spotřebiče, porcelán a taky módu. V Praze znáte jistě to místo pod letenským metronomem. Stalin už 11 let propojuje hudbu, letní kino a taky nejrůznější generace. Místo letos dokonce ohrozily statické problémy, ale jeho provoz nakonec prý bude pokračovat. A čeká nás taky pořádná dávka nového cirkusu, festival Letní Letná, nedaleko Stalina. Uvádí inscenaci Pandax, akrobatický road trip, ve kterém má jednu z hlavních rolí skutečný Fiat Panda. Letní Letná, náš cíl už za malou chvilku.
1: A taky zajímavá hudba Peter Lipa, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Antonio Vivaldi. I tyhle uslyšíte, taky Fritze Kreislera, jeho skladbu Čínský bubínek v úpravě pro housle a orchestr. Je 6 minut po 8.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Maxim Vengerov se Šanghajským symfonickým orchestrem 10 minut po 8 ráno.
1: Pět bratrů, jeden Fiat Panda a urna s popelem otce. Taková je výbava na cestu, která se nakonec vymkne kontrole. Francouzský soubor Cirque le Pompas

0: Aň přiváží na letní Letnou svou akrobatickou road trip show s názvem Pandax.
1: V ní nebezpečná artistická čísla doprovází živá kapela. Více už zjišťovala u artisty Zakariho Arnoda redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Ústředním prvkem vaší inscenace je auto Fiat Panda. Proč zrovna tato značka?
3: Protože pohřební vůz by se na jeviště prostě nevešel. Původně jsme totiž chtěli pracovat s motivem smrti a napadl nás právě pohřební vůz. Je to hodně symbolické. Jenže pro naše jeviště byl obrovský. Řekli jsme si, že by ho diváci ani pořádně neviděli. A zrovna v tu dobu měl jeden z akrobatů od táty Fiat Pandu, stála mu na zahradě. Začali jsme si s ní tak trochu hrát. A to byl první krok k inscenaci Pandax. To auto se nám líbí, je malé, odolné a lidi po celém světě ho prostě milují.
2: Vzpomínám si, že jako malé dítě jsem také milovala vraky aut. Můj dědeček měl na zahradě několik rozbitých a my jsme si v nich pořád hráli. Povězte mi, mluvíte o přestavbě, o opravách. Co všechno jste museli udělat, aby to auto ožilo v manéži?
3: Na začátku jsme ho vůbec nešetřili. Bavili jsme se s ním skutečně jako děti. Zkoušeli jsme v něm i trochu divadla, akrobacii, práskali dveřmi a nechtěně jsme rozbili okna. Tak jsme si řekli, fajn, okna prostě vyndáme. Pak jsme auto úplně vybrali zevnitř, zpevnili konstrukci střechy i sedadel, aby šla vyndat. Vyměnili jsme i motor. Snažili jsme se auto co nejvíc odlehčit. A aby se rozjelo, museli jsme tam nakonec dát elektromotor. A když se poprvé rozjel, nebyli jsme schopni ho zastavit.
2: To je opravdu vzrušující začátek celého příběhu inscenace Pandax. Jaké možnosti vám dává takový objekt na scéně a kde jsou jeho limity?
3: Prozkoumali jsme toho hodně, různými směry, ale hranice žádné necítíme. Pořád je co objevovat, ať už po akrobatické, umělecké nebo dramaturgické stránce. Vymysleli jsme spoustu věcí, které nakonec do představení nešly, které jsme vystřihli. A přitom byly skvělé, hodně vtipné, ale možností je opravdu nekonečně. Žádné hranice tam prostě nejsou.
2: Základní situace Pandax se točí kolem pěti postav. Pěti bratrů, kteří jedou na pohřeb svého otce. Můžete to téma trochu rozvinout?
3: Přesně tak, je nás pět bratrů, máme stejného otce, ale každý jinou matku. Vlastně se ani pořádně neznáme. Společně se vydáváme na road trip, kdy vezeme popel našeho otce s cílem ho někde rozprášit. Cestou se ale ztratíme, zabloudíme na takové místo nikoho. A v tu chvíli přichází na řadu i naši hudebníci. Jsou tam od toho, aby nám dávali drobné podněty a pomáhali nám se navzájem poznat. Ta ztracenost je vlastně záměrná, abychom se my bratři díky celému představení konečně poznali. A tak vlastně objevujeme svou vlastní rodinu.
1: Inscenaci Pandax můžete vidět až do konce srpna na festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná v Praze.
0: Kapely, DJové, letní kino, anebo jenom místo, kde se lidé potkávají s výhledem na Prahu. Stalin pod letenským metronomem už 11 let propojuje různé generace i hudební styly. Letos mu ale hrozil konec. Detaily přineseme za chvilku.

0: In My Mind, píseň v podání Petra Lipy z alba Nula z roku 2023.
1: Od koncertů až po letní kino, Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Jenomže letos tomu měl být konec.
0: Radního v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo.
1: A kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné tedy dál pokračuje.
2: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení. Popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
3: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celé sezóny.
2: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
3: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
2: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
3: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako hezký si přečíst.
2: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
3: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
2: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Pořadatelé mají naplánované další akce podle aktuálního programu až do poloviny září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Filharmonia Octet a část oktetu Wolfganga Amadea Mozarta v 8 hodin a 24 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Hrady, zámky a další památky se už tuhle sobotu otevřou po setmění. Hradozámecká noc nabídne netradiční prohlídky, koncerty, divadlo, tanec, ale i program, který vás přenese do různých období tuzemské historie.
0: Centrem letošního ročníku je hrad a zámek Horšovský Týn, kde se návštěvníci vydají po stopách japonské hraběnky Mitsuko. Čeká je japonská kultura všemi smysly. Samurajské souboje, kaligrafie, origami, tradiční oděvy nebo japonské bubny.
2: Úplně jiné to potom bude na zámku v Litomyšli. Tam se totiž otevře nová trasa, která je věnovaná zámeckému divadlu a jeho 18. století, doplněná tanci od gotiky až po první republiku.
0: Švihov nabídne noční prohlídky nebo historické tance a sokolnictví a ve Velešťastny v Brně se zase návštěvníci vrátí do noblesních 30. let za zvuku swingu.
2: Jestli dáváte přednost tajemnější atmosféře, můžete vyrazit například na Pluskovice, kde budou zase interiéry ožívat během kostýmovaných prohlídek, anebo na Házemburg a Trosky, tam večer doplní posezení u táborového ohně.
0: Do hradozámecké noci se letos zapojí desítky památek.

0: Minutu po 9:30 posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku. Máme pondělí 17. srpna.
1: A teď se budeme trošku rozhlížet po veřejném prostoru. Vědělo se o jejím špatném stavu dlouhodobě, nakonec se sama zřítila z Barrandovského mostu v Praze. Plastika rovnováha z roku 1990 zdobila jednu z největších dopravních tepen 36 let.
0: Proč se rozpadla, v čem byla důležitá a jaké jsou přípravy její repliky?
1: Tak právě o tom bude i první díl naší série o sochách ve veřejném prostoru, který natočila naše reportérka Zuzana Filipková.
0: O rovnováze mluvila s ředitelkou Galerie hlavního města Prahy Magdalenou Juříkovou.
2: Podle mě se stala ta chyba právě, že se nereagovalo hned, když se rekonstruoval Barrandovský most a neudělalo se to zároveň s tím. A pak ještě tam byly takové úvahy na téma, jestli to je socha k restaurování, anebo to je součást stavby, kterou by zvládla prostě ta stavba.
3: Vysvětluje Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.
2: No a jak se to stane? Já si myslím, že velkou část pravdy má i kolega Karous, který říká, že to dílo dokonala ta horka příšerná a to pnutí, které nastalo, že se sušením toho materiálu asi pravděpodobně. Tehdy se to dělalo podle těch fotografií. Tam prostě Klimeš tak jako rukama naznačoval, že kam ten beton přijde, a to dělal tak jako strašně spontánně, že tu výstuž.
3: Poté, co město obdrželo posudek Klocknerova ústavu, bylo jasné, že je socha neopravitelná.
4: A v tu chvíli my jsme začali diskutovat vlastně s Ludmilou Možišovou, což je vnučka autora Josefa Klimeše, o tom, jestli to lze nebo nelze opravit, a jak by se mělo postupovat vlastně při záchraně toho díla. Trvalo chviličku, než jsme si vyjasnili, že to opravdu opravitelný není. My jsme se po dohodě s tou Ludmilou dohodli ještě s Klocknerovým ústavem, který udělal vlastně revizní posudek toho původního posudku, aby jsme si opravdu potvrdili, že to opravitelné není. A ta projektová dokumentace té repliky, což potom byl jako rezultát i toho potvrzujícího revizního posudku, tak je připravená přibližně rok k dispozici.
3: Říká ředitel odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu hlavního města Prahy Jiří Služenko. Tím, že Galerie hlavního města Prahy, která se mimo jiné stará asi o 250 soch ve veřejném prostoru, trvala na hodnotě tohoto uměleckého díla, chystá se přesná replika plastiky.
4: Praha to dílo autorský vlastní a autorský zákon říká, že pokud to dílo vlastní někdo jiný než autor, tak ten se o to má starat, tak aby nesnižoval hodnotu toho díla. Takže si myslím, že je důležitý i z hlediska historie umění a z hlediska kulturního dědictví prostě k tomu přistoupit takhle pečlivě.
5: A k té replice, která se tady chystá, tak tady k tomu dokonce je i poměrně velká dokumentace podrobná. Co by tam mělo být takového důležitého právě z toho technického hlediska nového, co třeba ta původní socha neměla, tak aby to lépe fungovalo, lépe drželo?
4: My jsme po dohodě s Petrem Tejem, což je architekt, jeden z členů Klocknerova ústavu, se dohodli na dvou zásadních technických vylepšeních, a to je jednak zpevnění té sochy vevnitř, to znamená, je tam jako velmi přesně a nově navržený vystužení té plastiky, tady prutovou betonářskou výstuží, která je tam v násobně větším množství, než byla doteď, a právě řeší ty statické problémy, které ta socha měla. A druhý zásadní vylepšení a změna je, že je navrženo, aby se použil ten UHPC beton, což je vysokopevnostní beton, který má menší pory, podlíhá daleko méně degradaci, je trošku lehčí.
3: Dodává Jiří Služenko. Galerie hlavního města Prahy se stane správcem této sochy až ve chvíli, kdy bude hotová replika.
2: Soutěž bude na nás, protože to většinou děláme, že jo, za město, takže bude soutěž na realizaci, a až bude socha zrealizovaná, tak to je ještě další složitý proces, protože pod každou sochou je nějaký pozemek a ten musí taky přejít pod naši správu.
5: V čem je podle vás důležité, aby se replikovala takováhle socha? V čem byla vzácná ta původní?
2: Tady to je významné samozřejmě tou monumentalitou a tím, jak je to výrazem spojeno s tou stavbou, jak to respektuje vlastně charakter té stavby. Podle mě to je jako geniální příklad toho, jak pracovat v takovémhle prostoru, jako je moderní most s uměním.
3: Doplňuje Magdalena Juříková. Soutěž bude vypsaná na hodnotu 13 milionů. Uvidí se, zda se do této částky nakonec replika vejde. Proti tomu, aby se rovnováha na Barrandovském mostu znovu objevila, se postavila část veřejnosti. Podle Juříkové asi i proto, že lidé tuto plastiku nevnímali jako umělecké dílo, ale jako součást mostu.
2: To mě docela překvapilo, že socha má tolik odpůrců, ale tak na to my jsme jako ve výtvarném světě zvyklí, že to trvá léta, než se takovéhle převratné věci přijmou obecně ve veřejnosti.
3: Jiří Služenko dodává, že je důležité pečovat o historický odkaz.
4: Často se objevují názory, že to je socha komunistická nebo že je spojená s tím režimem. Myslím si, že naopak Josef Klimeš dokázal navzdory tomu režimu, který v tu dobu končil, navrhnout něco, co je velmi originální, rozhodně to není poplatný nějaký režimní ikonografii a umožňuje nám to vlastně zachovat, to kulturní dědictví, protože to je taky náš úkol.
0: Série bude pokračovat sochami, které u nás vznikly zhruba za poslední rok.
1: A zítra se vypravíme společně s naší redaktorkou Zuzanou Filipkovou za Krištofem Kinterou. S ním si povídala o relativně nové instalaci Souhra, prohra, výhra v Jihlavě.

0: Vynález zkázy byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Nahrávka Státní filharmonie Brno a Františka Jilka, část symfonie Tyleoše Janáčka v ranní mozaice ve 8:45.
1: A teď se zastavíme v Liberci na jedné výstavě, kterou bych osobně opravdu ráda viděla, protože se tam tak trošku můžu vrátit do času svého dětství. Mixéry, výrobky, pračky, plastimat, papírové šaty, ale i šustákový kabát.
0: Výstava v Severočeském muzeu v Liberci představuje 60. až 70. léta libereckých výstavních trhů.
1: A nese název Všechno, co jsme chtěli. A tak můžeme na téhle výstavě zavzpomínat na spotřebiče, anebo třeba i oblečení, které možná zatím někdo z nás ještě vlastní a má ve skříni.
2: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývání a oblékání.
3: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
2: Prehliadka hudobných nástrojů, malá inštruktáž oblékání do společnosti, slovom pre každého něco.
4: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
3: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
4: Ta výstava spotřebního průmyslu zahrnovala různá odvětví, vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil, který potom v dalších letech zůstal a dominoval celé výstavě.
5: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
6: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
3: Popisuje druhá kurátor Kristýna Rosmanová.
6: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
5: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek šustákový.
7: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou s květinovými vzory. Velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké mini. A pak tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
5: My jsme se přesunuli tady k bytové sekci praktických potřeb, doplňků, a vidíme tady fény, žehličku a dost výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty.
6: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Plasty nabízely široké spektrum té barevnosti, která je pro ta 60. léta taková typická. Vychází to i hodně vlastně z toho bruselského stylu. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
3: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
6: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
4: Ten teleshopping se prováděl i s porcelánem, takovou novinkou, která se počátkem 60. let objevila, taky varný porcelán od Jaroslava Ješka. Tady také hostesky přímo ukazovaly návštěvníkům, jak vařit.
3: Doplňuje Petra Šťovíčková.
8: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce.
3: Úvodní reportáž zachycuje výstavní trhy taky v roce 1971. Každoroční událost doplňoval takzvaný estrádní program.
4: Bylo tam několik módních přehlídek, kde byly manekýnami předváděny ty modely, a samozřejmě se na tom pódiu vystřídaly hvězdy showbiznisu od Karla Gotta, Evy Pilarové.
9: Na to máme ještě
3: výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Přejeme dobré ráno, srpen se nám překlopil do své druhé poloviny, dnes máme pondělí, je 17. ale pořád ještě tady u nás na Vltavě pokračuje filmové léto a má taky literárně dramatickou podobu.
1: Nabízíme vám k poslechu hned dva typy. Hru Lavičku v parku, ve kterém mluví neživé předměty a čas překračuje své hranice. Autorem je slavný filmový režisér Federico Fellini.
0: Mimochodem psal taky pro rozhlas. Tahle zmíněná inscenace je z roku 1943 a už tehdy uplatnil motivy, které potom využíval ve svých nejznámějších filmech.
1: V režii Hany Kofránkové v naší rozhlasové verzi hrají Barbora Hrzánová, Jaroslav Plesl, David Novotný, Václav Neužil a další.
0: Nenechte si tedy ujít Lavičku v parku Federica Felliniho. No a na našem webu najdete k poslechu i první díly seriálu Sága rodu Forsythů, kterou určitě znáte z té televizní podoby.
1: Barvité osudy tří generací anglického rodu na přelomu 19. a 20. století zdramatizoval František Pavlíček.
0: Ivan Hrs potom obsadil v roce 1999 celou plejádu skvělých herců, jenom namátkou Vladimír Ráš, Stella Zázvorková, Daniela Kolářová, Viktor Price, Lubomír Lipský, no to zdaleka nekončím.
1: Třeba taky Jiří Holý nebo František Němec. Tady je ukázka.
2: To je ten tvůj nový obraz?
3: Korot.
2: Co s tím budeš dělat?
3: Chce to nový rám.
2: Já myslel, co s Irenou?
3: Uvažuji o tom, jestli by nebylo rozumné postavit si pěkný dům někde venku. Slyšel jsem o hezkých parcelách na Robin Hillu.
2: Dům na venkově? Víš, co by tě to stálo?
3: To zatím není podstatné. Robin Hill je 12 mil odtud. Za pár let tam budou mít pozemky 4x cenu. Postavit si tam dům v pěkném stylu by byla prvotřídní investice.
2: Nezdá se ti, že je to moc velký přepich? První v rodině Forsythů by zbudoval rezidenci na venkově.
3: Ani to není hlavní věc.
2: A co je tedy hlavní?
3: Dostat Irenu z Londýna. Dál od všelijakých pochybných přátel.
2: To je ono. Co nejdál od June?
0: Jiří Holý a František Němec, i ty uslyšíte v díle Sága rodu Forsythů, ale celou řadu dalších atraktivních titulů našeho filmového léta poslouchejte jako četby a hry už teď na webu Vltavy anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: 4 minuty a kousek zbývají do 9. Nastupuje Ron McClure Sextet.

0: Přejeme hezký den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti. Oznámil to úřadující gubernátor Alexandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, jak oznámili ukrajinské úřady. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval v minulém týdnu. V sobotu potom jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí potom ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Ranní nehoda tramvaje s populárským autem blokuje provoz v Moskevské ulici v Praze. Místo je do odvolání obousměrně uzavřené a cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu X24. Srážka se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, kteří zasypávají uniklé provozní kapaliny. V 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanici ABC to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Svou kariéru začala už jako dítě. Namluvila třeba postavu Dot v animované pohádce Život Brouka a zahrála si i ve známých hororech. V roce 2000 byla nominovaná na cenu Grammy. Panettierová otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresích. Čekejte oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy čekáme až 30. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, máme tu nejenom nový den, kterým je pondělí s datem 17. srpna, ale taky nový týden a můžeme ho brát třeba jako nepopsanou mapu. Můžeme ho projít úplně stejnou cestou jako ten uplynulý týden, ale taky se můžeme vydat jenom tak úplně jinam. Za výhledem, za příběhem, za místem, které jsme zatím neznali. A právě v tom je kouzlo výletů. Nemusí být dlouhé ani daleké, aby člověku na chvilku změnili perspektivu. Ostatně výlety u nás mají poměrně dlouhou tradici. Takový klub českých turistů, ten vznikl už v roce 1888. S námi můžete začít další týden putování výletů s Vltavou. Za pár minut už nás čeká pozoruhodná a taky někdy zapomenutá krajina v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A my se s režisérem Michalem Burešem a taky naším redaktorem Davidem Hamrem vydáme tentokrát na sever. Tak ať se vám s námi dobře jde.
1: A kam se vydáme hudebně? Třeba s Radůzou a Zuzanou Navarovou. To bude píseň Cestou do Jenkovic. Předtím Antonín Dvořák, Tom Harrell, Josef Haydn nebo Jiří Suchý.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

krabice, proč jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen. Řekl jsem si, to je ale náhoda, pro jelena toho

0: Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka v nahrávce z roku 1963.
1: A zrovna jsme si o tom s Františkem povídali, o výletech. Výlety to jsou vlastně takové malé útěky z každodennosti, je to zároveň i způsob, jak se dívat na známou krajinu novýma očima a není to žádná novodobá móda. Už v 19. století Češi vyráželi na společné výpravy za přírodou, za památkami, taky za poznáním.
0: Už roku 1888 vznikl Klub českých turistů a hned o rok později uspořádal velkou výpravu na světovou výstavu v Paříži. Vyrazilo na ni 363 mužů a žena.
1: Právě s chutí vydat se někam, kde jsme ještě nebyli, začíná taky nový prázdninový týden a naše výlety s Vltavou poznávat tentokrát budeme pozoruhodná a někdy i zapomenutá místa Čech, Moravy a Slezska.
0: S režisérem Michalem Burešem a redaktorem Davidem Hamrem míříme na sever.
2: Výlety s Vltavou.
3: Letošní pětici našich výprav začínáme v nejvýše položené osadě u nás, která je pojmenována podle hory ležící poblíž, tyčící se do výše 1122 metrů.
4: Ta hora se jmenuje Jizera a ta osada se jmenuje Jizerka. Jsme na parkovišti, bohatě teď posetém automobily registračních značek ze všech koutů Čech, Moravy, Slezska i přilehlého zahraničí. Prodává se tady pivo, stojí tady autobus číslo 795 ve směru Kořenov. A vlastně sem, pokud jsem to, Davide, dobře pochopil, se dostanou všichni, kteří chtějí objevovat Jizerské hory, protože tady musí zastavit, nechat své vozy a pak už jít dál pěšky.
3: Je to tak, je to jeden z nemnoha nástupních bodů hlavních do Jizerských hor, dnes zejména pro cyklisty a pěší turisty a vyznavače aktivního způsobu života.
4: A my půjdeme tedy objevovat taky.
3: Ano, ale jinak. V duchu dramaturgie letošního vltavského léta půjdeme po stopách příběhů starších a mnohem dramatičtějších.
4: Temnějších?
3: Možná i temnějších a zároveň dobrodružných. Někdy takových, které mají přímo westernové parametry.

Pokud vím, ještě nikdo z lidí, kteří kdy navštívili osamělý Henrichův hrob v lesích středního jizerského hřebene, neporušil klid dávno mrtvého pytláka a nepokusil se kopat pod jeho křížem, aby se přesvědčil, je-li pravdivá ta stará jizersko-horská legenda a tlejí-li Henrichovy kosti opravdu na místě, kde skonal. Kříž nad hrobem mnohokrát strouchnivěl a spadl, ale zase byl vždy znovu postaven. Jizerské lesy se nad ním měnily. Před válkou prý kříž býval vidět už zdáli. Stál uprostřed široké mítiny a vysoko převyšoval vlnící se stébla ostřice. Když jsem chtěl Henrichův hrob nalézt před 15 roky, bloudil jsem hodiny v neprostupných smrkových houštinách a nebyl jsem schopen jej nalézt, přestože mi starý hajný popsal místo, kde se nachází. Až když jsem se při prolézání mlazin náhodou dotkl hladkého kamene a zvedl oči, spatřil jsem na prostém kříži ze smrkových kmenů zelenou tabulku a poznal jsem, že stojím na místě Henrichovy smrti.

0: Jak píše Miloslav Neverlý ve své legendární knize o Jizerských horách, poprvé vyšlé v roce 1976.
1: Ano, my jsme se z Jizerky dostali až do hlubokého smrkového lesa. Tady, Davide, vidíme nějakou skálu, skalní útvar, který je velmi impozantní. Je to, počítám, žula, ale to už lépe odpoví odborník, geolog a taky znalec Jizerských hor Jéňa alias Jan Zeman. Co to je před námi?
2: To jsou pytlácké kameny, což je jeden z vrcholů krkonošsko-jizerského plutonu, který má za sebou zhruba 250 až 300 milionů let, kdy byl v jádru toho pohoří v hloubce přibližně 300 metrů od povrchu a od té doby už docházelo jenom ke zvětrávání a odnosu větrem, vodou, mrazem, žárem, až dosáhl té dnešní podoby, kdy na vrchu máme zaoblené balvany vytvářející mnohdy velice kuriózní útvary.
0: Ten nejvyšší bod toho skaliska dosahuje téměř 1000 metrů nad mořem a je to jeden vlastně z vrcholů středního jizerského hřebene. Výrazné skalisko ční do dály a také je to vynikající vyhlídkový bod, z něhož se lze skutečně podívat do dály třeba do údolí Jizery na Velkou jizerskou louku nebo opačným směrem na Malou jizerskou louku a také na Vlašský hřeben.
1: Jeňo, co to by vás vyvolává, když toto všechno vidíte před sebou?
2: No, úžasné vzpomínky. Já tady žiju od dětských let, kdy moje sestra v 45. roce nastoupila jako učitelka v Bílém potoce a mě si sem vzala jako estetický doplněk, aby tam nebyla sama v chaloupce. A od té doby mi Jizerky přirostly k srdci, jak co se týče těch drsných jizerských kamenů, tak všeho toho, co na nich roste, ať už je to fauna nebo flora.
0: Jendo, my jsme v podstatě na dohled od fenoménu, který je v skutku unikátní, a to jsou ta jizersko-horská rašeliniště. Jaký význam mají pro člověka, jaký význam mají pro přírodu, a co znamenají dnes?
2: Je to naprosto nezanedbatelný zdroj vody a je velké nebezpečí, že kdyby tato rašeliniště vyschla, takže z jizerek nebude odtékat žádná voda. Bohužel v posledních letech už to poznáváme, že potoky, které z Jizerských hor stékají, ať už je to Jizera, Směda, Hajní potok, tak jsou velice málo vodnaté a souvisí to právě s tím, že náhorní planiny byly odlesněny a ta rašeliniště vysychají.
0: Rašelina se těžila, rašelina poskytovala úkryt a možnost zmizení právě o něm labkům. Rašelina a rašeliniště jsou spojeny s různými pověsťovými motivy.
2: Dokonce se tady hovořilo o tom, že se tady na Černých jezírkách propadl voska s koněmi a vyplaval až v Hamburku. To samozřejmě asi pravda nebude, ale pověsti na toto téma tady existují.
1: Tento kraj je zalidněn už od doby krále Václava II., který sem pozval německé kolonisty. Miloslav Neverlý v té své knize putuje a hledá různé doklady toho života tady, různé pomníčky, kamenné obelisky. A jsou to ale příběhy lidí, kteří nejenom, že tento kraj zvelebovali, ale oni tady loupili a kradli a vraždili. Tak to jsou dvě strany, dvě tváře toho kraje?
2: V podstatě jsme se od té doby nezměnili a nebývalým způsobem se tady rozmohly právě tyhle ty památníčky, které upomínají na různá dřevorubecká neštěstí, ke kterým v lese docházelo, ať už to byl pád stromu nebo zranění zbraní při lovu, nebo ze vzrušení z lovu, a nebo i když pytláka dopadl revírník, tak došlo ke střetu.
0: Jedním z nejstarších pytláckých příběhů je příběh o pytláku Henrichovi z roku 1813, snad z Běhovy z napoleonských válek. Prý údajně Francouzovi. Neverlý však o něm píše toto.
3: Říkali mu Henri. Můj zemřelý polský přítel Procik měl však vlastní názor na tohoto hrdinu, kterého miloval. Jaký pak Francouzík? Ten by nepřežil jizersko-horskou zimu. Můj přítel navíc věděl, že s napoleonskými armádami tehdy táhly nejrůznější národy a že severem Jizerských hor šlo i vojsko polského vojevůdce Umiňského. Byl přesvědčen, že zběhlý voják Henrich byl tedy Němec nebo Polák, v každém případě horal. Slabě jsem namítal, že někteří Francouzi přece žijí v Alpách a většina Němců i Poláků pak na rovinách, ale nebylo mi to nic platné. Přítel Procik byl neoblomný. Francouz to prostě být nemohl. Bezpečně tedy víme jen to, že slavný pytlák přišel do zdejších lesů lovit, krást a rozčilovat lesníky roku 1813.
1: Henrich se usadil tady pod pytláckými kameny, bydlel v boudě z kůry.
0: Býval prý pytlákem kavalírem. Jednou se údajně chtěl pomstit hajnému z Jizerky, Johanu Štefanovi, přezdívanému Schneider Hansel.
1: A namířil na něho otevřeným oknem do hájovny. Nicméně lesníka nakonec zachránila jeho těhotná manželka, která se mezi muže a pušku postavila a řekla legendární větu:
0: Střelíš-li, zastřelíš tři. A Henrich se prý jen usmál a odešel.
1: Nicméně starý Schneider Hansel mu jeho velkorysost neoplatil. Byl totiž u toho, když na pytláka Henricha mířil revírní hub z Jizerky, aby ho oddělal a nezabránil tomu.
0: Pytláka, kterého obestírala aura nezranitelnosti, nakonec strefila revírníkova kulka a našli jej mrtvého nedaleko odtud.
3: Přítel Procik k tomu vždy dodával: byla to vražda, pane, sprostá vražda takhle zastřelit bezbraného člověka a zezadu k tomu. Snad měl pravdu. Kdo ví, jak to tenkrát bylo. Jen dvě hmatatelné památky zůstaly po zběhlém vojákovi a slavném jizersko-horském pytlákovi. V Libereckém muzeu mají pušku upravenou na levou ruku, o které vlastivědné knihy odjakživa tvrdí, že jí revírník hub neozbrojeného Henricha zastřelil. A v rozlehlých lesích středního jizerského hřebene stojí onen Henrichův kříž. Objevil se tam prý nedlouho po pytlákově smrti. Dřevaři a chlapi z Jizerky nezapomněli na svého dobrosrdečného druha. Upomínku tvoří dva nevelké skřížené smrkové kmeny s prostou tabulkou nesoucí nápis Henrich 1813.
1: U tabulky nazvané Henrich 1813, jejíž příběh už nyní známe, končíme to naše první setkání s labky, loupežníky a psanci. Kam se vypravíme zítra, Davide Hamře?
0: Zítra, Michale Bureši, míříme za příběhem nejslavnějšího pytláka Jizerských hor, takzvaného Štamla, podhráz jizersko-horské Bedřichovské přehrady.

0: Uzavíráme první z našich výletů na Vltavě v tomto týdnu. Poznáváme osudy pytláků, pašeráků a psanců Jizerských hor.
1: David Hamr a Michal Bureš natáčeli s geologem Janem Zemanem a úryvky četl Josef Bartoně.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dohrál Tom Harrell se svými kolegy v nahrávce z roku 2009. 9 hodin a 30 minut ukazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Hned po 9. hodině jsme se vydali do Jizerských hor, my jsme putovali za pašeráky, tak teď to bude zase trošku jiné putování, protože míříme na pražský Nový svět. Čeká nás další díl našeho seriálu o lidech i proměně tohoto území a míříme za někdejší galeristkou a nakladatelkou Janou Rajchovou.
0: V domě u Zlatého Hroznu žije už 45 let a patří mezi poslední starousedlíky tohoto bývalého hradčanského předměstí.
2: Na návštěvu k ní se vypravila naše redaktorka Alena Rokosová.
3: Jana Rajchová otevírá dveře do jednoho z největších a nejvýraznějších domů Nového světa. Dům u Zlatého Hroznu, stojící na rohu ulic Nový svět a Kapucínská, byl postaven na základech původní středověké zástavby na konci 17. století jako městský palác s výrazně barevnou fasádou. Vstoupáme do bytu v druhém patře, kam se Jana Rajchová s manželem fotografem Janem Rajchem přestěhovala v roce 1980.
4: Já jsem tíhla, a když pak byla možnost trojsměnou výměny z Vinohrad bytu první kategorie sem, pro mě to byl splněný sen. Takže jestli to, když jsem se sem nastěhovala a byla tady šílená zima v tom bytě, byla tady výlevka jenom, byly tady kamna na uhlí. Jo. Já jsem ještě chodívala dolů do té hluboké sklepu a tahala uhlí.
3: Byl tady tak, společný záchod na chodbě?
4: Společný záchod na chodbě s tou původní paní sousedkou, že jo. Ale on, když je člověk mladý, tak to tak nebere. Samozřejmě má to nevýhody. Jsou to dvě patra bez výtahu.
3: A ty schody jsou navíc poměrně dost strmé, je potřeba říci.
4: To tak je. Asi mě to udržuje v mých 71 letech při životě.
3: Když vejdeme do bytu, ocitneme se v prostorné místnosti s kuchyní, jídelním stolem a velkou knihovnou.
4: Tohle to byla nádherná cimra. Odtud byl pohled na Kapucíny a do Lumbeho zahrady. Pak, když to přepažili za první republiky, tak se vlastně nadělali pro zaměstnance hradu jednotlivý byty, 1+1. Když jsem to začala rekonstruovat, my jsme tady žili nejdřív s jedním dítětem, potom s druhým. Vždycky už jsem to předkládala jako plán, že budeme stavět na půdě. 300 let stará půda. Jediný, kdo tam bydlel, byl Puštík nahoře. Nánosy, že jo, 0,5 metru špíny. To vám můžu ukázat fotky. Dagmar Hochová nás jednou jako kamarádka naše tady přepadla, když děti byly malí. Jo, je tam rok 85, to by odpovídalo. Tady to psala ona.
3: Tady. A co tady, já to nepřečtu. Je,
4: 3. dubna, jakoby nic. Tak vidíte, jak to vypadalo. To byl opravdu stísněný.
3: To jsou úžasné fotky.
4: No, ale to nás paní Hochová přepadla takhle ráno a říkala, to já prostě právě potřebuju, aby nikdo nebyl připravený na mě, že jo? A šup a začala tady fotit.
3: Takže se tady zjevila jakoby nic, jako to píše. No. Stojíme v takové malé místnůstce, kterou dělí skleněné dveře a tu využíváte jako pracovnu?
4: Přesně tak. Původně jsme to s manželem a s malejma dětma měli jako ložnici, než jsme ty ložnice si vybudovali nahoře.
3: Jo. Ale to je určitě prostor tak 10 metrů čtverečních,
4: ano,
3: ne?
4: Víc to není a navíc samozřejmě tady není nic rovně šikmo.
3: Vidíme takovou zelenošedou fresku.
4: Tam jako měl být anděl, který se opakuje, protože ve všech bytech jsou malované stropy, mimo u nás. Tady jsme našli jenom jedno prkno, protože tady, když jsem se sem nastěhovala, byly propadlý ty stropy. Jo.
3: Jana Rajchová otevřela v přízemí v roce 1994 galerii Nový svět.
4: Bohužel v roce 2002 přišla ta velká povodeň a to mě nikdo pak nechtěl věřit, že všechny provozovny, co tady byly, i tu moji galerii zničila spodní voda. Problém celého Nového světa části Loretánského náměstí. Je tahle spodní vada doteď.
3: Jak se vám na Novém Světě žije dneska?
4: Stále dobře. Já se nedovedu představit, že bych odešla.
3: Těch starousedlíků
4: málo.
3: Už je tu málo.
4: Stále dožívá ta komunitní pospolitost. Z velké části to dělají vždycky mladé maminky, které mají děti. A tady vlastně se vzadu vyměnilo pár rodin a ty mají děti, což je radost jako opravdu vidět, že to žije. A je to jedna z mála ulic, která je osídlená doteď. Tomu málo kdo třeba z centra chce věřit. Ale nevím, jak se to bude vyvíjet dál, protože stalo se to takovým turistickým bodem. O Vánocích je tady rušno. Já na pár dnů odjíždím.
2: S Janou Rejchovou mluvila naše reportérka Alena Rokosová.
0: A pokud vás zajímá historie domu u Zlatého hroznu, nebo jak fungovala někdejší galerie Nový svět, tak se podívejte na vltava.rozhlas.cz.
2: Aktuálně máme 6 minut po 9:30, dnes je pondělí 17. srpna. Hezký poslech Českého rozhlasu Vltava.

0: Od Kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Radůza a Zuzana Navarová z alba Andělové z nebe z roku 2001. Necelá minuta zbývá do 9:45.
1: Mozaika.
2: Pojďme si teď chvilku povídat o jednom malém interpunkčním znaménku. Nevím, jestli používáte středník, Františku, středník běžně používáš?
0: No běžně určitě
2: projevu.
0: Ne.
2: Já taky ne. Takový středník přitom dokáže rozpoutat poměrně velké vášně, ale víc o tom už dnešní úvaha spisovatele Jana Němce.
3: Petr Borkovec se mi nedávno svěřil, že je zřejmě poslední člověk v této zemi, který i v SMS-kách používá středníky. Není to pravda. Vídám je i ve zprávách, které mi posílá Jan Antonín Pitínský a sám mám pro tohoto pozdně renesančního křížence čárky a tečky slabost. Právě proto mě tak zasáhla nedávná zpráva z britského Guardianu, že středníky z anglickojazyčných knih v posledních 20 letech kvapem mizí. Zatímco ještě v roce 2000 jste na středník narazili v průměru jednou za 205 slov, dnes jich musíte přečíst téměř 400. Je to tak, středník se zařadil mezi ohrožené druhy. Samozřejmě ne všichni toho litují. Leckdo bude dokonce mluvit o přirozeném vývoji, jako pokaždé, když něco vzácného a krásného mizí ze světa. Dokonce i mezi spisovateli se najdou nepřátelé středníku. Nepoužívejte středníky, jsou to jen odznaky vyššího vzdělání, hřímá Kurt Vonnegut. Právě kvůli němu se z nenápadného interpunkčního znaménka stala divně třídní záležitost. Je pravda, že dělník si na středník obvykle nepotrpí. Jenže jak jinak má člověk vyjádřit významový přeryv větší než ten, který značí čárka a menší než tečka? Kdybychom středník revolučně zrušili, znamenalo by to například, že z paní Dalovajové okamžitě zmizí 1000 znaků. Právě tolik středníků totiž Virginia Woolfová do své slavné prózy zatloukla, rovně jako sloupky vinohradu, mezi kterými se vine proud vědomí. Mezi spisovateli naštěstí přece jen najdeme víc obhájců než žalobců středníku. Do týmu Virginie Woolfové můžeme zařadit třeba Jamese Joyce nebo Salmana Rushdieho. Zdá se, že pro modernisty a postmodernisty má středník zvláštní kouzlo. Protože jsou to největší pozéři. Slyším křik z druhého tábora, ale nic na to nedbám a pokračuju ve výkladu. Například s Cormacem McCarthym už je to složitější. Ten všechny svoje středníky vypotřeboval už v prvotině Strážce sadu a do dalších 9 románů mu zbyl jeden jediný. No jo, to jsou ty začátečnické chyby, že si středníky zapomenete včas naklíčit. Osobně se domnívám, že o interpunkční znaménka je třeba pečovat. Už proto, že zatímco větám dáváme osobní významy, interpunkce je něco jako veřejný majetek. Používáme ji všichni, ať chceme sdělit cokoliv. Proto se mi líbí, co jednou řekl Abraham Lincoln. Mám velkou úctu ke středníku. Je to moc užitečný malý pomocník. Kolik hřejivého přátelství k malé hlavičce a zahnutému tělíčku je v těch slovech. A v jedné knize Hilary Mantelové se píše až freudiánsky. Nechápu, proč jsem se kdy obtěžoval se sexem. V celém širém světě není nic tak uspokojivého, jako u mě umístěný středník. Jestliže středníky vyhynou společně s latimériemi a nosorožci, bude to poslední tečka za literární kulturou. Středník. Poslední tečka za SMS-kami, které dostávám nejradši.
2: Teď už asi tušíme, co ztrácíme s každým středníkem, který nahradí čárka nebo tečka. Dnešní úvahu pro nás napsal spisovatel Jan Němec.
0: A dočetli 3 minuty po 9:45. Posloucháte Vltavu v pondělí 17. srpna.

0: 9 hodin, téměř 53 minut, ukazují hodiny v našem studiu.
1: Dnešní vizitka bude na výsost aktuální, a to navzdory tomu, že oproti víkendu teploty poklesly a začalo i pršet. Ale budeme se věnovat klimatickým změnám, protože hostem vizitky bude biolog a přírodovědec a také spisovatel Jiří Sádlo. Sleduje krajinu v měřítku tisíců let, ale i její dnešní proměny pod vlivem globalizace nebo suburbanizace.
0: Zajímá ho nová divočina, rostlinné invaze i plevel, který může o městě vypovědět víc než pečlivě udržovaný trávník. Poslouchejte rozhovor s Jiřím Sádlem a moderátorkou Karolínou Koubovou po 10. dopoledne.
1: No a hned potom v 11 hodin 30 minut si na Vltavě nenechte ujít osudy. Tento týden budou patřit významné osobnosti nové české filmové vlny Věře Chytilové.
0: Od 11 hodin a 30 minut a potom i na vltava.rozhlas.cz. Krásné pondělí, 17. srpna vám přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tyc poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí, je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundi Bugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Silničáři dnes začínají bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Uzavřou i okolní křižovatky a obec bude neprůjezdná. Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Demolice a stavba nového mostu budou stát 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jenom rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let. Mezi její největší hity patří písně Total Eclipse of Heart nebo Holding Out for a Hero. Pravidelně vystupovala taky v Česku. Čekejte oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky. Místy se přidají i bouřky. Odpoledne můžou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy naměříme až 30. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Celé to rozlišení příroda versus člověk, kultura versus natura jsou v podstatě už dneska demodé koncepty, protože dneska už vidíme, kolik přírodního je uvnitř člověka a kolik kulturního je uvnitř zdánlivě nedotčené přírody. Říká botanik a spisovatel, poutník po krajině a její pozorovatel Jiří Sádlo, který přijal pozvání do vizitky. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, působí v Botanickém ústavu Akademie věd. Zabývá se vývojem krajiny v posledních 12 tisíci letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata, jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu. Rád se pohybuje na pomezí města a neměsta, vědy a literatury. Vedle vědeckých textů píše i beletry a eseje. Jeho esejistickou knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, zařadil časopis A2 do českého literárního kánonu po roce 1989. Dál Jiří Sádlo napsal například poetický deník Prázdná zem, knihu Praha a Brno, nebo ve spolupráci s malířkou Kateřinou Piňosovou a titul Skutečná tvář květin. Tak, já se musím zeptat, pane Sádlo, když jste šel tady do studia, po cestě vás něco potěšilo, něco rostlinného nebo živočišného, na co byste zaměřil tady teď na Václavském náměstí se kutá svoji lupu, kterou máte všude sebou?
2: Jasně, ale šel jsem od metra parkem, který dělal velmi dobrý odborník na zahradní architekturu Ondřej Fous a opravdu se mu to povedlo. To člověk může říct až teprve po třeba 3-4 letech, protože teďka už je vidět, že ten park umí stárnout.
1: Už po 3-4 letech, já jsem si říkala, že vy se pohybujete v těch úplně
2: optimálně,
1: jiných.
2: Samozřejmě, dimenzi. Optimálně by bylo ještě počkat, ale už teďka je tam prostě vidět, že to je opravdu jako velmi solidně založený a naopak je tam jedna malá část, kterou chytili, nevím proč, nějaký ševci a to je prostě ozelenění. To není, jo, tam jsou najednou ty sektory, tady bude jeden druh, tady bude druhý druh. Žádná kompozice, jak se to v nějakém zahradnictví nakoupilo, tak to tam vedle sebe napráskali a má to všechny nectnosti zahradní architektury na sídlištích, na začátku 90.
1: Já jsem si právě říkala, nakolik se tohle mění v těch parcích, že prostě máme opravdu ty políčka pro ty jednotlivé květiny a plodiny.
2: Teďka právě začal krásný trend, který jako je, tam nejde o žádnou jako biologickou odbornost, tam jde o estetiku. Přišel pán nějaký Američan, udělal si, projel si celou zeměkouli, možná virtuálně, a zjistil, že celý ten starý kánon, že modrou dáváme ke žlutý, zelenou k červený, že je to naprosto umělý a vylhaný a

0: Jsme se tak jako trochu vymysleli, protože jsme chtěli vidět vedle sebe tu modrou a zelenou a červenou. Tak se vracíme k tomu, co tady nabízela ta, alespoň tak, jak ji známe, původní příroda.
1: Co je vlastně jako přirozenější. No,
0: tam to vás potěšilo po cestě.
1: Tam ten druhý způsob je taky jako legitimní a samozřejmě ho budeme ho zachovávat v nějakých asi tradičních kompozicích, tradičních parcích, ale prostě teďka je trendy. Tohleto a ten důvod je velmi dobrý, že to je opravdu daleko přirozenější a normálnější a neukazuje tu nadvládu člověka nad přírodou.
0: No a když jsme vás zvali do vizitky, tak jste psal, že právě odcházíte do terénu a že žhavá příroda ve žhavé Praze je pro vás o moc lepší než mlhavé podhůří, které vás čeká potom. Tak si říkám, že vy jste tedy asi jeden z mála, který si tu rozpálenou Prahu užívá, jakkoliv nám ji tedy teď aktuálně schladila ta noční krásná bouřka a raní liják. Ale vy a žhavá Praha?
1: No, já opravdu nejsem asi dobrý člověk na otázku, co s těma vedrama dělat. Já je prostě miluju.
0: Já jsem ji taky nepoložila, jo? Já jsem se ptala, proč milujete žhavou Prahu.
1: No, protože mám rád všechny klimatické extrémy. I ne extrémy. Prostě mě počasí vždycky těšilo a popřávám si ten luxus mít rád i mráz, i mrholení, i hic.
0: Takže máte rád celou škálu, nejen extrémy.
1: Mám rád celou škálu.
0: Dobře, ale když tedy si říkám, že si jdete užít žhavé Prahy, tak předpokládám, že se neprocházíte tady po rozpáleném Václaváku nebo nesednete do neklimatizované tramvaje, že jdete do jiných tedy zákutí.
1: Ale částečně i tak. Jo? Částečně i tak. Teďka zrovna dlouho nepršelo a všechny ty kytky, které jsou tady nepůvodní a které jsou z těch subtropických, tropických oblastí a který rostou jako takový tichý proletariát mezi dlážděním, tak ty přesně si tohle to užívají a protože ty ostatní pochcípali, tak jsou najednou vidět.
0: No jo, ale teď mi řekněte, zrovna jsem se nad tím zamýšlela, když jsme tuhle jeli s dcerou, tak se člověk podívá na tu krajinu a i městskou tedy a jak říkáte, všude to, co tady je, tady naše mírného podnebného pásu je hnědé, žluté, usušené. No a ten pocit skutečně mi to potom připomínalo tu středomorskou krajinu, že si připadám, nevím, jak kdybych jela v Chorvatské nebo Itálii. Akorát, že bohužel tam potom za nějakým kopečkem no, tak je už to moře a my ho tu nemáme. Tak to vám nechybí, když si užíváte tady ty subtropické nebo tropické rostliny?
1: No, jako správnému Čechovi mě samozřejmě moře chybí, co jsme všechno neudělali, počínaje pozdravem ahoj, aby jsme si to moře nějakým způsobem zpřítomnili, jo. Ale tak jako prostě se člověk samozřejmě smíří, samozřejmě místo toho máme vody tekoucí i stojaté, samozřejmě máme přehrady, z kterých nevím, jestli mám být nadšenej nebo spíš velmi rozpačitej. Teďka se někdo opovážil, Vojta Kotecký, říct, že už žádný velký nový přehrady stavět nebudeme. A dostal tak nabančeno od davu, že si neváží práce předků. Jo? A navíc já tam mám chatu, že jo? Tak s těma, ale opravdu, že už asi jako není teda kde stavět velký přehrady.
0: No,
1: jo.
0: Dobře, tak to jsem takhle trošku od toho moře. Já jsem příště si říkala, že když tady, rozumí, takže když tady máme jako ty rostliny a teď tu vyschlou krajinu, tak když říkáte vlastně, já si to užívám, tak jestli to je patřičné, myslím ty, protože opravdu máme tady hnědo-žluto.
1: No jasně. Člověk si říká, já bych měl být smutný. Prosím vás, my jsme měli loni 20 kilo fíků. Jo.
0: Takže vy hledáte ty drobné
1: takže
0: jako
1: já,
0: radosti.
1: Ono je děsná spousta prací, i velmi vědeckých, který jako se zabývají tím, co dělat proti klimatické změně. A strašně málo těch, kteří říkají, jak si ji teda pěkně užít.
0: No, Dobře, já tomu taky rozumím, jenom jsem si říkala, že když třeba berete jako benefit, že si můžeme u nás vypěstovat fíky, fajn, ale jestli to jako vyváží, když ten fík si přece jenom v rámci globalizace

0: zvaného trhu můžu koupit už kdekoliv a je tady ze Španělska, nemusím k tomu mít tady tropy. Tak jestli to vyváží potom, nevím, taková negativa, že se třeba jako rapidně blížíme tomu oteplení o 1,5 stupně.
1: No jo, to je právě to, že z té klimatické změny se stalo to, čemu říkal Umberto Eco, jak je to slovo, vždycky ho zapomenu, pojmovej fetiš. Mm-hmm. Pojmovej fetiš je podle Eka něco, co je upředeno tak, že to vylučuje další diskusi, ale přitom ji na sebe strhává. A dokonce je to někdy upředeno tak, aby tuto funkci plnilo. Jo, nemáme o čem mluvit, no tak si budeme povídat o klimatický změně, hned se budeme polarizovat, seš Sparťan nebo slávista, když seš slávista, tak musíš mít tento názor, jo, tento názor je pravicový, tento názor je a priori levicový.
0: No je pravda, jo? Že určitě klimatická změna vyvolává velké emoce.
1: Velké emoce.
0: No a teď nevím, jestli právě potom třeba zase ten přístup, že řeknete, pojďme se podívat na ta pozitiva a užívat si to, jestli to potom nemůže zase vést k tomu, že to vypadá, že trochu to jako téma zlehčujete, přitom sám jako přiznáváte, že si uvědomujete tu problematiku.
1: Ano, jasně. Jak to bylo za covidu? Byl obrovský rozdíl mezi televizí a rádiem, dokonce všema rádiem a všema televizma. Televize se pokoušely postihnout tu skutečnou podstatu a metaly ve výsledku vlastně chaotickou skrumáž informací. Rádia říkali, prosím vás, první věc, sedněte si, udělejte si kafe, kdy jste měli naposled možnost být doma a udělat si v 10 hodin dopoledne kafe. Píte ho pomalu, vychutnávejte si ho. A přitom se uklidňujte. To úplně nejhorší jsou impulzivní reakce. Takže já se vlastně daleko víc než klimatické změny bojím právě těles těch jaksi zuřivých, polarizujících, impulzivních reakcí u národa. Mm-hmm. A národů.
0: To chápu. Zároveň si přesně říkám, že asi potom je tou cestou trošku, jak vy ironizujete nebo naznačujete a otevíráte tady tu diskuzi potom, byť i trochu, řekněme, někdy kontroverzně. Tak to je váš cíl, jako nasvítit to i odjinud.
1: I odjinud. Já jsem v podstatě spíš centrista. Čili snažím se o vyvážený pohled, který v sobě má i trochu té smířlivosti, víc než té naštvanosti. Jo, a ctnost by k tomu se jmenovala temperancia. To se vždycky říkalo jako umírněnost. Jasně, to jsou ty, který jsou slabí a mlžej, ale ve skutečnosti je to ctnost najít na správnou záplatu na správný pytel. Jemnou na jemný, hrubou na hrubý.
0: Mm-hmm. Tak dobře. Dnes je v naší vizitce Jiří Sádlo, botanik, spisovatel. Mluvíme o jeho přístupu, jakým způsobem otevírat například téma, jako je klimatická změna, ale mluvíme o tom, jak on vnímá krajinu, o tom budeme mluvit i nadále, ale teď přišel čas na to, abychom si zahráli první píseň, kterou jste pro nás vybral, tak ta se opravdu ale váže k tomu krásnému počasí, které nás dnes postihlo, a tedy déšť. Tak já vás poprosím, jestli byste mohl tu píseň uvést.
1: No je to píseň ze začátku, v českém prostředí ze začátku 60. let, čili vlastně už v okamžiku svého zrodu byla trošičku demode. Jo, zpívá Jiří Vašíček, dneska vlastně už jako skoro zapomenutý zpěvák, a původně je to Mladý Bekot.
0: Ano.
1: Dokonce i s tímto námětem přeloženo téměř jako...
0: A ta píseň se jmenuje V ten, kdy
1: se jmenuje, ano,
0: vrátil déšť.
1: Ten den, kdy se vrátil déšť.

0: v ten den, kdy se vrátil déšť, tak to opravdu úplně tematicky dnes vybral náš host Jiří Sádlo, botanik, spisovatel, poutník po krajině a její vášnivý pozorovatel. A mě vlastně zajímá ta vaše perspektiva, kdy propojujete vědeckou, uměleckou či humanitně orientovanou rovinu, tak jak se vám to děje, kde konkrétně třeba ve vaší vědecké perspektivě prospěl ten přístup umělecký, literární a kde naopak? Jak se to ovlivňuje?
1: No, já je popravdě řečeno od sebe ani příliš jako nejsem ochoten rozlišovat.
0: A to vám trošku jasně, jako že potom kolegové vědci vyčítají, ale to si obhájíte.
1: No, určitě, určitě. A i to je vlastně jako v konkrétních věcech třeba legitimní, tak pod tam jako samozřejmě jako ustupuju, anebo se naopak snažím to opravdu jako do té vědy pořádně, poctivě převrátit. Teďka třeba jsme měli článek, je ve stavu zrodu, ale prostě už někdy snad doufejme vyjde, který takovou tu tradiční konvenci, že agát to je nepůvodní a do české přírody proto nepatří a proti tomu, ale je užitečný a proto do české přírody patří, tak se snaží úplně rozvolnit tuhle tu opozici, a prosím vás, už se na tuhle tu žabomyší válku vykašleme, když to jsou úplně nesouměřitelné otázky. Mm-hmm. Jo? A k tomu náhledu úplně člověk bez opuštění vědy jako nedojde. Jo? Že jedni říkají, agát je užitečný, a druhý neříkají, on je škodlý, jo? Je pro nás užitečný v krátkodobé perspektivě a druhý říkají, ale v dlouhodobé perspektivě je škodlivý.
0: No.
1: No tak to je velmi
0: těžké. Teď co si z toho vzít?
1: Co si z toho vzít, jo, tak to je přesně
0: a
1: jako
0: zajímá vás teda ta krátkodobá perspektiva nebo ta dlouhodobá? Přece
1: no
0: asi
1: obě dvě, no. Právě že obě dvě.
0: A co si teď, jo, jako co s trnovníkem a kátem, co jste s tím teď?
1: No, ono se ukázalo, že co se vždycky říkalo, že zhoršuje biodiverzitu, tak ten zrovna ne. Hmm. Ten ji jako záludně mění ve svůj prospěch. A hraje si s ní, ale to s dovolením třeba duby nebo buky dělají taky. Mm-hmm. Jo.
0: Já jsem se zasekla teď na dubu, protože jsem rozená dubová, tak vidíte, tak takhle agát. Ale no, ale těch rostlin právě takhle je vícero, třeba bolševník, že? A tak vy teď vlastně
1: zrovna u bolševníku je to poměrně jasný. Tam je to ten jasný. Je nešťastný už svým jménem.
0: No jo, ale tak když právě uvažujete potom o těchto tématech, které jsou botanické, ryze botanické, a pak tedy si tam jako literát dáte krásně nějakou takovou subverzní rovinu přemýšlení a ten spor jako můžete hodit takhle někam jinam, jo?
1: Ta subverze. Hlavně já se snažím humanizovat objektivitu. Ha. Humanizovat přírodní vědy. Těch inženýrů, který hřímali, jak ty humanitní vědy a vůbec všechno humanitní by se mělo nejlépe zakázat anebo včas objektivizovat, aby z toho teda byla vážně ta věda. Tak těch už bylo opravdu spousty. Ono to je potřeba smiřovat a to smíření musí prostě spočívat v tom, že se zdravá míra subjektivity do té přírodovědy, která samozřejmě má z velmi dobrých důvodů objektivní složku, musí přijmout. Mm-hmm. Jo? Protože konec konců, když subjektivitu přiznávají i matematici a fyzici, a u nás se pořád říká, nebuďme objektivní, a vlastně jako pracujeme se sociálníma konstruktama. To jednou říkal David Štor, že téměř nelze napsat rozumný článek o lese, aniž člověk musí překonávat ty starý archetypy, jo, včetně přímo toho prostě freudovského archetypu toho lesa. Jo. Teďka nevím, jestli freudovskýho nebo jungovskýho, aha, pardon. Jo? Ale v podstatě jako i freudovskýho, protože...
0: S lesem někdy.
1: No, to je ta pana, která má být jako přemožena, že
0: jo? No a to se dostáváme k sociologii rostlin taky, když vy vlastně se zabýváte právě tímhle, teda fytosociologie, čili přistupujete k rostlinnému společenství podobně, jako je sociologie člověka. Je to tedy tak? Pak se tam tady uplatňují tyhle archetypy Freuda, Junga.
1: Popravdě řečeno, on to je koncept, který je velmi starý a dnešní plant ecology vlastně by se taky dala obrazně přirovnat k nějaký sociologii. Dokonce často mnohem víc, protože tam už se přímo zachází rovnou, třeba funkční ekologie rovnou řekne, máme tady dvě rostliny toho samého druhu a oni se spolu perou. Jak to vlastně dělají? Jaký informace si mezi sebou vyměňujou? Jo? Čili jako celá ta ekologie rostlin má tenhle ten sociologický rozměr.
0: No jo, ale tak vy to takhle dlouho pozorujete a myslím, že se to v současné době taky stává velkým tématem, jakým způsobem právě spolu komunikují ty, které rostliny, jaký je právě ekosystém celého lesa, jak se dorozumívá. A teď to připadá mi, že to je čím dál tím víc vidět a víc populární, zatímco vy tady ale se tomu věnujete už dávno.
1: Tak ono se dlouho říkalo, jasně, ty kytky jsou takový jako primitivní, takový jako, hrách je nedokonalý pes.
0: Hrách je nedokonalý pes.
1: Protože nemá duši například. Jo. Zatímco teďka jako vidíme v posledních, ale 100 letech teda, jo. Čím dál tím víc, jak ten rostlinej svět vypadá zdánlivě jako něco pasivního, jenom něco, rostlina je prostě od toho, že roste a jiné vlastnosti moc jako nemá. Jo. Zatímco to chování, to se jakoby dlouho pomíjelo, celý to 19. století a až to 20. a do současnosti se najednou prostě ukazuje, že jsou to stejně aktivní tvorové jako živočiši, akorát tím, že jsou jako pomalí a mají ty kořeny, kde sedí na jednom místě, tak to vypadá, že ne, ale už mezi těma kořenama například je ta mafie hub, který dělají úplně jako neuvěřitelné věci, do kterých se velmi těžko, jako do každé mafie, velmi těžko vidí, jo, co se to tam vlastně děje. No a to je prostě jako když by člověk přišel na bitvu u Lipan na Marolda, řekl, no jo, ale ty husiti se nehejbají, tak to asi, tam se asi nic neděje. No tak děje akorát.
0: Akorát to není tak patrné u živočichů, u zvířat. Co tedy víme teď v 21. století nebo objevujeme o duši rostlin?
1: Na to se zeptejte kolegů. Já se ta rostlina sociologie, ta se zabývá spíš těma subkulturem. Spíš právě tomu, co je blížší krajině, než těmhle s těm jako jednotlivým, drobným.
0: A tak nebavil jste se o tom s kolegama? Mě by to teď jste mě jako, jo, s tím hráchem a psem jste mě k tomu navnadil.
1: Jasně. Tak, no,
0: vy jste určitě jaký přemýšlel o duši rostlin, ne?
1: Duše rostlin, o tom psal Bohumil Němec, který zároveň byl botanik a asi i jednou kandidoval na prezidenta prvorepublikovej. A to byl takový jako pozdní ozvěna té naturfilozofie. Jo, ale s tou jsme se celkem z dobrých důvodů jako rozloučili, protože si udělala svůj okruh problémů, na který už jako koukáme dneska úplně jako z jiných důvodů. Jo. Tak duše. Kolegové animisti by řekli, no duši má všechno. Andersen by to řekl. Duši má i vyškrtnutá zápalka. A ta duše se změnila v okamžiku, kdy ji někdo škrtnul, jo, a teďka teda ten oharek má prostě taky duši, ale jinou. Jednou říkala hezky v Meteoru Fatima Cvrčková, jak když se člověk pořádně podívá na to, jak ta řeka meandruje, jak si chytře ty meandry tvoří, jak si je prořezává, jak se někdy v sobě dokonce, teďka už mluvím trošičku, úplně ji asi necituju, jak se někdy i sama v sobě zmate a nedokáže ze svých meandrů vybřednout a udělá takovou tu úplně rozsáhlou na Sibiři, je to třeba častně v Kanadě, jo, rozsáhlou bažinu, která téměř neteče, jo, páč se to prostě v sobě zaciklilo, tak je velmi těžký jako uvěřit tomu, že ta řeka není živá. Jo? Že to prostě není. Jo? A přitom tam samozřejmě jako neřekneme, ano, a teďka mi tu duši najděte. Jo.
0: Tak teď se mi zdá, že jsme se trochu zameandrovali do mé otázky, ale že jste mi tak řekl tady o těch kolezích, ale... To jako...
1: No ne, tak otázka zněla, jak je to s tou duší. No, tak,
0: jak si, co vy si myslíte? No?
1: Jak je to s jedincem vůbec? Teď každá větívka jabloně je samostatný jedinec, který se s těma ostatníma stýká a potýká, jak by řekl Jungmann? Ne. Jungmann? Stýkání a potýkání.
0: Možná ano. A teď nebo palec?
1: Ne, tak nevím.
0: To nevadí. Tak
1: to nevadí.
0: Opravdu jsme se zameandrovali.
1: Stýkání a potom zameandrovali. Já vlastně takhle teda musím se přiznat, že to je dost častý u mě systém právě toho myšlení, který je přesně takhle jako jde po těch spirálkách a vrací se zpátky a ano. Takhle. Takže já se... Omlouvám, že nejsem dost sick at non.
0: Ne, to vůbec nevadí, já se jenom vždycky pokusím nějak vrátit. A teď si vypomůžu další hudební ukázku, kterou jste pro nás vybral. A to je Igor, francouzský muzikant, hudebník, a vybral jste Nervous Waltz, tak jestli nám prosím můžete uvést tuhle skladbu?
1: Tak první je, že Igor, protože to byl totiž jeho myšák, když on byl mladý a ráčkoval. A druhá věc je, že ono to začíná jako naprostá klasika, možná, že to je dokonce vypůjčený z nějaký klasiky, velmi pravděpodobně, a poté je tam to, co je častý, bylo to vždycky častý celou modernu, že napřed se dá pár akordů a potom se to nějak jako změní, udělá se to po modernu. Jenže on je v tom daleko... radikálnější a není to jen tak destrukce nebo zmodernizování. On to začne silážovat. On to převrstvuje, míchá do toho Japanese noise, míchá do toho různý etna, různý subkultury a výsledkem je jako novej syntetický tvar, který prostě není tím tradičním výsměchem, jo, a my jsme teďka jako modernější, ale je to naopak zapojení toho starého do nových kontextů, který jsou různorodý, včetně právě jako různýho pokřivování, včetně drastických střihů a nových sešívání a podobně. Jo, mě to strašně evokuje. Celý jsme na to přišli s mým synkem, když mě vez autem podél Zachumutovem podle té obrovské lomové jámy, poté, co jsme sjeli z relativně panenských Krušných hor, říká, tyjo, tak teďka už tomu rozumím, a pustil mi tyhle ty Igory a je to přesně jako ono. Tady jste prostě najednou ten svět zdánlivě. Pamatuju si Krušné hory a pak jsem zavřel oči, abych to neviděl. Ne, tady je právě v obojí a velmi pěkně v syntéze.
0: Hudební krajina Igora.

0: Igor ve vizitce na Vltavě, posloucháte Český rozhlas Vltava a dnes je naším hostem botanik, spisovatel Jiří Sádlo. Máte-li nějaké dotazy, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi a přečteme vaše podněty a otázky. Když jsem říkala, že se vlastně zabýváte mimo jiné sociologií rostlin, tak ale vy zkoumáte taky vztahy mezi lidmi a rostlinami nebo s přírodou obecně, tak to je asi jako komplikovanější ten lidský fenomén a rostliny, než rostliny sami mezi sebou.
1: Jasně, to je ještě další vlastně směr, další dimenze příčně na všechny ty dosavadní.
0: No a tak tedy člověk a příroda. Tak když říkáte, já jsem velký optimista, ale to neznamená, že cítím, že bych celý ten problém jako měl zapomenout a jenom se dívat, jak to tiše plyne. Právě, že to, co je teď nového, to mě zaujalo, je ta sílící odpovědnost člověka za krajinu, sílící potřeba celou tu věc redefinovat, podívat se na naše možnosti tady a teď. A ty jsou kde? Kde je vidíte? A jaká je ta jiná pozice dnes?
1: No, je to to, že jsme si... celý je to vlastně formalizovaný do toho pojmu antropocén, ale tímto směrem teďka jako nepůjdeme, to by bylo na zbytečně dlouho. Jo, a je to vlastně jako to, že jsme si uvědomili, že speciálně v Evropě jsme tady s přírodou úplně těsně spjatý. To znamená, ona ovlivňuje nás a my ovlivňujeme jí minimálně těch 7 500 let. No tak to přeci nemůže být 7 500 let trvající válka, jak jsme si to mysleli ještě v nějakých 50. 60. letech.
0: Jo, že prostě
1: zlý
0: buď
1: člověk,
0: nebude,
1: ano. Ano, člověk je zl podle Rousseau a v podstatě, jo, venkov,
0: je,
1: venkov a indiáni, ty jsou jako spanilí, jo, a člověk je městský a ten jenom ničí a mučí. Jo? No tak kdyby to takhle bylo, tak už tady opravdu bude to ocelové město nebo ten svět v roce 2000. Když jsme byli malí, tak jsme to takhle kreslili
0: na výtvarce,
1: že jo, a napřed se to kreslilo, jako, že to je dobře, ty oblaka barevných kouřů. A potom se do toho vložila ekologie, tak se to kreslilo stejně, ale s tím opačným znamínkem, že to je špatně, že takhle prostě dopadneme, že takhle to bude vypadat těsně před tím, než se ten než bude zkáza světa, než se ten ekosystém celý rozvrátí. Jo.
0: A vy vnímáte vlastně v tomhle nějaký posun? Vy se právě specializujete na ty oblasti.
1: Ten posun je, že najednou děsná spousta lidí
0: průmysl.
1: Říká ne, v pořádku jsou krásné parky, v pořádku je krásný venkov, v pořádku jsou rezervace ve městě. A co ještě patří do městské přírody? No takový ten zelený bordel, ale to se nebojte, my vám to vezmeme bagrem.
0: Jo? A ten vy máte rád, to jsou ty periférie.
1: A to je přesně to. Raketově roste prostě počet lidí. Říkají, no tohle to je přesně to, co nás zajímá. To je to, co je prostě pro nás sexy. A říkají to i lidi, kteří říkají, no my jsme z vesnice, teďka bydlíme v Praze, no tak tam jsme chodili do lesa na palouk, no tak teďka chodíme prostě do té Agátiny, jo, nebo do těch vysokých psích trávníků s cestičkama. No a je to prostě stejně dramatický, stejně zajímavý, jako byla ta tradiční příroda na venkově. Jo? Čili takovýhle, a jsou to lidi bez nějakého speciálního biologického podobně vzdělání, je to úplně normální střední vrstva s běžnýma zaměstnáníma. Jo? Čili opravdu, že člověk tu změnu klientely najednou začal vidět a zaplať pámbu i teda jako urbanisti to začínají a krajiny, architekti to začínají
0: takže
1: reflektovat.
0: Řekněme, postmoderní romantika bude tedy ne z lesů, vod a strání, ale bude to tedy na brownfieldech, skládkách a smetištích?
1: No v podstatě jako ano, protože teda respektive bude to v té obrovské členitý suburbání zóně. Strašně dávno, už někdy tak třeba 20 let zpátky, říkal Osamu Okamura, osvícený bratr toho druhého Okamury, architekt, no venkov je mrtev. Aha. Venkovanství existuje, to se zachovává, ale už to není venkov. Mhm. Jo, už to má úplně jiný...
0: Už je to předměstí města, žádný, nebo aby no, právě tomu přibližování a ovlivňování se města a venkova se věnujete?
1: Máme, jasně, dneska máme v podstatě posledních pár fláků nechráněného venkova. Buď to je to chráněný venkov, Šumava, jo, nebo je to venkov odumírající, který se připravuje na tuto velkou změnu, a nebo je to už v tom procesu té změny, té suburbizace, která prostě z města, ošklivě se tomu říká sídelní kaše, ale to je jenom pro ty, kteří to neumějí číst.
0: Aha.
1: Je to prostě
0: stejně... Vy v tom vidíte něco hezkého.
1: Já v tom vidím něco velmi, minimálně velmi pestrýho a jsem opravdu fascinován, jak by řekl... Mě to prostě, mě to fascinuje. Promiňte, že se k tomu pořád vracím. To říkal detektiv Colombo. Colombo. Jo, do češtiny se fascinace...
0: Opravdu se snažím chytat ty vaše meandry.
1: Fascinuje mě ta nová fáze krajiny.
0: Aha,
1: jo.
0: Aha.
1: Není to úplně okouzlení. Fascinace se do češtiny často překládá jako okouzlení, ale to není ono. Spíš jsem z toho paf. Prožívám ten pocit asi, co prožíval Mácha v okamžiku, kdy viděl, že se ta krajina okolo něho s výjimkou těch jeho míst pustých a nesličných, těch bouraček, těch šibeničních vrchů, těch zřícenin, mění v takovou tu krásnou friendly krajinu, jo, která je bezvadná, akorát, že je strašně dokonalá a tím strašně nudná. Jo? A jemu tam prostě zůstaly tyhle ty místa a v tom okamžiku se najednou prostě objevují títo romantici, jo? Kaspar David Friedrich Mácha, a na druhé straně začátky ochrany přírody, kde taky, jako se říkalo, no tak ježiš, takovýhle starý les, no tak to chce sekeru.
0: No, tak teď jste se tady dotkl spojení s literaturou, s Karlem Hynkem Máchou, tak navážu tady dotazem Davida Šutery, našeho pravidelného posluchače, který posílá pozdrav pro hosta a ptá se, jak vnímáte právě propojení krajiny a umění a jestli můžete prozradit i vaše oblíbené dílo nebo umělce.
1: No, umělce krajiny. Popravdě řečeno, mě teda okamžitě naskočilo něco úplně, jako je to pořád krajina, ano. Michal Michajlovič Prišvin. To byl jeden z prvních, který šli úplně jinou cestou, než je tato postrusovská tradice, a který právě jako uviděl v přírodě někde hluboko na Rusy vlastně tu téměř lidskou bytost. Ježiš, já si musím...
0: To nevadí, to nevadí. Tady se právě dívá na Michala Prišvina, Zlatý luh, kniha u nás například vyšla.
1: Veliká hvězda, ještě jako několik. No a tam je prostě úplně jiný, jasně, že jako neevropský, jo,
0: úplně jiný.
1: Ale pohled, který spíš by vypadal, jak by psali osvícení indiáni, kdyby touto cestou se včas vydali. Jo, najednou prostě ta krajina je živá až do toho posledního kamínku na cestě, až do vody, která přitání crčí přes oblázky.
0: Říká Jiří Sádlo, botanik a spisovatel, který je dnes hostem ve Vizice, a přišel čas na další muziku, na další hudbu, Philip Glass, Dance No. 1, tak jenom prosím o krátký úvod.
1: No a tam právě bude ta jednoduchá, to je minimalismus, je to z konce 80. Glassovi nadávají, že je to takový popik minimalistický, že ten správný minimalismus je ještě jako jiný, ale mně se to teda líbí právě tou živostí, tou hravostí, a tohle to zrovna je ze série jeho 5 minimalistických tanců, A tenhle ten zrovna vypadá přesně jako to jarní tání, který je výrazově vlastně strašně chudý. Tam není moc na co se koukat. Prostě ta je voda a crčí dolů ze střechy. Tak si to poslechněte.
0: Ano, část tedy.

0: Dostáváme se do finále dnešní vizitky s botanikem a spisovatelem Jiřím Sádlem. A my jsme to nakousli před písní nebo před skladbou, že jste mluvil o tom, že se jako proměňuje přece jenom už ten určitý styl vztahování se k tomu přírodnímu a k tomu kulturnímu životu městskému a venkovskému. A vy někde jsem zaznamenala, že mluvíte jako o hipsterství v tomto ohledu. Co tím přesně myslíte? Je to dobře nebo špatně?
1: Jasně. Zase
0: hipsterizace
1: to je,
0: krajiny.
1: Ano, všeobecná hipsterizace krajiny. To je samozřejmě takovej jako můj hloutej bonmot, který pořád opakuju, pač se mi líbí.
0: A mě zaujalo, abyste...
1: Protože je to, pro mě je to kontrast toho aktivistického přístupu. Dokud jste aktivista, tak jdete jedním směrem, kdo má jiný názor, musí být buď to přejinačen, anebo bude proklet. Zatímco hipster se rozčiluje jenom, pokud je mu příjemné se rozčilovati. Ukazoval mi to Jan Trejbal někde v Šárce, kde je starý, kde je zvláštní místo plné totemů. V devadesátkách ještě si ty totémy vzájemně poráželi a ničili, protože jedni byli Indiáni, druhý byli Kelti, třetí byli Praslovani a podobně. A teďka se to díky právě tomu jako smířlivému hipsteření, nezávaznému, úplně proměnilo a proměnilo se to v takovou jako syntézu, zase mnohovrstevnou, těch bejvalejch jako a již vyčpělejch mýtů s dětským novotvořením. Protože ty lidi mezi tím, jak si zestárli a s odpuštěním se rozmnožili, a ty děti už na to koukají úplně jinou perspektivou.
0: No tak to je ale dobrá zpráva.
1: A najednou, jo, a to je velmi dobrá zpráva.
0: To se nám hodí do finále dnešní vizitky, ale ještě stihneme jeden e-mail od Víta Hostomského. Děkuji za vaše zajímavé odborné povídání, pane Sádlo. Děkuji, že kromě jiného poučení. Dozvěděl jsem se teď od vás o botanikovi Bohumilu Němcovi, na kterého už jsem se podíval za chodu tohoto vysílání na Wikipedii. Ano, to já tady taky během diskuze hodně dělám. Oceňuji vaši stať o petřínské vegetaci, artefakt i divočina v publikaci geologa Jana Zavřela a kolektivu Pražský vrch Petřín 2. Druhé vydání nakladatelství Paseka. V této publikaci, kde je 31 autorů, mám i svou stať Křížová cesta na Petříně. Jak vzpomínáte na tuto spolupráci s doktorem Zavřelem a jestli byste něco k petřínské vegetaci mohl ještě k dnešku říct?
1: K petřínské vegetaci? No, to by bylo na dlouho, protože tam je nějaký teďka, nebo před zhruba 5 lety, tam se tam pohádali místní, kteří říkali, nic nesmíte kácet. A lidi, kteří naopak říkali, my tam obnovíme barokní zahradu a to znamená všechno vykácet. Jaký je současný stav? Popravdě řečeno nevím a jsem rád, že nevím, protože mně to přišlo opravdu jako prostě velmi, velmi nešťastně nastartovaný na začátek diskuse.
0: No my jsme právě, už asi nám zbývají 2 minuty, tak si tak říkám, co ještě otevřít, ale tak zajímá mě, co přesně třeba teďka máte za bádání. A jestli jste spíš na poli literatury teď, anebo
1: ne,
0: teďka poli vědy?
1: Ne, žádná, jenom věda? Jenom už tu vědu, protože nakonec to prostě jako vyhrála. Například teda teďka bádáme v Krkonoších, to je strašně zajímavé, jak ty Krkonoše se změnily a jak se změnili tam opět lidi. Dřív to bylo, boženo, on se zajímá, on říká, že ho zajímají nějaký kytičky, měli by je dát k lopatě, jo? A dneska, aha, vy jste ekolog, no to je dobrý, nesmíte se dát. Aha. Takže paradoxně ty motorkáři udělali něco strašně dobrýho. Oni si proti sobě prostě ten...
0: Ty obyvatele
1: ta rovnováha prostě mezi... Jo.
0: Obyvatele
1: tam bohužel skoro žádný nejsou.
0: Mezi těmi, kteří tam jezdí na těch své...
1: To je bohužel smůla, že ty Krkonoše, tam není žádný overturismus. Tam už nikdo z těch původních nebydlí.
0: No to je jasný. No tak děkuju moc, botanik, spisovatel Jiří Sádlo, že jste přišel do dnešní vizitky. A ještě prosím na závěr, jestli nám uvedete tuto skladbu Heinricha Biebera, skladatele 17. 18. století, spíš 17.
1: No, on byl tak, jako on byl Němec, ale ze Stráže pod Ralskem, takže každý rozumný národ by řekl, ne, to je Čech, akorát, že mluvil německy. Jo, a znal se, kamarádil se s Vejvanovským, no tak... Teda, jo. A co je mi, teďka uslyšíte jiný typ jednotvárnosti. Tentokrát jsou to ty borový, já tam úžasně vidím ty borový lesy mezi Mimuní a Mácháčem. Je to jenom z borovice. První dojem je ta fádnost, ale velebná fádnost. Tu tam uslyšíte. Druhá je ta organizace do těch ortogonálních rastrů, který jsou taky vlastně už jako barokního původu. A třetí je ta jemnokresba těch větviček, protože každý ten čtvereček má ty stromečky, každý stromeček má miliardu větviček, na každý větvičce je miliarda jehliček. Tak schválně, jestli se vám to tam taky objeví.
0: Tak to je růžencová sonáta, posílá nám ji teď Jiří Sádlo, botanik, spisovatel, poutník po krajině a její pozorovatel. Moc vám děkuji, že jste byl s námi ve studiu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Thank you.

0: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
1: Na konci světa.
0: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
1: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
0: Program a vstupenky na fifili.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Co je na konci světa?
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Po dvou týdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Jižní Korea a Spojené státy dnes zahájily společné vojenské cvičení. I přesto, že americký prezident Donald Trump oznámil jeho omezení, manévry se mají zaměřit na elektronický boj, kybernetické útoky nepřítele nebo způsob vedení boje při omezeném přístupu k systému satelitní navigace. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moci volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stálé expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. A počasí bude oblačno až zataženo, občas se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky, odpoledne můžou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů Celsia, jinde naměříme až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pondělí 17. srpna otevíráme další polední Vltavu. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině a hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Pojďme na dnešní příděl jazzové hudby. Dnes nás mladý, ale nesmírně talentovaný pianista Joey Alexander přesune do rodné Indonésie, do prostředí hor a oceánu. Jako teenager uchvátil jazzový svět a letos v červenci vydal už své 8. album, které nám představí David Brada. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Davide, kdo je mladý zázrak Joey Alexander a jak vypadala jeho cesta od dětské hvězdy k dnešnímu respektovanému pianistovi a skladateli?
2: Já vlastně přemýšlím, jestli je víc mladý nebo je víc zázrak, ale ty už si to Dagmar naznačila. On opravdu žije velice zajímavý hudební, ale taky osobní příběh, který už můžeme pozorovat víc než 10 let. Protože narodil se na Bali, zaujal jako dětský talent. Už ve škole hrál Coltrane, Monka nebo standardy od dvojice třeba Rodgers Hammerstein. A to všechno byl materiál, který byl na 10-12 leté dítě nesmírně složitý. Ve 12 letech vydal debutové album, které se jmenuje My Favorite Things. Mimochodem vyšlo u Motema Music, kde vydává desky třeba Gregory Porter, všem jako tady jako všemi milovaný, oblíbený zpěvák v České republice. A od té doby mu u Motemy vyšly další 3 desky. Potom v roce 2020 mu vyšla deska Varna u slavné značky Verve. A poslední 3 alba, včetně toho, které dnes budeme spolu poslouchat, mu vyšla u velice respektovaného labelu Mac Avenue. No a jak jsem říkal, ve 12 letech debut My Favorite Things, rovnou ten debut, 2 nominace na Grammy, a to připomínám, že Grammy nedává žádné ceny za dětský jazz, za dětské ceny, takže opravdu mezi dospěláky. Dneska je mu 23, jak si říkala, má 8. album, které se jmenuje Celestial Keeper, které dnes budeme poslouchat, a myslím, že ta deska jednoznačně ukazuje, že dospěl nejenom jako hudebník, ale i jako člověk. A on sám vlastně o tomhle projektu mluví tak, že chtěl zpomalit, proto se vrátil taky na Bali. Chtěl víc přemýšlet, chtěl víc vnímat přírodu, být mezi horami a mořem a vnímat pojmy jako víra, vděčnost. Takže takový jako opravdu jako hlubší ponor, bych řekl, na téhle desce. A samozřejmě pořád je to technicky brilantní jazzový pianista, ale na tomhle posledním projektu se daleko víc soustředí na kompozici, melodii a celkovou atmosféru. My si ostatně na úvod pustíme skladbu, která se jmenuje Aversion, tedy averze, která je hodně svižná, je energická a je to takový, řekl bych, hodně současný, moderní straight ahead jazz.

0: Skladba Aversion a Joey Alexander, mladý talentovaný pianista. My si povídáme s Davidem Bradou. Na albu je celkem 10 skladeb, 7 originálů a 3 velmi osobitě pojaté standardy. Podle jakého kritéria si z něj vybíral skladby?
1: No, to album Celestial Keeper je vlastně deska, kterou Joey Alexander podle vlastních slov pojal jako hudební poděkování za dar kreativity. Ostatně Celestial Keeper, tedy nebeský strážce, akcentuje právě tu roli strážce, toho odkazu, víry, přírody, hudební múzy, prostě všeho, co ho posouvá na té osobní i hudební cestě. A já jsem vlastně i podle toho vybíral, protože jako druhou ukázku jsem vybral standard Stella by Starlight, který se teď pustíme za malou chvíli. To je notoricky známá skladba Victora Younga. Ovšem, proč jsem ji vybral, je právě přístup, který volí Joey Alexander, protože tuhle skladbu hraje hodně minimalisticky a hodně zajímavě v ní pracuje s tichem. Z toho podání je úplně jasné, že on dneska je sice pořád ještě mladý, ale už nemusí nikomu dokazovat, kolik not zahraje rychle na klavír a spíš se soustředí na obsah té skladby, kterou hraje v triu mimochodem.
0: A v čem je podle tebe silná ta kapela, která Joeyho Alexandra na této nahrávce doprovází?
1: Ta kapela vlastně na první pohled působí trošku předvídatelně. Je to prostě jazzové trio. Joey hraje na klavír, Chris Funn na kontrabas, Jonathan Barber na bicí.

Ale v několika skladbách, hned co je první, kterou jsme slyšeli, a pak v třetí, kterou slyšíme na závěr, jsou také hosté. Zpěvačky Elita Moses a Liza Fisher, které teda neuslyšíme, ale uslyšíme a slyšeli jsme saxofonistu Jaleela Shawa. A ten další nástroj zase přidává další vrstvu té hudební hloubky, kterou nám podle mě Joey Alexander nabízí.

0: Stella by Starlight, další skladba z alba Joeyho Alexandra. Joey Alexander prezentuje hudbu na novém albu v úrovni pohybující se mezi modlitbou a rozhovorem s přírodou. Myslíš, Davide, že jeho 8. album ukazuje, že Joey je dnes už víc než jen virtuózní jazzový pianista?
1: Jednoznačně. Ostatně Deep Calls to Deep, což je skladba, kterou si pustíme na závěr už za malou chvíli, je podle mě asi nejhlubší skladbou na celé téhle desce. Elektrický klavír s basou staví takový puls, který se opakuje jako mantra, pak se přidá soprán saxofon a přidává právě ten hlas, o kterém jsem mluvil před chvílí, a ten soprán saxofon se v té skladbě zvedá a pak se klesá jako příliv. Takže ta skladba postupně houstne, ale místo, aby nakonec vybuchla, tak se spíš noří do větší a větší hloubky. Takže tahle deska je spíš zprávou o vnitřním životě Joeyho Alexandra a o otázkách, které si klade jako zrající mladý hudebník, než spíš o tom, že je to prostě stále ještě to zázračné jazzové dítě.
0: Zázračné jazzové dítě, o kterém určitě ještě uslyšíme.
1: Děkuju.
0: David Brada vybíral jazzovou hudbu pro pondělní polední Vltavu. Děkujeme.
1: Hezký den.

0: Celestial Keeper, 8. album pianisty Joeyho Alexandra, a na Vltavě dozněla skladba Deep Calls to Deep. Je 11 hodin 23 minut.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Jeden film dokáže změnit celý večer a někdy i celý život. Připomeňte si ten svůj. Napište nám o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo zážitku. V rámci prázdninového projektu Filmové léto nás zajímá také, který film podle vás chybí v 50 stěžejních snímků československé kinematografie, sestavené filmovými publicisty pro seriál To byl můj film. O svůj příběh se s námi podělte, ten nejzajímavější odměníme. Těšíme se na vaše filmové objevy, vzpomínky i tipy. A to na mailové adrese mozaika@rozhlas.cz.

0: Antonio Carlos Jobim a Elis Reží na vás provázejí pondělním vysíláním Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Už za chvíli otevřeme pětidílný cyklus rozhlasových vzpomínek režisérky Věry Chytilové. Záznam vznikl v roce 2009, původně jako podklad pro její připravovanou biografii. Chytilová v pěti epizodách vzpomíná na své dětství, začátky na Barrandově a studium režie na FAMU. Hovoří také o období normalizace, vzpomíná na své kolegy, zamýšlí se nad podstatou filmařské práce a vysvětluje některé své postoje a názory. První epizoda Osudů bude na programu už za pár minut.

0: Japonská jazzová skladatelka a pianistka Hiromi. Ve vysílání Vltavy jsme poslouchali její skladbu The Tom and Jerry Show. Je 11:30.
1: Osudy.
0: V roce 2009 rozhlasový redaktor Tomáš Pilát začal sbírat materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny Věry Chytilové. Pořízené záznamy byly původně určené pouze pro pozdější písemné zpracování a jejich technická kvalita nebyla prvotně rozhlasová. Přesto vznikl pětidílný seriál odvysílaný jednorázově ve zmíněném roce 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní vzpomínky přední dámy českého filmu, rozhodli jsme se k pětidílné mému pořadu vrátit a s využitím nejnovějších technologií vybrané kapitoly upravit tak, abyste si je mohli poslechnout v nové, remastrované podobě. Stojí za ní mistr zvuku Jiří Benák. Věříme, že s ohledem na povahu materiálu pochopíte místy nižší srozumitelnost některých pasáží a se zájmem nahlédnete do životní dráhy autorky filmů Pytel blech, Strop, Sedmi krásky, Ovoce stromů rajských jíme a dalších. Pořad uvádíme v rámci projektu Filmové léto na Vltavě a tady je první epizoda.

sice jsem se narodila v Ostravě v porodnici, ale naši bydleli v Punčicích v Ostravě. Otec tam měl nádražní restauraci. No a Ostrava, vlastně do Ostravy se dojíždělo pro zboží a tak dál. Ostrava byla asi jednou stanici vláčkem. Z dětství si teda pamatuju velice málo z těch Punčic, protože asi, když mi byly 4 roky, tak jsme se odstěhovali do Studénky. Otec, když se vrátil z Legií, no tak dostal možnost jaksi samostatné živnosti. Jo. Tak nejprve byl někde v Olomouci na Nové ulici, ale pak dostal tu výhodnější štaci. Takže já jsem vlastně žila v tom provozu nádražní restauraci, což bylo pro naše docela velká zátěž. Jo. Otec dojížděl do Ostravy pro zboží, mnohdy máma byla sama v tom podniku a takže zapojila mnohdy celou sadu železničářů do pomoci, když potřeba narazit pivo nebo jakoukoliv pomoc, tak i výpravčí přišel a tak dále. Takže jsem poznala takový, co to je už od dětství, protože později jsme zase byli na nádražní restauraci, co to je žít teda v takové velké železničářské rodině. Jo. I to, že vlastně vždycky u toho nádraží byly domy pro železničáře, kteří tam bydleli, ty měli spoustu dětí, takže jsme si spolu hráli, hráli jsme si na kolejích, prolejzali jsme vagony stavené do výtopen, jsme se chodili sprchovat na kládách, které tam byly přistaveny pro vlaky. Tam jsme vysedávali, kolikrát se stalo, že se klády sesuly nebo někomu uvízla noha mezi kolejnicemi, takové různé události. Ale prostě s nádražím jsem byla absolutně od dětství zžitá. To já můžu říct, že to nádraží a to dětství mělo pro mě takovou úžasnou vůni. To je spojený. Dneska, když to vidím, jak člověk hlídá dítě, jo, a dává pozor, aby neupadlo, a to my jsme byli vypuštěni děcka ven a oni vlastně kolikrát nevěděli, kde jsme. A když potom měli nějaký zaměstnance, tak je poslali hledat nás, že už třeba je večer a že se musíme umýt a jít spát. A vyrůstala jsem s bratrem o 6 let starší. Prácha jako kluk, pro něj to bylo obtížné, jo? Já jsem byla na obtíž, ho to trošku otravovalo. No ale zase na druhou stranu prokazoval starost. Jo, no kolikrát jsme prošli Ostravici, já s jednou botičkou a s jednou punčoškou, jo, musel na mě dávat pozor. Takže to bylo jako nejrůznější dobrodružství, no. Já jsem vždycky byla taková jako stydlivá. Tak člověk se nerad seznamoval s lidmi, ale fakt je, ten otec byl karetní hráč, vášnivý docela. A později, když jsme byli na těch větších stanicích, tak bylo potřeba, on zrovna měl partičku a přišel nějaký host, tak nás vybízel, abych dala pivo, že jo, nebo abych ho sloužila. Starali jsme se o to, aby byl pořádek a pomáhali jsme různě. Jinak tam byl u nás vždycky provoz celodenní i obědy a večeře, víte? Takže to byla jako hospoda, kde se jí vařilo. Plný provoz. A otec měl takovou ctižádost, aby měl celý velký sortiment. I co se týče pití, nejlepší pití. Co do alkoholu nebo co do vín, aby tam byl sortiment. To byla jeho pícha. A pak jsme měli taky na pultu byla skřínka skleněná s cukrovinkami, což bylo zase pro nás strašně žádoucí, protože tam byly různé zajímavé kousky, které jsme dostali za odměnu. Když jsme poslouchali a kromě toho naši vždycky dělali, vyráběli z maslinu. To jsme pomáhali ten strojek točit a maslina taková domácí udělaná jiný kvality. Nebo jestli si to člověk dneska myslí, nebo pamatuje si to, jak to bylo dobré. No a vyvažovalo se, že aby byla opravdu dobrá kuchyň, tak dál to on strašně na to dbal. Otec byl docela tak velký prchlivec.
My jsme se toho smáli, to potom byly takové různé legrační scény, že on dokázal, měl pikolíka a čišníka, když ten čišník šel s tím jídlem, třeba i s párkem, tak on ho zastavil, ten párek hodil na váhu a zjistil, že nemá tu váhu, kterou má, mi tak ho zmáčkl a hodil ho potom čišníkovi. Jo. Takže se všichni potom smáli nebo zuřili, že otec udělal takový jako skandál, že on byl hrdej a pyšnej na to, že má bezvadný zboží a že bezvadný a že hostane ošic. A taky za války jsem zažila to, že prostě i lidi, kteří neměli třeba lístky, že vždycky bylo dbáno na to, aby bylo jídlo, které je možné bez lístku a aby bylo to jídlo chutné. Jinak jsme ve Studence, to byly takové ty moje šťastné leta, kde jsem chodila jednak do školky, jednak do školy obecně a poprvé jsem začala chodit do kina, do docela vzdáleného kina v Butovicích. To nádraží Studenka bylo tak uprostřed mezi Butovicemi a tou vesnicí Studenka, která byla taky dost vzdálená. Že jo. Tam byly asi dva taxíci, zbytek nějaký továrny a pár domků. Nedaleko byla taky Vilka, kde byl zubní technik a ten měl dceru, která byla stejně stará jako já. My jsme se navštěvovali a tak to byla taková moje největší vzpomínka na to, že jsem tam měla takovou kamarádku věrnou a že tam Julián brácha měl smečku kamarádu a tam všechny ty děti nádražáku a tak dále hráli hry a na četníky a na loupežníky a byl tam parčík a v tom parčíku byl bazén a tam jsme se koupali a měli jsme kola, otec koupil kola a to byla rovina vlastně ta Studenka. Byly louky a louky a louky, takže tam se jezdili nádherné výlety na kolách. Řeka Odra, ta se rozlívala přes celý ty louky, takže v zimě bylo kluziště pro celou ves. Že jo. Pamatuju se, že máma milovala květiny, takže v té restauraci byly ty stoly pokrytý těma, vždycky těma květinama, které zrovna kvetly, tak když byly sněženky, tak všude byly sněženky, pak byly petrklíče, pak byly kohoutky, pak byly další a další ty luční kvítka, to na každém stole. To jsme teda vášnivě sbírali a byly tam taky takový buchový lesy, prostě pamatuju, které měly obrovské kmeny, že je ani čtyři lidi neobjali. Tak tlusté kmeny. A řeka Odra, tam bylo část vybetonováno, tam jsme se chodili koupat, tomu se tam říkalo Bad Heisel, to nevím proč. Ono to bylo jako česko-německý smíšený obyvatelstvo. Já jsem chodila potom do menšinové školy, která byla v Butovicích. Ale pamatuju se, že už i do té školky jsem chodila sama. Takže to jsem zažila teda různých procesů díky tomu, že jsem zažila i válku, i ten mír, i tu mobilizaci, i to stěhování. Vlastně my jsme se stěhovali a otec, když byla potom okupace a ta Studenka se dostala do Sudet a museli jsme odtamtud odjet, no tak neměl kam, tak jsme se nastěhovali právě v babičce do toho statku, kde sice ona vychovávala kdysi těch 6 dětí, ale ten statek v té době už byl opuštěný, všichni už byli velký, vyvdaný, vyženěný, její synové, jeden byl důstojník, jeden byl nějaký inženýr v Ostravě, takže žila tam jenom s nejmladší dcerou. Takže tam bylo volno, byl tam dost velký prostor a mohli jsme se tam přistěhovat se všema těma věcma. No ale přišli Němci a taky to byl pro ně prostor, kde mohli se tam s těma vojákama nacpat a vím, že matka vedla s něma nějakou diskuzi, že jsem se o ně úplně bála, že se hádala o to. Chtěla prostě polemizovat s tím, že zabrali Sudety a tak dále. Jako děcko jsem to cítila jako ohrožení, když se s Němcem hádala, že jo, jsem viděla, že se mi zdálo neskutečná odvaha. No a otec mezi tím hledal další možnost, aby dostal místo. Tím, že je legionář, tím se nemohl prokazovat. To bylo i po válce potom, to vlastně bylo proti němu. To bylo přitěžující. A my jsme, tak jako ta rodina putovala po těch příbuznech, tak jsme byli u té babičky, tam jsem chodila do klášterní školy, což mě docela poznamenalo, až jsem se stala strašně věřící. Sice jsem byla římskokatolička, jako ta rodina byla, ovšem
taková vlažná, jo. Nemodlili se teďka od toho okamžiku, kdy já jsem začala chodit do ty klášterní školy, která vlastně byla za zahradou, tam byl krásný velký klášter, což byl i současně učitelský ústav, kde ty sestry dělali divadlo s dětma a tak dále. A kde vlastně naše rodina, babička i matka, i teda já vlastně po tu určitou dobu, po té evakuaci, jsme chodili do té stejné školy. A ty sestřičky byly skvělé. Ctihodná sestro se jim říkalo. A mně se to tak strašně líbilo, ten jejich život. Brzo ráno jsme stávali na roráty. A celou rodinu jsem teďka vedla k tomu, jsem zjistila, že jsem odležel, bracha ten byl neoblomnej, ten se mi posmíval a dělal hříchy hrozný, za který já jsem se musela modlit dvakrát tolik ještě, nejenom za svoje, ještě za něho. No a chodilo si taky do Řepčina, do toho kostela, tam byl nový kostel. Prostě byl to zase nový, jiný život. Potom otec dostal v Olomouci takovou malou hospodu někde na kraji u Jatek, kde to bylo všechno jinak, kde byl jateční den, já nevím, úterý, pátek nebo čtvrtek. A prostě zase u těch Jatek byla jiná atmosféra v té hospodě. Ještě mezi tím v Olomouci byl na dvou místech otec, ale potom odešel a dělal správce strýci, který měl statek u Svitávky. Sestra mé matky, moje teta, si vzala nějakého Adama, který byl ředitelem ve Škodovce a koupil si takový statek, zámeček. A tam on potřeboval šafáře. No tak otec mu to tam jakoby hlídal. A tam jsem já poznala, co to je chodit do školy lesem, hodinu, cesty, půl lesem, půl polem. Jo, a vlastně tom jsem zažila takový podzim velký, kdy bylo deště. A pamatuju se, že brodit se tím bahnem, že to bylo tak těžký, že když potom jsme se odstli v Prostějově a já jsem se odstala na asfaltu, že mi úplně vyskakovaly nohy. Jsem to nemohla pochopit, že člověk může chůzi jít takhle lehce. Ale tam jsem zase zažila kus přírody, co to je být a žít v lese. Díky tomu vlastně nešťastnému putování po těch různých místech, než on sehnal tu pevný další restauraci až v Prostějově na místním nádraží, to bylo až v roce 40, takže za ten rok nebo dva roky takového putování jsem přišla do nejrůznějšího prostředí, že od toho jako super křesťanského, úplně venkovského, venkovská škola, že kde prostě jsem byla přespolní dítě ještě s jedním klukem, kdy jsme sami tam zůstávali v poledne a čekali jsme ty 3 hodiny, až zase ty děti z toho oběda přijdou a bude pokračovat to vyučování. Protože jsme tu dlouhou cestu, tu hodinu tam a zpátky nemohli jít, to bychom jenom trávili na cestě. Otec mezi tím třeba tam, když jsme byli na tom venkově a na tom statku, tak on tam nebyl, protože hledal a scháněl to místo, jo. Ucházel se o místo a musel navštěvovat různý ředitelství a prostě se doprošovat. No nevím, co všechno, co podnikal, ale tam jsem zažila zase, co to je ten podzim a sklizně a sklizení ovoce a zvířata, byly tam 3 psy a byly tam koně, krávy. Prostě nemůžu říct, že bych si stýskala, nebo že ani mě nenapadlo, že bych mohla reptat nebo si vymýšlet, že takhle to nemá být, nebo že se máme špatně. To všechno člověk nesl jako děcko, jako zcela samozřejmě. To berete, že to tak jako musí být. Vlastně jsem měla tu šanci v tom dětství poznat nejrůznější prostředí, nejvenkovštější školy, dobré školy, ty sudetoněmecké věci, tam byly to smíšené obyvatelstvo, vůbec žádné nepřátelství neexistovalo. To prostě nám strašně vadilo, my jsme měli strašný přátel tam, třeba v té studence. Když si to představím, že to dítě žije, tak jako v uzavřeném prostředí nepřijde. A maximálně přijde třeba, a dneska vůbec, jak to je, že už ani lidi se nepohybují a děcka se nepohybují po ulici.
Tady ještě co pamatuju, už tady jsme 35 let, tady v ulici jsme ještě i moje děti se znali všichni, scházeli se, lítali tady tou ulici, po tom kopci to jezdili po takových vyrobených nějakých samohonkách a jezdili jako přes držku to bylo, celý smečky. Dneska tam já nepotkám, já jdu se psem, já nepotkám člověka. Jo, že není takový živo. To já to vidím i s přáteli, jo. Že jsme se víc stýkali, než teďka, jako nikdo nemá na nic čas. Jestli je to i za toho socialismu, že byl ten režim takovej, že vlastně vy jste si nemohl vydělat. Byly ty omezené platy, ale bylo od do, lidi pracovali od do. My sice v tom kumštu to bylo jinak, že jo, jsme měli nepravidelno. Jo, buď to se dělal film, nebo se nedělal, připravoval, potom to byl člověk strašně vytížený a potom zase než něco napsal, tak jako bylo to volnější, jo. Tak ta rodina tak jako podle toho bivakovala, buď to, jo, musel se někdo najmout, kdo bude hlídat, kdo to uhlídá, pokud nebyli starý rodiče, který zase pomohli. Takže to bylo takový různý, ale na ulicích byl život. To, že jsem zažila tu studenku a takový to sudeto německý občanství a navíc ještě to železničářský svět, jo? Že to byla zase ještě jedna taková enkláva, celá velká jako vesnice, jak zaváky, jak oni si pomáhali. Prostě jednak ta ilegalita byla možná, jo? Přes ty železničáře. I potom po válce za komunistů taky, co se dovezlo. A já, když jsem byla v Praze, no ta tam je lehce poslal cokoliv. Protože byli z jedna roka s nima. To se dalo do nakladního vozu a já jsem si proto přišla. Že to vlastně nebyl problém žádný. Ale všecko to byli přátelé, že? A tam byli gestapáci navalený na tom malým nádraží u všech dveří, no ale prošli tam ty lidi, kteří viděli kudy, tak prošli. A jak se riskoval šíleně. Víte, kdy to bylo hnedka ke zdi na odstřel. Já jsem o tom teď nedávno přemýšlela, že jsem říkala, že člověk žil v takových úzkostech, v takovým, jako to bylo co hodina, jako život a smrt. Nebo to bombardování, že jo, všecko to. Zatemnění, to nesměla být škvírka. To procházeli jste. Jako těžko, že jo, věci jsme se to ani neuvědomovali. Honila se moda přitom, jo. Všechny možné touhy pokračovaly. Chodilo se do kina, Marka Reková, zpěvohry a všecko možné, že jo. Chodili jsme i na německý film, jo. Němčinu jsme měli, že celý hodiny jsme měli německý. Takže všechny ty převrklé, já jsem i docela vděčná tomu, že jsem já vlastně se narodila v té době, i když bych mohla bych uniknout do nějaké mírové doby, ale že jsem velmi hustě za sebou měla ty změny. Ta první republika to byl takový jako i technologický primitivismus, jo. A i v té rodině tam byla taková bída, nic neměli, že jo, to jsme s takovým malým pokojíčku měli naši ložničku, to si museli tam udělat štrozoky na zemi, aby jsme se tam vešli všichni. Okno zamřižované a nechali mě tam, šli všichni do toho lokálu dělat o jeden blok domů dál a já jsem tam věčela zamřížema, že už jsem z hulchu a železničáři řekli, že tam děcko už suveráci pro něho jdou. Prostě bylo nutné v takových jako poměrech nic nebylo. Ale to byl život.

Látky blízko křivže, přesto se hodněla moda, stály se fronty, vše vědělo se, že tamhle něco dostali, se stály fronty. Nebo když jsme dostali čokoládu, nebo to v náčky. Prostě ty radosti a radovánky, to všechno pokračovalo. A nebo i to seznamování se a Velikonoce, všechno se oslavovalo. A vím, že třeba v hospodě, když byl největší válka, největší bída, naši posílali do nějakých koncentráků balíky. Nevím, někdo jim napsal, byl to pravděpodobně host, někdo, kdo věděl o té restauraci, že tam je. A napsal, že je zavřený a že nemá nikoho. Takže se tam pravidelně v takových těch obdobích, já nevím, jestli jednou za měsíc se mohl poslat balík, který musel mě přesný. Byla, že jo. Muselo tam být to, ona. Takže se dbalo, aby tam byl cukr, že cukr byla zasunutá tuška. A nevím, jak to dopadlo po válce. Mám den, že si někdo ozval, že potom si byli oni ve styku. Já myslím, že za každé nejtěsnější okolností se vždycky najdou ty uličky. Ty lidi už potom i hazardujou víc, riskujou. Jo, že si i dovolují, že prostě jim to projde, to prochází, je to zvyk, už se to předpokládá, máte tam na tom rozhlase to varování a že to nesmí a je to tam oblepený, ale přesto on si to zapne někde jinde a posloucháte. Otec, když jsme evakuovali, tak on zrovna nabral zboží. Vždycky se jednorázově nakupovalo. Měl zrovna nabraný zboží a teďka se evakuoval, no tak to furt táhl sebou. To bylo už všecko úzkoprofilově a zakázané. A to jsme měli plně pravidelníky. A kdyby by udělali prohlídku, tak opravdu to bylo zase na odstřel. Když našli takové zásoby, přestože on byl v hospodské, ale on to měl v bytě. Jo, to se riskovalo, to šla celá rodina. Já jsem chodila do školy, před nádražím byl takovej sloup, plagátovej, na tom byli pořád seznamy, každý den nový seznamy, kdo koho zastřelili. A celá rodina. To jsme si tam řekli. Protože tam našli něco. Byl tam host, který neodešel do těch 19 hodin nebo do kolikati hodin, když bylo staný právo. Tak zastřelili celou rodinu. Měl tam nepřihlášenou návštěvu. To víte, tam po těch chodbách se může kdokoliv tam vlítnout a být tam někde na chodbě. No, zažili jsme tam hodně věcí. A opravdu od toho dětství celý ten oblouk až do ty dospělosti, až přes ty rande, až přes ty první plesy, až přes ty první maškarení, které byly, jak když ty Rusové přišli v tom 40. s lampama petrolejovama, to šly průvody a to se vejskalo a tancovalo. Děli se věci a hned za tím horor znásilňovačky. Prostě šlo ruku v ruce. Hned přišli zatknout matku, že ji někdo udal, že ona udala gestapu. A nebylo to vůbec pravda, vyšetřovalo se to. Otec je potkal, kdy vedli dva pochopové na radnici jako odstřeli. A tam se to vysvětlilo, bylo to přesně naopak, že ji někdo udal gestapu, že řekla, že mu odmítla dát pivo, že už ožralej. A oni si pro ně přišli. Ale protože tam chodili jíst a věděli, že to, tam byli hosté, kteří byli při tom, že to není pravda, že ona mu odmítla dát pivo, tak oni to uznali. No a byla větší soudržnost a musím říct větší soucit.

slyšeli jsme první epizodu Osudů filmové režisérky Věry Chytilové. Pořad v roce 2009 připravil Tomáš Pilát a o novou zvukovou verzi se postaral mistr zvuku Jiří Benák. Druhý díl vám nabídneme opět zítra v 11.30 a teď už nás do konce hodiny doprovodí americký pianista Keith Jarrett.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministři se sešli na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách. Vláda bude jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Hasiči v Belgii se snaží zastavit rozsáhlý lesní požár. Před hranicemi s Německem jim pomohl déšť. Brněnská filharmonie dnes zahájí 27. ročník festivalu Spielberg. A bude oblačno až polojasno, během odpoledne až zataženo s deštěm a bouřkami. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 30 a na horách kolem 15. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by také měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
2: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
0: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
3: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
0: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šířil dál.
4: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Spielberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Odpoledne bude ale od západu až zataženo a na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, s výjimkou západu i velmi silné. Večer budou potom od západu srážky ustávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů, jinde 24 až 28. Na jihu Moravy naměříme až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě v Jeseníkách a Beskydech kolem 19 stupňů. Zpočátku slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Filmy mají zvláštní schopnost. Dokážou se usídlit někde hluboko v nás a připomínat nám třeba nějaké životní období nebo konkrétního člověka, se kterým jsme snímek viděli. Máte vy nějaký zajímavý filmový zážitek nebo oblíbený snímek, který podle vás chybí v naší anketě? Napište nám na mozaika@rozhlas.cz. Vybrané čeká odměna. A jelikož je 12 hodin a 6 minut, tak se opět řítíme do historie československé kinematografie a dnes s námi bude cestovat v čase Tomáš Pilát. Tomáši, zdravím tě.
2: Hezký den.
1: Tento týden se dostáváme do divokých devadesátek. Jak to s naším filmem vypadalo v tomto období? Bylo divoké i v oblasti kinematografie a o čem konkrétně budeme tedy tentokrát mluvit?
2: Do velké míry byly devadesátky určitě divoké i v oblasti filmu. Těsně po listopadu 89 prošel český film velmi radikální změnou, skončil státní monopol na filmovou tvorbu. Padla komunistická cenzura a začala privatizace oboru. Pro divokost tedy velmi úrodná půda. Do kin a do televize se dostaly desítky let zakazované snímky z 60. let. K tomu jedna poznámka k postavení televize těsně před listopadem. My jsme tady mluvili minulý týden o té době druhé poloviny 80. let, kdy už filmaři přicházeli často s velmi odvážnými projekty, protirežimními projekty, zatímco ta normalizace se vlastně přesunula do televize. Pánové jako Sokolovský nebo Sekvenc vlastně už v tom filmu neměli moc co říct, už se nedostávali ke slovu, ale v televizi stále ano. Připomeňme si například seriál Gottwald z roku 1986. Takže tím chci říct, že televize měla důvod napravovat svoji reputaci hned vlastně po tom listopadu. Přišla nová témata, tvůrci mohli volně točit o dřívějších tabu, jako byla emigrace, život v komunismu nebo politické represe. A vznikaly první nezávislé filmy. Tím úplně prvním byl Tankový prapor Víta Olmera, budeme o něm dnes mluvit. Velký úspěch sklízeli Laskavé a generační

0: Georges Bizet a jeho Habanera z opery Carmen hrála Berlínská filharmonie a zpívala Magdalena Kožená. V rámci našeho projektu To byl můj film si dnes povídáme o československé kinematografii konce roku 89 a let 1990 a 1991. Než se dostaneme k tomu, které filmy za ty svoje označuje náš filmový redaktor a publicista Tomáš Pilát, ještě pár slíbených slov o privatizaci Barrandova. Tomáši, jak se vyvíjela?
1: Tak to byla právě jedna z těch polistopadových překotností, které jsme zmínili v úvodu té dnešní hodiny. Privatizace filmových studií Barrandov byla jednou z nejemotivnějších a nejvíce kontroverzních kapitol polistopadové transformace naší kultury. Ona se uskutečnila formou přímého prodeje předem určenému kupci a provázely ji ostré spory mezi filmaři, ministerstvem kultury a novým vedením. A ten celý proces proběhl v několika fázích. Tím prvním krokem bylo založení společnosti Cinepont,

0: V roce 91 hrozil kvůli rozpadu státního financování krach barrandovského komplexu, tak skupina tehdejších zaměstnanců a profesionálů filmových, například tam patřil Jiří Mencl, Jan Svirák nebo Václav Marhoul, založila akciovou společnost Cinepont a jejím cílem bylo podat privatizační projekt, který by ateliéry zachránil před rozprodáním na lukrativní pozemky a zachoval filmovou výrobu. Druhým krokem bylo to, že vláda Petra Pitharta v roce 92 ten privatizační projekt schválila. A společnost Cinepont se následně přejmenovala na AB Barrandov a do čela se jako generální ředitel postavil Václav Marhoul. Kupní cena byla 514 milionů korun, splácení bylo rozloženo do dlouhodobého kalendáře a uhrazená až v roce 2004 byla ta částka. No a ve třetí fázi ta privatizace čelila masivní kritice ze strany části filmového a televizního svazu FITES. Odpůrci poukazovali na to, že soukromá firma získala obrovský majetek příliš levně. A aby stát rozptýlil obavy z konce českého filmu, tak ponechal v tom projektu takzvanou zlatou akcii, to znamená akcii se zvláštními právy, která ministerstvo kultury měla zaručit právo veta v případě, že by nový majitel chtěl ateliéry zavřít, změnit obor podnikání nebo rozprodat ty pozemky nějakým spekulantům. No a co se dělo dál? V polovině 90. let se Barrandov dostal do těžké finanční situace, domácí produkce dramaticky poklesla a zahraniční k pokrytí těch obřích provozních nákladů nestačily, tedy zahraniční zakázky. Vedení AB Barrandov se pokusilo tu situaci zachránit podáním žádosti o licenci na soukromou televizi, ale neuspěla, což tedy byla velká rána. Nakonec stát stejně o zlatou akcii přišel a přes investiční fondy majoritní podíl přes 99% v Barrandov Studio získala průmyslová skupina Moravia Steel, která ateliéry vlastní a provozuje dodnes. Pod jejich vedením se Barrandov definitivně přeorientoval na servis pro velké zahraniční hollywoodské a evropské produkce, i když ano, sídlí tu i české firmy, které se věnují práci na českých filmech a natáčejí to i čeští filmaři. Pamatuji si osobně na stezky některých významných českých filmařů, například Věry Chytilové nebo Jiřího Krejčíka, kteří právě boj o zlatou akcii a de facto o Barrandov pro český film prohráli a trápilo je to vlastně do konce jejich života.
1: Pojďme k prvním polistopadovým filmům. V první řadě půjde o dvě komedie z prostředí socialistické vojny. Černí baroni a Tankový prapor. Dělá z nich právě to téma významné počiny počátku svobodné polistopadové kinematografie?
0: Dělá, i když úplně ty moje filmy to nejsou. Oba dva totiž, i když vycházejí z reálných situací, tak jdou divákům hodně na ruku. To znamená, že jsou dost podbízivé scénářem i hereckými výkony a taky tím, že poměry v socialistické armádě zlehčují. Na druhou stranu významnou věcí je, že film Tankový prapor je první polistopadový soukromý československý film. Vzniklý kompletně v soukromé produkci od znárodněné kinematografie v roce 1945. Ten film natočil Vít Olmer podle románu Josefa Škvoreckého a paroduje absurdní poměry v československé socialistické armádě na počátku 50. let. A o své premiéry v květnu 91 přilákal do kin více než 2 miliony diváků a tak je možná stále nejnavštěvovanějším filmem českým v historii českých kin. No a protože od roku 45 směl podle zákona filmy vyrábět výhradně stát a státní monopol u nás padl až v roce 1993, tak de facto šlo o nelegální natáčení. Soukromá produkce Bontonu ten zákon vědomně porušila. Od vedení Barrandova přecházely dokonce nějaké výhrušky na žaloby, k tomu nedošlo. No a další těžkosti byly s dodanou technikou, především stanky, tankový prapor, které byly nepojízdné a filmaři si je museli sami opravit a spojíznět.
1: Nicméně film nakonec vznikl, jak jsme řekli, diváci ho měli rádi. Jak ho přijal třeba autor knižní předlohy Josef Škvorecký?
0: Údajně byl nadšen. Filmové zpracování svého zakázaného románu přijal s nadšením i vděkem a taky jako nadsázku. On žil od roku 69 v exilu a ten samotný vznik filmu a nově nabité svobody v jeho rodné zemi pro něj bylo velkým zadosti učiněním. On dorazil na tu květnovou premiéru v roce 91, byla to velká sláva, byl tam vrtulník, nadšené davy. No a navíc byl Škvorecký spokojený i s tím, jak Lukáš Vaculík stvárnil jeho alter ego, vojína Daného Smiřického. Ten Vaculíkův melancholický, klidný a lehce ironický projev přesně odpovídal, alespoň to říkal Škvorecký spisovatelově literární představě. Ale ona se ta jeho dobrá vůle projevila už dřív, protože šlo o velmi riskantní první soukromý filmový projekt, který vznikal ve finanční nejistotě, tak vlastně nechtěl žádné závratné sumy za ta filmová práva.
1: Tomáš, a co tedy ten druhý zmíněný armádní snímek Černí baroni?
0: Tak to je film z roku 92 režiséra Zdeňka Syrového, taky vznikl podle knihy, podle románu Miloslava Švandrlíka. Film s možná až velkým nadhledem paroduje krutou realitu 50. let v Československé lidové armádě, konkrétně v nechválně proslulých jednotkách PTP, tedy pomocných technických praporech, kde byli nuceni sloužit politicky nebezpeční, nespolehliví mladí lidé a nesměli mít zbraně. Spolu s tankovým praporem tedy tvoří tenhle film pilíř po revolučních diváckých hitů a zlidověl desítkami hlášek, těch je možná 20, možná 30, od horečky 27 stupňů, říká Mojda, já jsem taky měl horečku 27 stupňů, přes kefalína, čo to je také absurdné, až po tuhle, která je jedna z nejlegendárnějších.
2: Co druhou, kapitáne?
3: Vy jste kapitán Oriek, já už nie. Čo bolo, to bolo. Kierasky som majoro.
2: Ešte som si nestačil zvyknúť, co druhou majore. Omlouvám sa.
1: Tak to je opravdu jedna z těch nejznámějších hlášek z Černých baronů, kterou asi zná úplně každý. Nicméně téma tohoto filmu je velmi citlivé a některé postavy měly předobraz ve skutečných osobnostech. Jak na film reagovali?
0: Tak z řad pamětníků ty reakce byly tedy rozporuplné. Lidé, kteří peklem pomocných technických praporů prošli, tak jedni ho vnímali s humornou nadsázkou, ale taky s hořkostí, což se samozřejmě dá pochopit. PTPáci, sdružení ve svazu PTP, reagovali na film emotivně a jejich tábor se prakticky rozdělil na dva nesměřitelné tábory, na dvě poloviny. Ta radikálnější část film kritizovala, vadilo jim, že režisér Zdeněk Syrový udělal z komunistických lágrů nucených prací veselou estrádu, jak říkali. Měli pocit, že ten film celou tu situaci velmi bagatelizuje. No a druhá skupina naopak film hájila, tvrdili, že humor a ironie byly v 50. letech tím jediným, co je v tom táboře drželo při životě. No a zajímavá byla reakce potomků Lampasáků. Potomci a rodiny některých těch reálných důstojníků, například rodina majora Švece, tedy Těraskyho, nesli filmové stvárnění velmi nelibě. Nelíbilo se jim, že jsou jejich příbuzní vykreslováni jako pologramotní pitomci a někteří z nich dokonce v 90. letech zvažovali podání žalob pro urážku na cti, ale nakonec k tomu nedošlo.
1: Říká autor dnešní hodiny projektu To byl můj film, Tomáš Pilát. Pokračujeme za okamžik.
4: To byl můj film.
5: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
4: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
5: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Ostravská kapela Latě a jejich píseň O Moravě je 12 hodin 26 minut a my se vracíme k rozhovoru s Tomášem Pilátem. Tomáši, pojďme k dalším významným filmům raných 90. Na následujících dvou snímcích si ukážeme, jak různorodá v té době naše kinematografie byla. Netočily se totiž samozřejmě jenom komedie z prostředí socialistické vojny, ale i jiné komedie a jiná dramata, je to tak?
1: Je to přesně tak. Nejdřív k jedné z těch komedií, její příběh se odehrává v někdejším pionýrském táboře a děje se to všechno, co se na takových táborech tehdy dělo, to znamená různé absurdní stereotypy i první milostná a sexuální vzplanutí. Scénář k tomu filmu vznikal ještě v roce 89 před pádem komunistického režimu. Autoři čerpali z vlastní tábornické v uvozovkách zkušenosti, ale natáčelo se už po revoluci. Samotná první klapka padla v roce 90, v té době, kdy už tedy tady byla svoboda, takže tvůrci ten scénář upravovali, aby reflektoval proměněnou společenskou situaci. Tenhle ten film odstartoval dlouholetou a úspěšnou spolupráci tria Ondřej Trojan, Jan Hřebejka, Petr Jarchovský, kteří se později podepsali pod hity jako Pelíšky nebo Musíme si pomáhat. V tomhle případě šlo o režijní debut Trojana, Jarchovský s Hřebejkem napsali scénář.
0: A teď nevím, jestli zazněl název filmu, přiznám se.
1: Film se jmenuje Pijeme píseň do hola.
0: A jako herci se tu objevily některé budoucí hvězdy.
1: Je to tak, Aňa Kajslerová jako pionýrka Tráva, byl jí 15 a byl to její filmový debut. Potom jí to katapultovalo vlastně na velkolepou dráhu. O rok později zahřela v hlavní roli filmu Requiem pro panenku. Jiří Strach hrál praktikanta Saďoura, dnes úspěšný režisér, a právě zkušenost tohoto natáčení ho motivovala ke studiu režie na FAMU. Václav Chalupa hrál praktikanta Ondru, u herectví zůstal, známého z různých seriálů nebo z divadelních her. Ladislav Brotánek jako vedoucí Bizon je legendární figurka pražské bohémy a divadla Sklep, a Radek Říha, který hrál oddílového vedoucího Boba, postavu svalnatého kulturisty a vedoucího Mdlého rozumu, hrál tedy skutečný kulturista a neherec Radek Říha.
0: A máš pro nás nějakou historku z natáčení?
1: Jedna z natáčení, jedna po natáčení, tak ta jsou natáčení, zatímco dospělí ve filmu hrají bizarní hru Hu-Hu. Možná si ji mnozí z nás pamatují, tak dětští představitelé propadli hře Flaška, a to natolik, že ji tajně hráli i mimo kamery, když se točily scény bez nich, bez těch dětí. No a úsměvná příhoda z kina. Jan Hřebejk vzpomínal, že když šel film poprvé podpořit do kina tím, že si koupí lístek, aby tedy byl platící divák, tak sám pokladního od návštěvy odrazoval s tím, že ten film nestojí za nic, že to nemá cenu.
0: A Tomáši, další film, který zmíníme, je, řekněme, ze zcela úplně jiného soudku, než Pějme píseň do hola. Jeho jméno před chvílí zaznělo v souvislosti s herečkou Aňou Geislerovou. Jde o Requiem pro panenku. Proč ho máš rád?
1: Protože to je dobrý, dobře natočený film s jedinečnou atmosférou, byť u některých postav možná trochu moc černobílý, přitom je tematicky důležitý s vynikajícími hereckými výkony. Jde o mrazivé psychologické drama, které v divákovi zůstane hodně dlouho. Příběh 14-leté Mariky, která se omylem dostane do ústavu pro mentálně zaostalé dívky, kde panuje tedy šikana a tyranský režim velmi tvrdý ze strany vychovatelek. I tenhle ten scénář byl inspirován skutečnou událostí z listopadu 84, kdy v jednom z ústavů sociální péče vypukl požár, při kterém zahynulo 26 chovaňkyň. Ten snímek vychází tedy z reportáže spisovatele Josefa Klímy. Filmaři některé okolnosti pozměnili a komunistický režim se tu tragédii, to se odehrálo v Měděnci tehdy, ututlat, aby nevyšly najevo katastrofální podmínky v tehdejších ústavech, takže projekt mohl vzniknout a otevřeně kritizovat tehdejší systém až po pádu cenzury a po sametové revoluci.
0: A jak probíhalo to natáčení? Máš pro nás nějaké zajímavosti?
1: Ve filmu tedy excelují Aňa Kajslerová a Barbora Hrzánová především, a té Barboře Hrzánové při natáčení jedné z těch ohnivých scén doslova šlo o život, když se ocitla mezi dvěma hořícími vlastně haldami dřevěných věcí. No a vedle profesionálních herců a hereček Eva Holubová, Barbora Hrzánová, Soňa Valentová, Eduard Cupák pro připomenutí, tak v komparzu se objevily také skutečné chovanky z ústavů pro mentálně postižené. No a v jedné z menších rolí režíroval Filip Renč sám sebe. A velmi působivou hudbu ke snímku Requiem pro panenku napsal Ondřej Soukup.
0: A my si teď část zmíněného Soukupova soundtracku pustíme, skladba s názvem Requiem.

0: V rámci našeho vltavského projektu To byl můj film. Dnes s Tomášem Pilátem mapujeme situaci v československé kinematografii na začátku 90. let minulého století. Zmínili jsme, jak se po listopadu 89 měnily poměry v našem filmu. Mluvili jsme o snímcích Requiem pro panenku, Pějme píseň dohola, Tankový prapor a Černí baroni. A na závěr jsme si nechali dva další významné filmové počiny. Byli jsme to my a Vracenky. Čím jsou, Tomáši, pro tebe významné?
1: Tím, že oba reflektují určité období totality v Československu. Oba to dělají s velkým citem, ale přesně. Každý zavádí diváky do jiného prostředí a ani jeden popisovanou situaci nebagatelizuje. A zase, jsou to snímky, které v člověku zůstane hodně dlouho, ve mně tedy určitě.
0: A když se zaměříme na to prostředí, tak film Byli jsme to my vychází z divadelního podhoubí.
1: Je to psychologické drama s Antonína Máši, vlastně jakási jeho bilance. Zachycuje morální rozklad, tam mravní letargii a intriky uvnitř divadelního souboru na pozadí normalizace. Máša patřil k tvůrcům, kterým komunistický režim na dlouhá léta zakazoval svobodnou tvorbu, k filmu se vůbec nemohl dostat. Na přelomu 80. a 90. let se na Barrandov vrátil dvěma projekty. Skřivánčí ticho byl jeden z nich a komorním dramatem Byli jsme to my. Ten scénář vychází z Mašovy starší divadelní hry, kterou v roce 81 úspěšně inscenoval legendární a tehdy taky perzekuovaný režisér Evald Čorm na divadle. Ten film byl pro Mášu, ale i pro představitele hlavní role snímku hodně osobní, nese výrazně autobiografické paralely s jeho životem a smutnými profesními osudy. Postava toho stárnoucího a nemocného divadelního režiséra Jonáše v podání Leoše Suchařípy nesloužila jenom jako přiznané alter ego režiséra a scenáristy Antonína Máši, ale zrcadlila taky reálný osud a životní prožitky samotného Suchařípy a jejich společných přátel z dob normalizace. Oba dva ty tvůrci prožili za normalizace vlastně skoro totéž. Máša byl po srpnu 68 odstaven z Barrandova, nesměl točit celovečerní filmy a režíroval v divadlech. Leoš Suchařípa byl kvůli svým politickým postojům jako divadelní teoretik a herec z Prahy vyčiněn a z činoherního klubu tehdy a 13 let hrál a režíroval v tehdejším činoherním studiu v Ústí nad Labem. Takže ten filmový návrat hlavní postavy do Prahy byl přímým odrazem jejich vlastního porevolučního návratu do centra dění autorů toho filmu. Režisér Jonáš sobě filmová postava je unavený, těžce nemocný muž, který během příprav inscenace Shakespeareova Otela bojuje s vlastním tělem a prodělá infarkt. Svou práci v divadle ale chce dokončit za každou cenu, protože tuší, že je to jeho poslední umělecká výpověď. Což taky mělo paralelu s realitou. Sám Antonín Máša psal scénář s vědomím slábnoucího zdraví a snímek se stal jeho skutečným celovečerním testamentem pro kina, pak už žádný další velký film nenatočil. Suchařípa byl již tehdy šedesátník s charakteristickým ráčitým obličejem, chraplovým hlasem a do role neložil pouze hereckou techniku, ale i autentickou únavu generace, kterou režim prakticky i fyzicky opotřeboval a vlastně zničil. Minimálně ji ukradl ta nejlepší léta.
0: Stejně jako Evaldu Šormovi.
1: Ano, a film Byli jsme to my je příznačnou a přiznanou poctou i tomuto významnému režisérovi. Stal se jakýmsi dojemným trojuhelníkem tyhle ten snímek. Máša ho napsal o svých pocitech a o Šormovi a Suchařípa mu dal vlastní tvář a prožitou zkušenost člověka, který odmítl ohnout hřbet. Jenom pro připomenutí, další významné role v tomhle filmu stvárnili například Táně Fischerová, Petr Čepek, Jiří Zahajský nebo Ladislav Frej.
0: Tomáši, řekli jsme, že Antonín Máša ani Leoš Suchařípa v době normalizace podle tvých slov neohnuli hřbet. To se týká i další režisérské osobnosti Jana Šmita, autora filmu Vracenky z roku 1990.
1: Souhlasím s tím naprosto. Šmit patřil k výrazným představitelům československé nové filmové vlny. Ale po konci srpna v hotelu Ozon a po okupaci Československa v srpnu 68 už se k podobným závažným tématům nedostal. A když mu to dovolili, tak točil pohádky, detektivky nebo dobrodružné příběhy pro mládež, třeba podle knih Eduarda Štorcha. Vracenky osobně mám moc rád, je to hořká komedie, která nahlíží na temnou atmosféru politických procesů 50. let v Československu optikou desetiletého kluka, řekl bych takového citlivého uličníka Honzíka Domnosila. Ten snímek opravdu mistrně kombinuje klukovská uličnictví s absurditou doby, kdy se hlavní hrdina zmítá mezi naivní vírou v Boha a vírou v Lenina. Tvůrci taky proto vážně uvažovali o názvu Jak jsem se modlil k Vladimírovi Iljičovi, ale nakonec vítězili ty Vracenky, což je název staré pouliční hry s míčem, kterou hráli hlavně děti. ten snímek kombinuje dětský pohled na svět, to uličnictví a hru vracenky, právě ta tam hraje důležitou roli, s drsnou realitou stalinismu, budováním Stalinova pomníku v Praze na Letné a politickými procesy a čistkami. Některé scény z toho filmu mi dodnes hrají v hlavě. Hry a dětská dobrodružství na ulicích, či scéna s knihou, Honzíkovým dárkem mamince, který přišel tak trošku s křížkem po funuse, tedy ten dárek od Honzíka mamince. Je to velmi dojemný okamžik a především reakce maminky je nezapomenutelná. Krátká ukázka.
2: To je dárek pro tebe.
3: Hele, hele, co jsi zase proved?
2: Nic. Ty nemáš radost?
3: Mám radost, že jsi mi chtěl udělat radost. Ale příště se radši poraď,
2: A tak jsem pochopil, že víra v lepší svět a šťastnou budoucnost jsou jenom v ní samé a ve mně a v nás a v ničem jiném.
1: Skoro pláču. Mm-hmm. A jenom drobná perlička, hlavní roli Honzíka hráli kluci Morávkovi, dvojčata Martin a Honza. Dva tedy, kteří se na place střídali.
0: A když jsme u těch ulic, vracenky by mohly inspirovat k procházce po místech, kde se točilo, především v Praze. Vyrazil jsi někdy po stopách tohoto filmu, když ho máš tak rád?
1: Vyrazil a vlastně vyrážím neustále, teď už tak jako dílče, když jsem jenom někde, ale hned poté, co ten film přišel do kina, nebo co jsem ho viděl poprvé, tak jsem vyrazil na celou tu trasu. Ta místa jsou stále dobře dostupná, nebo většina z nich. Například uličky Starého města, taky dvorky, některé těch domů starobylých, taky se na některé dá dneska dostat. Například kolem Kozího plácku, tam se odohrává většina těch klukovských dobrodružství a kluci tu hrají tu titulní fotbalovou hru vracenky. Dále kostel svatého Šimona a Judy na Starém městě, kousek od Kozího plácku, kde byly natočené sekvence pro úvodní titulky filmu, což je takové velmi zajímavé až absurdní. Na začátku 90. let totiž kostel procházel rekonstrukcí, čehož filmaři využili k instalaci obřího obrazu Vladimíra Iliče Lenina přímo na hlavní oltář. Vypadá to famózně a opravdu bizarně. Další čtvrť, kam jsem tedy vyrazil a doputoval, je Letná. Tam se na Letenské pláni stavěl ten Stalinův pomník, postupně vyrůstal. Kamery taky zabíraly i přilehlé ulice, které evokují mizející éru soukromých krámků na Letné i tedy především dole pod Letnou. No a v záběrech vlakových příjezdů a odjezdů hraje hlavní nádraží. Tam se člověk asi dostane často, takže i při této příležitosti myslím na film Vracenky. Pak je to starý židovský hřbitov, kam chce Honzík se svými kamarády utéct z domova. Ale chlapci tady ze strachu vydrží pouze do setmění. No a točilo se taky mimo Prahu, v Hlásné Třebání a v Hrazanech. Přesně jsou označeny ty domy, kde se točil tenhle ten film a dají se vidět. Takže tohle všechno se dá obejít a vydá to na moc pěknou filmovou celodenní túru.
0: Láká k výletu Tomáš Pilát, se kterým jsme dnes prozkoumali bouřlivě se měnící podmínky pro českou kinematografii přelomu 80. a 90. let minulého století. Připomněli jsme si i pár prvních polistopadových filmů a jejich tvůrce, kteří nových podmínek využívali. Pro dnešek se loučíme, zítra poskočíme o nějaký ten rok dál. Tomáši, děkujeme.
1: Rado se stalo, naslyšenou.
0: A já připomínám, že do projektu To byl můj film se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Můžete na našem webu hlasovat v anketě o nejlepší české filmy všech dob. A pokud si myslíte, že v anketě nějaký snímek chybí, film, se kterým se třeba pojí nějaká vaše příhoda nebo vzpomínka, napište nám na mozaika@rozhlas.cz.
4: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
5: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
4: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu v čele s Vladimírem Válkem nám zahrál část Světy G-dur Otakara Ostrčila. Od koncertů až po letní kino. Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Letos mu ale hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje.
1: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení. Popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
2: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí, což znamená hudební vystoupení v našem případě. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celý sezóny.
1: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
2: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
1: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
2: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze. Což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst. Potom jsme tam dělali ty dvě politické debaty. Jedna byla se současným vedením magistrátu a druhá s kandidáty, lomeno kandidátkami na primátora. Tam jsme vlastně se chtěli bavit o tom, že tyhle ty místa, jako je Stalin, který nezapadají do nějakých škatulek, tak občas prostě narážejí na nějaký limity fungování ve veřejném prostoru.
1: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
2: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
1: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Na místě dál odehrávají kapely koncerty, vystupují DJové a v plánu jsou i další akce. Ty mají provozovatelé naplánované až do konce srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dnes končí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října. Stát plánuje založit nový fond na podporu startupů. Chce do něj dát zhruba miliardu korun z rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat Státní národní rozvojová investiční společnost. Fungovat by mohl od příštího roku. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moci volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky. A počasí bude oblačno až polojasno, od západu až zataženo a na většině území čekáme déšť a místy i bouřky i velmi silné. Večer budou od západu srážky ustávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 30, na horách většinou kolem 15. A více zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Každý z nás určitě zná alespoň některý z filmů režiséra Hynka Bočana. Z Čerty nejsou žerty, Zdivočelá země, Čest a sláva nebo třeba Pasťák, to jsou namátkou jen některé z nich. Dvoudílná klapka se věnuje jeho spolupráci s hudebními skladateli. Dnes první část, více už Tomáš Pilát.
0: Klapka. Hynek Bočan je jeden z otců zakladatelů československé nové filmové vlny. Jeho první filmy se snímky řady dalších kolegů tvoří slavné dějiny naší kinematografie 60. let 20. století. Bočan přitom je a vždycky byl člověkem skromným a pokorným a ke všem svým spolupracovníkům, včetně hudebních skladatelů, přistupoval vždycky s nepředstíranou úctou. U první ze dvou klapek, které se věnují režisérově práci s filmovou hudbou a jeho soužití s hudebníky, vás vítá jejich autor Tomáš Pilát. Pane režisére, máte slovo.
2: Já vím, že to není úplně jako možná profesionální, ale u mě jsou strašně důležitý osobní vztahy lidský. A je několik skladatelů, s kterými jsem dělal třeba jeden nebo dva filmy. Zaprvé si myslím, že odvedli úžasnou práci a za druhý ta spolupráce s nima byla lidsky strašně příjemná. Tím nechci říct, že s těmi, s kterými jsem dělal delší dobu, to tak nebylo, protože tam je to samozřejmé a tam je to asi na snadě, když člověk spolupracuje léta s jedním, tak je to logický, že navážete i nějaký lidský vztah.
0: Říká Hynek Bočan. Jeho celovečerním debutem byl snímek Nikdo se nebude smát z roku 1965, jehož předlohou se stala povídka Milana Kundery.
2: Můj první hudební skladatel, který mě skládal muziku k prvnímu filmu Nikdo se nebude smát, to byl William Bukový, který bohužel víceméně záhy pak zemřel a tak jsem musel hledat náhradu, ale myslím si, že úspěch toho filmu svým způsobem znásobil, nebo že k němu velmi přispěl, pač ta hudba podle mě je úžasná, kterou k tomu složil.
0: Jak moc jste mu říkal, kde všude chcete mít hudbu, jaká ta hudba má být, jakou má mít náladu, případně jak dlouhá, a jak moc měl volnou ruku?
2: Já myslím, že obecně se dá říct, že volná ruka byla vždycky. Meze jsem neklad, když ten skladatel cítil, že by tam měla být ta muzika, tak já jsem to jenom uvítal. A pokud jde o spolupráci s Williamem, to bylo tak, že já myslím, že jsme oba trošku začínali. Čili dlouze jsme se domlouvali, velmi pečlivě jsme se připravovali, ale rozhodně to nebylo tak, že já bych mu říkal, tady by měla být takováhle muzika. Já jsem jenom cítil, že tam prostě ta muzika má být a ono se to vlastně nabízelo, protože si se pamatujete, tak Nikdo se nebude smát začíná tím velkým nadhledem, jak chodí ty lidi v létě, v zimě, což vlastně trošku otevřelo styl toho filmu a tam se prostě nabízelo, že tam musí být hudba. Ale jaká to už byla věc toho Williama Bukovýho, s kterým já jsem původně chtěl dělat i soukromou vichřici. On si přečetl scénář a řekl, Hynku, to není pro mě. Oslov někoho jiného, třeba se sejdeme na jiném filmu. Pak když viděl vichřici natočenou s hudbou pana Šusta, výbornou, tak řekl, člověče, já se pomlouvám, já jsem to blbě čet. Já jsem nevěděl, že z toho uděláš takovýhle film. A kdybych to býval věděl, tak bych rád docela s tebou. A pak jsme ještě dali spolu jeden takový krátký dokument, Tábor černého delfína se to jmenovalo, to bylo o Foglarovi vlastně. Další z filmů, který mě pak poškodil kádrově, protože jsem v posudku měl napsáno, spolupracoval se skautským spisovatelem Foglarem.

0: Zněla hudba Williama Bukového k filmu Nikdo se nebude smát. Jak Hynek Bočan připomněl, hudbu k filmu Soukromá vichřice z roku 1967, natočenému podle knihy Vladimíra Párala, složil Jiří Šust. Bočan ho pokládá za jednoho ze svých významných učitelů.
1: S panem Šustem jsem dělal

0: učili jsme to na škole, že jo? Měli jsme filmovou hudbu jako část výuky, ale ta praxe, to je vždycky o něčem jiném. A tam jsem pochopil, že vlastně hudba může ovlivnit pohlížení na ten materiál. Uvedu příklad. Já jsem střihal nějaký taky vojenský materiály a byly to sila na rakety. A protože to byly naše rakety, socialistický a ne ty kapitalistický, tak bylo třeba podpořit tu myšlenku, že tyhle rakety jsou pro mír, že? Jak to v té zvrácené ideologii tehdy bylo. No a pan Šus to vyřešil noblesně, že tam dal část nějaký fugy od Bacha. A v tu chvíli z těch šílených ohavných zbraní se stalo něco posvátného a takového jako kladného. Tak to je veliká škola, je to jenom důkaz toho, že ta filmová hudba není jenom zvukový doprovod, když poslední dobou mám pocit, že se to tak často děje, ale že to je něco, co je součást toho díla a nese tu myšlenku. A pan Šust zase se mnou dělal ještě Záhadu hlavolamu, což byl seriál podle Foglarovy knížky a tam vznikla situace, že my jsme měli natočeno 7 dílů a televize přišla s tím, že ještě 2 díly, že by to mělo být 9 a vznikla tam, dopsali jsme tu Vonskou bitvu a to vím, že pan Šust říkal, čověče, vy jste mi dal ta bitva, já jsem nevěděl, co tam herkot. A je tam fuga. Napsal vlastně fugu, jo. Taky je to strašně hezký, když i ten skladatel řekne, já jsem měl problém, ale já jsem ho vyřešil a ten výsledek je úžasný. On to vyřešil báječně naprosto.
1: Pustíme si Šustovu hudbu k filmu Soukromá vichřice.

0: Tak to byla hudba k filmu Soukromá vichřice. V roce 1967 přišel Hynek Bočan s historickým, ale dodnes aktuálním snímkem o nás Češích, Čest a sláva. Jehož děj se odehrává za 30leté války a v hlavní roli exceluje Rudolf Hrušínský. Při tvorbě hudební složky filmu se zrodilo jedno velké přátelství.
1: To jsem měl to štěstí, nebo prostě to nebyla náhoda, jsem oslovil pana Lišku a hudba Ke cti a slávě od pana Lišky prostě mimořádná naprosto. Zase myslím si, že tomu filmu strašně pomáhá, vysvětluje určitý věci a nese tu dobu v sobě. A díky té spolupráci jsem s panem Liškou pak pracoval na 4-5 filmech, vlastně až do smrti pana Lišky. Ale musím se vrátit k tomu lidskému vztahu. Pan Liška byl geniální skladatel, ale krom toho to byl člověk s velikým srdcem a já musím říct, že byl velmi statečný a velkorysý. A doložím to, protože já jsem natočil film, který se jmenoval Pasťák. Ten Pasťák jsem nesměl dokončit z politických důvodů, to bylo po roce 68. 68-69, v tom přelomu se snažil ten film dokončit, ale nebylo mi to po

0: A jednou k nám domů přišel pan Liška a říkal, já jsem ten pasťák viděl a já bych k němu chtěl složit hudbu a nahrát ji. A já jsem říkal, pana Liška, to nejde, protože ten film je zakázaný. Nikdo vám to nezaplatí, prostě ten stát nebo ten Barandov na to nedá peníze. Já říkal, to nevadí. Já to složím a nahraju to. No, bohužel k tomu nedošlo, protože ten film byl v Trezoru a nedostali jsme se k té servisce, takže on pracoval, takže jsem musel na ten film dívat a podle toho přesně pak určoval tu hudbu. Tak jenom to říkám, že podle mě on věděl, že se pouští do něčeho, co je i nebezpečný, že by ho to mohlo stát nějaký potíže. A prostě tuhle tu nabídku udělal s odůvodněním, že tam film se mu líbí a tomu stačilo k tomu, aby tuhle nabídku udělal. Samozřejmě, že s panem Liškou ta spolupráce byla jiná úplně, protože tam se mi třeba stalo, že on se podíval na Čest a slávu, domluvili jsme se nějak, on řekl, že použije ty dobové texty a k tomu samozřejmě přizpůsobil i tu hudbu. Ale já se pamatuju, že jsem jednoho volal a říkal jsem, pane Liška, prosím vás, tam je, jak nasedají na ty koně, já mám pocit, že jsme se nedomluvali, že by tam měla být muzika, tam by se to mohlo propadnout. A on říkal, tam už je muzika. On si to rozhodl prostě sám, protože to tak cítil a tak to tam prostě dal. Ale nechci nikomu ublížit, ale on byl prostě opravdu nejlepší. Já vím, že pan Fischer je úžasný, nebo byl úžasný, Petr Hapka úžasný, ale Liška byl jenom jeden. A tam je taky zvláštní to, že on se de facto vypracoval v tom Gottwaldově tehdy ve Zlíně, kde se točili dokumenty, dělal pro všechny filmy Hanzelky a Zikmunda. To, co oni posílali, tak dělal hudbu, která byla taková jako no, k dokumentům hudba, že jo? Jenomže pak byl úžasný v tom, že třeba v tom přepisu Štorcha, co točil Honza Schmidt, tak tam on vytvářel i atmosféru. Karel Zeman, zase, no byl to obr. Tím nechci snižovat nebo pomlouvat ty ostatní, jenom říkám, že s ním ta spolupráce byla fakt trochu jiná, protože neumím si představit, že by mu člověk říkal tady ano a tady ne. Tady ano můžete, ale tady ne, to bych si nikdy k panu Liškovi nedovolil.
1: Teď tady hudba Zdeňka Lišky k filmu Čest a sláva poprvé.

0: Kazatelstva Zdeňka Lišky k filmu Čest a sláva. Do sovětské okupace Československa a následné takzvané normalizace stihl Hynek Bočan natočit ještě hodně temný Pasťák. Tady se mu stala předlohou kniha Karla Mysaře. Všechny záběry byly dotočeny, ale dokončit už film režisér nesměl a filmový materiál zavřeli mocipáni do vyhlášeného trezoru. Hudbou byl snímek doplněn až po listopadu 1989. Jejím autorem je Vladimír Klusák. Jak k téhle zakázce skladatel přišel?
1: No to je smutná historka, ale já ji řeknu. Pasťák, která byl zakázaný, byl uložen do trezoru a v roce 90, po mini revoluci, nebo co to bylo zač, se rozhodlo, že ty filmy trezorový, že se můžou dokončit, nebo mají. To dokončování Pasťáku měla na starost produkční Eliška Nejedlá, takzvaná Rudá carevna. Jak ten život dělá ty paradoxy, tak prostě člověk, který byl u toho, když se zakazoval, byl součást toho zakazování, tak teďko jako měla na starost to dokončování. A ona se mě ptala, no a hudbu, jakou máte představu? Já jsem říkal, já bych chtěl pana Klusáka. A samozřejmě jsem měl na mysli Honzu Klusáka, kterým jsem nikdy nedělal, bylo mi to líto, protože jsem ho obdivoval už třeba kvůli nemocnici, ale jestli se nepletu, tak dělal i s Honzou Němcem, že jo, nějaký filmy. No prostě pan skladatel. A ona mi řekla jednoho dne, jo, už je to domluvený, pojedete za ním, vám dám auto a pojedete za ním. Když jsme sedli na tom Barandově do auta a jeli jsme, ale nejeli jsme na Vinohrady, kde tuším, že bydlel. A jeli jsme kamsi směrem na Libeň. A jsem si říkal, tak on se asi přestěhoval. Zazvonili jsme úvrat a otevřel se a tam stál Vláďa Klusák, kterýho já jsem znal z violy a z takových jako přátelských. Věděl jsem, že je skvělý pianista jazzový. A ten, než jsem stačil otevřít pusu, tak on řekl, ty jsi mě udělal takovou radost, že jsi si na mě vzpomněl. A teďko já jsem si říkal, ježišmarja, co já udělám? Tak já mu řeknu, že to je omyl, nebo ty ježiš, co já udělám? No, byl jsem zbabilý, nic jsem mu neřekl, ale řekl jsem mu jednu věc, řekl jsem, Vláďo, prosím tě, ty mi připravíš nějaký návrhy a když se mi nebudou líbit, já ti tady na místě otevřeně říkám, že to dělat nebudeš. A fakt jsem si říkal, dobře, ať ukáže, co. No a to, co on mě nabídnul, a myslím si, že ta muzika k Pasťáku je bezvadná. Já jsem s ní absolutně spokojený. Tak takhle to je heslo Vláďa Klusák, který bohužel rok poté na tom Rogalu se zřídil. To bylo dvoumístný Rogalo, který on chtěl prodat a ukazoval tomu kupci. On mě ukazoval diář svůj, to byl člověk, který měl plány dopředu na několik let, byl takzvaně obsazen. No, tak se stane takováhle tragická věc. Ale mně se na té hudbě líbí, že je jakoby dobová. No, protože to byla jeho doména, vlastně to byla naše muzika, naší generace, takový big beat. A musím říct, že to neberu ne jako prohru, ale že to beru jako výhru. Co by jmenovec složil výbuch, jistě by to bylo taky správně, ale tady já jsem to prostě nechal na té náhodě a musím se přiznat, to teda nesouvisí úplně s hudbou. Já na náhody věřím.
0: Vzpomíná Hynek Bočan. Pasťák je hodně ponurý snímek, plný beznaděje, brutality a smutku. Vlastně nemá pozitivní východisko. Než zazní hudba Vladimíra Klusáka z tohoto temně psychologického filmu, ještě rozloučení. Přeju hodně radosti a naděje a ponorost, pokud možno mistrovskou, jen ve filmech. Končí první ze dvou klapek věnovaných hudbě k filmům Hynka Bočana. I u té druhé se naslyšenou těší autor obou Tomáš Pilát.

0: Hudba Vladimíra Klusáka k filmu Pasťák uzavřela dnešní Vltavskou klapku. Pořad připravil a uváděl Tomáš Pilát.
1: Povídka.
0: Autorem povídek tohoto týdne je francouzský spisovatel Alphonse Allais. Dnes uslyšíme 4 humoristické příběhy. Z vlastního překladu je připravil Petr Turek. Účinkuje Jiří Ornest, kterého režijně vedl Ivan Chrs.

komfort. Nevím, jestli jste jako já, ale já prostě zbožňuji Anglii. Kvůli Londýnu bych se vzdal všeho, i kořisti. Mám rád londýnské bary, londýnské music hally, londýnské opilé stařenky s kloboukem ozdobeným ptačím peřím. A pak je tu ještě jedna věc, která sama o sobě stojí za cestu tam. To je jejich anglické comfortable. Ten, kdo jako první začal vytvářet legendu anglického comfortable, byl opravdu zázračný fantasta. Jak rád bych ho poznal. To anglické comfortable... Dovolte, abych se trošku zasmál a pak budu pokračovat. Ostatně mě na komfortu nezáleží. Když byl někdo tak jako já tvrdě vychován spartánsky založeným otcem a lakedajmonsky založenou matkou, tak na komfort trochu kašle. Nejsou ubrousky? Otřu si ústa do rukávu. Má prostěradlo velikost kapesníku, tak se do něj vysmrkám a pak si při taneční piruetě zahvízdám árii, která zrovna letí. Takhle já se chovám ke komfortu. Ani jak mi to neškodí. A přece jednou upozorňuji své anglické čtenářky, že následující příběh je vskutku shocking. Takže přece jen se jednou, jak říkám, stalo, že bych byl býval raději, kdyby Londýn, jak domorodci říkají svému městu, byl poněkud komfortnější. V Londýně, víte, to není jako v Paříži. Pokud jde o místa, kde lze vykonat potřebu, tak v tomhle ohledu Paříž nepotřebuje opravdu nic vylepšovat. Těm místům se úředně říká veřejné záchodky. Onoho dne jsem vypil spoustu piva. Mířil jsem k domovu. Mohlo být tak kolem 5., 6. hodiny večerní. Když jsem vcházel do Tottenham Court Road, hodně jsem vzpomínal třeba na takový bulvár Montmartre. Tam je spousta trafik, spousta reklamních sloupků a spousta, jak jistě chápete, pisoárů. Tottenham Court Road je jistě pěkná dopravní tepna, ale naprosto jí schází onen civilizační prvek a jak víte, v Anglii je velice nebezpečné stoupnout si na chvilku někam do kouta. Vejít do nějakého domu a požádat domovnici? Cože? To snad jedině ve snu, v Anglii žádné domovnice nemají. Přece jen tedy nějaký komfort. Tak co dělat? Všechno to vypité pivo ve mně se zrádně spojilo za účelem společného úniku a já jsem cítil, že budu muset brzy kapitulovat. Vydržím až na Leicester Square? That was the question. Ušel jsem několik kroků. K zemi mě přibyla silná úzkost. Když je však potřeba, tak se zmobilizuji a stávám se geniálním. Spatřil jsem nádherný obchod, na jehož výkladní skříni se skvěl zlatý nápis Albert Fox, Chemist and Druggist. Mám hodně rád anglické lékárny, protože v nich prodávají obrovské množství nejrůznějších věcí, třeba malé houbičky, velké houby, vázanky, podvazkové pásy, houby střední velikosti a tak dále. Vstoupil jsem rázně dovnitř. Good evening, sir. Good evening, sir. Pane, pokračoval jsem dál v řeči Shakespeareově, domnívám se, že mám cukrovku. Oh, odpověděl chemist v témže jazyce. Yes, sir, a rád bych v té věci měl jistotu. Věc je zcela prostá, sire. Stačí jen provést analýzu vaší... Do you understand? Of course I do. A pro odebrání potřebného vzorku mě pan drogista odvedl do malé laboratoře, kde mi podal křišťálovou nádobku s komfortním trichtýřem nahoře. Po několika vteřinách získala křišťálová nádoba vzhled jantarového pokladu. Lékárník mne ujistil, že analýza bude provedena pečlivě
A já jsem odešel s tím, že si zítra ve stejnou dobu přijdu pro výsledky. Good night, sir. Dobrou noc, příteli. Druhého dne v tuto dobu se na palubě parníku jménem Petrel, plujícího směrem k francouzskému přístavu Calais, velice pěkně bavil jeden vysoký, plavovlasý mladík vybraného chování. Zkrátka, pokud bych opravdu někdy onemocněl cukrovkou, musel bych si myslet, že se mi tak mstí Bůh anglických lékárníků.

Shocking. Dříve, než se seznámíte s rozkošnou slečnou Sarah Vigotovou, dovolte, abych vám, jak žádají zvyklosti, představil jejího otce a její matku. Nejdříve tedy major Vigot. Všichni mu sice říkají major, leč nikdo neví, čemu či komu kdy majoroval. Na titulu však nezáleží, pokud dotyčný je gentleman, skutečný gentleman. A v tomto případě tomu tak je. Major Vigot je gentleman se vším všudy. Pokud jde o fyzickou podobu, představte si malého tlustého muže se zarudlým obličejem, s krátkými bílými kotletami a s mohutným fialovým nosem. Slovo fialový však nestačí. Tady by se spíš hodilo proti všem pravidlům gramatiky dát to slovo do množného čísla. Tolika různými odstíny podle okolností oplývá nos majora Vigota. Od těch nejokázalejších odstínů tmavočervené až po nejtemnější odstíny indigové. Pan major rád popíjí veškeré kvašené nápoje a většinu známých lihovin. A nyní paní majorová Vigotová. Tato osoba není dostatečně zajímavá na to, abych se zdržoval jejím popisem. Viděli jste už někdy nějakou starou Angličanku, ne? Nuže, paní Vigotová se podobá všem starým Angličankám, které jste viděli. Charakteristickým rysem paní Vigotové je stydlivost. Její stydlivost jde tak daleko, že tato dáma nikdy nedovolila své kuchařce dát do zeleninové polévky pórek. Nyní, když znáte tatínka a maminku, vám představím slečnu Sarah Vigotovou. Plavovlasá, bělostná, narůžovělá, 16 let, zkrátka, taková víla. Tato víla se ve svých volných chvílích věnuje fotografování a v tomto umění dosáhla takové dokonalosti, že by jí to mohli závidět i ti nejšikovnější profesionálové. Rodina Vigotových se podobně jako spousta dalších anglických rodin vydala z United Kingdom do Francie na svou obvyklou každoroční dovolenou. Vigotovi bydlí v jedné pěkné vilce v St. Andrews s výhledem na zátoku řeky Seiny a na rozkošné mořské pobřeží mezi městy Honfleur a Trouville. Jednoho dne major Vigot pravil, že si musí vyřídit něco důležitého v Americe a po rychlém goodbye své rodině se nalodil na parník jménem Champagne. Ve skutečnosti se mu velice zalíbila krásná francouzská herečka Sarah Bernhardtová, která také cestovala do New Yorku. Ach, cestovat s tak okouzlující ženou. Netvrdím, že francouzská umělkyně přijala jeho dvoření nějak zle, ale jisté je, že druhý den po příjezdu nastoupil major na parník společnosti Cunard, který ho dopravil zpět. V Americe si obstaral skvělý přístroj, poslední vynález nevyčerpatelného inženýra Blacksmithe. Ten přístroj se nazýval The Telephotic. Aparát byl podivuhodnou kombinací teleskopu a obyčejného objektivu a umožňoval fotografovat na velkou vzdálenost. Ohromná věc. Dokážete si představit, jakou šílenou radost musela mít Sarah Vigotová, když ten aparát vybalovala? To budou ale nádherné snímky. Sarah Vigotová chtěla svůj nový aparát ihned vyzkoušet. Vždyť víte, jaké jsou mladé dívky. Bylo chladné, ale suché počasí, vzduch byl čistý, zkrátka skvělé podmínky. Sarah zaměřila své bledé poměnkové oči k obzoru. Dalekohledem objevila na protějším pobřeží nádherné místo. Byla tam loučka na břehu moře a na ní se nějaký malíř snažil na obraze zachytit krásnou zimní krajinu. Poblíž malíře seděla na skládací židličce mladá žena, nepochybně jeho milenka. Tihle lidé znají jen mimo manželské vztahy. Žena, co si pletla nebo vyšívala. Sarah zaostřila aparát, vložila fotografickou desku, cvak a stiskla spoušť. A bylo to.
Při vyvolávání snímku byla celá rodina Vigotových napjatá, neboť všichni se velice zajímali o dceřino kutění. Nakonec Sarah vyšla z temné komory a držela ve své ručce ještě mokrou skleněnou desku. Rodiče přistoupili blíž. Pouze takový Shakespeare, a ještě kdo ví jestli, by dokázal vylíčit strašlivý účinek této scény. Major Vigot vychrlil za 20 vteřin víckrát gotem, než kolikrát tato kletba zazní na celém světě za celý rok. Jeho nos vypadal chvílemi, jako kdyby jej ozářil bengálský oheň, svítící při oslavách životního jubilea indické císařovny. Paní Vigotová si dlouze povzdechla. A pokud jde o Sarah, tak její tvář, která byla původně růžová, zčervenala a byla rudá jak kohout, kterého ještě navíc vymáchali v karmínové barvě. Ach, ti francouzští umělci. Uhádli jste, co se stalo? Během několika vteřin potřebných k zasunutí fotografické desky po zaostření aparátu, mezitím malíř, když je někdo krajinářem, nepřestává být proto mužem, vstal a jel se vykonávat potřebu, kterou jistě není třeba blíže vysvětlovat. Přispěl tak svou trochou do mlýna k mořskému příboji. Moře už takových příspěvků zažilo. Jako první se vzpamatovala paní Vigotová. Vzala nechutný snímek pinzetou a vyhodila jej z okna. Podivná věc, podivná. Když služebná druhý den ráno zametala terasu, nenašla tam žádné rozbité sklo. Ty střepy se sbírala Sarah Vigotová. A od té doby si dává dobrý pozor na to, co fotografuje.

Přístavní lásky. Kapitán McNee, mezi skotskými námořníky všeobecně známý jako kapitán Steelcock, byl to, čemu se říká chlap. Byl to sice chlap šarmantní, ale přece jen drsný chlap. Jeho postava sestávala z 6 anglických stop a 2 palců stejné národnosti, což v naší drahé metrické soustavě odpovídá výšce 2 metrů a několika centimetrů. Velmi elegantní, chladnokrevný jako socha admirála Nelsona, milovník žen do té míry, že kvůli nim dokázal zapomenout i na ty nejzákladnější povinnosti, Steelcock byl z těch vzácných mužů ve skotském námořnictvu, kteří se skutečně předpojatým výrazem nosili monokl. Muži z jeho pěkného trojstěžníku Topsy Turvy, na němž byl kapitán pánem hned po bohu, tvrdili dokonce, že s tím monoklem chodí i spát. Ostatně nikdo z posádky trojstěžníku Topsy Turvy si nepamatoval, že by někdy Steelcocka viděl nějak se zabývat čímkoliv, co by se sebe méně podobalo velení, řízení lodi či manévrování. S rukama za zády, vždy elegantně oblečen za jakýchkoliv meteorologických podmínek, procházel se po kapitánském můstku své lodi s uvolněným výrazem jako na promenádě. Vždy, když mu jeho druhý důstojník, jeden z těch starých prosolených mořských vlků, pro které moře a nebe nemá žádné tajemství, předával zprávu o stavu plavby, Steelcock se snažil jevit přímo zázračný zájem, ale přece jen bylo znát, že je duchem kdesi daleko a že je mu zcela ukradené, v jakých zeměpisných šířkách a délkách se jeho loď právě nachází. Ach ano, Steelcockův duch byl daleko. A jak daleko? Steelcock myslel na ženy. Na ženy, které právě opustil, na ženy, se kterými se měl znovu setkat, no prostě na ženy. Někdy stál celé hodiny opřený o zábradlí a pozoroval moře. Očekával snad, že se z mořských vln náhle vynoří siréna, či tam snad viděl vilné siluety žen? Jakmile byla ohlášena blížící se pevnina, Steelcock přestával být pouhým člověkem a stával se úplným cyklónem lásky. Cyklónem sice poklidného vzhledu, leč takovým, že ve srovnání s ním jsou i ty nejstrašnější uragány jen slaboučké vánky. Jakmile loď zakotvila u přístavního mola, Steelcock prchal pryč do města a nechal svého druhého důstojníka, starého piráta, vyřídit všechny náležitosti z celníky. Nemyslete si ovšem, že se snad náš distingovaný kapitán vrhnul jako nějaké divoké zvíře na první prodejnou ženskou, kterou potkal, a že jich takových je v přístavech spousta. Tak to tedy ne. Steelcock miloval ženu pro ni samu, ale miloval ji i kvůli lásce. A nic se mu nezdálo líbeznější, než být milován výhradně a jen kvůli své osobě. On ostatně nijak neváhal. Miloval ženy tolik, že bylo nevyhnutelné, aby i oni milovali jeho. Avantýry k tomuto vysokému krásnému chlapíkovi přicházely sami. A pak také jeho správně nošený monokl se tehdy v koloniích a podobných končinách ještě těšil silné prestiži. Jednoho dne však mu tato jeho směšná mánie způsobila, že si přál, aby jedna žena milovala pouze jeho samotného. Bylo to ve městě Saint-Pierre na ostrově Martinique. Steelcock se tam seznámil s tou nejrozkošnější kreolkou, o jaké se mu kdy snilo. Člověk by potřeboval vyškubnout několik per z křídel božích andělů a namočit je do nebeského blankitu, aby se dala zapsat slova, která by vyjádřila půvaby této mladé ženy. Zkrátka, kapitán Steelcock se seznámil s extází, jako kdyby kdysi spolu s extází pásli husy. Je to hloupé, ale je tomu tak. Šťastné chvíle plynou rychleji než ty druhé. Pane Bože, jak je ten život špatně zařízen. Takže když přišla chvíle rozloučení, Steelcock se od kreolky nedokázal odpoutat.
Trojstěžník Topsy Turvy byl přichystán k vyplutí a čekalo se jen na kapitána. Steelcock se konečně rozhodl. Se svrchovanou elegancí kreolku políbil, vložil jí do dlaně určité množství liber šterlinků a omluvil se jí za tuto svou hrubost, neboť z nedostatku času jí nestačil koupit nějaký diskrétnější dárek. Mladá žena spočítala zlaté mince, dala si je do kapsy a tvářila se přitom nepříliš spokojeně. Myslíte, zeptal se Steelcock poněkud vyvedený z míry, že tato částka není dostatečná? A kráska odpověděla rozkošným, štěbetavým hlasem, kterým mluví místní dívky. Ale je, ty jsi velice hodný, ale to tvůj druhý důstojník mě pěkně vyšplouchl. Toto sdělení dalo kapitánovu srdci velikou ránu. Vnitru mu spadly klapky z očí a on s definitivní platností spatřil, co jsou ženy vlastně zač. Od této chvíle již v lásce nehledal výlučnost a spokojoval se moudře s hygienou a s komfortem. Když se v nějaké zemi vylodil, zamířil okamžitě k profesionálním milostnicím, tak jako chodíme k hokynáři, který nám prodá konzervy a solené vepřové. Nedávno musel zakotvit u jednoho z Lahilských ostrovů, patřících Lucembursku. Lahilské ostrovy jsou po celém Tichém oceánu proslulé jak krásou svého podnebí, tak uvolněností svých mravů. Sotva Steelcock vystoupil na pevninu, hned se ptal po nějaké správné adrese. Bylo mu s ochotou řečeno, že za městem je široká ulice, lemovaná elegantními cottages, jejichž vývěsní štíty přímo překypovaly milou pohostinností a samozřejmou vstřícností. Welcome House, Good Luck Home, Eden Villa, pavilon bez okolků. Steelcock měl odjakživa slabost pro dámičky z Francie. Vstoupil tedy rázným krokem do pavilonu bez okolků. Tam ho uvítala jedna stará, poněkud odkvetlá dáma původem z Bordeaux a představila ho svým děvčatům. Děvčata byla okouzlující a plná nadšení. Steelcock padl do osidel jedné droboučké dívky z jeho francouzského Toulonu, černé jako krtek. Milenci se odebrali do soukromí a do toho, co dělali celou noc, nikomu nic není. Za úsvitu, můžete si to ověřit v dobovém tisku, spustošilo Lahilské ostrovy zemětřesení. Skázy nebyl ušetřen ani pavilon bez okolků. Dámy stačily jen tak utéci v lehounkém, leč profesionálním oblečení. Při zjišťování, kdo se zachránil, chyběl pouze Steelcock a jeho společnice. Lidé se již začínali vážně znepokojovat nad osudem obou nešťastníků, když v tom se v jedné trhlině domovní zdi objevil Steelcock, celý zaprášený, leč s monoklem na nose a s kamenným výrazem ve tváři. Haló, medem, zvolal Steelcock směrem k paní z bordu. Pošlete mi jinou dívku, ta moje jest mrtvá.

0: Anglický přízvuk, aneb monolog, který má být prosloven na výročním zasedání syndikátu trpělivých lidí. Vážené dámy, vážení pánové, dříve než začnu, dovolte mi laskavě, abych se dovolával vaší schovývavosti, veškeré vaší schovývavosti. Budu ji potřebovat, neboť tak, jak mě vidíte, jsem dalek toho být profesionálním umělcem. Jsem amatér, pouhý amatér, zkrátka, takový jsem. Jedinou mou zásluhou, mám-li vůbec nějakou zásluhu, je to, že předvádím číslo zcela nové, což je věc v dobách plných servility, v našich dobách tedy, což je věc v skutku nevídaná, že? Nové číslo. Přiznejte, že jste znepokojeni. Říkáte si, co nám asi tak ten pán může předvést takového, co jsme nedělali už před ním. Přemýšlíte? Docházíte k tisícům představ, jedné fantastičtější než druhé. Nuže, řeknu vám, že jste neuhádli, jakkoliv důvtipní a vynalézaví všichni jste, vážené dámy, vážení pánové, ne, nemůžete uhádnout povahu zvláštního cvičení, kterému se za chvíli před vámi budu věnovat. Nejsem ani hudebník, ani eskamotér, ani akrobat. Dokonce ani nebudu odříkávat monolog. Nevím, jste-li jako já, ale já mám hrůzu z monologů. Básník? Ne, nejsem básník. Nejsem ničím z toho všeho, ne, já... Přistoupí blíže k obecenstvu a dodá svému prohlášení obrovský důraz. Já napodobuji anglický přízvuk. Zdá se, že je velmi udiven tím, jakého přijetí u publika se jeho oznámení dostalo. Vidím, že na překrásných rtech některých divaček se rýsuje pohrdavý úsměšek. Na mužných tvářích mnoha diváků je patrné očividné zklamání. Vážené dámy, já rozumím vašim úsměškům, vážení pánové, já chápu vaše zklamání, neboť vím, jaký je jejich důvod. Říkáte si, tak tu máme pána, který nám tvrdí, že přináší něco nového a přitom bude prostě jen napodobovat anglický přízvuk. To jsou nám pěkné novoty, prý něco nevídaného. Posměšně napodobí anglický přízvuk. Plum pudding, all right, ma pantalon, mon chemise, mon femme, oh yes, very well. Pak se vrátí ke svému přirozenému tónu. Uklidněte se, vážené dámy, vážení pánové, ne, nebudu mít tu čest napodobovat před vámi takovouto nízce kabaretní angličtinu. Angličan, kterého budu mít tu čest před vámi napodobovat, je naopak šik Angličan. Angličan dobře vychovaný a člověk vysoké intelektuální úrovně. Angličan, jakých je mnohem více, než si myslíme. Angličan velice dobře obeznámený s naším jazykem a s naší literaturou. Nejprve tedy řeknu, že ten můj Angličan se narodil ve Francii. Proč se usmíváte? Co je tak divného na tom, že se nějaký Angličan narodí ve Francii? Není jediného dne, není jediné noci, aby se ve Francii nenarodilo nějaké anglické baby. A stejně tak se může nějaký francouzský prcek klidně narodit v Londýně nebo v Liverpoolu. Takže ten můj Angličan, a na tomto detailu trvám, neboť má svůj význam, se narodil ve Francii a dokonce se narodil francouzské matce. Zase vidím úsměvy, kterým vůbec nerozumím. A pokračuji dále. Abych ještě lépe ukázal, jaký rozdíl je mezi mým Angličanem a obyčejným pudingovým Anglánem z kabaretu, půjdu ještě dále. Nejenže tento gentleman se narodil ve Francii francouzské matce, ale i jeho otec je Francouz. Takže nyní si myslím, že situace se ujasnila. Máme co dočinění s Angličanem, který se narodil ve Francii francouzským rodičům. Vzhledem k tomu, že po narození malého baby se jeho rodiče nevrátili do Anglie, kam ostatně ještě nikdy ani nepáchli, náš mladý ostrovan, pokud ho lze za daných okolností takto nazývat, byl vychováván ve Francii a po francouzsku. V Condorcetově liceu, které celé absolvoval, si ve chvíli, kdy si měl vybrat ke studiu nějaký cizí jazyk, si mezi němčinou a angličtinou vybral němčinu, takže neumí anglicky ani slovo. V té chvíli blankitnou oblohu zakryla celá sprška schnilých jablek. Sympatický řečník si řekl, že je na čase vyklidit pole a více se nevnucovat.
1: Shocking Comfort aneb anglický přízvuk aneb monolog, který má být prosloven na výročním zasedání syndikátu trpělivých lidí. Zastřešující název 4 povídek, které napsal francouzský spisovatel Alphonse Allais. Pořad z vlastního překladu připravil Petr Turek. Účinkoval Jiří Ornest, kterého režijně vedl Ivan Hrs. Hezké odpoledne, je 14 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pro zbytek republiky platí varování před bouřkami s nižším stupněm nebezpečí. Výjimkou jsou jen Karlovarský a Plzeňský kraj, kterým by se bouřky měly úplně vyhnout. V celém Česku zároveň kvůli dlouhotrvajícímu suchu platí až do odvolání výstraha před rizikem vzniku požárů. 3 stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než 1 bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. A počasí bude oblačno až polojasno, od západu až zataženo a na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky. Místy se objeví i bouřky, i velmi silné. Večer budou od západu srážky ustávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 30 a na horách většinou kolem 15. Více zpráv si můžete přečíst na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Do doby před 61 lety jsme se právě teď vrátili na úvod pondělní odpolední Vltavy. Do 29. července roku 1965 nás zavedl Bob Dylan, který toho dne nahrával v newyorském studiu Columbia své 6. studiové album Highway 61. Najdete na něm i bluesovou píseň It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry, kterou jsme právě slyšeli. A jelikož je stále čas prázdnin a dovolených, je dost možné, že někteří z vás jsou stále ještě na cestách. Většina z vás už má, ale jak předpokládám, svůj letní road trip za sebou. Ať už tak či onak, my vás na jeden road trip dnes odpoledne stejně vezmeme. Do Prahy totiž dorazilo 5 rošťáků z Francie, aby, jak se říká, udělali pořádný cirkus. A taky proto, aby se sešli na pohřbu svého otce a společně odvezli rozprášit jeho popel malým Fiatem Panda. To je hlavní dějová linka inscenace Pandax, kterou dnes večer poprvé uvede festival Letní Letna. A my jsme se členy francouzského souboru Cirque La Compagnie natáčeli. S jedním z nich, Zacharym Arnaudem, vám už za chvíli nabídneme rozhovor. A nabídneme také zamyšlení nad uměním, konkrétně nad sochami ve veřejném prostoru. Jak jste určitě zaznamenali, v červenci se z Barrandovského mostu zřítila plastika sochaře Josefa Klimeše Rovnováha. Proč ke zřícení došlo a v jaké fázi je výroba repliky, tak to se dozvíme v prvním díle nového seriálu Zuzany Filipkové. A řeč bude také o dabingu jako terapeutické a dokonce i meditativní metodě, právě tak totiž o dabingu smýšlí dabingová režisérka Olga Valo, které budou patřit dnešní momenty. Tak buďte s námi.

0: Sonáta pro housle a baso continuo B-dur Heinricha Ignáce France Biebera otevřela odpolední vltavský kulturní servis, ve kterém už teď minutu před 14:45 upíráme pozornost na jednu z největších srpnových kulturních událostí, tedy na novocirkusový festival Letní Letná. Právě dnes na něm vystoupí francouzský soubor Cirque la Compagnie s akrobatickou road trip show Pandax, ve které nebezpečná artistická čísla doprovází živá kapela. Pět bratrů, jeden Fiat Panda a urna s popelem otce. To je výbava na cestu, která se úplně vymkne kontrole. Více se teď dozvíme v rozhovoru s artistou Zakarym Arnoldem, který vedla redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Ústředním prvkem vaší inscenace je auto Fiat Panda. Proč zrovna tato značka?
2: Protože pohřební vůz by se na jeviště prostě nevešel. Původně jsme totiž chtěli pracovat s motivem smrti a napadl nás právě pohřební vůz. Je to hodně symbolické. Jenže pro naše jeviště byl obrovský. Řekli jsme si, že by ho diváci ani pořádně neviděli. A zrovna v tu dobu měl jeden z akrobatů od táty Fiat Pandu, stála mu na zahradě. Začali jsme si s ní tak trochu hrát. A to byl první krok k inscenaci Pandax. To auto se nám líbí, je malé, odolné a lidi po celém světě ho prostě milují.
1: Vzpomínám si, že jako malé dítě jsem také milovala vraky aut. Můj dědeček měl na zahradě několik rozbitých a my jsme si v nich pořád hráli. Povězte mi, mluvíte o přestavbě, o opravách, co všechno jste museli udělat, aby to auto ožilo v manéži?
2: Na začátku jsme ho vůbec nešetřili. Bavili jsme se s ním skutečně jako děti. Zkoušeli jsme v něm i trochu divadla, akrobacii, práskali dveřmi a nechtěně jsme rozbili okna. Tak jsme si řekli, fajn, okna prostě vyndáme. Pak jsme auto úplně vybrali zevnitř, zpevnili konstrukci střechy i s

0: sedadel, aby šla vyndat. Vyměnili jsme i motor. Snažili jsme se auto co nejvíc odlehčit. A aby se rozjelo, museli jsme tam nakonec dát elektromotor. A když se poprvé rozjel, nebyli jsme schopni ho zastavit.
1: To je opravdu vzrušující začátek celého příběhu inscenace Pandax. Jaké možnosti vám dává takový objekt na scéně a kde jsou jeho limity?
0: Prozkoumali jsme toho hodně, různými směry, ale hranice žádné necítíme. Pořád je co objevovat, ať už po akrobatické, umělecké nebo dramaturgické stránce. Vymysleli jsme spoustu věcí, které nakonec do představení nešly, které jsme vystřihli. A přitom byly skvělé, hodně vtipné, ale možností je opravdu nekonečně. Žádné hranice tam prostě nejsou.
1: Základní situace Pandax se točí kolem pěti postav. Pěti bratrů, kteří jedou na pohřeb svého otce. Můžete to téma trochu rozvinout?
0: Přesně tak, je nás pět bratrů, máme stejného otce, ale každý jinou matku. Vlastně se ani pořádně neznáme. Společně se vydáváme na road trip, kdy vezeme popel našeho otce s cílem ho někde rozprášit. Cestou se ale ztratíme, zabloudíme na takové místo nikoho. A v tu chvíli přichází na řadu i naši hudebníci. Jsou tam od toho, aby nám dávali drobné podněty a pomáhali nám se navzájem poznat. Ta ztracenost je vlastně záměrná, abychom se my bratři díky celému představení konečně poznali. A tak vlastně objevujeme svou vlastní rodinu.
2: Kdo má rád pořádnou podívanou a taky moment překvapení, nechť v tyto dny nezapomene vyrazit na Pražskou Letnou, kde se až do 31. srpna koná festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Dnes má na programu inscenaci Pandax souboru Cirkla kompaní. Reprízy jsou na programu i v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

0: Nikdy se nevdám, tvrdila nám právě teď americká jazzová zpěvačka Sara Gazarek. Její píseň Never Will I Marry najdete na desce Thirsty Ghost z roku 2019. Teď je 14 hodin, 22 minut a vy stále zůstáváte s odpolední Vltavou v pondělí 17. srpna a my jsme tomu rádi. Teď už ale obracíme list a otevíráme další téma, které bude patřit umění ve veřejném prostoru. O jejím špatném stavu se vědělo dlouhodobě, nakonec se ale sama zřítila z Barrandovského mostu. Řeč je samozřejmě o plastice Rovnováha z roku 1990, která zdobila jednu z největších dopravních tepen dlouhých 630 let. Proč se rozpadla, v čem byla důležitá a také jaké jsou přípravy její repliky, o tom všem bude řeč v prvním díle série o sochách ve veřejném prostoru. Redaktorka Zuzana Filipková si o Rovnováze povídala také s ředitelkou Galerie hlavního města Prahy Magdalenou Juříkovou.
1: Podle mě se stala ta chyba právě, že se nereagovalo hned, když se rekonstruoval Barrandovský most a neudělalo se to zároveň s tím. A pak ještě tam byly takové úvahy na téma, jestli to je socha k restaurování, anebo to je součást stavby, kterou by zvládla prostě ta stavba.
2: Vysvětluje Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.
1: No a jak se to stane? Já si myslím, že velkou část pravdy má i kolega Karous, který říká, že to dílo dokonala ta horka příšerná a to pnutí, které nastalo, že se sušením toho materiálu asi pravděpodobně. Tehdy se to dělalo podle těch fotografií. Tam prostě Klimeš tak jako rukama naznačoval, že kam ten beton přijde a to dělal tak jako strašně spontánně, že jo, tu výstuž.
2: Poté, co město obdrželo posudek Klocknerova ústavu, bylo jasné, že je socha neopravitelná.
3: A v tu chvíli my jsme začali diskutovat vlastně s Ludmilou Možišovou, což je vnučka autora Josefa Klimeše, o tom, jestli to lze nebo nelze opravit a jak by se mělo postupovat vlastně při záchraně toho díla. Trvalo chviličku, než jsme si vyjasnili, že to opravdu opravitelný není. My jsme se po dohodě s tou Ludmilou dohodli ještě s Klocknerovým ústavem, který udělal vlastně revizní posudek toho původního posudku, aby jsme si opravdu potvrdili, že to opravitelné není. A ta projektová dokumentace té repliky, což potom byl jako rezultát i toho potvrzujícího revizního posudku, tak je připravená přibližně rok k dispozici.
2: Říká ředitel odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu hlavního města Prahy Jiří Služenko. Tím, že Galerie hlavního města Prahy, která se mimo jiné stará asi o 250 soch ve veřejném prostoru, trvala na hodnotě tohoto uměleckého díla, chystá se přesná replika plastiky.
3: Praha to dílo autorský vlastní a autorský zákon říká, že pokud to dílo vlastní někdo jiný než autor, tak ten se o to má starat, tak aby nesnižoval hodnotu toho díla. Takže si myslím, že je důležitý i z hlediska historie umění a z hlediska kulturního dědictví prostě k tomu přistoupit takhle pečlivě.
4: A k té replice, která se tady chystá, tak tady k tomu dokonce je i poměrně velká dokumentace podrobná. Co by tam mělo být takového důležitého právě z toho technického hlediska nového, co třeba ta původní socha neměla, tak aby to lépe fungovalo, lépe drželo?
3: My jsme po dohodě s Petrem Tejem, což je architekt, jeden z členů Klocknerova ústavu, se dohodli na dvou zásadních technických vylepšeních. A to je jednak zpevnění té sochy vevnitř, to znamená, je tam jako velmi přesně a nově navržený vystužení té plastiky. Tady prutovou betonářskou výstuží, která je tam v násobně větším množství, než byla doteď a právě řeší ty statické problémy, které ta socha měla. A druhý zásadní vylepšení a změna je, že je navrženo, aby se použil ten UHPC beton, což je vysokopevnostní beton, který má menší pory, podlíhá daleko méně degradaci, je trošku lehčí.
2: Dodává Jiří Služenko. Galerie hlavního města Prahy se stane správcem této sochy až ve chvíli, kdy bude hotová replika.
1: Soutěž bude na nás, protože to většinou děláme, že jo, za město, takže bude soutěž na realizaci a až bude socha zrealizovaná, tak to je ještě další složitý proces, protože pod každou sochou je nějaký pozemek a ten musí taky přejít pod naši správu.
4: V čem je podle vás důležité, aby se replikovala takováhle socha? V čem byla vzácná ta původní?
1: Tady to je významné samozřejmě tou monumentalitou a tím, jak je to výrazem spojeno s tou stavbou, jak to respektuje vlastně charakter té stavby. Podle mě to je jako geniální příklad toho, jak pracovat v takovémhle prostoru, jako je moderní most s uměním.
2: Doplňuje Magdalena Juříková. Soutěž bude vypsaná na hodnotu 13 milionů. Uvidí se, zda se do této částky nakonec replika vejde. Proti tomu, aby se rovnováha na Barrandovském mostu znovu objevila, se postavila část veřejnosti. Podle Juříkové asi i proto, že lidé tuto plastiku nevnímali jako umělecké dílo, ale jako součást mostu.
1: To mě docela překvapilo, že socha má tolik odpůrců, ale tak na to my jsme jako ve výtvarném světě zvyklí, že to trvá léta, než se takovéhle převratné věci přijmou obecně ve veřejnosti.
2: Jiří Služenko dodává, že je důležité pečovat o historický odkaz.
3: Často se objevují názory, že to je socha komunistická nebo že je spojená s tím režimem. Myslím si, že naopak Josef Klimeš dokázal navzdory tomu režimu, který v tu dobu končil, navrhnout něco, co je velmi originální, rozhodně to není poplatný nějaký režimní ikonografii a umožňuje nám to vlastně zachovat, to kulturní dědictví, protože to je taky náš úkol.
0: Plastika rovnováha Josefa Klimeše z roku 1990, tolik téma prvního dílu série mapující sochy ve veřejném prostoru. Dál v ní budeme pokračovat sochami, které u nás vznikly zhruba za poslední rok. Zítra v tomto čase se vydáme s redaktorkou Zuzanou Filipkovou za Krištofem Kinterou, se kterým si povídala o instalaci Souhra pro hra Výhra v hlavě. Pokud byste ale nechtěli čekat až do zítřka, pak zaměřte na web Vltavy všech pět dílů nové série. Tam najdete k poslechu už teď.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Příjemné odpoledne, milí posluchači. Dnes je pondělí s datem 17. srpna a viděno pohledem jazzové zpěvačky Vlasty Průchové by se mohlo zdát, že jde o docela všední obyčejný den. Ovšem, viděno prizmatem historie se toho dělo dost. Například v roce 1812 francouzský císař Napoleon porazil ruskou armádu v bitvě u Smolenska. Roku 1869 byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích a o několik let později v roce 1877 objevil americký astronom Asaph Hall Phobos, tedy větší měsíc planety Mars. Teď je 14 hodin a 34 minut a my se vracíme zpět na Zem a nabídneme vám pondělní tradiční vltavské momenty. Dnes budou patřit dabingové režisérce Olze Malo.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví režisérka Olga Valo.
2: Kdyby můj otec nebyl dabingovým režisérem, tak bych možná byla lékařkou nebo bych studovala přírodní vědy. A měla jsem živě před očima jinou variantu svého života, když jsem se ještě pokládala za mentálně natolik stabilní, že bych zvládla emigraci, tak jsem měla zcela jasný plán, jak vystuduji v Londýně a potom budu pracovat do tropů, protože tam budu i já dost dobrá. A jestli toho lituju, že to není, no, já mám ráda tu píseň Edith Piaf, Je ne regrette rien. Lidé se mě ptají především na dabing samozřejmě a mě už to teď lichotí. Dřív mě to trochu štvalo, protože uváděli to, vy jste ta a ta a vy jste ještě živá. Protože prostě jméno mého otce a jméno moje takové snadno zapamatovatelné opravdu se objevovalo od 60. let a to je strašně dávno. Ale teď stáří učí pokoře a já jsem velmi ráda, protože už dlouhou dobu nemám práci v dabingu, dělám jiné věci, jsem za ně vděčná, ale byl to podstatný kus mého života a člověk přece nemůže vzít svůj život a zahodit. Za co by stál? První dabovaný film jsem asi viděla v kinu Práce. Kino Práce, to bylo bývalé kino na Míčánkách a teď je tam tuším bowling hall nebo něco takového. Bylo přímo proti naší vile, kde jsme bydleli, když jsem byla malá. A já jsem tam chodila v úterý a ve čtvrtek byl nový program, takže jsem to sledovala. Ale když si teď lámu hlavu, jestli to byl Malý muk nebo na obzoru Plachta bílá, já to poctivě nevím. Svědčí to o typu mého vnímání a myslím, že v tom nejsem ničím výjimečná, že jsem většinový typ, že vizuální dojem převáží dojem auditivní. Takže já tam vidím obrázky, vzpomínám si na svoji emotivní reakce, byla silná, zejména v případě Malého muka, ale jestli to bylo dabované, to vám neumím odpovědět. Pro dabing je velice důležitý překlad, který se liší od překladu třeba knihy nebo i divadla, protože je to velmi specifická forma překladu, je to překlad emoce. Text, který vzniká pro dabing, scénář, který vzniká pro dabing, má dva stupně. Jedním je překlad, všichni si říkáme, že všechno je anglicky a my přece umíme anglicky, ale jsou na světě i jiné jazyky a možná neumíme tak dobře anglicky, jak si myslíme. Takže to je ten překlad, který má být významově správný a rytmicky správný. A potom přichází takzvaná úprava, která z tohoto materiálu dělá opravdu to libreto emocí. Musí zachovávat některá formální pravidla, která jsou v podstatě nesplnitelná. Například samohláskové schéma, to znamená, že A má být na A nebo na nejvýš na O, I na I nebo na nejvýš na E, retnice, to je P a M, musí být na svém místě. Jako kdybyste překládali text pro operu. Ano, to je asi nejbližší tomu. Kdy text, který vznikne česky, tak musí tu správnou princeznu zabít na tom správném místě, ale musí být zpívatelný na danou hudbu. Dabing mě pro každodenní můj život naučil vlastně všechno, co umím. Dabing je úžasná škola, úžasná. A opakovaně jsem se snažila ji propagovat jako skutečnou učební metodu a jako terapeutickou metodu a jako meditativní metodu. Prostě tam bychom si mohli povídat celé hodiny, ale ten princip je velmi jednoduchý. Dabing máme-li ho dělat poctivě, nás nutí se na krátkou chvíli úplně soustředit. Pak zase povolit, protože člověk nemůže být soustředěný, vlákno dlouho napjaté praskne, ale v tom okamžiku se zcela soustředit a vnímat všemi smysly. Vnímat, co herec říká, jak se u toho tváří, jak dýchá, ale nejen to. Tam se naučíte především sám o sobě, jak vnímáte. Protože ani dva lidé nevnímají stejně. Někdo především vidí, někdo především slyší, někdo vnímá emoci a pohyb očí, výraz očí, někdo vnímá stín, který přechází, je veden vlastně technicistními detaily plátna. Někdo je zaměřen na zvuk, a to na výšku tónu, někdo na jeho změnu, na pohyb. Jak si těch variací je tak nekonečně, jako je variací našich otisků prstů. Je to úplně personální charakteristika. A když vím, jak vnímám, tak vím, jak za sebou zacházet. Vědomé vnímání je ohromná síla a začnu se dívat na to, a to se v dabingu musíte naučit, když jste režisér dabingu, protože pracujete s herci a musíte si položit otázku, jak vnímají oni. A musíte s nimi mluvit tím jazykem, kterému rozumějí. Někdo pracuje ze sluchátky a vlastně může přitom zavírat oči. Pracovala jsem i se slepým dabérem a pracoval dobře. Někdo ty sluchátka odhazuje v hrůze, protože ho blokují. Někomu se musíte dotýkat se ho, někomu musíte ukázat rytmus, někomu to musíte říct v notách. A v okamžiku, kdy víte, jak zacházet se svým hercem, tak mezi vámi dvěma vzniká nějaké pouto porozumění. A možná, že si to odnesete i do života a začnete se zajímat o to, jak třeba vnímá vaše dítě nebo vaše tetička. Jako ano, to je základní poučení pro život. V současné době chodím každý den za svým přítelem, který má Alzheimerovu nemoc. A to je vlastně hlavní náplň mého života, ale krom toho si užívám svobody. Pracuji poměrně dost, ale žiju ze své penze, takže dělám hezký věci, dělám nějaké audioknihy, dělám, učím v Písku na FAMO a říkám si tam studentům, co chci. To je moc hezké, jmenuje se to Mluvené slovo, žáci tam chodí. Dělám podcast pro PEN, máme spolek, který se jmenuje Kadena Machika, kouzelný řetězec, který se věnuje překladům poezie. Mám dojem, že se nenudím úplně. Je to velká éra svobody, je hezké, že jsou důchody. Člověk musí být skromný, ale je to báječné. Svému partnerovi předčítám sbírku kázání Sváti Karáska Boží trouba. Sváťa Karásek býval mým spolužákem a tehdy jsem k němu byla velmi skeptická. A teď po létech přicházím k tomu, že to byl velký autor. A předtím jsme četli sebrané spisy Nabokovovi a to jsme si ohromně užili oba dva. Kniha, kterou jsem vydala, poslední, se jmenovala Kniha o snu a popisovala specifickou situaci, kdy jsem po 2 roky v covidu byla se dvěma muži, který jeden byl ochromený fyzicky a jeden mentálně na opuštěné samotě v horách a měla jsem strach, že se sama zblázním a takže nějakým způsobem jsem dávala dohromady, co si myslím a nemyslím a pracovní název tvé knihy byly komické aspekty sestupu do šílenství nebo tak, ale nakonec to nebylo tak zlé, jak vidíte, ještě vím, jak se jmenuju. A teď mě hodně zajímá spíš forma eseje, která nalézá tu půdu v podcastu a chystáme teď ve spolupráci s literárním kritikem Karfíkem, nyní 92-letým, ale doposud duševně závidění hodně svěžím, takový cyklus o české poezii. Tak to je to, na čem pracuju teď. Každý měsíc, když jdu ke své kadeřnici Veronice, a ona si vždycky strašně stěžuje, co všechno je špatně. A já jí vždycky říkám, tak se nebojte tolik, Verunko, nebo změním kadeřníka. Ale chodím tam už 30 let.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Autor Jan Herget, zvukový mistr Jan Schreier.
0: Dabingový scénář je libretem emocí, i to zaznělo z úst dabingové režisérky Olgy Valo v dnešních momentech, které jsme natočili v roce 2023. A vy celou sérii s výraznými kulturními osobnostmi najdete k poslechu u nás na vltavském webu.

Symfonie pro smyčcové nástroje a baso continuo C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha na Vltavě v podání Berlínské akademie staré hudby, kterou řídil Georg Kalweit. A jak víme, Karl Filip Emanuel Bach byl druhým nejstarším synem Johanna Sebastiana a stejně jako otec byl velmi nadaný a zručný varhaník. A právě varhanám bude patřit i festival Varhaní Vysočina, který nabídne 9 koncertů v různých městech a obcích kraje. Vystoupí na něm významní čeští a zahraniční interpreti i mladí laureáti mezinárodních soutěží. Úvodní koncert zazní 13. září v Jihlavském kostele svatého Jakuba, závěrečný pak 8. listopadu v kostele svatého Martina v Třebíči. Motem 6. ročníku festivalu je hudba, která spojuje generace, a podle ředitele festivalu Alfreda Habermana se v jeho programu skutečně setkají historické nástroje, díla velkých skladatelů, zkušení interpreti i mladí umělci na začátku své profesionální dráhy. Festival, pořádaný spolkem Život pro varhany, chce zpestřit kulturní nabídku v regionu a upozornit na historické varhany, kostely i jiné cenné památky v kraji. Na zahajovacím koncertu 13. září v kostele svatého Jakuba v Jihlavě zazní v podání Kýnova smíšeného sboru Dvořákova lužanská mše a také Ferstrovo Stabat Mater. Na varhany bude hrát Lukáš Dvořák, jako solisté se představí mladí laureáti mezinárodních pěveckých soutěží.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu InterSucho. Koalice má za úkol koordinovat a také urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina má zasedat dnes odpoledne. Ruská policie zatkla nejméně 35 lidí před budovou nejvyššího soudu v Moskvě. Dnes se tam projednává odvolání proti vyloučení ruské liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Meduza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kiril Gončarov. Strana uvedla, že mezi zatčenými je i jeden její člen. Královéhradecké Klicperovo divadlo zahájí novou sezónu tradičním měsíčním festivalem Čekání na Václava, který rámují dva státní svátky, Den české státnosti 28. září a Den vzniku samostatného Československa 28. října. Nabídne 15 divadelních představení a dva koncertní večery. Festival zahájí v pondělí 28. září na hlavní scéně orchestr Swing Melody, a to s programem Osvobozené divadlo v písních Voschovce, Bericha a Ježka. A počasí dnes odpoledne bude od západu až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky s výjimkou západu i velmi silné. Večer od západu ustávání srážek, nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 20 až 24, jinde 24 až 28, na jihu Moravy až 30, maxima na horách kolem 15, na Šumavě, v Jeseníkách a Beskydech pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Pohodové srpnové odpoledne s datem 17. srpna, milí posluchači. 3 minuty po 15. hodině teď pokračuje náš kulturní servis a pokračovat bude hudbou. Konkrétně písní I Can See Clearly Now, kterou, jak víte, napsal a poprvé nahrál americký jazzový zpěvák. Promiňte, nebyl jen jazzový, Johnny Nash. A to jako hlavní single svého 12. stejnojmenného alba. Tato píseň se dočkala celé řady verzí, tu nejznámější má na kontě jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. V roce 1993 je naspíval pro film Cool Runnings. My pro vás teď ale vybíráme jinou verzi, je pod ní podepsáno Holy Cow Trio. A přejeme vám dobrý poslech.

Don't Smoke in Bed, to není jen známá píseň Niny Simone, ale taky deska Holy Coltry a z roku 1993 jednu ochutnávku z ní jsme na Vltavě nabídli 7 minut po 15. hodině. Teď už se před námi ale otevírá perspektiva dalších kulturních událostí a témat. Mluvit budeme třeba o nových českých knihách, ale sledovat budeme i dění ve výtvarném umění. Už za chvíli zalistujeme druhým dílem publikace Gesto a skutečnost, tentokrát s podtitulem Lidé na kře. A podtitul je to víc než padnoucí kniha, totiž mapuje umění meziválečného Československa, které se podobně jako celá Evropa zmítala v hospodářské a sociální krizi. Jak ji zachytili nejen poválečný román, poezie, drama, ale také fotografie nebo film. A jak jednotliví tvůrci reagovali na chudobu, sílící sociální rozdíly nebo politický extremismus. I na to se zeptám hlavní redaktorky svazku Kateřiny Piorecké. Následně spolu objevíme nejstarší litografickou dílnu v Čechách, uměleckou tiskárnu v Říční ulici na Malé Straně v Praze. Ta se těší nebývalému zájmu, a to nejen mezi mladými výtvarníky z Česka, ale také ze zahraničí. My se tam podíváme a setkáme se s výtvarníkem Martinem Boudou. Teď už si ale vychutnejte plieskavici, skladbu pro smyčcové kvarteto Jana Kučery. Hraje nám Epoch Quartet.

0: Společnost zasažená řadou sociálních problémů a člověk zmítaný hospodářskou krizí, pravicovým extremismem i hrozbou dalšího válečného konfliktu. Právě takového člověka zrcadlí řada často levicově orientovaných textů a dalších uměleckých děl meziválečného období. V nejrůznějších souvislostech je teď přibližuje další díl čtenářsky úspěšné publikace Gesto a skutečnost, tentokrát s podtitulem Lidé na kře. Kdo se na čtyřech desítkách mezioborových studií podílel a kteří autoři postavy a příběhy se do nich vešly. Na to se budu ptát hlavní redaktorky svazku Kateřiny Pjorecké. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A jak zaznělo, publikaci jste pojmenovala po velmi populární divadelní hře Viléma Wernera z roku 1936. Proč? Byla to vhodná padnoucí metafora pro pojednávané téma, nebo je ta Wernerova hra něčím charakteristická pro to meziválečné období a tudíž vystihuje i něco obecnějšího?
1: Zcela jistě charakteristická je. Ve své době byla velmi populární. Vlastně do roka a půl byla sfilmovaná, což si možná o dnešních divadelních hrách nedokážeme představit. Ta divadelní hra zachycuje rodinu v krizi. V krizi sociální, se kterou se vypořádávají její jednotliví členové. Tatínek ztratil iluze, schrbil hřbet, je středoškolským profesorem, za některé svoje rozhodnutí se stydí. Ale děti, ty vlastně jsou čelí podstatně větší krizi. Nejstarší syn je inženýrem, přesto nemůže najít práci, 2 roky je bez práce. Levicově se orientuje a přemýšlí o nějakých radikálních krocích. Druhá dcera je lékařka, ale taky nemá dobrou práci. Pracuje vlastně v nemocnici za minimální mzdu a okolo sebe vidí jenom lidi v další krizi. Před otcem, který prosazuje tradiční hodnoty, se zastává žen a dívek, které volí interrupci, která je v té době samozřejmě zakázaná. Další syn chce hrát fotbal a nevidí nic jiného a nechal by se i vydržovat od nějaké starší ženy. No a poslední dcera touží po filmové kariéře. A to vše vlastně v nejistém světě. Takže ta divadelní hra shrnuje jedné rodině nebo na příběhu jedné rodiny vlastně nejistoty té doby. A samozřejmě, že ta kniha by se mohla jmenovat jinak, třeba Lidé na křižovatce po románu Marie Pujmanové, ale to jsme vlastně ani nechtěli, protože v 50. letech ten její román dostal 2 další díly a to už je jasný socialistický realismus a předefinoval vlastně ty prózy ze 30. let, které byly laděné psychologicky. Mm-hmm. Takže proto jsme vytáhli znovu Lidi na kře, protože ta metafora je vystihující.
0: Mm-hmm. Teď tady byla řeč o meziválečném dramatu, ale taky meziválečném románu. Dá se říct, který z literárních druhů byl v reakci na dobu nejostřejší nebo nejblíž pravdě? Jak daleko v reflexi a kritice zašla próza a kam se dostala třeba poezie?
1: Je to vlastně pořád stejné. Skloňujeme pojem živá kultura i dnes.

0: Živá kultura je ta, která může reagovat okamžitě. Je to vlastně kultura, která se děje v jevišti, v ulicích. Takže nejrychlejší vždycky je divadlo. Samozřejmě chvilku trvá, než se napíše divadelní hra nebo písnička, ale v rámci divadla samozřejmě známe v osvobozeném divadle předscény. Ty předscény mohly reagovat ze dne na den na nové titulky, mohly reagovat na to publikum, které tam v tu chvíli bylo. Takže vlastně nějakým vtipným dialogem, nějakou improvizací se z divadelní scény dá reagovat velmi rychle. A my si to možná ještě pamatujeme z roku 1989, kdy právě divadelníci reagovali na revoluční vlastně proměnu společnosti nejrychleji. No a pak v téhle době ještě byla rychlá poezie. A to právě proto, že ještě básně se tiskly na prvních stranách novin. Bez ohledu na to, která strana ten deník vydávala. Takže a vlastně v těch novinách byli kulturními redaktory často básníci. Takže ta poezie tam měla místo a reagovala velmi rychle na to, co se dělo.
1: Co z poezie se dostalo do gesta a skutečnosti druhého dílu?
0: Z poezie asi docela dost věcí. Máme tam vlastně Volkrovu těžkou hodinu, která reprezentuje vlastně ty české pokusy o proletářskou poezii, která teda měla velké hlasy, vycházela právě v Rudém právu nebo i v Českém slově a v dalších novinách nebo v některých měsíčnících. A vlastně i z té časové poezie se sestavovaly jednotlivé sbírky. Pak jsme se hodně zaměřili na poetismus a vlastně na specifický žánr obrazovou báseň. Tam už vlastně dochází k určitým experimentům vlastně s tvarem té básně, s výtvarným jazykem básně. A vlastně studie Rostislava Šváchy je věnovaná Taigově obrazové básni Odys na kytéru. Je pro mě vlastně klíčovou studií celé knihy, protože ta ukazuje, jakým způsobem česká avantgarda přemýšlela o tom novém lepším světě. Je to vlastně nějaká socialistická utopie, ale zajímavé na té obrazové básni je, že ten lepší svět se skrývá za oceánem v Americe. Ale zároveň jako ta vize toho spravedlého světa tkví v socialistické revoluci. Takže se tam spojují vlastně dvě tendence a zároveň od jazyka ta poezie směřuje k jinému vyjádření. A tím může být třeba fotomontáž.
1: Když jste mluvila o české avantgardě, zmiňovala jste utopii, sociální utopii. Nabízel někdo z umělců nějaké realistické scénáře jako lék na sociální a hospodářskou krizi?
0: Ano, samozřejmě, když pomineme vlastně diskuze v časopise, kde se samozřejmě hledaly návody i třeba v anketách. Anketa byla vlastně častý žánr. Tak ve 30. letech se i diskutuje socialistický román jako žánr, který má vypovídat vlastně o té době, ve které se žije, o té době plné sociálních krizí, nezaměstnanosti a vlastně bezvýchodnosti, chudoby. Takovými romány vlastně byly některé socialistické romány, jak už jsem si říkala, třeba právě ten román Marie Pujmanové získal státní cenu za literaturu. Nám to možná bude připadat absurdní, ale ten socialistický názor byl jeden z mnoha možných názorů vlastně v pluralitní společnosti, kterou ta první republika pořád byla. Můžeme třeba zmínit i kritické texty, jako byla přehrada Marie Majerové, která navrhovala, jakým způsobem pomocí Vltavské kaskády vlastně udělat socialistickou revoluci.
1: Říká literární historička Kateřina Piorecká, společně s ní se k publikaci Gesto a skutečnost vrátíme ještě za chvíli.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brány. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

a hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem si bez hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce a druhým svítí.

Tak rychle dopověz pohádku o milosti, nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosní na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí z pout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutko.

0: Jak se žilo v době po první světové válce a jak na tuto dobu hospodářské a sociální krize reagoval československý román, drama nebo fotografie a film, tak právě o tom vypráví publikace Gesto a skutečnost. Naším hostem zůstává její hlavní redaktorka Kateřina Piorecká. A my jsme mluvili o tom, jak umělci reagovali na dobu, jak ale doba a společnost reagovali na tvorbu tvůrců. Dokázala některá díla zásadně pohnout společnost, po případě i něco skutečně změnit?
1: Samozřejmě umělecká díla mohou pohnout veřejným míněním natolik, že vedou k proměně politického směřování dané země. Neděje se to možná hned. Vzpomeňme si třeba na Chaloupku Stýčka Toma z roku 1852 a vlastně snahu o zrušení otroctví v USA. Ta cesta k té občanské válce jako je trošku dlouhá. Ale ten román tam má vlastně svoje místo. Mluví se o Guernice Pavla Picassa, která měla tu sílu, že ukázala, jak hrozná je občanská válka ve Španělsku. U nás to asi nejvíce byly divadelní hry Karla Čapka. Bílá nemoc nebo matka, bílá nemoc, která ukazovala, jak je vlastně fašismus nebo nacismus problematický a jak je problematická totalitární společnost. Taky byla bílá nemoc docela brzo sfilmovaná. Matka zase vypovídá o tom, že je potřeba se postavit za společnost a za republiku jako takovou, kterou jsme sami budovali, i za ztrátu vlastního dítěte nebo vlastního života. No a pro nás možná ještě doteďka inspirativní RUR, protože RUR není jenom o robotech, ono je vlastně o AI. Takže ta aktualita toho literárního díla nebo uměleckého díla se může projevit až po letech a pak si řekneme jejda.
0: A hodně tady byla řeč o dramatu, divadle a také o tom, jak se celá řada literárních děl promítla do takzvaného sedmého umění. V meziválečné době se objevil zvukový film dohraného nebo filmu, ale i dokumentu. Vstupovaly třeba i experimentální a avantgardní tendence. Dokázali z vašeho pohledu i filmaři vyhmátnout neuralgické body doby a komu se to podařilo nejvíce?
1: Asi ano. Ale samozřejmě tam bojujeme trošku s tím, že ten žánr vznikl jako populární žánr v podstatě brakový a byla to především zábava. Avantgardní umělci se snažili o to dát filmu jako uměleckou podobu. To se ne vždy dařilo. Třeba Bezúčelná procházka je krásný film o tom, jak člověk nastoupí do tramvaje a bloudí městem a dojde až někam na periferie, tam chvílku kouká do řeky. A je to vlastně film o vyprázdněnosti, osamělosti člověka ve velkoměstě. Ale samozřejmě do kina na to úplně nikdo nechodil. A tu sílu ovlivnit společnost měly především veselohry nebo jiné žánrové filmy. Samozřejmě další moment je ta změna z němého na zvukový film. A zvukový film se stal velkou atrakcí. Takže samozřejmě pokud možno, to byly filmy s hudbou a velkou výpravou. Ale takový Voskovec a Werich s Martinem Fričem dokázali na tuhle vlnu naskočit docela rychle. A třeba film Hejrub z roku 1934 měl všechny aspekty zábavného filmu, ale zároveň nabízil cestu z hospodářské krize tím, že zkrcholvelý milionář a nezaměstnaný dělník založí družstvo, které založí mlékárnu a vlastně zaměstná spoustu lidí, kteří jako se nepropadnou do chudoby.
0: Nejen film, ale třeba také fotografie je předmětem celé řady studií v knize Gesto a skutečnost. Proč jste je do knihy zařadili?
1: U fotografie je to vlastně podobné. Žánr reportáže, do něž můžeme řadit právě i reportážní fotografii jako to médium, byl žánr, který patřil do novin, k publicistice. ale avantgarda právě i ten žánr reportáže, jak v literatuře, tak v té fotografii vlastně pozvedla na umělecký žánr. A reportážní fotografie vlastně velice rychle vypovídaly o té skutečnosti, která mohla být člověku ve velkém městě vzdálená. Tak třeba o sociální krizi na podkarpatské Rusy. A ta komunikace byla pádná a rychlá. Známe to vlastně i my, že ta obrazová informace je vlastně rychlejší a emotivnější často než slovo.
0: Gesto a skutečnost, druhý díl je na světě. Plánujete i díl třetí?
1: Bohužel ne, protože nám se díky akademické prémii, kterou dostal Pavel Janoušek, jako vlastně takový velký bonus za svou vědeckou kariéru v Akademii věd, to je vlastně typ ocenění, kteří dostávají významní vědci, tak díky tomu on mohl založit vlastně nový mladý tým a zaplatit externisty. Takže těch 43 autorů, kteří se podíleli na obou dílech, potřebují taky mít svoji práci zaplacenou. A za to vděčíme vlastně grantovým systémům a v tomto případě Akademii věd. Takže třetí díl financovat nemůžeme, protože vlastně celá ta práce byla výjimečná díky téhle dobré finanční podpoře.
0: Říká Kateřina Piorecká, hlavní redaktorka publikace Gesta a skutečnost Lidé na kře, kterou vytvořila společně s kolegy z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Tato kniha vyšla v nakladatelství Akademia před několika týdny, nebo možná už v červnu. Měsíci. V červnu, vidíte. Děkuji. Díky za rozhovor.
1: Děkuji moc krát. Naschledanou.

0: Neapolský rodák Vittorio Monti vtančil do pondělní odpolední Vltavy a dotančil v ní v 15 hodin a 40 minut jeho rozverný čardáš. Nám hrali Irina Kondratěnko a Ludmila Peterková.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A my už se teď spolu vydáváme vstříc dalším objevům. Tentokrát společně objevíme vůbec nejstarší litografickou dílnu v Čechách. Jde o uměleckou tiskárnu v Říční ulici na Malé Straně v Praze, kterou založil známý pražský tiskař František Tocl, a to ještě za dob císaře pána v roce 1911. Od roku 2002 ovšem dílnu vede akademický malíř Martin Bouda, který se narodil do malířské rodiny Jiřího a Jany Boudových. Jeho dědečka byl malíř a ilustrátor Cyril Bouda. Martin je spoluautorem knihy, která mapuje 115 let fungování dílny. Na Malou Stranu jsme do ní, do míst, které má silného génia locí, zašli s Taťánou Čabákovou.
2: Vaše litografická dílna, mám pocit z toho, jak jsem četla tu knížku, kterou jste teď vydali k jubileu vaší dílny, že je to takové komunitní centrum pro grafiky, výtvarníky, protože výtvarníci a výtvarnice sem chodí nebo chodili rádi nejenom tisknout, ale pro jakýsi lidský kontakt.
3: No to tak vždycky bylo, jak já jsem to teda poznal. A jsem rád, že to tak je i nadále. Pravda, že v době komunismu to tak bylo z toho důvodu, že veškeré spolky byly zakázané a nic se vlastně nesmělo, a tady to byla taková jakoby zašívárna, že se tady pořádali různý večírky a stejně jak na vernisážích se hrály nějaký scénky, no, se zpívalo a takhle oslavovali se společně narozeniny, Vánoce a různý jiný příležitosti se vždycky našly a v podstatě tato tradice trvá neustále. My teď zrovna příští týden plánujeme večírek, který je každý rok, a stejně tak v létě, když je teplo, tak máme zase takový takzvaný beer fest tady na dvorečku, že vyndáme lavice a stoly a tak jako ty lidi se jednak zpívají, nějaká kapela přijde, že jo, a pak si povídají mezi sebou, protože přece jenom ta práce toho grafika, jako to je spíš taková introvertní náležitost, že každý je s tou svou prací sám, nicméně vzájemně se taky moc rádi setkají, popovídají si v nějakém větším kolektivu.
2: Máte plno. Slyšela jsem, že je velice těžké pro výtvarníky si vůbec tady najít termín, protože plánujete hodně, hodně dopředu.
3: No zaplať pambu, máme plno, no a je to hlavně díky tomu, že teď teda tady se mnou pracuje můj syn Matěj a ještě s kamarádem Štěpánem, takže je to prýma, no a je to prostě nová mladá krev, která jsem zase přitáhla spoustu nových začínajících výtvarníků, takže tohleto si myslím, že je důležitý, že ta dílna, ten provoz není založený na těch starých zkušených výtvarnících, ale že sem chodí noví lidi a zase oni se stýkají mezi sebou, takže si různě doporučují vzájemně tisk litografie, povídají si o tom, tak mám radost, že to takhle funguje, jak to funguje.
2: Co pro vás osobně znamená tady ta dílna? Odhlednout se od toho, že je to vaše práce, která vás samozřejmě živí, ale ten jiný rozměr té práce, který je cítit z té knížky, jak byste ho pomenoval vy? Co to znamená pro vás?
3: Já to tady mám rád, no, to je... Ta práce je strašně rozmanitá, i když se jedná pořád o tisk z kamene, o litografii, tak jako ta technika má takových nepřeberných možností a různých prostě technických záležitostí, že je zajímavý pozorovat i ty umělce, jak každý to chytne trošičku z jiný strany. Jo. Někdo maluje štětcem, jako kdyby dělal nějaký akvarel, někdo zase pečlivě kreslí perkem nebo tuškou litografickou. Takže i v tomhle to mě to vlastně neustále fascinuje, ta technika, a jsem rád, že i díky naší dílně teda jako ta technika pořád žije. A že je v té podobě, jak to ten Alois Sennefelder vynalezl, prakticky se na tom nic nezměnilo, na stylu té práce nebo na té technologii. To znamená, že on byl opravdu jako génius, že to vymyslel, a v podstatě tak, jak on to vynalezl, tak takhle to pořád funguje do dneška. No. Na to pořád koukám s otevřenou pusou. No.
2: Zůstal jste výtvarníkem?
3: Jo, taky občas udělám nějakou svoji věc. A zůstal jsem výtvarníkem určitě. Ale musím říct, že i práce tiskaře mě pořád baví, no. A teď právě mám rádu, že se nám podařilo vydat tu knížku, tak jakože i díky té knížce nás to jakoby donutilo trošičku se zajímat o historii té dílny. Kluci objevili pravnuka toho zakladatele té dnešní dílny, což byl František Tocel, tak ne, to byl vnuk vlastně. Ale už tady byl jeho prapravnuk a ten si tady udělal u nás litografii, takže to bylo takový hezký shledání a docela bylo zajímavý hledat jakoby do minulosti jít a hledat nějaký ty kořeny, jak ta dílna tady vznikala, kdo tady vlastně kdy tisknul a tak z té knížky mám radost, že se nám to podařilo, no.
0: A zmíněná kniha Litografie říční vás provede fascinující historií dílny a zavede vás také do zákulisí plného příběhu, vzpomínek a legendárních večírků, o kterých vyprávějí pamětníci. Autoři si dali záležet na bohatém dokumentárním materiálu v podobě dobových fotografií a reprodukcí zde vytvořených litografií.

0: Přesně před 10 dny oslavil brazilský zpěvák a kytarista Caetano Veloso své 84. narozeniny. Zdá se, že klíčová osobnost brazilské kultury je stále v dobré kondici. My jsme si ji teď připomněli nahrávkou Livro z roku 1997. A teď už nabízíme úvahu spisovatele Jana Němce. Má název Umně umístěný středník.
1: Petr Borkovec se mi nedávno svěřil, že je zřejmě poslední člověk v této zemi, který i v SMS-kách používá středníky. Není to pravda. Vídám je i ve zprávách, které mi posílá Jan Antonín Pitínský a sám mám pro tohoto pozdně renesančního křížence čárky a tečky slabost. Právě proto mě tak zasáhla nedávná zpráva z britského Guardianu, že středníky z anglickojazyčných knih v posledních 20 letech kvapem mizí. Zatímco ještě v roce 2000 jste na středník narazili v průměru jednou za 205 slov, dnes jich musíte přečíst téměř 400. Je to tak, středník se zařadil mezi ohrožené druhy. Samozřejmě ne všichni toho litují. Leckdo bude dokonce mluvit o přirozeném vývoji, jako pokaždé, když něco vzácného a krásného mizí ze světa. Dokonce i mezi spisovateli se najdou nepřátelé středníku. Nepoužívejte středníky, jsou to jen odznaky vyššího vzdělání, hřímá Kurt Vonnegut. Právě kvůli němu se z nenápadného interpunkčního znaménka stala divně třídní záležitost. Je pravda, že dělník si na středník obvykle nepotrpí. Jenže jak jinak má člověk vyjádřit významový přeryv větší než ten, který značí čárka a menší než tečka? Kdybychom středník revolučně zrušili, znamenalo by to například, že s paní Dalovajové okamžitě zmizí 1000 znaků. Právě tolik středníků totiž Virginia Woolfová do své slavné prózy zatloukla, rovně jako sloupky vinohradu, mezi kterými se vine proud vědomí. Mezi spisovateli naštěstí přece jen najdeme víc obhájců než žalobců středníku. Do týmu Virginie Woolfové můžeme zařadit třeba Jamese Joyce nebo Salmana Rushdieho. Zdá se, že pro modernisty a postmodernisty má středník zvláštní kouzlo. Protože jsou to největší pozéři, slyším křik z druhého tábora, ale nic na to nedbám a pokračuju ve výkladu. Například s Cormacem McCarthym už je to složitější. Ten všechny svoje středníky vypotřeboval už v prvotině Strážce sadu a do dalších 9 románů mu zbyl jeden jediný. No jo, to jsou ty začátečnické chyby, že si středníky zapomenete včas naklíčit. Osobně se domnívám, že o interpunkční znaménka je třeba pečovat. Už proto, že zatímco větám dáváme osobní významy, interpunkce je něco jako veřejný majetek. Používáme ji všichni, ať chceme sdělit cokoliv. Proto se mi líbí, co jednou řekl Abraham Lincoln. Mám velkou úctu ke středníku. Je to moc užitečný malý pomocník. Kolik hřejivého přátelství k malé hlavičce a zahnutému tělíčku je v těch slovech. A v jedné knize Hilary Mantelové se píše až freudiánsky. Nechápu, proč jsem se kdy obtěžoval se sexem. V celém širém světě není nic tak uspokojivého, jako u mě umístěný středník. Jestliže středníky vyhynou společně s latimériemi a nosorožci, bude to poslední tečka za literární kulturou. Středník. Poslední tečka za SMS-kami, které dostávám nejradši.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají být v příštím roce investice do dopravy a také do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají tedy k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dříve uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. 60-denní lhůta pro uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Stanovilo ji memorandum o porozumění, které obě strany podepsaly v červnu. Od té doby se ale opakovaně obviňovali z jeho porušování. Podle agentury AP se tak představy Washingtonu a Teheránu o vyřešení konfliktu zdají být nejvzdálenější od začátku války. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. A počasí dnes v noci bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejnižší teploty 14 až 10, na horách bude kolem 9 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se pak bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví i déšť, hlavně v jihozápadní polovině republiky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Ať už ale prší nebo svítí slunce, my pro vás na Vltavě vysíláme bohatý kulturní program složený z literárních čedeb, nových autorských her, dokumentů, celé řady hudebních pořadů a samozřejmě také aktuální kulturní publicistiky. A ať už prší nebo svítí slunce, vy naše vysílání zase posloucháte a my jsme za to rádi a děkujeme. O dešti i slunečním svitu teď ostatně bude vyprávět i muzika z písní Come Rain or Come Shine. Je tu Big Band Christiana McBride'a.

0: I plnotučný zvuk jazzových big bandů patří do odpolední Vltavy a myslím, že hezky zapadá do našeho hudebního různorodého mixu. Big band Christiana McBride teď právě doprovodil místy až řezající hlas afroameričanky Antoinette Emery. A my už se teď 7 minut po 16. hodině vydáme opět na cesty. S novým prázdninovým týdnem totiž otevíráme další z výletů s Vltavou. Jak víte, poznáváme v nich pozoruhodná a někdy i zapomenutá místa a také zapomenuté příběhy. Výlety tohoto týdne mají název Pytláci, Pašeráci a Psanci Jizerských hor. Provázet nás budou režisér Michal Bureš a redaktor David Hammer. A míříme s nimi na sever.
1: Výlety s Vltavou. Letošní pětici našich výprav začínáme v nejvýše položené osadě U nás, která je pojmenována podle hory ležící poblíž, tyčící se do výše 1122 metrů.
2: Ta hora se jmenuje Jizera a ta osada se jmenuje Jizerka. Jsme na parkovišti, bohatě teď posetém automobily registračních značek ze všech koutů Čech, Moravy, Slezska i přilehlého zahraničí. Prodává se tady pivo, stojí tady autobus číslo 795 ve směru Kořenov. A vlastně sem, pokud jsem to, Davide, dobře pochopil, se dostanou všichni, kteří chtějí objevovat Jizerské hory, protože tady musí zastavit, nechat své vozy a pak užít dál pěšky.
1: Je to tak, je to jeden z nemnoha nástupních bodů hlavních do Jizerských hor, dnes zejména pro cyklisty a pěší turisty a vyznavače aktivního způsobu života.
2: A my půjdeme tedy objevovat taky.
1: Ano, ale jinak. V duchu dramaturgie letošního vltavského léta půjdeme po stopách příběhů starších a mnohem dramatičtějších.
2: Temnějších?
1: Možná i temnějších a zároveň dobrodružných. Někdy takových, které mají přímo westernové parametry.

0: Pokud vím, ještě nikdo z lidí, kteří kdy navštívili osamělý Henrichův hrob v lesích středního jizerského hřebene, neporušil klid dávno mrtvého pytláka a nepokusil se kopat pod jeho křížem, aby se přesvědčil, je-li pravdivá ta stará jizersko-horská legenda a tlejí-li Henrichovy kosti opravdu na místě, kde skonal. Kříž nad hrobem mnohokrát strouchnivěl a spadl, ale zase byl vždy znovu postaven. Jizerské lesy se nad ním měnily. Před válkou prý kříž býval vidět už zdáli. Stál uprostřed široké mítiny a vysoko převyšoval vlnící se stébla ostřice. Když jsem chtěl Henrichův hrob nalézt před 15 roky, bloudil jsem hodiny v neprostupných smrkových houštinách a nebyl jsem schopen jej nalézt, přestože mi starý hajný popsal místo, kde se nachází. Až když jsem se při prolézání mlazin náhodou dotkl hladkého kamene a zvedl oči, spatřil jsem na prostém kříži ze smrkových kmenů zelenou tabulku a poznal jsem, že stojím na místě Henrichovy smrti.
1: Jak píše Miloslav Neverlý ve své legendární knize o Jizerských horách, poprvé vyšlé v roce 1976.
2: Ano, my jsme se z Jizerky dostali až do hlubokého smrkového lesa. Tady, Davide, vidíme nějakou skálu, skalní útvar, který je velmi impozantní. Je to, počítám, žula, ale to už lépe odpoví odborník, geolog a taky znalec Jizerských hor Jéňa alias Jan Zeman.

0: vlastně z vrcholů středního jizerského hřebene, výrazné skalisko ční do dály a také je to vynikající vyhlídkový bod, z něhož se lze skutečně podívat do dály třeba do údolí Jizery na Velkou jizerskou louku nebo opačným směrem na Malou jizerskou louku a také na Vlašský hřeben.
1: Jeňo, co to by vás vyvolává, když toto všechno vidíte před sebou?
2: No, úžasné vzpomínky. Já tady žiju od dětských let, kdy moje sestra v 45. roce nastoupila jako učitelka v Bílém potoce a mě si sem vzala jako estetický doplněk, aby tam nebyla sama v chaloupce, a od té doby mi Jizerky přirostly k srdci, jak co se týče těch drsných jizerských kamenů, tak všeho toho, co na nich roste, ať už je to fauna nebo flora.
0: Jendo, my jsme v podstatě na dohled od fenoménu, který je v skutku unikátní, a to jsou ta jizersko-horská rašeliniště. Jaký význam mají pro člověka, jaký význam mají pro přírodu, a co znamenají dnes?
2: Je to naprosto nezanedbatelný zdroj vody a je velké nebezpečí, že kdyby tato rašeliniště vyschla, takže z jizerek nebude odtékat žádná voda. Bohužel v posledních letech už to poznáváme, že potoky, které z jizerských hor stékají, ať už je to Jizera, Směda, Hajní potok, tak jsou velice málo vodnaté a souvisí to právě s tím, že náhorní planiny byly odlesněny a ta rašeliniště vysychají.
0: Rašelina se těžila, rašelina poskytovala úkryt a možnost zmizení právě o něm labkům. Rašelina a rašeliniště jsou spojeny s různými pověsťovými motivy.
2: Dokonce se tady hovořilo o tom, že se tady na Černých jezírkách propadl voska s koněmi a vyplaval až v Hamburku. To samozřejmě asi pravda nebude, ale pověsti na toto téma tady existují.
1: Tento kraj je zalidněn už od doby krále Václava II., který sem pozval německé kolonisty. Miloslav Neverlý v té své knize putuje a hledá různé doklady toho života tady, různé pomníčky, kamenné obelisky. A jsou to ale příběhy lidí, kteří nejenom, že tento kraj zvelebovali, ale oni tady loupili a kradli a vraždili. Tak to jsou dvě strany, dvě tváře toho kraje?
2: V podstatě jsme se od té doby nezměnili a nebývalým způsobem se tady rozmohly právě tyhle ty památníčky, které upomínají na různá dřevorubecká neštěstí, ke kterým v lese docházelo, ať už to byl pád stromu nebo zranění zbraní při lovu, nebo ze vzrušení z lovu, a nebo i když pytláka dopadl revírník, tak došlo ke střetu.
0: Jedním z nejstarších pytláckých příběhů je příběh o pytláku Henrichovi z roku 1813, snad z Běhovy z napoleonských válek. Prý údajně Francouzovi. Neverlý však o něm píše toto.
3: Říkali mu Henri. Můj zemřelý polský přítel Procik měl však vlastní názor na tohoto hrdinu, kterého miloval. Jaký pak Francouzík? Ten by nepřežil jizersko-horskou zimu. Můj přítel navíc věděl, že s napoleonskými armádami tehdy táhly nejrůznější národy a že severem jizerských hor šlo i vojsko polského vojevůdce Umiňského. Byl přesvědčen, že zběhlý voják Henrich byl tedy Němec nebo Polák. V každém případě horal. Slabě jsem namítal, že někteří Francouzi přece žijí v Alpách a většina Němců i Poláků pak na rovinách, ale nebylo mi to nic platné. Přítel Procik byl neoblomný. Francouz to prostě být nemohl. Bezpečně tedy víme jen to, že slavný pytlák přišel do zdejších lesů lovit, krást a rozčilovat lesníky roku 1813.
1: Henrich se usadil tady pod pytláckými kameny, bydlel v boudě z kůry.
0: Býval prý pytlákem kavalírem. Jednou se údajně chtěl pomstit hajnému z Jizerky, Johanu Štefanovi, přezdívanému Schneider Hansel.
1: A namířil na něho

0: otevřeným oknem do hájovny. Nicméně lesníka nakonec zachránila jeho těhotná manželka, která se mezi muže a pušku postavila a řekla legendární větu:
1: "Střelíš-li, zastřelíš tři." A Henrich se prý jen usmál a odešel.
0: Nicméně starý Schneider Hansel mu jeho velkorysost neoplatil. Byl totiž u toho, když na pytláka Henricha mířil revírník Hub z Jizerky, aby ho oddělal a nezabránil tomu.
1: Pytláka, kterého obestírala aura nezranitelnosti, nakonec trefila revírníkova kulka a našli jej mrtvého nedaleko odtud.
2: Přítel Procik k tomu vždy dodával: "Byla to vražda, pane, sprostá vražda, takhle zastřelit bezbraného člověka a zezadu k tomu." Snad měl pravdu. Kdo ví, jak to tenkrát bylo. Jen dvě hmatatelné památky zůstaly po zběhlém vojákovi a slavném jizersko-horském pytlákovi. V Libereckém muzeu mají pušku upravenou na levou ruku, o které vlastivědné knihy odjakživa tvrdí, že jí revírník Hub neozbrojeného Henricha zastřelil. A v rozlehlých lesích středního jizerského hřebene stojí onen Henrichův kříž. Objevil se tam prý nedlouho po pytlákově smrti. Dřevaři a chlapi z Jizerky nezapomněli na svého dobrosrdečného druha. Upomínku tvoří dva nevelké skřížené smrkové kmeny s prostou tabulkou nesoucí nápis Henrich 1813.
0: U tabulky nazvané Henrich 1813, jejíž příběh už nyní známe, končíme to naše první setkání s labky, loupežníky a psanci. Kam se vypravíme zítra, Davide Hamře?
1: Zítra, Michale Bureši, míříme za příběhem nejslavnějšího pytláka jizerských hor, takzvaného Štamla, podhráz jizersko-horské Bedřichovské přehrady.

Tím jsme uzavřeli první z vltavských výletů tohoto týdne, ve kterých poznáváme osudy pytláků, pašeráků a psanců jizerských hor. Provází nás přitom redaktor David Hammer a režisér Michal Bureš. V dnešním díle hovořil geolog Jan Zeman, úryvky četl Josef Bartoň. Na pořadu spolupracovali hudební redaktor Antonín Schindler a mistři zvuku Vojtěch Brzek, Zdeněk Prchlík a Jan Brauner. A do jizerských hor, jak jsme slyšeli, se vrátíme zase zítra po 16. hodině.

0: velkolepý cyklus 24 preludií a fuk pro klavír napsal Dmitrij Šostakovič v roce 1951, inspirován Bachovým dobře temperovaným klavírem. Preludium číslo 2 a-mol právě na Vltavě dohrál Svjatoslav Richter. A dnešní podvečer na Vltavě bude patřit románu amerického spisovatele Jamesa Gradyho, ve kterém vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Jistě už tušíte, že řeč je o knize 6 dnů Kondora, který vám během letošního filmového leta na Vltavě nabízíme v premiéře. Román se v době vzniku, tedy v 70. letech, stal bestsellerem a k jeho slávě přispěl také filmový přepis nazvaný 3 dny Kondora s Robertem Redfordem v hlavní roli. Gradyho román umě kombinuje napínavý děj s realitou každodenní činnosti amerických výzvědných agentur i s milostným příběhem.
1: Washingtonské policii zbyla jedna mrtvola a jedna postřelená oběť, která ovšem zmizela v neznámé nemocnici ve Virginii. Stav vážný, vyhlídky na zlepšení nejisté. Různí vládní úředníci sice policii ujistili o důvěře v její schopnosti, policie však přesto nemohla pokračovat s vyšetřováním svého případu. Spor o kompetenci mezi dvěma vládními institucemi se na nižších stupních rychle urovnal. Těmto lidem šlo o jediné – najít dvojnásobného vraha. Vedoucí všech příslušných operativních složek se dohodli, že budou mezi sebou úzce spolupracovat. Večer už se rozjížděl největší hon na člověka v dějinách Washingtonu. Tím člověkem byl pochopitelně Malcolm.
0: Drama šestidenního boje o život, které prožije jeden z mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. Poslouchejte na Vltavě v četbě na pokračování 6 dnů Kondora v podání Jakuba Albrechta vám na Vltavě nabízíme vždy v 18.30. A ráno, zítra ráno vám opět nabídneme novinky ze světa kultury. A nabídneme také jeden příběh o hravé symfonii pilin a neskrotné lidské potřebě tvořit. Vezmeme vás totiž na letní letnou a představíme vám další z inscenací Sawdust symfony. Bude to po 8. hodině, tak si nás určitě naleďte. Markéta Kaňková vás zdraví za celý odpolední tým, editora Jana Zítku a také Romanu Kouřilovou z Techniky. Opatrujte se.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Příjemné pozdní odpoledne, milí posluchači, je přesně 16 hodin a 30 minut, znamená to tedy, že si právě teď můžete poslechnout reprízu pořadu Akcent z letošního března. Věnovali jsme se Umbertu Ekovi.

0: Vltava uvádí v rubrice Radioseriál román Foucaultovo kyvadlo od italského spisovatele a filozofa Umberta Eka. Letos v únoru navíc uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Eko proslul romány jako Jméno růže nebo Pražský hřbitov, ale jeho dílo sahá od středověké estetiky přes semiotiku až k postmoderním románům plným intelektuální hry. Které knihy Umberta Eka jsou dnes klíčové? A co nám jeho dílo říká o dnešním světě konspiračních teorií, médií a interpretaci reality? Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi spisovatelka a novinářka Alice Horáčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A literární historik a spolupracovník Vltavy Martin C. Putna. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Slyšeli jste dramatizaci Foucaultova kyvadla, Martine?
2: Ne celou, ale části, a že se ho dám doposlouchat a velmi jsem si to užil, samozřejmě.
0: A přesto, že to je nutně velmi zhuštěné?
2: Pochopitelně, jako vždycky, když se převádí literární dílo do jiného žánru, pořád si myslím, že to dopadlo lépe než sfilmování Jména růže, který je trapnou parodií na ten román.
0: To je zajímavé, že Umberto Eco sám nebyl tak razantní možná, jako, jak vy.
2: On byl
0: diplomatický.
2: On byl diplomatický a nechtěl si zbytečně kazit. On měl rád život a měl rád mnoho možností, takže si myslím, že si řekl, to je jedna z mnoha možností, jak interpretovat tento román.
0: Když, Alice, vy jste poslouchala Foucaultovo kyvadlo, tak bylo to Foucaultovo kyvadlo, které si pamatujete?
1: Tak já se musím přiznat, že vlastně díky pozvání do rozhlasu jsem si trochu připadala jako hrdina z Ekova románu Tajemný plamen královny Loany, antikvář, který se pokouší rekonstruovat osobní paměť. Takže já jsem se pustila do svých jako starých poznámek a starých novin a vlastně jsem se jako pokoušela si vlastně vzpomenout, kým jsem tenkrát před těmi 15 lety byla, když jsem potkala vlastně Umberta Eka v jeho bytě v Miláně a s tím souvisí i to, že vlastně ta paměť opravdu mizí, i ty vlastně autentické vzpomínky, které jsem měla tehdy jako studentka, když jsem vlastně Eka četla, hlavně převážně teda jeho romány a já jsem si to poslechla s chutí. Byl to takový návrat do minulosti a co se týká vlastně to, jestli něco to ztrácí vlastně z té vlastně literární podoby, tak souhlasím, jako vždycky to něco ztratí. Na druhou stranu zase si myslím, že to dobře pracuje s tím, co vlastně to může získat a to jednak i ty hlasy a vlastně i ty ruchy, které tam jako jsou vlastně najednou atmosféra těch jako kaváren, trošku i těch temných uliček, kam vlastně jako rád zavádí čtenáře. Tak mi se to líbilo.
0: Martine, dá se vlastně Foucaultovo kyvadlo číst úplně stejně dnes jako v době svého vydání? Není ta kniha vlastně jiná?
2: Jak na tohle to odpovědět? I tak, jo, samozřejmě, že jak si všechny knihy se postupně mění, tak jako Bibli čteme dneska jinak, že jsme ji četli prostě, než ji četli naši předkové v 16. století, ale ten odstup pořád ještě není tak velký. To, co se možná změnilo, je to, že pominul ten optimismus. Jo. Eko podle mě je představitel oné ještě optimistické postmoderny, která má pocit, že ideologie, konspirační ideologie už vlastně skoro, a konspirační teorie už vlastně skoro skončily a že si s tou můžeme vlastně jako dělat legraci. A jak jste tady připomínal, už je tomu 10 let, co je svět bez Umberta Eka a ten svět je od té doby rozhodně temnější a mnohem více lidí věří na konspirační teorie a dokonce se od té doby objevil, je mi líto, že hned na začátku tady musím říct, ale anti-Eko. Jo? Eko, bohužel to jméno musím říct, prostě Dan Brown. A teď se jako uplivnu symbolicky vlevo a vpravo.
0: Já bych vám ho také připomněl, takže se nemusíte stydět.
2: No? Já to jako nevyslovuji jako magicky, v tom středověkém magickém světě radši jména ďáblů radši nevyslovovat, tak jako jména takovýchto pseudoskoumatelů tajemství radši nevyslovovat, ale dá se nic dělat. Nože, Eko používá veškerou svoji skutečnou akademickou medievistickou erudici, aby ukázal komplikovanost světa, vztah reality, fantazie a tak dále a upozorňuje na nebezpečí laciných zkoumatelů, objevitelů tajemství a protože jsou obvykle podvodníci. Dan Brown, který ví Houbeles ve srovnání s ním, to je prostě profesionální spisovatel, který předtím se živil jako nějaký country zpěvák, kalkuluje, obchoduje s tím, že on zná nějaká tajemství, čili to je jako přesný opak toho, před čím Eko varoval. Nevím, jestli Eko někdy se zmínilo téhleté strašlivé postavy, jestli někdy reflektoval. Zmínil.
1: Zmínil, no.
2: Prosím, dovažte.
0: Ne, jak se zmínil, Alice?
1: No, tak on ho považoval vlastně za takového jako vlastně jako prodavače.
2: Ano.
1: A vlastně jako mě u toho napadlo, že jak se říká, že historie se opakuje, poprvé jako tragédie, pak jako fraška. Tak já jsem potkala vlastně oba ty autory, s oběma jsem měla příležitost vlastně vést rozhovor, jako poměrně dlouhý, vlastně hodinový.
2: Vlastně je to v druhém případě?
1: Ano, a vlastně jako každý z nich, která měl, že zatímco jako novináře příliš rád neměl, alespoň v tom jakoby smyslu těch, kteří vlastně nepoctivě pracují, nedobře rešeršují, ne. On jakoby pravdě si myslím, že věřil, jako chtěl myslel si, že když existuje lež, existuje i pravda. A v tom teda byl tím optimistou, možná, kterým jste mluvil. A zároveň byl skeptikem, protože on si zažil opravdu ty ideologie, zažil si vlastně fašismus, zažil si vlastně iluze vlastně svých rodičů, kteří tomu propadli. On tomu propadl taky jako kluk a vlastně měl se na pozoru. On pak říkal, že už ho nikdy nenachytá. Jo? Že jednou ho nachytali, jo, v těch 10 letech, ale později už ne. Takže on si v tomhle měl to sebevědomí. Ale co se týká toho Dana Browna, že on to považoval jako pod takovou svou jako asi rozlišovací schopnost a já jsem měla pocit, že Dan Brown v podstatě se podbízí i jako vlastně těm čtenářům i vlastně fakticky, protože na jedné ze svých jako akcí, tak on tam hrál na piano, vlastně snažil se udělat takový večírek pro své nakladatele. On opravdu jako uměl velice, nebo umí pracovat vlastně s reklamou, marketingem, což myslím si, že Eka zase tak moc nezajímalo. No, takže tak. Jsou to takové polohy.
2: A jeden prodává, jeden jaksi poskytuje kvalitní zboží, když se použila toho termínu prodavač, a druhý hraje na piano a prodává, jak bychom to řekli slušně, neřekneme to slušně, prodává to, co prodává.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: U příležitosti dramatizace románu Foucaultovo kyvadlo Umberta Eka se právě bavíme o tomto italském spisovateli a filozofovi společně s Alicí Horáčkovou a s Martinem C. Putnou. Jaký je vlastně vůbec vztah Umberta Eka ke svým čtenářům? Mohli bychom připomenout vlastně jeho zamyšlení se nad rolí čtenáře, ale také vlastně nad rolí samotného díla, Martine.
2: Opera operta. Je to klíčové. Mnohokrát opakované, možná říkám banlitu, omlouvám se, ale prostě dílo je otevřené. Dílo je možné číst mnoha způsoby. A to, ať už autor tam těch více významů vložil, a nebo ne, aspoň ne vědomě, a čtenář má právo prostě tam ty významy vkládat. A jeden z důvodů toho jeho obrovského úspěchu, speciálně to první románu Jméno růže, bylo to, že je to možné číst jako detektivku, kde je spousta krve, tajemných mordů a podobně. A zároveň je to velmi intelektuální, sofistikovaná meditace o středověké kultuře, velmi skeptická vůči ideologiím, v tomto případě jaksi tomu katolicismu středověkému. A je tam prostě řada rovin a každý si z toho může vybrat, nebo každý. Je možné si prostě volit různé. A pak je ovšem otázka postmoderní nadinterpretace, to znamená to, že někdy postmoderní literární teoretici a čtenáři mají tendenci prostě v každém detailu vidět nějaké hluboké tajemství nebo nějaký autorský záměr, nebo to interpretují všelijak divoce prostě psychoanalyticky, mytopoeticky a tak dále. Akorát, že už to vyšlo z módy. Akorát, že to, co vlastně bylo, tohleto postmoderní čtení, bylo taky si velmi populární v 90. letech. Dneska, když se studenty někdy mluví postmoderně, hovoříme o tom v minulém čase. To je to, co bylo.
0: Alice, když vy si vzpomenete právě na knihy, které jste četla Umberta Eka, tak jak v tom opravdu rezonuje ta, alespoň moje osobní čtenářská zkušenost, mě to baví, ale mnohým těm věcem vůbec nerozumím. Mám se stydět, mám se dovzdělat a pak teprve opět jít k Umbertu Ekovi? A nebo mám vytrvat?
1: Já už rozhodně vytrvat. Já si myslím, že to je jedna z možností, jak číst eka. A myslím, že ani sám autor by nebyl proti tomu, když si vyberete jednu z těch cest. Na druhou stranu bych řekla, že otevřené dílo, ale pak vlastně on měl i přednášky, že jo, na Harvardu, a on tam mě vlastně překvapila takový moment, kdy vzpomínal, že mu přítel z dětství poslal dopis, kde se rozčiloval, že Eco použil příběhy jedné z jeho příbuzných. A Eco se rozčiloval a říkal, ale to byla moje příbuzná, ne jako tvoje. A vlastně dedukoval z toho, že ten kamarád vlastně použil, vlastně vzal motiv z jeho knihy, který si stáhl k sobě, a to ten čtenář by neměl dělat. Takže on měl určitá jako pravidla, myslel si, že v rámci těch pravidel nebo určité hry, kterou vlastně nastavuje ten autor, a ten čtenář by přece jenom, jo, i když je otevřené dílo, které jako vznikají interpretace teda v nějakém asi procesu čtení, jo, ve vztahu autor dílo, tak jakoby přece jenom nedával mu úplnou svobodu, ale o tom se můžeme vlastně bavit. No a takže já si myslím, že asi i možná by ho mrzelo, že některé ty další aspekty, které tam do toho vkládal, zůstanou pominuty, ale myslím si, že vlastně dneska je to aktuální i vlastně jako kombinace myšlenek, které jsou spojené vlastně s určitou jako popkulturou, a možná, že to jakoby vlastně přivede i k jiným jeho vlastně textům.
0: Martina, úplně stejná otázka. Je nutné, aby člověk byl opravdu mimořádně intelektuálně vybaven k tomu, aby začal číst romány Umberta Eca?
2: Zase, omlouvám se, zase uvedu to srovnání s Biblí. Bibli je také možné číst, aniž člověk má velmi podrobné znalosti o dějinách starého Izraele a o dějinách provincie Palestiny v prvním století křesťanského letopočtu. A jak si něco si z toho vzít a teologicky řečeno dojít spasení. Podobně je možné číst Rablézova Gargantu, aniž člověk zná latinskou teologii, filozofii a lékařství a velmi dobře se baví tím, jak se tam vytírá říct housátkem a podobně. Ale když člověk k tomu ještě umí navíc něco z toho nebo se naučí, tak si to užije víc. Takže já bych řekl, že člověk by se toho neměl zděsit, naopak měl by si říct, výborně, to je přece inspirace, abych se dovzdělal.
0: Znamená to, že knihy Umberta Eca je možné číst vlastně v různých fázích života opakovaně s tím, jak člověk sbírá zkušenost? Martin kývá, že ano.
2: Já samozřejmě.
0: Jakým způsobem ale přistoupit vlastně k celkovému vyznění toho, o čem je díl Umberta Eca? Jak byste to vnímala, Alice, jako v celku? Teď už bohužel i vzhledem k tomu, že autor mezi námi už 10 let není, tak se to dá nějakým způsobem shrnout.
1: No tak je to těžké. Já uvedu možná jeden malý detail. Když jsem vlastně hledala jeho knížky v knihovně, tak jsem chodila po několika patrech v několika sekcích, konkrétně v 5. Biletrie, filozofie, historie, společenské vědy, literární věda, dalo by se samozřejmě i mediální studia, my jsme ho probírali v rámci kulturologie. Takže to
0: my
1: je
0: zase
1: vlastně
0: v rámci semiotiky.
1: Vidíte. A takže vlastně Ecovi se podařilo opravdu jako obsáhnout strašně velkou část, dá se říct, různých věd, a myslím si, že skoro v každé z nich se mu podařilo i jakoby zůstat nějakým způsobem zapsaný, zůstat klasikem. A můžeme se bavit o tom, jak třeba dneska aktuální jsou jeho díla. Když jsem je četla jako studentka, tak musím říct, že jsem si trošku třeba na jménu Růže vylámala zuby, protože jsem si ho vzala jako vlastně jeden z referátů, a vlastně do dneška se za to trochu stydím, že myslím si taky, že jsem jako spoustu těch rovin ponechávala jakoby stranou. A vlastně, když jsem se ho četla teďkon zpětně právě pod dojmem vlastně toho, že jsem dostala sem pozvání, tak jsem viděla jakoby i, jako, že se mi zatím líbí třeba i ten potěuchlý autor, který jakoby s tím čtenářem hraje tu hru a je vlastně i jako nespolehlivý. Vnímám to i jako trošku jako autorka, jako nakolik se je možný vlastně do toho psaní dát i jako myšlenek. U mě já mám trošku jakoby kritickou výhradu k Ecovi, že mně vždycky přijde, že v jeho dialozích propukne často přednáška. A myslím si, že to je to, co třeba asi milují literární vědci, uvidíme, ale co vlastně pro čtenáře nebo i jako autorku, to vnímám, že třeba možná někdy by bylo lepší to trochu jakoby dynamičtěji jakoby prokládat. No a takže vlastně to je možná jenom takový jako takový případ oteknu.
0: A tak když už jsme u té kritiky.
2: Ale v běžný dialozích občas propukne přednáška.
0: No to rodiče, to rodiče ví úplně bezpečně, to máte naprostou pravdu.
2: No jednak samozřejmě na této rovině, ale jednak je se občas stává, že přesně s někým mluvím a pak se jako zaposlouchám a říkám, promiň, já už zase přednáším. A oni říkají, ne, prostě pokračuj, to je zajímavý. Obvykle.
0: Ale pokud byste vy měl zrovna, řekněme se, připojit k této notě, je možné na dílo Umberta Eka v některých ohledech pohlížet i kriticky?
2: Ja, tak samozřejmě, jako na vše, na cokoliv je možné a nutné pohlížet kriticky. Já si myslím, že on se mýlil v knížce Apokalyptici ed Integrati, Skeptikové a těšitelé. Protože tam vyjadřuje takové to nebojíme se populární kultury, pokud něco opravdu dovedeme, vstupme do ní, vyplujme na to moře, ukažme mi elitní intelektuálové, co dokážeme, a dělá si švandu s těch, kterým říká apokalyptici, to znamená, z těch říkají, to jako to ten náš svět zničí. No, já si myslím, že trošku zničila. Jo, formy, které on si ještě nedovedl představit. Jo, on tam vlastně hovoří o žánru komiksu, o různých prostě věcech žánrech popkultury, které byly tehdy, to znamená v těch 60., 70., 80. letech, ale v době TikToku, Instagramu, umělé inteligence.
0: Tedy v postfaktické době.
2: Postfaktické době, jo, to je ta postmoderna, která se z té intelektuální hry elitních intelektuálů a umělců stala politickým nástrojem. Jo, tam si myslím, že tenhle ten optimismus už není na místě.
0: Akcent. Na Vltavě v Akcentu se bavíme o současném vnímání díla spisovatele a filozofa Umberta Eka společně s Alicí Horáčkovou a s Martinem C. Putnou. Pokud byste vy právě měli poukázat na jedno vlastně z těch zásadních sdělení, které si můžeme odnést z, teď budu převážně říkat, románového díla Umberta Eka, a je možné se díky němu naučit hodně o konspiracích, Alice? A jak vlastně se možná vyznat v tomto velmi dynamickém a dramaticky se měnícím světě?
1: No, to se obávám, že ne, protože Eko vlastně s konspiracemi jako pracoval a právě možná se mu stalo trošku to, co se mu stalo, nebo jak říkal tady Martin Putna, se Skeptiky a těšiteli, že vlastně vycházel z toho, že ten čtenář je natolik vlastně inteligentní, že pochopí, že vlastně je to něco špatného a že je to jenom hra. Jenže ono vlastně se ukazuje, že dneska opravdu je to vlastně až trošku trend, stejně tak jako spojovaný s dalšími věci jako v médiích, na který on poukazoval třeba ve svých poznámkách. Já mám hrozně ráda i ty poznámky na krabičkách od Sirek, některý jsou velice aktuální. A teď vlastně to, co on jakoby předjímal vlastně jako autor, který to používá v rámci nějakého vlastně jako románové sižetu, tak se stává, jako bych řekla, v takových jako hororovou skutečností. A nevím, jak by na to reagoval Eko. On vlastně pořád zůstával opravdu, on říkal, nejsem apokalyptik, jo, jako viděl to, že i po nějakých hrůzách třeba přijde vlastně atmosféra jakoby toho, že ty lidé jdou víc do sebe. Ale no, takže v tomhle tom bych se trošku obávala, že možná, že jako možná kladl větší nároky na čtenáře, než jako odpovídal v skutečnosti.
0: Martine?
2: To je ten optimismus. To jsou ta 80. a 90. léta, kdy k tomu vlastně všude ve světě přispěl ten pád komunismu a taková ta důvěra v to, že teď už vlastně jaksi dobro přirozeně zvítězí, dějiny tak nějak, ty dramatické dějiny tak nějak skončí a už se budeme vlastně jenom jako bavit a řešit, který druh vína je lepší než jiný. Že se ještě spojuje Umberto Eco s Claudiem Magrisem, autorem vlastně, který jaksi úplně jiného vražení, ale vlastně plus minus podobné generace a vlastně stejného italského regionu, aspoň částečně z toho severu. A taky jako někdo, kdo hledí na ty velké dějiny jako něco, co jako už je pryč a už se budeme vlastně užívat těch běžných lidských životů. A když hovoříme o tom kritickém, jako, tak ten optimismus se ukazuje, že byl prostě přílišný. Ta, jako ta důvěra a podceňování těch, kteří ten svět reálně chtějí zničit. A teď jako nemyslíme nějaké tajné společnosti, ale jak si prostě zcela veřejní a deklarovaní nepřátelé, to znamená na jedné straně prostě Rusko, na druhé straně prostě různé další, řekněme, protizápadní systémy, nebo které říkají, prostě to je ten svět, který Eko miloval, ten svět my nenávidíme, a to znamená, pokud ten svět se zakládá na svobodě, na svobodě na vyjadřování, na hosti názorů, na tom, že vlastně mezi realitou a fantazí může být velmi komplikovaný vztah, tak tohle to použijeme proti němu. Jo? Čili je tak jako noční můra, jo? Něco, co si vlastně asi prostě nedokázal představit.
0: Přesto možná není obzvlášť v této době úplně od věci, abychom se podívali zpátky do tohoto optimistického světa 80. a 90. let, takže která kniha by z vašeho pohledu byla nejen nutně třeba tou vstupní branou do světa Umberta Eka, románového světa Umberta Eka, ale pokud někdo nečetl žádný román, tak co by byl ten první?
1: Tak u mě to zůstává Jméno růže.
0: Myslím Takže si, že chronologicky.
1: Chronologicky. A myslím si, že je to i jako jeden z nejpřístupnějších ekových románů. Jo? Navzdory teda té složitosti jako toho labirintu, ale myslím si, že tam je ta vlastně i ta druhá linka natolik silná, že vlastně jako pohltí toho čtenáře natolik, že právě si třeba něco zjistí o středověké Itálii a možná, že ho to vlastně jako pobídne. No. A je to pro mě samozřejmě i knížka, která je spojená prostě s nějak emocionálně, takže proto.
0: Mm-hmm. Martina.
2: Moje nejoblíbenější knížka, měno ta románová, je Baudolino. Je Baudolino, protože tam se on vlastně zhruba po 20 letech vrací do toho středověku, ale je tam vlastně jako ještě hravější než to Jméno růže. Jo? To Jméno růže je přece jen vlastně pochmurné a v tom Baudolinovi to je taková jaksi hra, do které on vtahuje všechny možné středověké mýty. Tam jsou prostě, tam je ta říše krále Jana, tam je Grál, tam je prostě všechno možné a on vlastně s poměrně velkým pochopením líčí to, že když se ti lidé ve středověku vymýšlejí, že to vymýšlené se vlastně může stát realitou a to, že potom ti hrdinové potkávají postavy, které si sami vymysleli a zvláštní, proč já tady zrovna, ale prostě z feministického hlediska mně se strašně líbí ten motiv těch Hypatí, protože já jsem taky přednášel, něco jsem psal prostě o filozofce Hypatii, o které nevíme skoro nic, než to, že jí zavraždili na sklonku antiky. A tam ty Hypatie opravdu existují. A já to s vámi neřeknu, co ty Hypatie reálně jsou, ať si to každý přečte. A je to nesmírně zábavné, je to strašná sranda.
0: A možná úplně na závěr, jak přistoupit k velmi tlustým románům Umberta Eka, románům, které nabízí spoustu možností, kdy a jak je číst, tak abychom se jich nelekli. Martine.
2: Rozhodně je lépe číst tlusté a chytré knihy, než tlusté a hloupé knihy.
0: Vy zase narážíte na toho Dana Browna.
2: A na různé jiné prodavače a prodavačky.
0: Alice?
1: Já si myslím, že tlustý knih by se autor neměl děsit, ani čtenář a konec konců jako jsou skvělé literární zážitky právě i z tlustých knih, takže...
0: Jo, a možná ještě jeden stereotyp, který i v souvislosti právě s Danem Brownem a jeho Tajemství všech tajemství, které se odehrává v Praze. Pražský hřbitov té Prahy, Martine, moc nemáš, jo? Jenom aby jsme to uvedli na pravou míru.
2: Tak, proto vždycky říkám, že naopak je zajímavá Ekova pražská kniha, která byla vydána u příležitosti toho, kdy dostal cenu nadace Václava Havla, a tak byl vydán takový výbor z jeho esejů. Tak to je vlastně paradoxně Ekova pražská kniha.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali díle Umberta Eka a to společně se spisovatelkou a novinářkou Alicí Horáčkovou. Moc děkujeme.
1: Děkuju.
0: A také s literárním historikem a spolupracovníkem Vltavy Martinem C. Putnou. Děkujeme.
2: Potěšení na mé straně.
0: A ještě připomeneme, že Vltava vysílá v rubrice radioseriál Ekovo Fukotovo kivadlo. Jednotlivé díly si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Právě dnes, 11. března, byl uvedený poslední, 5. díl. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu Ekovského akcentu z letošního března. Teď už pro vás, Alena Vltavě, chystáme čerstvé zprávy.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Přes Česko právě teď procházejí silné bouřky. Ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Hasiči museli třeba ve středočeském kraji vyjíždět k polámaným větvím a vyvráceným stromům. Na několika místech také čerpají vodu ze zatopených nižších míst. Třeba ve Skutči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech rychlostí více než 100 km za hodinu. Podle meteorologů na některých místech také padaly kroupy. Na Vysočině, Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Evropská unie na podzim předloží největší balík proti ruských sankcí. V rozhovoru pro německý deník Die Welt to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Uvedla, že podle návrhu by se měl počet lidí a firem na sankčním seznamu zvýšit o třetinu. Připravovaný balík po předložení budou muset schválit členské státy unie. Ta zatím od začátku války na Ukrajině přijala 21 balíků proti ruských sankcí. Na seznamu jsou teď podle Evropské unie bezmála 3 000 lidí a firem. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Trump Ománu pohrozil útokem a sankcemi už v květnu. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci, podle které mají američtí vojáci přístup například do některých ománských přístavů. Počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině republiky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.
2: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Budeme si pouštět ukázky z nových alb od umělců z celého světa, kteří na hranice a žánry moc nehledí a podle všeho se řídí názorem polského sociologa Zygmunta Baumana, který v roce 1999 napsal: být v globalizovaném světě omezen místem je znakem sociální deprivace a degradace. A tak dnes, navzdory názorům, že to nemůže nikdy fungovat, spolu hrají hudebníci z naprosto odlišných kultur a pod tlakem bujné fantazie vymýšlejí nové hudební rituály, v nich se jedno proplétá s druhým. Až to často vypadá, že počet těch novodobých rituálů už dávno převýšil ty tradiční, často několik století staré. Jakoby pro spoustu tvůrců představovala tahle forma jediný způsob, jak ospravedlnit potřebu dostat se do tanečního tranzu v oparu psychedelie a v ozvěně krautroku zkombinovat nástroje a vlivy, které by si za normálních okolností k sobě cestu nikdy nenašly. A chápeme, že říkat tomu rituál zní daleko určitě víc sexy než hudební projekt. Mezinárodní skupina Fauna se sídlem ve švédském Göteborgu přidává ještě další důvod. Proč natočila debutové album Taiga Trance? Pobavit sebe i posluchače. I texty napsanými směsí lámaných jazyků, které mají evokovat dění na fiktivní syrské svatbě. Vstaň a přidej se k nám, hodláme tuhle noc zapálit. A pokud si příliš rozrušený nebo opilý, vzpamatuj se a nezapomeň, zbabělci odpírající si tanec mezi námi nemají místo. Zpívá ve skladbě Suché duny francouzská flétnistka Fauna Bouvat.

Švédsko má na kapely propadající Rituálum patent a je zřejmé, jak hodně skupina Fauna hodně navazuje na legendární švédské ritualisty Hedinjarnu, Arben Tarben nebo Goat. Švédsko je ale také velmi multikulturní země, a tak osmičlenná sestava skupiny Fauna zahrnuje hudebníky z Francie, Finska, Polska, Sýrie, Švédska a Turecka a k obvyklým nástrojům přidala darbuku, loutnu sas a ze samplu často vylézají blízkovýchodní melodičtí hadi. Vypadá to, že novodobé rituály jsou evidentně vodou na mlýn mezinárodní skupině Fauna, kterou mimochodem z velké části tvoří ženy, horečnatě pracující na zadání poskytnout nám tanečně přívětivý zážitek. Jako třeba s následující skladbou nazvanou Zmrzlý mech.

Pozvat kamarády na koncert pařížské skupiny Sarab s tím, že místy zní hodně jazzově, se nedoporučuje za situace, že jste ji 2 roky neviděli a tudíž nevíte, že z ní odešli dechaři. A Sarab se mezi tím zvukově zradil.

radikalizovali. Pak si ale vzpomenete, že už před 2 roky syrská zpěvačka Klimen Zarkan, naštvaná z války v Gaze, slibovala, že nové album bude daleko hlasitější a radikálnější. A slib s kapelou opravdu splnila. Dostalo sice poetický název Mit Varde, tedy tisíc růží, ale jinak zní jako ohlušující protiválečná sirena. Poslouchej rok, zatni pěsti a zůstaň naživu. Hlína může ještě chvíli počkat. Teď je čas na boj, prohlásila skupina Sarab.

U pařížské skupiny Sara, což znamená Fata Morgana, se všechno točí okolo zpěvačky syrského původu Chlimen Zarkan a francouzského kytaristy Baptisty Ferrandise. Učili se od sebe navzájem. Zatímco ona vystudovala klasiku a hrála na klavír, on se prý narodil jako rocker. Přivedli ke zpěvu a ona ho seznámila s tradiční blízkovýchodní hudbou z Levante. V roce 2018 přibrali další muzikanty, včetně libanonského trombonisty Robinsona Kouriho, a sice kladli důraz na rock, jenomže také na jazz a skladby v arabských módech. A cesta k současnému nářezu jim trvala 3 alba. Když Sarab před 2 lety vystoupili na veletrhu Vomex, Zarkan sice létala po pódiu, řvala do megafonu a kapela se rokově nešetřila. Že někdy přijde s tak naštvaným albem Mit Varde, nikdo ale netušil. Následující skladba King Bayat se vztahuje k osvobození Sýrie, ale jak uslyšíte, moc radosti z ní nečiší.

Pařížskou skupinu Sarab válkami rozdrbaný svět podle všeho hodně rozhodil. A přestože se vždy řadila mezi aktivistické, hlavně pokud šlo o klimatickou politiku, u zpěvačky Climent Zarkan zřejmě převládla nutnost podepřít své naštvání tvrdým protiválečným apelem, odmítajícím neutralitu. A k tomu už Sarab jazz nepotřebují.

0: Art Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém si pouštíme nová alba, do kterých se propsaly výhody globalizace, umožňující nečekaná setkání. Čínská perkusistka předních evropských symfonických orchestrů Bei Bei Wang se s britskou skladatelkou a klavíristkou Hanou Peel nikdy ani nebavila a došlo k tomu až tehdy, kdy se podíleli na nahrávce souboru Manchester Collective, pro který Hana Peel napsala skladbu. Padli si do oka a domluvili se na společném koncertu, což byl pro britskou skladatelku prý radikální výstup z její komfortní zóny. A nebýt pocitu, že jí bude Bei Bei Wang krýt záda, nikdy by prý na to nepřistoupila. Museli překonat i další překážku. Čínská perkusistka nikdy předtím neposlouchala elektronickou hudbu a už vůbec ne tu, kterou Hana Peel se syntezátory běžně skládá pro filmové trháky typu Hra o trůny. A Britka se zase nedokázala orientovat v čínském lunárním kalendáři, od kterého se inspiračně odrazili při tvorbě alba The Endless Dance.

0: Ve studiu Hana Pil ke svému velkému překvapení zjistila, že Bei Bei Wang dokáže rytmicky vokalizovat oblíbené čínské nonsensové říkanky. Všichni jsme na ní ve studiu zírali a říkali si, pane bože, co to je? Zatímco ona na to, pardon, já vím, je to hloupost. Nicméně si neuvědomovala, že západním posluchačům to zní zajímavě, zábavně a ohnivě, takže jsme to okamžitě použili. Přiblížila Hana Pil okamžik, kdy si uvědomila, že protiklady se přitahují, a s tím přesvědčením se nastěhovali na 5 dnů do studia Real World, aby společně sdíleli vzájemnou zvědavost toho, s čím ta druhá vstoupí do improvizačního jamování, ze kterého nakonec vzešlo album The Endless Dance.
1: Rock口音，吹口的不吐不吐皮儿，那个不吹口的倒吐不吐皮儿，那个吹口的不吐不吐皮儿，打南边来那个哑巴手里别了个喇叭，打北边来了个喇叭手里别了个塔嘛。别这喇叭的哑巴不愿拿，喇叭快提着喇叭的喇嘛。

憋着喇叭的哑巴不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是憋着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: 吃葡萄，手里别了个喇叭，
1: 不吐葡萄皮儿，不吐葡萄。

Zatímco britská skladatelka Hannah Peel sedí za klavírem a syntezátory, Bei Bei Wang hraje na marimbu, čínské perkuse a rýžové misky. Takže z toho vychází nekonvenční a nápadité setkání technologie s rukodělnou tradicí. Album, dotažené dokonce producentem Mikem Linceyem, se proto, zjednodušeně řečeno, pohybuje na území elektroniky, soudobé hudby, ambientu, a protože bylo natočeno jako totální improvizace, nejde na něm o příběh, ale o atmosféru. A v následující skladbě o zhudebnění chvíle, kdy mají podle čínského lunárního kalendáře přijít na tygra sexuální choutky.

Jméno Mariam Saleh v arabském hudebním undergroundu zvoní jako málo které. Přesto zpěvačku na 9 let obestřelo ticho a chybělo prý málo, aby stichla úplně. Žít v Egyptě, být ženou a kritickým hlasem generace frustrované z výsledku arabského jara, totiž znamená jediné. Že na vás dohlídne egyptská cenzurní organizace, která když usoudí, že kazíte vkus veřejnosti a svým uměním korumpujete společnost, zakáže vám vystupování na veřejnosti, zahrnující samozřejmě veškerá státní média. Z toho si Mariam Saleh těžkou hlavu nedělala. Na roli rušivého elementu si zvykla. Ostatně tak byla osvícenými rodiči vychovaná. Jít proti syndikátu s pravomocemi justiční policie a vystavovat nebezpečí i své posluchače, ale nechtěla. Takže se z egyptské hudební scény stáhla a věnovala se pouze mezinárodním projektům. Dostihla ji ovšem těžká osobní krize po narození dcery, poporodní deprese a nakonec rozvod. Vyléčila se formou hudebního deníku, ale název alba Sir neboli tajemství dokládá, že si něco raději nechala pro sebe.

Egyptská zpěvačka a skladatelka Mariam Saleh na albu Sir elektronikou nově spíš omamuje, než by nás s ní jako dříve řezala po hlavě, a možná víme proč. Se skládáním a doprovodem autobiografických skladeb ji pomohla palestinská zpěvačka a loutnistka Camilia Jubran. Omračující expresivita se z působivého hlasu Mariam Saleh nevytratila, jen při tom všem sebezpytování přešla do formy nářku a šepotu. A s těmi dokáže druhým povoláním herečka pracovat, až vám běhá mráz po zádech, k čemuž přispívají silné melodické linky a do temnosti ztišené syntezátory producenta Maurice Louky. Kde u Mariam Saleh končí vliv tradičních stylů, jako obvykle těch nejstarších v Egyptu, a začíná jejich moderní verze s ženským sborem, ostrými smyčci, jazzovými vsuvkami a psychedelií, nerozpoznáte. To je pro ní typické a v klidnějších tempech ještě obdivuhodnější. A než si od ní poslechneme další skladbu, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Letos v březnu natočila album Sir, čili Tajemství, egyptská zpěvačka, skladatelka a herečka Marjan Saleh. Pojmenovala tak také svou dceru a tuto desku jsme poslouchali dnes v Art Café Jiřího Moravčíka. Je krátce po 18. Jana Kozubková vám z Vltavy přeje inspirativní chvíle a zve do zvukového kina na animovaný film Duše. Promítat nám bude David Brada a za půl hodiny vám budeme číst literární předlohu filmu Tři dny Kondora.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Předchozí dva filmové jazzové podvečery jsme strávili v 60. letech s Duke Ellingtonem a Sonny Rollinsem. Dnes skočíme v čase až do roku 2020, a to do animovaného filmu Soul od známého studia Pixar. A k jedné z nejneočekávanějších jazzových událostí posledních let, protože jazz je v dětském animovaném filmu slyšet opravdu málo kdy.

Hudbu k jazzovým scénám filmu Soul napsal a nahrál John Batiste, klavírista, zpěvák a bandleader, kterého možná znáte jako frontmana kapely Stay Human z noční televizní Late Show Stephena Colbera. Pro soundtrack Soul sestavil vlastní jazzový ensemble a nahrál desítky minut originální hudby. Film Soul vypráví o Joe Gardnerovi, učiteli hudby v New Yorku, který celý život snil o tom hrát jazz na pódiu. Jenže jednoho dne spadne do kanálu a jeho duše se ocitne na cestě do světa předtím, do takzvaného Great Before. Soul je mimochodem první film studia Pixar s černošským hlavním hrdinou. Hlas hlavnímu hrdinovi Joeovi propůjčil herec Jamie Foxx. Hudbu k filmu napsali tři skladatelé. Trent Reznor a Atticus Ross z kapely Nine Inch Nails napsali chladnou, éterickou hudbu pro scény ze světa předtím. John Batiste naopak složil původní jazzové kompozice pro scény v New Yorku. A pracovali zpočátku odděleně, aniž by slyšeli hudbu té druhé strany, aby kontrast mezi oběma světy zůstal co největší. John Batiste svůj pracovní postup popsal jako tvorbu vedenou čistě inspirací. Režisér Pete Docter a scenárista Kemp Powers mu dávali pouze popis scény a nechali ho prostě skládat. Podle scenáristy Powerse byl Batiste pro film doslova velvyslancem jazzu a jednou z prvních věcí, které Batiste tvůrcům řekl, že jazz je podle něj nejnovější forma hudby, protože ji doslova tvoříte v okamžiku, kdy ji hrajete.

John Batiste se narodil v listopadu roku 86 v Louisianě do hudební rodiny. Už od 8 let hrál jako bubeník v rodinné kapele Batiste Brothers Band, kde působil taky jeho otec. Vystudoval New Orleans Center for Creative Arts a později Juilliard School, kde získal bakalářský titul v roce 2008 a magisterský pak v roce 2011. Pro nahrávání Batiste navrhl mezigenerační ansámbl, hudebníky od 19 do 95 let. Na albu tak uslyšíte legendárního bubeníka Roy Haynese, který kdysi hrával třeba s Louis Armstrongem, a vedle něj jeho vnuka Marcusa Gilmora a taky mladou kontrabasistku Lindu Mayhen-Oh. A ještě jeden detail, který je důležitý a možná jste o něm nikdy neslyšeli. Ruce, které na plátně hrají zaanimovanou postavu Joe Gardnera na klavír, jsou ve skutečnosti Batistovy ruce. Animátoři je natáčeli na víc než 30 kamer a později je přenášeli do animace snímek po snímku.

Dramaturgie Soulu je jednoduchá a geniální. Dokud je Joe na zemi, zní Batistův živý až živelný jazz. Ve chvíli, kdy jeho duše přejde do světa předtím, nastoupí Reznorův a Rossův chladný éterický zvuk. Tenhle kontrast diváka fyzicky provází celým filmem Soul. Soundtrack k filmu získal Oscara za nejlepší filmovou hudbu v roce 2021, ale dostali ho pouze Reznor a Ross, protože Batist byl uveden samostatně za jazzové kompozice a aranže, nikoli za soundtrack. Joe Batist tedy požádal Akademii, aby uznala všechny tři skladatele jako rovnocenné, protože podle něj jsou všichni tři klíčoví pro vyprávění celého příběhu. Album mu tak vyneslo Grammy za Best Soundtrack for Visual Media a tuhle cenu sdílel s Reznorem a Rossem.

Film Soul vyšel na Vánoce roku 2020 na kanálu Disney+, tedy uprostřed pandemie. A ironií osudu je to film o muzikantovi, který nemůže hrát, který byl současně streamovaný do domovů lockdownem uvězněných muzikantů a jazzových fanoušků. A film zabodoval skvěle. Oscar za nejlepší animovaný film, Oscar za hudbu, Grammy a taky fantastické kritiky, které dodnes zůstávají hodně vysoké, jak za hudbu, tak za film. John Batiste se svým Oscarem za soundtrack stal druhým černošským skladatelem v historii, který tuhle cenu získal. Tím prvním byl v roce 1986 Herbie Hancock, taky za jazzový film Round Midnight, možná jste ho viděli. Při přebírání ceny Batiste řekl, Bůh nám dal těch 12 tónů, jsou to ty samé noty, které měl Duke Ellington, které měla Nina Simone. Jsem vděčný Bohu za těch 12 tónů. Soul udělal z jazzu pro miliony diváků a posluchačů, kteří ho nikdy aktivně neposlouchali, něco živého a srozumitelného. Hudbu bez nostalgie a bez pocitu nějakého historického muzea. A je to taky první pixarovský film s černošským hlavním hrdinou, ve kterém je jazz, tedy hudba vzešlá z afroamerické zkušenosti, konečně ve středu příběhu a ne na okraji jako nějaký kolorit. Tolik k soundtracku Soul, naslyšenou u dalšího filmového soundtracku se těší David Brada.

0: Dnes jsme se v jazzovém podvečeru Davida Brady zaměřili na soundtrack k animovanému filmu Duše. Za týden tu bude hudba Milese Davise k dokumentu Tribute to Jack Johnson v pondělí 28. srpna v 18 hodin na Vltavě. A dnes v 19, čili za půl hodiny, věnuje své sedmé nebe Sára Vondrášková skladateli filmové a seriálové hudby Benu Frostovi.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.

Americký spisovatel a investigativní novinář James Grady chodil jako vysokoškolský stážista ve Washingtonu kolem domu na Capitol Hill s cedulí American Historical Association. Název mu připadal jako dokonalé krytí a napadlo ho, co kdyby to byla základna CIA a co kdybych se vrátil z oběda a všichni v mé kanceláři byli zavražděni. A právě z těchto dvou nápadů vznikl základ románu, který vám už po šesté na Vltavě čteme v premiéře 6 dnů kondora.

Malcolm zůstal pod sprchou půl hodiny. Měkké kapky vody osvěžily jeho unavené tělo a pára pročistila dýchací cesty. Když zavíral vodu, cítil se už opět skoro jako člověk. Převlékl se do nového spodního prádla a natáhl si svetr. Ze zvyku se podíval do zrcadla, aby si urovnal vlasy. Byly tak krátké, že stačilo prohrábnout je dvakrát rukou. Když scházel ze schodů, uslyšel hudbu. Na gramofonu se točila dlouhohrající deska s hudbou, kterou Vince Guaraldi složil pro film Černý Orfeus. Píseň, která se právě hrála, se jmenovala Svěř svůj osud větru. Když si sedal k jídlu, řekl jí, že tuhle desku má doma také. Při salátu ho bavila vyprávěním o životě na malém městě v Illinois. Při fazolích se dozvěděl vše o jejich studiích na Jiho-Illinoiské univerzitě. Bramborovou kaši mu zpestřila příběhem o tom, jak se nedávno téměř vdala, a při dobře propečeném švýcarském řízku poslouchal, jaká je to nuda pracovat ve vážené washingtonské advokátní kanceláři. Zákusek jedli potichu. Když nalévala kávu, shrnula. Žít ve Washingtonu je pěkná otrava. Až doteď, samozřejmě. Při umývání nádobí řekl, proč tolik nenávidí své křestní jméno. Slíbila, že mu tak nebude říkat. Foukla po něm pár bublinek, ale rychle je zase setřela. Když uložili nádobí do polic, řekl jí dobrou noc a vyšel po schodech do koupelny. Uložil kontaktní čočky do přenosného pouzdra a pomyslel si, jak strašně postrádá brýle. Vyčistil si zuby a vešel do ložnice, kde na něj čekala čerstvě povlečená postel. Strčil pod polštář kapesník, položil pistoli na noční stolek, zachumlal se pod pokrývky a usnul. Přišla za ním krátce po půlnoci. Nejdřív si myslel, že se mu to zdá, ale hlasité oddechování a žár vycházející z jejího těla byly příliš skutečné. Úplně se probudil a řekl si, že se právě osprchovala. Otočil se na bok a přitáhl si její dychtivé tělo k sobě. Milovali se trochu neohrabaně, tak jako vždycky, když je to poprvé. Pak mlčky půl hodiny leželi vedle sebe a pak se opět milovali. Pomalu, důkladně, intenzivně. Když skončili, položila mu hlavu na hruď a poprvé promluvila. Nemusíš mě milovat. Já tě nemiluju. Aspoň si to myslím. Ale chci tě a potřebuju tě. Malcolm na to neřekl nic, ale přitáhl si ji k sobě. Usnuli.

Někteří lidé se však té noci do postele nedostali. Když se v Langley dozvěděli, co potkalo Weatherbyho, jejich už tak dost napjaté nervy se napjaly k prasknutí. Pohotovostní auta plná odhodlaných mužů dorazila do uličky dřív než záchranka. Policisté si stěžovali nadřízeným, že neznámí lidé, kteří tvrdí, že jsou federálními úředníky, vyslýchají svědky. Střet mezi dvěma vládními institucemi byl zažehnán vstupem třetí. U vchodu do uličky zaparkovala tři další úředně vypadající auta. Davem si začali razit cestu dva zasmušilí muži v bílých košilích a tmavých oblecích, kteří informovali velitele obou složek, že případu se ujímá FBI. Neznámí federální úředníci a uniformovaní policisté zavolali svým představeným a dozvěděli se, že nemají FBI klást překážky. Účast FBI byla zcela v souladu se zákonem o národní bezpečnosti z roku 1947, který stanovil, že CIA nebude mít vlastní policii, nebude mít právo předvolávat svědky a nebude pověřována dohlížením na dodržování zákonů uvnitř USA. Události toho dne zcela jasně spadaly pod hlavičku vnitřní podvratná činnost. Jejíž vyšetřování má na starosti FBI. Mitchell oddaloval předání informací sesterskému FBI tak dlouho, jak si jen troufl, ale náměstkovi ředitele povolili nervy a nařídil mu to. Ale ani CIA nemůže přijít o právo vyšetřovat útoky na své agenty, pokud k ním došlo na území Spojených států. V pátém paragrafu zákona o národní bezpečnosti je dodatek, který CIA umožňuje provozovat činnost, která je v souladu s národní bezpečností a která bude řízena Národní bezpečnostní radou. Zákon též uděluje CIA právo vyslýchat svědky v USA. Ředitel CIA dospěl k závěru, že zvláštní naléhavost situace ospravedlňuje přímou účast ze strany CIA. Tato účast bude pokračovat tak dlouho, dokud nebude zastavena přímým rozkazem Národní bezpečnostní rady. Ředitel proto laskavě, nicméně důrazně, informoval o dodatku k pátému paragrafu vedoucí pracovníky FBI, poděkoval jim za jejich spolupráci a vyjádřil vděčnost za jakoukoliv pomoc v budoucnosti. Washingtonské policii zbyla jedna mrtvola a jedna postřelená oběť, která ovšem zmizela v neznámé nemocnici ve Virginii. Stav vážný, vyhlídky na zlepšení nejisté. Různí vládní úředníci sice policii ujistili o důvěře v její schopnosti, policie však přesto nemohla pokračovat s vyšetřováním svého případu. Spor o kompetenci mezi dvěma vládními institucemi se na nižších stupních rychle urovnal. Těmto lidem šlo o jediné – najít dvojnásobného vraha. Vedoucí všech příslušných operativních složek se dohodli, že budou mezi sebou úzce spolupracovat. Večer už se rozjížděl největší hon na člověka v dějinách Washingtonu. Tím člověkem byl pochopitelně Malcolm. Do rána už lovci získali mnoho důležitých informací, kromě té nejdůležitější. Neměli ani ponětí, kde Malcolm je. Tato skutečnost nijak nepřidala na náladě pánů, kteří se druhý den ráno shromáždili kolem kulatého stolu v jistém ústředním washingtonském úřadě. Většina z nich byla vzhůru až do časných ranních hodin a ani zdaleka jim nebylo do zpěvu. Tahle koordinační skupina zahrnovala všechny náměstky ředitele CIA a představitele všech ostatních zpravodajských služeb. Předsedou byl náměstek ředitele pro zpravodajskou službu. Byl pověřen vedením vyšetřování, neboť ke kritické situaci došlo v jeho složce. Právě shrnoval všechny momentálně dostupné informace. 8 našich lidí je mrtvých. Jeden člověk zraněn a jeden, pravděpodobně dvojitý agent, nezvěstný.
a máme jen velmi povšechné a musím říci, že velmi nepravděpodobné vysvětlení motivu. A proč si myslíte, že stopa, kterou vrazi zanechali na místě činu, je podvrh? Muž, který položil otázku, byl oblečen do uniformy námořnictva Spojených států. Náměstek ředitele si neodpustil malé povzdechnutí. Tomuhle kapitánovi se všechno muselo opakovat dvakrát. Neříkáme, že je to podvrh. Pouze se to domníváme. Myslíme si, že je to falešná stopa. Pokus vrhnout podezření za vraždy na Albánce. Ano, je sice pravda, že jsme přepadli jednu z jejich základen v Tiraně, ale to bylo proto, že jsme se potřebovali dostat k důležitým a cenným materiálům. Zabili jsme jen jednoho člověka. Od Albánců můžete čekat všechno, ale melodramatické pomsty nejsou v jejich stylu. Také by sotva na místě činu nechali lístek, který by všechno pěkně vysvětlil. Zvláště, když by z toho nic nevytěžili. Nic. Mohu se vás na pár věcí zeptat, pane náměstku? Náměstek se naklonil dopředu a okamžitě zpozornil. Samozřejmě, pane. Děkuji. Muž, který promluvil, byl menší, jemný, starý pán. Lidem, kteří ho neznali, připomínal laskavého starého strýčka s veselýma očima. Chci si jen osvěžit paměť. Prosím, opravte mě, když něco spletu. Ten, co ho našli v bytě, ten Heidegger, měl v krvi sodium pentotal? Ano, pane. Náměstek se rychle snažil vzpomenout si, jestli ve svém shrnutí nevynechal nějaký detail. Ale pokud víme, tak další vyslýchání nebyly. Velmi podivné. Přišli si pro něj v noci, dřív než pro ostatní. Zabili ho krátce před svítáním. Ale z vašeho pátrání vyplývá, že náš mládenec Malcolm byl v bytě až odpoledne. To znamená po přestřelce s Vedrbym. Říkáte, že nic nesvědčí o tom, že by Heidegger pracoval pro obě strany. Nežil si nad poměry, nenašli se žádné známky většího majetku, neměl žádné pochybné kontakty, nebyl vydírán. Nic z toho, pane. Netrpěl nějakými příznaky duševní poruchy? Pracovníci CIA patří mezi skupiny občanů, u nichž je výskyt duševních chorob nejčastější. Ne, pane. S výjimkou vylečeného alkoholismu se zdál normální, i když trošku samotářský. Ano, to jsem si přečetl v materiálech. A ze záznamů o ostatních se také nedá vyčíst nic mimořádného? Nic, pane. Buďte tak laskav a přečtěte nám to, co Vedrby řekl lékařům. A mimochodem, jak se mu daří? Už je mu líp. Doktoři říkají, že to přežije, ale budou mu muset amputovat nohu. Náměstek se chvilku přehraboval v papírech. Konečně našel ten pravý. Tady to mám. Musíte mít na paměti, že byl téměř pořád v bezvědomí. Když se na chvilku probral, podíval se na lékaře a řekl: Malcolm mě postřelil. Střílel na nás oba. Musíte ho dostat a odrovnat ho. Na druhém konci místnosti cosi zašramotilo. To se námořní kapitán opřel o stůl. Povídám, že toho lumpa najdem, dal se slyšet svým sitým hlasem. A vypráskáme ho z každé díry, kam zaleze. Starý pán se pousmál. No ano, souhlasím, že musíme našeho přelétavého kondora najít. Ale myslím, že by byla škoda, kdybychom ho odrovnali dřív, než nám poví, proč na toho nešťastníka Vedrby ho střílel. Proč vlastně celé to střílení lidí začalo? Máte pro nás ještě něco, pane náměstku? Ne, pane, řekl náměstek a pěchoval lejstra do aktovky. Myslím, že je to všechno. Máte přesně tytéž informace jako my. Děkuji vám za účast. Když muži vstávali ze židlí, starý pán se naklonil ke svému sousedovi a tiše řekl: Rád bych věděl, proč se to všechno stalo. Pak zavrtěl hlavou, usmál se a odešel z místnosti.
Malcolm se vzbudil teprve tehdy, když Wendino láskyplné hlazení bylo natolik intenzivní, že ani nemocný muž je prostě nemohl ignorovat. Zdálo se mu, že její ruce a ústa jsou všude. Ani si nestačil uvědomit, že je vzhůru a už se opět milovali. Pak si ho dlouho prohlížela a letmo se prsty dotýkala jeho těla, jako kdyby prozkoumávala nějakou neznámou pevninu. Položila mu ruku na čelo a zamračila se. Malcolme, je ti dobře? Malcolm si nechtěl hrát na hrdinu. Zavrtěl hlavou a zachroptěl ne. Tohle jediné slovo stačilo, aby ucítil, že mu v krku místo hlasivek vyrostl velký, horký knedlík. Dnes to s mluvením bude špatné. Jsi nemocný? Wendy ukázala na jeho ústa. Ukaž, otevři pusu. Máš to tam pěkně zanícené. Začala vylézat z postele. Zavolám doktora. Malcolm ji chytil za ruku. Otočila se k němu. Neboj se. Mám kamarádku a její muž je doktor. Každý den jezdí kolem na kliniku do Washingtonu. Snad ještě bude doma. Poprosím ho, aby se tu stavil a podíval se na mého nemocného kamaráda. Zahyhněla se. Nemusíš se ničeho bát. Nikomu nic neřekne, protože si bude myslet, že si moje tajemství. Tak co? Malcolm se na ní chvilku díval, pak pustil její ruku a přikývl. I kdyby doktor sebou přivezl kolegu v Vrabce 4, bylo by mu to jedno. Potřeboval pomoc.

Doktor byl obtloustlý muž středního věku, který toho moc nenamluvil. Proklepal Malcolma, změřil mu teplotu a tak dlouho se mu díval do krku, až se Malcolm málem pozvracel. Doktor konečně vzhlédl a řekl: máte mírnou angínu. Podíval se na Wendy, která netrpělivě přešlapovala vedle něj. Není to nic vážného, brzy se uzdraví. Malcolm pozoroval doktora, který se přehraboval v brašně. Když se opět otočil, měl v ruce injekční stříkačku. Lehněte si na břicho a stáhněte si spodky. Malcolmovi bleskla hlavou bezvládná, studená paže s malou červenou dírkou. Stuhl. No tak snad byste se nebál. Je to jen penicilin. Doktor vpíchl Malcolmovi injekci a obrátil se k Wendy. Tu máš, řekl a podal jí recept. Skoč do lékárny a dohlédni na něj, ať to využívá. Potřebuje aspoň den ležet v klidu. Doktor se usmál, naklonil se k Wendy a pošeptal jí. A tím myslím naprostý klid, Wendy. Ve dveřích se otočil a zeptal se, komu mám poslat účet? Wendy mu s ostýchavým úsměvem podala $20. Doktorovi se to zdálo moc, ale Wendy ho přerušila. Může si to dovolit. Děkujeme ti, že ses tu stavil. Odfrkl doktor sarkasticky. Když uvážím, že tím zmeškám přestávku na kávu, tak to zase tak moc není. Podíval se na ni. Podle mě si takovou medicínu, jako je on, potřebovala už dávno. Mávl rukou na rozloučenou a odešel. Než Wendy došla po schodech nahoru, Malcolm usnul. Tiše odešla z bytu. Dopoledne nakupovala podle seznamu, který s Malcolmem sepsali, když čekali na doktora. Zašla do lékárny a pak koupila Malcolmovi několik souprav spodního prádla, ponožky, košile, kalhoty, sako a 4 různé knížky, protože si nebyla jistá, co rád čte. Dovezla nákup domů právě včas, aby připravila něco k obědu. Strávila poklidné odpoledne a večer. Občas nahlédla do ložnice, aby se zeptala, jestli Malcolm něco nepotřebuje.

Dohled nad rozvětvenou a někdy těžkopádnou americkou zpravodajskou sítí je problém, který lze vyjádřit slovy klasika. Sed quis custodiet ipsos custodes. Kdo hlídá hlídače? Kromě interních bezpečnostních orgánů, existujících v každé zpravodajské organizaci, zákon o národní bezpečnosti z roku 1947 ustavil Radu národní bezpečnosti. Je to skupina, jejíž složení se mění s každým novým prezidentem. Členem rady je vždycky prezident, viceprezident a zpravidla také důležitější ministři. Hlavním úkolem rady je dohlížet na činnost zpravodajských služeb a svými rozhodnutími tuto činnost usměrňovat. Jenže členové Rady národní bezpečnosti jsou nesmírně zaměstnaní lidé, kteří kromě povinností vůči zpravodajským službám mají spoustu jiné důležité práce. V důsledku časové zaneprázdněnosti nechávají většinu rozhodnutí na menším podvýboru rady, který je znám jako speciální skupina. Lidé ze zpravodajské branže o této skupině obvykle mluví jako o skupině 5412, neboť byla zřízena tajným rozkazem číslo 54/12. S výjimkou zpravodajských kruhů nemá nikdo o existenci skupiny 5412 ani ponětí. A vlastně i mezi zpravodajci o ní ví jen pár zasvěcených lidí. Složení skupiny 5412 se také mění s každým novým prezidentem. Mezi její členy obvykle patří ředitel CIA, náměstek ministra zahraničí nebo jeho zástupce a ministr obrany a jeho náměstek. Za vládního období prezidenta Kennedyho a nějaký čas i za Johnsona byl pověřencem prezidenta a klíčovým mužem skupiny 5412 George McBundy. Dalšími členy byli McCone, McNamara, Roosevelt Gilpatrick, náměstek ministra obrany, a Hugh Alexis Johnson, náměstek ministra zahraničí. Dohled nad americkými zpravodajskými službami je však problematickou záležitostí dokonce i pro malou skupinu, sestavenou z odborníků pracujících na plný úvazek. Hlavně proto, že dohlížitelé jsou plně závislí na informacích, které jim dodávají ti, na něž mají dohlížet. Je to zkrátka mírně zamotaná situace. Pak je tu ještě jeden problém, a to je rozdělení pravomocí. Tak například, americký vědec provádí špionážní činnost, pak uprchne do Sovětského svazu a pokračuje ve špionáži, ale sídlí ve Francii. Která americká zpravodajská služba je zodpovědná za jeho neutralizaci? Začátek jeho vyzvěračské činnosti spadá pod jurisdikci FBI, ale pak se přestěhoval do oblasti, kterou má na starosti CIA. Takové otázky jsou velmi důležité, zvláště uvážíme-li byrokratickou žárlivost mezi vládními institucemi. Skupina 5412 se proto krátce po svém založení pokusila nejdřív vyřešit problémy způsobené malou vzájemnou informovaností a rozdrobenou sférou pravomocí. Byla utvořena malá zvláštní bezpečnostní sekce, která nemá žádný název. Hlavním úkolem této zvláštní sekce je dohlížet na vzájemnou informovanost mezi různými americkými zpravodajskými službami. Šéf zvláštní sekce je členem rady složené z předních představitelů všech amerických zpravodajských služeb. Jeho hlavním úkolem je vnášet jasno do jurisdikčních sporů. Zvláštní sekce má také na starost nezávislé vyhodnocování informací, které skupině 5412 dodávají ostatní zpravodajské služby. Ale nejdůležitější je, že zvláštní sekce má pravomoc učinit nezbytná bezpečnostní opatření, vyplývající z mimořádných okolností, a je za to zodpovědná pouze skupině 5412. Aby zvláštní sekce mohla lépe plnit své úkoly, skupina 5412 přidělila jejímu šéfovi pár stálých pracovníků. Šéf sekce má také možnost požádat o výpomoc jiné bezpečnostní a zpravodajské skupiny.
Šéfové skupiny 5412 jsou si vědomi, že stvořili potenciální problém. Zvláštní sekce by se totiž, podobně jako většina ostatních vládních organizací, mohla stát zbytečně velkou byrokratickou mašinérií. Tím pádem by se stala součástí problému, který má řešit. Zvláštní sekce je proto malá, ale má obrovskou moc a nesmírné možnosti. Jedna malá chybička, jeden malý omyl ze strany této sekce by mohly mít nedozírné následky. Vedení skupiny 5412 opatrně a pozorně dohlíží na svůj výtvor. Šéfové skupiny 5412 se snaží zamezit jakémukoliv byrokratickému zbytnění sekce, pečlivě sledují její činnost, pověřují ji jen těmi nejdůležitějšími zvláštními úkoly a do vedení sekce dosazují pouze mimořádně schopné lidi.

0: Filmové předlohy vám čteme o letošním létě na stanici Vltava. V podvečerní četbě na pokračování, to byl dnes po šesté, v premiéře v režii Josefa Kačmarčíka a interpretaci Jakuba Albrechta, román Jamese Gradyho Šest dnů kondora. Ve filmu hraje hlavní roli Robert Redford a režíroval ho Sidney Pollack. Příběh ale výrazně upravili a zkrátili čas děje na 3 dny kondora. Monstrum z románu Mary Shelley Frankenstein se objevilo ve stovkách filmových a televizních zpracování. Současné soupisy evidují kolem 480 celovečerních filmů, k tomu přes 200 krátkých snímků a více než 100 seriálů. Možná se Frankenstein vrací stále proto, že pod příběhem o stvoření monstra se skrývá mnohem osobnější otázka, co vlastně dělá člověka člověkem. Román Mary Shelley Frankenstein vám budeme číst už po 8. a naposledy dnes ve 23 hodin. A za chvilku nás bude zajímat také jeden australský skladatel filmové a seriálové hudby.
1: Zapadlé město Dogville, kde si v Kolorédu.
2: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
1: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe, které dnes bude ve znamení australského skladatele žijícího na Islandu Bena Frosta, mého velkého oblíbence a mé velké inspirace. Ben Frost je australský skladatel, producent a zvukový umělec, který se ale v roce 2005 přestěhoval právě na Island a od té doby je výrazně spojený s islandskou experimentální hudební scénou. Jeho vlastní tvorba se pohybuje mezi minimalistickou kompozicí, elektronikou, zejména industriálem, noisem, metalem a ambientem. Čeští fanoušci jej mohli už několikrát slyšet, vystoupil například na Lunch Meat Festivalu nebo hrál před 2 lety v Underdogs a také v Meat Factory. Pro Frosta je charakteristická práce s extrémními kontrasty. Z velmi malého, téměř neznatelného zvuku tvoří obrovskou fyzicky působící zvukovou masu. Jeho hudba často nemá klasicky melodickou strukturu, spíše vytváří také trounové intenzivní prostory, napětí a pocit, že se něco neodvratně blíží. A právě tento způsob práce z něj udělal mimořádně zajímavého autora filmové a také televizní hudby. Ben Frost pracoval například na seriálu Dark, filmu Super Dark Times a později na Raised by Wolves Ridleyho Scotta a seriálu 1899 z produkce Netflixu. Právě u tohoto seriálu dokonce nahrávky přehrával uvnitř skutečné lodi, aby se hudba fyzicky odrážela od její konstrukce a získala vlastní akustický charakter. A my si právě tedy z toho seriálu nebo televizní série, která vznikla pro Netflix, pustíme a poslechneme první skladbu, která nese název Kapitán. Pochází tedy z tohoto soundtracku. Tvůrci Dark, další série, které Ben Frost tvořil hudbu, Jantje Frieze a Baran Baodara, asi ho opět pozvali. A tato skladba patří mezi 15 Frostových kompozic, které tvoří oficiální album 1899. První skladba Kapitán a Ben Frost.

Elas están escuchando, znamená španělsky oni poslouchají. Série 1899, ze které posloucháme ukázky, sleduje skupinu evropských emigrantů cestujících lodí Kerberos do New Yorku. A když na moři objeví další loď, která byla několik měsíců považována za ztracenou, jejich cesta se promění v podivnou existenciální hádanku. Jestli si dobře pamatuju, já jsem tento seriál nedokoukala, ale myslím, že šlo nějakým způsobem o loď duchů, ta loď, na kterou vlastně tady ta loď Kerberos narazila. Frostová hudba přesně odpovídá tomuto pocitu izolace a možná lehké duchařině. Obrovský oceán, ale zároveň uzavřený prostor lodi, ze kterého není úniku. Celý soundtrack je postavený na zvláštní kombinaci orchestru, elektronických struktur hlasů a velmi neobvyklých zvukových zdrojů, jak je Benu Frostovi vlastní. A pracuje s hudbou tady tak, aby působila současně velmi starobile, i technologicky a i industriálně, jako něco, co mohlo existovat tedy v minulosti, ale zároveň přichází možná z nějakého neznámého budoucího minulého světa. Tato vícevrstevnatost je důležitá pro celý tento seriál. 1899 je mnohonárodnostní a mnohojazyční příběh, ve kterém spolucestující často ani nedokážou pořádně komunikovat a Frost zde navíc přiznal, že u této série začal pracovat na hudbě ještě během vývoje tohoto seriálu, protože podle něj může být filmová hudba součástí samotného světa díla, nikoli tedy pouze něčím, co se přidává až na úplný konec. A my si poslechneme z této série ještě jednu skladbu a ta nese název Mainframe.

úvodní skladba z velmi výtečného seriálu Raised by Wolves Ridleyho Scotta. Je společnou skladbou Bena Frosta a švédské zpěvačky Mariam Valentin. Na oficiálním soundtracku první sezóny Raised by Wolves je uvedená hned jako první skladba. A samotný soundtrack je společným projektem Bena Frosta a skladatele Marka Streitenfelda. Skladba trvá sice pouhé 2 minuty, ale myslím si, že dokáže během velmi krátké doby vytvořit celý svět a je to jedna z mých osobně takových asi nejoblíbenějších úvodních takových těch znělek, které vždy uvádí seriály. A kdo jste seriál neviděl, tak určitě doporučuji. Je to sci-fi seriál zasazený na planetu Kepler 22b, kam jsou vysláni androidi Mother and Father, aby vychovali lidské děti. Témata mateřství, víry, umělé inteligence a přežití se zde neustále střetávají. A Valentinin hlas působí téměř jako rituální zpěv v této úvodní skladbě a proti němu stojí opět Frostův velmi taký chladný, syntetický, lehce orchestrální zvuk. A výsledkem je taková zvláštní kombinace něčeho velmi lidského, ale zároveň něčeho velmi nelidského a právě trošku izolovaného nebo trošku chladného. Ale myslím si, že to dobře vystihuje právě tu roli té matky a toho otce, což jsou vlastně v tom seriálu jako roboti, kteří tedy ale vychovávají ty lidské děti a poslední vlastně přeživší toho lidského rodu. Poslechneme si další velmi výraznou skladbu z tohoto soundtracku, nese název Mother Fights. A tato skladba je pro mě osobně velmi inspirativní, protože velmi se mi líbí, jak pracuje Ben Frost se zvukem a myslím si, že je na této skladbě znát hodně jeho rukopis, který můžeme znát z jeho solové tvorby, ke které se dostaneme na úplném závěru dnešního 7. nebe ze skladbu Venter, ale už tady je právě cítit jeho taková typická práce se syntezátory a s různými vazbami a takovými glidy a tak. Takže Mother Fights z Raised by Wolves Bena Frosta.

Mother Fights a následovala skladba Father Fights the Children. Mother Fights je skladba o právě té matce, která je naprogramovaná k ochraně dětí, ale zároveň disponuje schopnostmi, které z ní činí velmi až extrémně tedy nebezpečnou bytost. A Ben Frost tuto rozpolcenost nepředkládá jako sentimentální hudbu, ale spíš jako velmi tvrdý zvuk, fyzický a místami až násilný. Materská láska zde může během okamžiku se proměnit ve velmi destruktivní sílu k okolí v rámci ochrany dětí. Skladba Father Finds the Children je zase takovou charakteristikou té postavy toho otce, který v seriálu je takovým zvláštním kontrastem k té mother. Jeho osobnost působí ličtěji, přestože je stejně jako mother umělou bytostí. A jejich společným úkolem je tedy vychovávat děti v prostředí, kde už lidstvo téměř neexistuje. A Frostova hudba tak neustále připomíná vlastně celý tento paradox celého seriálu. Stroje se snaží naučit lidi, co znamená být člověkem. A čím více se jim to daří, tím méně jasné je, kdo je vlastně rodič a kdo dítě. A my se přesuneme k dalšímu seriálu nebo k dalšímu soundtracku k sérii a poslechneme si skladbu Super Dark Times ze stejnojmenného, a tady se omlouvám, není to série, je to film režiséra Kevina Phillipse, Ben Frost a Super Dark Times.

Skladba I Have No Maximum Velocity z filmu Super Dark Times režiséra Kevina Phillipse z roku 2017. Film Super Dark Times se odehrává v 90. letech a sleduje dva dospívající nejlepší kamarády. Jejichž život se po tragické události začne dramaticky rozpadat. A Frost zde pracuje jinak než u jiných svých velkých sci-fi projektů. Místo kosmických prostor a orchestrálních syntezátorových mas vytváří takový intimnější, klaustrofobnější a psychologicky znepokojivý svět. Hudba zachycuje okamžik, kdy se obyčejné dospívání začne měnit v něco temného a nenapravitelného. Právě proto je jeho hudba tak účinná. Temnota není vzdálená, ale přichází z úplně normálního světa. My si poslechneme další skladbu, která nese název They Ran Out of Blue právě z tohoto snímku Super Dark Times Kevina Phillipse.

skladba Apocalypse ze série nebo ze seriálu Dark, který vznikl pro Netflix, vytvořili jej Jantje Frýze a Baran Bo-Odar. A tento příběh začíná zmizením dítěte v malém německém městě Winden, které projde takovou jeskyní v lese a projde v čase zpět. A postupně se tedy z obyčejné detektivní zápletky stává komplikovaný příběh o cestování časem, rodinných vazbách, opakování událostí a otázce, zda je vůbec možné změnit vlastní osud. Myslím, že tento seriál měl několik sérií, jestli se nepletu, tak 3. Já si pamatuju, že jsem je viděla všechny a že to byl velmi napínavý, taky velmi temný, tísnivý seriál, ale určitě bych jej doporučila pro ty z vás, kdo jej neviděli. Poslechneme si z tohoto seriálu ještě jednu skladbu Wo ist Übergang od Bena Frosta.

Skladba Wo ist Übergang Bena Frosta. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou a letní filmový speciál dnes s Benem Frostem a jeho tvorbou pro soundtracky k filmům a filmovým sériím. A ráda bych se s vámi rozloučila skladbu, která nepatří mezi nebo do žádných soundtracků. Jde o skladbu Winter, což je skladba pocházející z live setu Bena Frosta nebo z jeho solové tvorby, ale možná na ní bude dobře slyšitelné, kde se jaké zvukové inspirace protínají nebo co inspiruje co, a vlastně je na něm docela čitelný Benův rukopis. Přeji vám hezký večer a budu se na vás těšit opět naslyšenou za týden.

0: Do filmového Sedmého nebe Bena Frosta nás dnes zavedla Sára Vondrášková a je tu 20. hodina.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Klidný pondělní večer přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Doživotní dráhy autorky filmů Pytel blech, Strop, Sedmi krásky či Ovoce stromů rajských jíme Věry Chytilové nahlédneme dnes v osudech, ve kterých v tomto týdnu vysíláme na Vltavě rozhovor Tomáše Piláta s touto filmovou režisérkou z roku 2009. To bude dnes v poslední půl hodině dne. V 11 hodin vám budeme vyprávět hororový příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city a román Frankenstein od Mary Shelley dnes už dočteme. Ale vnější podoba a to, co se skrývá za ní, bude zajímat předtím také spisovatele Hermana Hesseho. V jeho románu Narcis a Goldmund se hrdina stává sochařem, který hledá v lidských tvářích něco hlubšího, prožitý život, bolest, rozkoš, smrt či charakter. A z tohoto románu, ale také z Hesseho poezie a krátkých próz sestavil Petr Veselý dnešní souzvuk. Nazval ho Tvář a zahájíme ho na Vltavě ve 22 hodin. A teď se Zdeňkem Havlíčkem vrátíme do roku české hudby, do dubna roku 2024.
1: Koncert Sočr.
3: Zdeněk Jílek, Jaroslav Krček, František Xaver Túry a Jaroslav Doubrava. Co spojuje tyto umělce, protagonisty dnešního koncertu Sočru? Jistě by se dali hledat a nalézat sofistikovanější spojnice, my se ale pro tentokrát spokojíme s faktem, že všichni jmenovaní mají v týdnu, který dnes započal, kulatá, respektive bez výjimky půlkulatá výročí narození či úmrtí. Dnešní program koncertu Sočru začneme i skončíme s klavíristou Zdeňkem Jílkem, jehož život lemují devítkové roky 1919 a 99. Tuto neděli si připomeneme čtvrtstoletí od jeho skonu. V podání tohoto všestranného mistra klaviatury, který se ovšem proslavil především interpretacemi skladeb 19. a 20. století, si na úvod poslechneme koncertino pro orchestr a obligátní klavír Josefa Páleníčka. Mimochodem i velký český pianista, ale také skladatel Josef Páleníček bude mít v letošním roce české hudby své pěkné kulaté jubileum. Narodil se 14. července 1914. Jeho koncertino teď ovšem hraje Zdeněk Jílek, klavír a symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze pod taktovkou Josefa Hrnčíře.

Josef Páleníček se nám představil nikoli jako klavírista, ale jako skladatel. Slyšeli jsme jeho koncertino pro orchestr a obligátní klavír, za který usedl Zdeněk Jílek. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil Josef Hrnčíř. Se Zdeňkem Jílkem v dnešním koncertu Sočru ještě budeme mít tu čest. Teď už ale na pomyslném pódiu vítáme dalšího jubilanta a tím je Jaroslav Krček, který právě dnes slaví své 85. narozeniny. Spolu s dřevěnou dechovou sekcí Sočru mu přejeme vše dobré. Krčkova lidová svita se skládá z variací na tyto lidové písně. Rebelovali sedláci v Dymokurách, což ten Slavíček, vandroval Klimánek, pod tím kopcem Jalovcem, u kovářů Hodná louže, přenešťastný ten krumlovský zámek, Kdyby vojna byla a což tak těm zálinským. Hrají dřevěné dechové nástroje Sočru s uměleckým vedoucím hoboistou Zdeňkem Rysem.

Potlesk sklízí sekce dřevěných dechových nástrojů Sočru s uměleckým vedoucím Zdeňkem Rysem a pochopitelně také Jaroslav Krček, který byl autorem právě doznělé lidové svity a který dnes slaví své 85. narozeniny. A ještě jedno půlkulaté výročí si dnes připomíná česká hudbymilovná veřejnost. Je tomu přesně 5 let, co z tohoto světa odešel čembalista, varhaník, hoboista, pedagog a v neposlední řadě komponista s přiléhavou přezdívkou poslední barokní skladatel František Xaver Thury. V následujícím koncertu pro 2 fagoty a orchestr Jana Křtitele Vaňhala se představí nejen jako čembalista, ale také jako autor kadence první věty. Dále hrají fagotisté Jaroslav Kubita a Michael Werner a symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala.

To byl Jan Křtitel Vaňhal a koncert pro dva fagoty a orchestr. Hrál Jaroslav Kubita, Michael Werner a sočer, který řídil Ondřej Kukal. Za čembalo usedl a kadenci v první větě napsal František Xaver Túry, od jehož úmrtí dnes uplynulo 5 let. A dalším jubilantem dnešního koncertu sočru je skladatel Jaroslav Doubrava, jehož žel zanedbatelné místo na současném repertoáru rozhodně neodpovídá jeho kompozičnímu významu. Doubrava se narodil v Chrudimi 25. dubna roku 1909. Ve čtvrtek tomu tedy bude přesně 115 let. Kichotovi v každém z nás věnoval svůj balet Don Kichot, komponovaný v nelehkých letech 1953 až 55, a zachytil v něm všechny hlavní scény Cervantesova románu. Svita, kterou teď uslyšíme, obsahuje části Slavnost v Toboso, Bloudění v mlhách, Tanec v krčmě, Let na větrném koni a Epilog. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Mario Clemens.

Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, řízený Mário Clemensem, zahrál svitu číslo 1 z baletu Don Quixote Jaroslava Doubravy. Od jehož narození ve čtvrtek uplyne 115 let. A před námi už je poslední kompozice dnešního koncertu Sočru. Vrátíme se v ní ke klavíristovi Zdeňku Jilkovi, od jehož úmrtí si v neděli připomeneme 25 let. A 25 let bylo také Karlu Kovařovicovi, budoucímu šéfovi Opery Národního divadla, když napsal svůj koncert pro klavír a orchestr F-moll. Tento stále ještě skrytý klenot českého koncertantního repertoáru hraje Zdeněk Jílek a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Provedení řídí Josef Hrnčíř.

0: Skrytý klenot mezi českými instrumentálními koncerty, to je koncert pro klavír a orchestr F-moll Karla Kovařovice. My jsme jej teď vyslechli v podání Zdeňka Jílka a Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Provedení řídil Josef Hrnčíř. Koncert Sočru v roce 2024 připravil Zdeněk Havlíček. A teď přesuneme pozornost k literatuře. Hermann Hesse chtěl být už ve 12 letech básníkem, ovšem rodina pro něj měla jinou představu, nastoupil do protestantského teologického semináře v Maulbronnu. Přísné prostředí ale nesnášel a ze semináře utekl. Hermann Hesse byl ale také velmi plodným malířem. Malovat začal až kolem 40. Během osobní krize spojené s první světovou válkou roku 1916 podstupoval psychoanalýzu a jeho lékař ho vybídl, aby své sny zachycoval výtvarně. Z terapeutického prostředku se postupně stala celoživotní vášeň. A nebylo to jen nějaké občasné čmárání spisovatele. Dochovalo se kolem 3000 akvarelů. Autor je považoval za jakési básně nebo sny, v nichž zachycoval svět tak, jak ho sám prožíval. A s tímto originálním umělcem a nositelem Nobelovy ceny za literaturu teď strávíme na Vltavě následující hodinu.
1: Souzvuk.
0: Z románu Narcis a Goldmund Hermana Hesseho, také z jeho poezie a krátkých próz, vybral a pásmo nazvané Tvář připravil v roce 2017 Petr Veselý. Účinkují Michal Bumbálek, František Derfler, Viktor Skála, Ladislav Kolář a Igor Dostálek v režii Lukáše Kopeckého.

0: Kdo našel cestu vnitro své, kdo v žhavém v sebe ponoření cítí, v čem jádro moudra je, že jeho mysl svět a Boha jen jak obraz a jak podobenství tuší, tomu každý čin a přemýšlení bude rozmlouváním s vlastní duší, v které svět i Bůh je obsažen.
1: Kapitola první. Tvář Matky Boží.
2: Večer toho dne nalezl Goldmund přístřeší v jednom klášteře. Ráno šel na mši. Srdce se mu podivně vzdouvalo tisícerou vzpomínkou. Dojemně jako dávným domovem voněl chladný kamenný vzduch klenutí a zněl klapot sandálů v chodbách na dlaždicích. Když mše skončila a klášterní kostel stichl, zůstal Goldmund klečet se srdcem podivně jatým. Pocítil touhu nějak se zbavit minulosti, nějak změnit svůj život. Nevěděl proč, třeba je to jen vzpomínka na léta strávená v klášteře Maria Bron, která ho jímala. Našel kněze, vyspovídal se mu, počet a tíže jeho hříchů mu připadaly nezměrné. Avšak zpovědník zřejmě život tuláků znal. Klidně naslouchal, káral a nabádal vážně a vlídně a na žádné zatracení nemyslil. S úlevou vstal, pomodlil se podle knězova příkazu a chtěl už z kostela odejít, když v tom vnikl oknem dovnitř sluneční paprsek. Podíval se za ním a v jedné postraní kapli náhle spatřil sošku, která ho přitahovala tak, že na ní hleděl zbožně a v hlubokém pohnutí. Byla to dřevěná socha Matky Boží. Stála nižně a mírně skloněna a to, jak jí z úzkých ramen spadal modrý plášť, jak napřahovala svou jemnou dívčí ruku a jak nad bolestnými ústy hleděly oči a klenulo se spanilé čelo. To všechno bylo tak živé, tak krásné a vroucí a plné duše, že snad ještě nikdy nic takového neviděl. Zdálo se mu, že tu vidí stát někoho, koho už hodně často vídával ve snech a tušeních, po kom často toužil. Několikrát se obrátil k odchodu, přesto ho postava znovu přitáhla zpět. Když chtěl konečně odejít, stál za ním kněz, jemuž se předtím zpovídal. Že je krásná, poznamenal vlídně. Těší mě, že se ti líbí. Stojí v našem kostele teprve rok. Dělal ji mistr Mikuláš, řezbář z našeho biskupského města.

0: Ještě dlouho Goldmund postával před tajuplnou postavou. Proměněn vyšel z kostela, kroky ho nesly naprosto změněným světem. Od onoho okamžiku měl něco, co ještě nikdy nevlastnil, co druhým tak často záviděl, anebo se tomu vysmíval. Měl cíl. Cesta, po níž teď kráčel, nebyla už ta, co včera. Šel netrpělivě, vyhledal uličku s mistrovým domem a zabouchal na vrata. V malém sále, který byl dílnou, stál v pracovní zástěře velký muž s vousem. Podíval se na cizince ostře světle modrýma očima a stručně se zeptal, co si přeje.
1: Mistře, v klášteře jsem viděl vaši Matku Boží. Ach, nedívejte se na mě tak nevlídně, mám veliké přání, plné srdce ho mám, až mě bolí. Nemám rodiče a nepřicházím odnikud. Byl jsem žákem v jednom klášteře, potom jsem utekl a léta jsem se potuloval až do dneška. Chtěl bych se stát vaším učedníkem. Mohu vám říct, proč bych se umění rád naučil? Mnoho jsem přemýšlel, viděl mnoho tváří a postav a nauvažoval se o nich a některé z těch myšlenek mi nedali klidu. Všiml jsem si, jak v některé postavě se znovu vrací určitý tvar, určitá linie, jak čelu odpovídá koleno a rameno boku a jak to docela uvnitř spadá všecko v jedno s podstatou a povahou člověka. A také toho jsem si všiml. Viděl jsem to jednou v noci, když jsem musel pomáhat u jedné rodičky, že největší bolest a nejvyšší rozkoš mají docela podobný výraz.
0: Mistr pronikavě na cizince pohlédl.
2: Překvapivě dobře umíš hovořit o umění, ale podívej se. Příjemně a chytře spolu hovořit není totéž, jako spolu pár let žít a pracovat. Tady je dílna a tady se pracuje a nemluví. Tady neplatí, co si třeba někdo vymyslel a dokáže povědět. Nýbrž pouze to, co člověk svýma rukama dokáže vytvořit. Zdá se, že to myslíš vážně. Proto tě nechci hned poslat pryč. Něco tedy nakreslíš. Tamhle je stůl, papír a uhlí. Posaď se tam a kresli. Snad pak uvidím, k čemu se hodíš.
0: Na židli, kterou mu Mikuláš ukázal, seděl Goldmund u kreslícího stolu. S prací nepospíchal. Seděl vyčkávavě a tiše jako bojácný žáček. Po hodné chvíli začal se mu vnitru utvářet obraz člověka, jehož znal ze všech nejlépe. Ten obraz byl bez trhlin a rozporů, přestože i tato postava měla rozmanité rysy a prozrazovala lecjaký zápas. Byl to obraz dávného přítele z kláštera, mnicha Narcise. Nikdy od té doby, co odešel z kláštera, nezřel přítele tak jasně. Jako ve snách, bez vůle a přesto naplněn odhodláním a nutností, začal opatrně kreslit postavu dlící v jeho srdci. Zapomněl na sebe sama i na místo, kde právě je. Neviděl, jak světlo v místnosti pomalu putuje. Neviděl, že se mistr na něho několikrát podíval. Jako obětování konal svůj úkol, který mu byl uložen, který mu uložilo jeho srdce. Vyzdvihnout a uchovat přítelův obraz tak, jak dnes žil v jeho srdci.

0: Uplynula hodina či víc, co si mistr jeho kresbu prohlédl, odešel a neřekl o ní ani slovo. Goldmund se posadil na koryto u studny a díval se na pramínek vody, který bez přestání padal do hluboké kamenné mísy. V tmavém zrcadle studně spatřil svůj vlastní obraz a pomyslil si, že tenhle Goldmund, který se na něho dívá z vody, už není ten z kláštera či z lesů. Myslel na to, jak on i každý člověk odplývá a stále se proměňuje, až nakonec zanikne, kdežto obraz vytvořený umělcem zůstává stále nezměnitelně tentýž. Třeba, uvažoval, je kořenem veškerého umění a možná i veškerého ducha strach ze smrti. Bojíme se jí, hrozíme se pomíjivosti, s žalem stále znova hledíme, jak květy vadnou a listí opadává, a ve vlastním srdci cítíme jistotu, že i my pomineme a brzy uvadneme. A jestliže jako umělci tvoříme obrazy, či jako myslitelé hledáme zákony a formulujeme myšlenky, pak tak činíme, jen abychom z toho velikého tance smrti přece jen něco zachránili. Uslyšel mistra scházet ze schodů a v zápětí poslouchal jeho slova.
1: Prohlédl jsem si tvou kresbu. Má chyby, ale přesto je krásná. Kdyby nebyla, byl bych ti daroval půl zlatky a zapomněl na tebe. Víc o té kresbě nepovím, ale chci ti pomoci, aby se z tebe stal umělec. Třeba je to tvé určení. Můžeš ke mně chodit a něčemu se přiučit. Bez závazků a bez smlouvy. Kdykoliv můžeš odejít. Když se ukáže, že žádný řezbář z tebe nebude, musíš se zkrátka dát na něco jiného.
0: Goldmund naslouchal zahanben a s dojetím. Jakýmsi tajným smyslem tušil tajemství uměleckého povolání, své lásky k umění, své občasné divoké nenávisti k němu. Bez myšlenek, jen pocitem to tušil v mnoha podobenstvích. Umění je spojení světa otcovského a mateřského. Může začínat v naprosté smyslovosti a vést až k naprosté abstrakci. A nebo může mít svůj počátek v čistém světě ideí a končit v nejkrvavějším mase. Všechna ta pravá a nepochybná umělecká díla mají tu nebezpečnou, usmívající se dvojí tvář, mužsko-ženskou, to spojení pudů a čisté duchovosti.

Goldmund nepatřil k oněm neblahým umělcům, kteří sice mají nadání, ale nenalézají vhodné prostředky, jak je vyjádřit. Vždyť existuje mnoho takových lidí, jimž je dáno pociťovat krásu světa s hloubkou a velikostí a nosit v duši vznešené a výsostné obrazy, ale kteří nenacházejí cestu, jak těm obrazům dát výraz a spodobit je pro radost druhým. Takovým nedostatkem netrpěl. Bylo pro něho snadné a bavilo ho užívat svých rukou a učit se dovednostem řemesla. Začátky rychle překonal a získal na zručnosti. V práci nacházel znovu sám sebe, své umělectví i svou duši. Jen v hodinách usebrání pracoval na soše učedníka Jana podle Narcise. Jeho zadumaná tvář vystupovala ze dřeva stále zřetelněji. V těch chvílích nebyl ani veselý, ani smutný. Nevěděl nic o chuti k životu, ani o pomíjivosti. To tu nestál on sám a nevytvářel obraz z vlastní vůle. Spíš to byl ten druhý, Narcis, kdo užíval jeho rukou, aby vystoupil z pomíjivosti a proměnlivosti života. To on vnesl do sochy jas a mír. Takhle cítil Goldmund mnohdy smrazením, vznikají pravá díla. Tak vznikla mistrova Madonna. Tímhle tajemným a svatým způsobem.

0: bezbožnosti a jasu. Je vážná, ale plná štěstí a míru. Je to tajemství, jak taková věc vzniká. Nejsem zrovna z nejpokornějších, ale musím říci, vytvořil jsem spoustu děl, která stojí daleko za tvým. Ne co do umění a pečlivosti, ale co do opravdovosti.
1: Náhle dostal Goldmund nápad. Najal si koně a rozjel se do kláštera, kde poprvé uviděl mistrovu Matku Boží. I dnes ho dílo okouzlovalo a podmaňovalo si ho. Viděl teď na té práci podrobnosti, které spatří jen umělec. Tichounce jemné pohyby v oděvu, smělost v utváření dlouhých rukou a prstů, jemnocitné využití náhodnosti ve struktuře dřeva, vroucnost a tajuplnost. Aby něco takového dokázal, musí člověk nejen chovat v duši obrazy, musí mít také um a cvik v očích a rukou. Snad to přece jen stojí za to, dát celý svůj život do služeb umění, na úkor svobody, na úkor velkých zážitků, aby člověk jednou vytvořil něco tak krásného. Kéž vycházejí z lidských rukou jen taková díla, nezbytná, žádným chtěním a žádnou ješitností neposkvrněná. Jenže tak tomu není. Pro něho jsou umění a umělecké povolání bez ceny, jestliže neplanou jak slunce a nebouří mocně jako vichry. Přinášejí-li jen příjemnost. On hledá něco jiného.

Vždy znovu, často náhle, Goldmunda radost a klid opustili, vždy znovu z něho spadla spokojenost se sebou samým a vytrhlo ho to pryč, do samoty a přemítání, na toulky, k pohledu na utrpení, na smrt, na pochybnost všeho konání, ke zření do propasti. Občas mu z beznadějně odevzdaného zírání na bezúčelnost a hrůzu náhle vykvetla nějaká radost. Prudké vzplanutí, touha zaspívat krásnou píseň či kreslit, a nebo se mu, když voněl ke květině či si hrál s kočkou, zase vrátilo ono dětské srozumění se životem. Dokud se opět nedostaví to druhé, smutek. Jen je možné, že věci nanejvýš určité a dotvořené působí na duši podobně jako věci nejneuchopitelnější a nejvíc beztvaré. Uvědomil si, proč se mu tolik bezvadných a dobře udělaných uměleckých děl nelíbí, že se mu vzdor své kráse skoro protiví. Dílny a kostely a paláce byly plné takových fatálních výtvorů. On sám na některých spolupracoval. Věci krásné, ano, ale nesvaté. Působily mu těžké zklamání, protože budili touhu po nejvyšším a přece ji nenaplňovali, protože jim chybělo to hlavní tajemství.

Jak tak Goldmund přemítal, dostal vidění. Byl to jen okamžik, zablesknutí. Viděl tvář pramáti skloněnou nad propastí života. Tajemství, které bude-li to kdy možné, by rád spodobil a dal mu promluvit. Postava velké rodičky, pramáti, jejíž tajemství nespočívá jako u jiných postav v té či oné podrobnosti, drsnosti či zdobnosti, síle či půvabu, nýbrž spočívá v tom, že největší protiklady světa, jinak neslučitelné, uzavřeli v této postavě mír a dlí v ní pospolu. Zrození i smrt, dobrota i krutost, život i zkáza. Kdyby si tu postavu jen sám vymyslel, kdyby byla jen hrou myšlenek nebo umělcovo ctižádostivé přání, pak by jí nebylo škoda, poznal by její vady a zapomněl na ní. Ale pramáti není žádná myšlenka. Nevymyslel si ji. Nýbrž ji uviděl. Žije v něm. Vždy znova ji potkává. Ponejprv ji vytušil, když v jedné vsi

I za zimní noci musel držet světlo nad ložem rodící selky. Tehdy v něm začal ten obraz žít. Často je vzdálen a ztracen na dlouhý čas, ale najednou se opět prudce vynoří. Obraz vlastní matky, kdysi nejmilovanější, se zcela proměnil v ten nový obraz. Je v něm uvnitř jako jádro v plodu. Třeba v tom je cíl. Třeba v tom je skryt smysl jeho života. Třeba nikdy její obraz nedokáže vytvořit. Třeba zůstane navždycky snem, tušením, vábením, zlatavým zásvitem svatého tajemství. V každém případě však musí za ní. Teď už byl blízek rozhodnutí, všechno se vyjasnilo. K čemu si ještě dál cvičit prsty? Na mistru Mikuláši se dá vidět, kam to vede. Ke slávě a proslulosti, k penězům a k vysychání o něch smyslů, jimž je ono tajemství přístupné. Když vyšel před práh, ulice a město mu náhle hleděli do očí cizím pohledem, jaký dostávají věci, když se s nimi srdce rozloučilo. Pohlédl zpět na domovní vrata. Byla to již vrata cizího domu.

není nám dopřáno bytí. Prout jsme jen, ochotni do tvarů veškerých se vlít. Ať je to jáma nebo dom, či noc, či den, vším jenom projdem, s tou žízní být. Bez spočinu plníme za tvarem tvar, nejsou však štěstím nám, potřebou, domovem. Pořád jsme na cestě, jen hosté, na chvíl pár. Neroste chléb pro nás, nevolá pluh, nečeká zem. Nevíme, co pro nás chystá Bůh v plánech svých. Hlínou ke hraní jsme v rukou se mu stali. Podajná, němá je, pláč nezná ani smích. On ji jen hněte, však nikdy nevypálí. Jedinkrát v kámen ustrnout, trvat, být, k tomu se věčně naše živá touha vine. Věčně nám dává jen tesknou úzkost pocítit. Vždyť na té pouti své z nás nikdo nikdy nespočine.

0: Kapitola 2. Návrat do kláštera.
1: Duchovní mlčel. Vyčkával a mlčel, až Goldmund zneklidněl a zkoumavě na něj upřel zrak. Ke svému zmatení spozoroval, že byl oděn do roucha otců z Mariabronu a měl na sobě odznak hodnosti opata. Pohlédl mu do obličeje. Byl to hubený obličej, pevný a jasně řezaný, s úzkými rty. Jako očarován hleděl Goldmund do tváře, kterou znal.
2: Narcisy.
1: Najednou se mu změnil celý svět. Roztřásl se. V závrati cítil, jako by místo hlavy měl prázdnou bublinu. Vnitřnosti se mu svíraly. V očích ho pálil deroucí se vzlikot. Přemohl se. Spoutal své srdce, poručil tělu, závrať vyhnal z hlavy. Chlapecky vzdorným a lehce posměšným tónem, docela jako kdysi v žákovských letech, ze sebe vypravil.
2: Promiň. Vidím, že ses stal opatem a já jsem pořád ještě tulák.
3: Ano, Goldmunde. A od svého přijetí do řádu se jmenuji Jan. Zřejmě si na to zapomněl.
1: Podali si ruce, dlouho je drželi a tiskli, cítili hluboké pohnutí. Goldmund si náhle vzpomněl, že už Narcise na Jana sám pokřtil. Je tomu řada let.
2: Byl jsem sochařem a řezbářem a nejlepší socha, kterou jsem kdy udělal, byl jinoch v přirozené velikosti. Byl to tvůj obraz, Jan, učedník Jan pod křížem.

Jeli chladným pozdním podzimem, kdy z rána na holých stromech viselo tlustě jinovatky, přejížděli na koních zvlněný kraj s pustými červenavými bažinatými místy, linie dlouhých hřbetů kopců připomínaly něco dávně známého. Konečně se blížili k cíli a po několika dnech ho dosáhli. Krátce předtím, než se objevili věž a střechy kláštera, přejížděli přes kamenité úhory, kde, jak dávno tomu, sbíral Goldmund kdysi třezalku. Shledání na něj zapůsobilo tak prudkým kouzlem, až nad tím mnohdy žasl. Kromě opata ho tu nikdo neznal, nikdo nevěděl, kdo je. Lidé, bratři i laici, žijící zde v pevném řádu. Znali ho však stromy na nádvoří, znali ho portály a okna, dlaždice v chodbách, povadlé keříky růží v křížové chodbě, čapí hnízda na sýpce a refektář. Z každého kouta mu vstříc vanula vůně minulosti, času jeho mládí. Láska ho poháněla si všecko znovu prohlédnout, znovu si vyposlechnout všechny známé zvuky, vyzvánění na požehnání a nedělní zvony, šumění tmavého mlýnského potoka mezi úzkými, mechem porostlými zdmi, večerní chřestění svazku klíčů, když šel bratr vrátný zamykat. U kamenných odtokových žlabů, do nich špadala dešťová voda ze střechy laického refektáře, stále ještě bujelo stejné drobné kvítí a stará jabloň v kovárenské zahradě měla své větve stále stejně pokroucené.

Nejen s klášterem důvěrně známým se Goldmund znovu shledal. Přestože tu nepřibylo nic nového a všechno tu stálo právě tak, jako když tu byl žákem a jako 100 a víc let předtím, už to očima žáka neviděl. Viděl a cítil teď rozměry staveb, klenby kostela, staré malby, kamenné a dřevěné figury na oltářích a v portálech, a i když nespatřil nic, co by na svém místě nebylo stálo už tehdy, přesto až teď viděl krásu všeho toho. Hleděl na starou Matku Boží z kamene v hořejší kapli. Už jako chlapec ji měl rád a nakreslil si ji, ale teprve nyní ji viděl bdělým zrakem a shledal, že je to mistrovské dílo. A takových úžasných věcí bylo mnoho. A žádná tu nebyla jen tak pro sebe a náhodou, nýbrž každá pocházela z téhož ducha a stála v těch starých zdech mezi sloupy a klenbami jako v přirozené domovině. Co se tu za těch pár set let postavilo, vytesalo, namalovalo, zažilo, vymyslelo a naučilo, bylo jednoho kmene, jednoho ducha a náleželo k sobě jako větve ke stromu.

0: Poslyš, Jené, bojím se, že nevíš, koho jsi vlastně do kláštera přivezl. Já nejsem mnich, ani se jím stát nechci. Znám sice tři veliké sliby a s chudobou jsem rád srozuměn, ale nemám rád ani cudnost, ani poslušnost. Ani mi ty ctnosti nepřipadají zvlášť mužné. A ze zbožnosti ve mně nezbylo už zhola nic. Už léta jsem se nespovídal, ani nemodlil. Musím ti říct, že je mi tu dobře. Ale žít vedle tebe jen tak a nedělat nic, to už dál nesnesu. I já bych rád pracoval a ukázal ti, co jsem a co dovedu. Zkusil jsem to kdysi s uměním. Přineslo mi překonání pomíjivosti. Zjistil jsem, že z bláznivého tance smrti lidského života v uměleckých dílech něco zůstává a přežívá. I ona jistě jednou pominou, schoří či se rozpadnou. Přečkají však mnoho lidských životů a tvoří tichou říši obrazů a svátostí mimo čas. Spolupracovat na ní mi připadá dobré a útěšné, neboť to téměř znamená zvěčňovat pomíjivé.
1: To se mi líbí a doufám, že vytvoříš ještě mnoho krásných děl. Jen myslím, že podivuhodnost umění si touto definicí ještě nevyčerpal. Domnívám se, že umění nespočívá v tom, že se pomocí kamene, dřeva a barev něco existujícího, avšak smrtelného, vyrve smrti. Dříve, než se nějaká umělecká podoba vyjeví a získá na skutečnosti, existuje už jako obraz v umělcově duši. Tento praobraz je totéž, čemu staří filozofové říkají idea. Tím, že vyznáváš ideje a praobrazy, uznáváš, že uprostřed zmateného a bolestného bojiště života, uprostřed toho nekonečného tance smrti tělesného života, existuje tvůrčí duch.

Spousta daleko rozesetých míst, planiny i lesy, města a vesnice, hrady a kláštery, všichni ti lidé, ať už živí či mrtví, to všechno je uloženo a navzájem svázáno v Goldmundově nitru. V jeho vzpomínce, v lásce, lítosti, touze. A kdyby si ho zítra vzala smrt, pak se to všecko zas rozpadne a vyhasne. Celá ta kniha obrazů. Z tohoto života, z toulek, ze všech těch let, kdy se pustil do světa, zbylo až po dnešek málo ovoce. Zbývalo těch pár soch, které vytvořil, a pak ještě kniha obrazů. Ten neskutečný svět v jeho hlavě. Krásný a bolestný obrazový svět vzpomínek. Je na čase ještě něco vykonat, něco vytvořit a po sobě zanechat. A nebo to pořád půjde tak dál. Stále nová města, nové krajiny, zážitky, nové obrazy nakupené jeden na druhý, z nich si neodnáší nic než neklid. Tu právě tak mučivou jako krásnou přeplněnost srdce.

0: Na postavách evangelistů pracoval Goldmund ve svých nejlepších dnech, kdy všechno v něm bylo v souladu a nezastěňovali ho žádné pochyby. Narcis ho občas pozoroval.
1: Mnohému se od tebe učím, Goldmunde. Začínám rozumět, co to je umění. Dřív mi připadalo, že se ve srovnání s myšlením a vědou nedá brát tak docela vážně, protože člověk je už jednou pochybnou směsí z ducha a hmoty, protože mu duch otvírá poznání věčného, ale hmota ho sráží a připoutává k pomíjivému, měl by se snažit jít od smyslů k věcem duchovním, aby svůj život povýšil a dal mu smysl. Sice jsem dával najevo, že si umění cením, ale vlastně jsem byl domýšlivý a schlížel jsem na ně spatra. Teprve teď vidím, jak mnoho cest vede k poznání a že cesta ducha není jediná a možná ani ne nejlepší. Myslitel se pokouší poznat a znázornit podstatu světa pomocí logiky. Ví, že náš rozum a jeho nástroj, logika, jsou instrumenty nedokonalé. Právě tak, jako umělec dobře ví, že jeho štětec nebo dláto nikdy nebude moci dokonale vyjádřit zářivou podstatu nějakého anděla či svatého. Přesto se o to oba pokoušejí každý svým způsobem. Tím, že se člověk snaží pomocí vloh daných mu přírodou uskutečnit sám sebe, činí to nejvyšší a jedině účelné, co může učinit. Proto jsem ti dřív často říkával, nepokoušej se napodobovat myslitele či asketu, nýbrž buď sebou samým. Hleď, uskutečnit sám sebe. Vytvořil si mnoho soch. A když se ti taková socha opravdu podařila, když si takový obraz člověka zbavil všech náhodností, pak si takový obraz člověka uskutečnil. Tajemství bytí pojímáš hluboce. Vyjadřuješ je mnohem živěji než většina myslitelů. Tebe se dotýká právě to nejnestálejší a nejsmrtelnější. A zvěstuješ smysl života právě v pomíjivosti. Neodvracíš od něho zrak. Oddáváš se mu. A on se stává tím nejvyšším podobenstvím věčného. My se snažíme přiblížit Bohu tím, že od něho svět odnímáme. Ty se mu přibližuješ tím, že miluješ jeho stvoření. A tvoříš je znovu.

Možná, že vést život jako Goldmund nebylo jen dětinštější a ličtější. Nakonec bylo třeba i statečnější odevzdat se tomu krutému proudu a zmatku, dopouštět se hříchů a brát na sebe jejich trpké následky, místo vést v ústraní od světa s rukama umytýma život čistý. Třeba bylo těžší, statečnější a ušlechtilejší putovat s botama roztrhanýma po lesích a silnicích, snášet slunce a déšť, hlad a nouzi, pohrávat si s radostmi smyslů a platit za ně strádáním. V každém případě Goldmund ukázal, že člověk určený k věcem vysokým se může pošpinit spoustou prachu a krve, aniž by se stal malým a sprostým, aniž by v sobě usmrtil božské jádro, aniž by jeho duše a tvůrčí síla vyhasly. Od té doby, co Narcis viděl, jak z Goldmundových rukou vycházejí ty vnitřním řádem a formou zjasněné útvary, ty vroucí duši vyzařující obličeje, všechny ty smělé i mírné, hrdé či svaté rysy, od té doby dobře věděl, že v tom nestálém srdci přebývá mnoho světla a milosti.

0: Nevím, jestli dokážeš pochopit, jak je mi u srdce, když pomyslím, že moje dílo bude brzy hotové. Pak je odnesou a postaví na místo, dostane se mi pár pochval a pak se vrátím do holé dílny, sklíčen tím vším, co se mi v mém díle nepodařilo.
1: Několik týdnů na to byla Goldmundova velká práce skutečně hotová. Jeho dílo přešlo do vlastnictví druhých. Prohlíželi si je, posuzovali a chválili. Jeho srdce i dílna však zely prázdnotou. A on sám nevěděl, zda dílo bylo té oběti hodno. Od dokončení práce byl jeho život neurovnaný. Byl hluboce neklidný a nespokojený. Mnoho teď vzpomínal na mistra Mikuláše a na to, zda sám nebude brzy takový jako on. Pilný a počestný, dovedný, ale nesvobodný a stárnoucí.

0: V zlomu rozštěpená větev, co trčí tu už kolik let, suše si povrzává ve větru svou píseň, zbavená listí, kůry, holá, zašedlá dlouhým životem i dlouhým umíráním znavená. Drsně a vytrvale ten zpěv zní, je vzdor v něm, je v něm skryté tesknění po jednom létě ještě, jedné zimě, poslední.
1: Kapitola 3. Druhý

Goldmund přešel ke stěně, kde viselo malé zrcadlo. Pozorně si prohlížel tvář, která se na něho ze zrcadla dívala. Z drobné a kalné plochy zrcadla se na něho díval starý, trochu zanedbaný muž. Tvář sice známá, ale jaksi cizí, poněkud nepřítomná. Připomínala mu leckterý obličej, který znával. Trochu mistra Mikuláše, trochu starého rytíře, který mu kdysi dal ušít pážecí oděv, trochu i svatého Jakuba z kostela, starého vousatého světce. Pečlivě četl v té tváři, jako by mu záleželo na tom dovědět se o tom člověku víc. Kývl na něj a znovu ho poznal. Ano, odpovídal pocitu, který sám o sobě měl. Unavený a trochu otupělý starý muž se tu vrátil z cest. Všední člověk, který se ničím nemůže honosit. A přesto proti němu nic nenamítal, ba líbil se mu. Měl ve tváři něco, co někdejší hezký Goldmund neměl. Při vší té únavě a rozkladu měl ve tváři vepsán rys spokojenosti, či spíš lhostejnosti. Tiše se jen tak pro sebe smál a viděl, jak obraz v zrcadle se směje sebou. Pěkného chlapíka si to přivedl z cesty domů. Pěkně sešlý a pohořelý se vrátil z té své výšťky a nepozbyl jen koně a cestovní brašny. Postrácel a opustili ho i jiné věci. Mládí, zdraví, sebedůvěra, červeň ve tvářích i síla pohledu. Přesto se mu obraz zamlouval. Ten starý, slabý chlapík v zrcadle mu byl milejší než Goldmund, kterým byl tak dlouho. Je starší, slabší, ubožejší, ale klidnější. Je spokojenější, dá se s ním lépe vyjít. Zasmál se a mrkl jedním vrásčitým očním víčkem. Pak se natáhl na postel a usnul. Druhého dne po návratu seděl ve své komůrce skloněn nad stolem a pokoušel se kreslit, když ho přišel navštívit Narcis. Goldmund vstal od papíru a napřáhl k němu ruku. Narcis se až do hlouby srdce vyděsil, když na přítele pohlédl. Díval se mu do očí, ale ani on neviděl jen vyhaslost a žalostnou povadlost obličeje. Viděl i to druhé, ten zvláštní rys rovnováhy a odevzdanosti.

0: bolesti? Ano, bolestí mám dost. Ale podívej, bolesti nejsou nijak špatné. Přivedli mě k rozumu. Už se teď nestydím, ani před tebou ne. Tenkrát, když jsi za mnou přišel do vězení zachránit mi život, musel jsem pořádně zatnout zuby, jak jsem se před tebou styděl. To mě teď už docela přešlo.
1: Myslíš na smrt?
0: Ano, je na čase, abych umřel. Jsem s tím svolný a jsem na to zvědav. Je to ode mne možná hloupé, ale já jsem na to opravdu zvědav. Ne na onen svět, s tím si skoro žádné myšlenky nedělám. A smím-li něco říci otevřeně, už v něj ani nevěřím. Žádný onen svět není. Uschlý strom je mrtvý navždycky, zmrzlý pták se k životu neprobudí a právě tak ani člověk, když umře. Snad se na něj ještě chvilku vzpomíná, ale ani to netrvá dlouho. Ne. Zvědav jsem na umírání jen proto, že pořád ještě věřím nebo sním, že jsem na cestě k matce. Nemohu se zbavit myšlenky, že místo smrti s kosou přijde moje matka a vezme mě k sobě a zavede zpátky do nebytí a nevinnosti. Leckdy dřív jsem si myslíval, že umírat mi nebude nijak zatěžko. Byl to ale jen omyl. Když šlo do tuhého, tehdy tu noc ve vězení, se to ukázalo. Prostě jsem umřít nedokázal. Byl jsem ještě příliš silný a divoký. Všechno ve mně by byli museli zabít dvakrát. Teď je to ale jinak. Když jsem i s koněm spadl do rokle a do potoka a zlámal si žebra, poznal jsem, co je to skutečná bolest. Hned při pádu jsem cítil, že se mi uvnitř v prsou něco láme a to lámání mi působilo radost. Ležel jsem ve vodě a viděl, že musím umřít, ale bylo to docela jinačí. Nic jsem proti tomu neměl. Umřít mi nepřipadalo nijak zlé. Cítil jsem prudké bolesti a k tomu jsem měl sen nebo vidění. Ležel jsem a v prsou mě pálilo a já jsem se bránil a křičel, ale v tom jsem uslyšel nějaký hlas, jak se směje. Hlas, který jsem neslyšel od dětství. Byl to hlas mé matky. Hluboký ženský hlas plný lásky. A pak jsem viděl, že je to ona, že je u mne a že mě drží na klíně a otevřela mi hruď a má své prsty hluboko mezi mými žebry a chce mi vyjmout srdce. Když jsem to spatřil a pochopil, už to nebolelo. Stále jsem ji nosil sebou, postavu plnou lásky a plnou tajemství. Přednedávnem by mi bylo ještě docela nesnesitelné si pomyslet, že bych mohl umřít, aniž bych její postavu vytvořil. A podívej, místo, aby na ní pracovali a formovali ji moje ruce, formuje a utváří ona mne. Drží mi ruce kolem srdce a uvolňuje je a vyprazňuje mě, svedla mě až k smrti a se mnou zemře i můj sen. Ještě ho vidím. A kdybych měl v rukou dost síly, mohl bych ho vytvořit. Ale ona nechce. Nechce, abych vyjevil její tajemství.

0: Epilog.
1: Na úpatí hory seděl poutník. Na ramena mu padaly žluté plátky květů. Byl unavený a měl zavřené oči. Ze žlutého stromu se na něho snesl sen. Poutník se zmenšil a byl zase hochem. V zahradě za domem slyšel zpívat matku. Spatřil motýla, žlutého a krásného, vesele žlutého proti nebi. Rozběhl se za motýlem. Běžel přes louku, běžel přes potok, běžel k jezeru. Tu se motýl pustil dál nad jasnou vodu a hoch se rozletěl za ním. Vznášel se lehce, letěl šťastně modrým prostorem. Na křídla mu svítilo slunce. Letěl za žluťáskem nad jezerem a přes vysokou horu a tam stál na oblaku Bůh a zpíval. Okolo něho byli andělé. Jeden z andělů vypadal jako hochova matka a skláněl zelenou kropicí konev nad záhonem tulipánů, aby se květiny mohly napít. Hoch letěl k němu, byl také andělem a matku objal. Poutník se probudil a myslel na anděly. Slyšel, jak ze stromu padají jemné lístky, slyšel, jak ve stromě stoupá a klesá ve zlatých proudech jemný, klidný život. Hora k němu schlížela přes jezero, u ní spočíval Bůh v hnědém kabátě a zpíval. Jeho píseň se nesla nad křišťálovou jezerní hladinou. Tu začal sám zpívat, pomalu a táhle. Jeho píseň neměla nic společného s uměním. Byla jako vzduch a vlnobytí. Dlouho si tak poutník pro sebe zpíval, jako si zvoní zvonky v jarním větru a skřípe strašák v poli. Zpíval hodinu, možná rok. Zpíval jako dítě i jako Bůh. Zpíval jako motýl, zpíval jako matka, zpíval jako tulipán, zpíval jako jezero, zpíval jako vlastní krev i jako krev stromu. Když pak šel dál a bezmyšlenkovitě scházel do teplého kraje, vzpomněl si postupně na svou cestu a její cíl i na své jméno. Už jen z dáli slyšel ještě zpěv od jezera. Tam stál Bůh v hnědém kabátě a stále zpíval. Ale poutníkovi se tón jeho písně víc a víc vytrácely.

0: Souzvuk nadepsaný Hermann Hesse Tvář připravil v roce 2017 Petr Veselý z románu Narcis a Goldmund, také z Hesseho Poezie a krátkých próz za použití překladu Vratislava Slezáka, Vladimíra Tomeše a Radovana Charváta. Dramaturgie Alena Blažejovská, výběr hudby a režie Lukáš Kopecký. Vyrobila tvůrčí skupina Drama a literatura ve studiu Českého rozhlasu Brno. Účinkovali Michal Bombálek, František Derfler, Viktor Skála, Ladislav Kolář a Igor Dostálek. Vážení a milí, blíží se 23. hodina a to je na Vltavě také čas pro literaturu.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Četba s hvězdičkou.
0: Cesta Viktora Frankensteina v románu Mary Shelley začala snem překonat hranice lidských možností. Teď ho jeho vlastní stvoření vede až na samotný okraj známého světa mezi arktické ledy,

0: Frankenstein. Část osmá, závěrečná.
1: Kamkoliv se od té chvíle obrátím, všude vidím ten obraz. Bledé paže a ochablé tělo odhozené vrahem na svatební máry. V globách jsem padl na zem.
2: Když jsem nabyl vědomí, stálo kolem mě služebnictvo hostince a jejich obličeje vyjadřovaly bezdechou hrůzu. Připadala mi však jako pouhý stín mých vlastních pocitů, jako jejich výsměch. Utekl jsem od nich do pokoje, v němž bylo neživé tělo mé Alžběty, mé lásky, mé drahé a ušlechtilé ženy. Našel jsem ji už uloženou na lůžku. Hlava jí spočívala na paži a přes obličej a krk měla rozprostřen bílý šátek. Vypadala, jako by spala. Přiskočil jsem k ní a horoucně ji objal, ale smrtelná bledost a chlad jejich údů mě přesvědčili, že ta, kterou svírám v náruči, už není mou milovanou Alžbětou. Na krku měla stopy vrahova stisku a z rtů jí už nevycházel dech. Sklánil jsem se nad ní v hlubokém zoufalství, až jsem náhodou vzhlédl. Předtím byly okenice zavřeny, ale najednou jsem s údivem postřehl, že do pokoje vniká žluté měsíční světlo. S pocitem nepopsatelného děsu jsem uviděl u otevřeného okna postavu, kterou jsem v životě nejvíce nenáviděl a které jsem se nejvíc hrozil. S obličejem skřiveným úsměškem ukazoval netvor prstem na mrtvou Alžbětu, jako by se mi vysmíval. Přiskočil jsem k oknu, vytáhl pistoli a vystřelil. Ale zlosin se skrčil, opustil místo, kde stál a jako blesk vyrazil k jezeru a skočil do vody. Pustili jsme se za ním v člunech, rozhodili jsme sítě, ale marně. Po několika hodinách jsme ztratili všechnu naději a vrátili se na břeh. Většina mých společníků se domnívala, že to byl přelud mé fantazie. Po přistání se pustili do prohledávání okolí a po skupinkách se vypravili různými směry do lesů a vinic. Šel jsem s nimi, ale po chvíli se mi začala točit hlava, nohy se mi podlamovaly a nakonec jsem zcela vyčerpán klesl k zemi. Před očima se mi zatmělo a roztřásla mne horečka. V takovém stavu mě odnesli zpět do hostince a uložili na lůžko. Téměř jsem nevěděl, co se děje, a bloudil jsem zrakem po pokoji, jako bych hledal něco, co jsem ztratil. Později jsem vstal a jakoby v podvědomí jsem dovrávoral do pokoje, kde leželo tělo mé nejdražší Alžběty. Kolem ní stály plačící ženy. Sklonil jsem se k ní a skropil její líc horoucími slzami. Nebyl jsem schopen jediné jasné myšlenky. Jen jsem zmateně přemýšlel o svém neštěstí a jeho příčině. Bylo mi, jako by mě zahaloval mrak hrůzy. Vilémova smrt, Justýněna poprava, Klervalovo a nyní Alžbětino zavraždění. A to jsem vlastně nevěděl, zda moji jediní zbylí příbuzní jsou před netvorem v bezpečí. Vždyť otec se teď mohl svíjet v jeho vražedném stisku a bratr Arnošt mu mohl ležet mrtev u nohou. Ta myšlenka mě vyburcovala k činu. Usoudil jsem, že musím co nejrychleji odjet do Ženevy. Otec a Arnošt byli živi, ale tatínek se zhroutil, jakmile jsem mu sdělil tu strašnou novinu. Nemohl dál žít pod tíhou hrůz, které se na něj nakupily. Zdroje jeho života náhle vyschly a za několik dní mi zemřel v náručí. Nepamatuji se, co se pak dělo se mnou. Nevnímal jsem, cítil jsem jenom utrpení a temnotu. Občas jsem sníval, že s přáteli z mládí bloudím po rozkvetlých lukách a líbezných údolích, ale jakmile jsem se probudil, zjistil jsem, že jsem v žaláři. Později jsem poznenáhlu začal vnímat pocit zármutku. Postupně jsem začal chápat své postavení i to, co všechno se stalo. Tak jsem se osvobodil ze svého žaláře. Prohlásili mě totiž za šíleného a po řadu měsíců byla mým domovem osamělá cela. Svoboda by však byla pro mě bezcenným darem, kdyby se ve mně s návratem rozumu nebyla současně probudila i touha po pomstě. Neprodleně jsem odjel z Ženevy a vydal se po stopách svého odporného nepřítele. Neměl jsem žádný pevný plán. Mnoho hodin jsem prochodil po okolí a nevěděl jsem, kudy se dát. Když se blížila noc, došel jsem ke vchodu na hřbitov, kde odpočívali Vilém, Alžběta a otec. Vešel jsem a přistoupil k náhrobnímu kameni označujícímu jejich hrob. Všude kolem bylo ticho, jen vítr rozechvíval listí na stromech. Zmocnil se mě hluboký zármutek, ale v zápětí ustoupil nenávisti a zoufalství. Oni byli mrtví, já žil a žil také jejich vrah. A já jsem musel dále vést tento bezútěšný život jen proto, abych ho zničil. Poklekl jsem do trávy, políbil zem a s chvějícími se rty jsem zvolal: při posvátné půdě, na níž klečím, a při věčném a hlubokém zármutku, který pociťuji, přísahám, že budu tak dlouho pronásledovat vraha, který toto utrpení způsobil, dokud já či on nezahyneme v zápase na život a na smrt. Pro tento cíl chci uchovat svůj život. Pro tuto pomstu chci vnímat slunce a kráčet po zemi, kterou bych nejraději už nikdy neviděl. A vás, duchové mrtvých, bloudící vyslanci mé pomsty, vyzývám, abyste mi pomáhali a vedli mé kroky. Ticho noci přerušil divoký smích. Dlouho a hlučně mi zněl v uších. Odrážel se od hor a mně připadalo, jako by mě výsměchem obklopilo samo peklo. Ale má přísaha byla vyslechnuta a nyní budu moci žít jen pro pomstu. Jen proto mě v té chvíli nepřemohl záchvat šílenství a já neukončil svůj bědný život. Smích stichl a známý odporný hlas mě zřejmě z velké blízkosti tiše oslovil.
1: Dobrá, ubožáku, rozhodl ses tedy žít. To mě plní uspokojením.
2: Rozběhl jsem se k místu, odkud se hlas ozýval, ale netvor už zmizel. Náhle se objevil široký kotouč měsíce a plně ozářil jeho hrůznou, znetvořenou postavu, prchající nad lidskou rychlostí. Dlouhé měsíce jsem ho pronásledoval. Sledoval jsem ho podél Róny, dospěl jsem až k modrému Středozemnímu moři a díky náhodě jsem zahlédl, jak se za noci ukryl do lodi plující do Černého moře. Nastoupil jsem na stejnou loď, ale opět mi unikl, ani nevím jak. Sledoval jsem jeho stopy po pláních Tatarska a Ruska. Stále mi prchal. Někdy jsem se o něm dozvěděl od sedláků, vyděšených jeho odporným zjevem, jindy mi z obavy, že bych mohl ztratit jeho stopu a ze zoufalství zemřít, sám zanechal znamení, které mě vedlo dál. Když sněžilo, viděl jsem šlápoty jeho mohutných nohou na bílé pláni. Pokračoval jsem v cestě na sever. Sněhu přibývalo a mráz se už téměř ani nedal vydržet. Řeky byly pokryty ledem, takže jsem nemohl lovit ryby a byl jsem zbaven téměř všech možností získat potravu. Byl jsem odhodlán nepolevit a s nezmenšeným úsilím jsem dál putoval přes nesmírné pustiny, až se v dáli téměř na nejzazší hranici obzoru objevil oceán. Před několika týdny jsem si opatřil saně a psí spřežení a tak jsem se velmi rychle dostal přes zasněžené pláně. Nevím, zda netvor měl stejnou výhodu, ale zjistil jsem, že jsem mu každým dnem blíže. Když jsem poprvé spatřil oceán, měl přede mnou pouze jednodenní náskok a já doufal, že ho dostihnu ještě dříve, než se dostane k pobřeží. Pustil jsem se proto vpřed s novou odvahou a za dva dny jsem dorazil do ubohé vesničky u moře. Vyměnil jsem své pozemní saně za jiné, uspůsobené pro cestování po nerovném povrchu zamrzlého oceánu. Nakoupil jsem potraviny a opustil pevninu. Nemohu posoudit, kolik dní už od té doby uplynulo. Podle množství zásob, které jsem spotřeboval, bych soudil, že jsem na této cestě strávil 3 týdny. Byl jsem u konce sil a brzy už bych nejspíše klesl pod tíhou zoufalství. Jednou mě však mý nešťastní psi s námahou vyvlekli na vrcholek ledového pahorku. Pln úzkosti jsem odtud pohlížel na nekonečný prostor a náhle jsem v dáli spatřil tmavý bod. Napínal jsem zrak, abych zjistil, co to je. Po chvíli jsem rozeznal saně a na nich známou obrovskou postavu. Rychle jsem nakrmil psy a po krátkém odpočinku jsem vyrazil vpřed. Saně bylo stále ještě vidět a už jsem je nestrácel z očí. Viditelně jsem je doháněl a když jsem po téměř 2 dnech spatřil svého nepřítele ve vzdálenosti asi 1 míle, srdce se mi rozbušilo vzrušením. A tu, když jsem měl onoho vraha na dosah ruky, náhle se mé naděje rozplynuly a já jsem ztratil jeho stopu tak úplně, jako až dosud nikdy. Zvedl se vítr, moře se prudce vlnilo, ledový příkrov se začal zachvívat a s mohutným rachotem se rozštěpil a pukl. Všechno skončilo v jediném okamžiku. Mezi mnou a mým nepřítelem se vlnilo rozbouřené moře a já se plavil na ledové křeče, která se neustále zmenšovala. Uplynulo několik strašných hodin. Většina mých psů pošla a já málem podlehl zoufalství. Vaše zakotvená loď, k níž mě mákra unášela, pro mě znamenala jedinou naději na pomoc a záchranu. Rychle jsem si z kusů saní udělal vesla a s jejich pomocí se mi namáhavě dařilo řídit kruh směrem k vaší lodi. Vzal jste mě na palubu, když jsem byl téměř na konci svých sil a brzy bych podlehl smrti, které se stále ještě děsím, protože můj úkol není splněn. Musím snad zemřít a on bude žít. Jestli ano, pak přísahejte, kapitáne, že neunikne, že nezvítězí nad mým utrpením a nebude dále páchat své zločiny. Je výmluvný a přesvědčivý. Jednou získala jeho slova dokonce moc i nad mým srdcem. Nevěřte mu však. Jeho duše je ohyzdná jako jeho tvář, plná zrady a podlé zloby. Neposlouchejte ho. Dovolejte se nebohých Viléma, Justýny, Klervala, Alžběty, mého otce i mě, nešťastného Viktora. A vražte mu dýku přímo do srdce. Budu při vás a zavedu čepel na správné místo.
0: Srpna 1771. Kdo pochopí hloubku mého zármutku nad skonem toho ušlechtilého muže? Vše, co bych vyslovil, by bylo nedostačující a slabé. Z očí se mi derou slzy a kanou na stránky mého deníku. Můj Bože, jaký výjev se odehrál před mýma očima. Jsem stále ještě zmaten. Ani nevím, dokážu-li přesně vylíčit, co se stalo, ale příběh, který jsem až dosud vypsal, by byl bez tohoto tragického konce neúplný. Vstoupil jsem do kabiny, kde leželo tělo nešťastného Frankensteina. Nad ním se sklánila postava, pro jejíž popis nenalézám slov. Byla mohutná, ale neohrabaná a nesouměrná. Její obličej byl zakryt dlouhými prameny rozježených vlasů, ale jedna ruka byla napřažená. Pokožku měla zbarvenou jako mumie. Když netvor zaslechl mé kroky, skočil k oknu. V životě jsem neviděl něco tak strašného jako jeho obličej, plný odporné a odpuzující ohyznosti. Bezděčně jsem zavřel oči a horečně jsem přemýšlel, jak se mám k vrahovi zachovat. Vyzval jsem ho, aby zůstal. Zarazil se. Udiveně na mě pohlédl, Pak se znovu obrátil k mrtvému tělu svého stvořitele a jakoby zapomněl na mou přítomnost, podlehl divokému záchvatu jakési neovládatelné vášně, která se projevovala v každém gestu a výrazu.
1: Tak i on se stal mou obětí. Jeho vraždou jsem dovršil své zločiny. Bídný běh mého života se blíží ke konci. Aha, Frankensteine. Proč tě nyní prosím o odpuštění? Vždyť jsem tě nenávratně zničil. Zahubil jsem všechny tvé nejdražší. Běda je mrtev. Nemůže mi už odpovědět.
0: Hlas se mu zalikal. Mou první reakcí bylo splnit poslední přání umírajícího a zabít jeho.

0: dohnal svou ďábelskou pomstu do krajnosti, byl by Frankenstein naživu.
1: Co vás napadá? Myslíte si snad, že jsem byl necitelný k zoufalství a výčitkám svědomí? On nepocítil při pohledu na vykonaný skutek ani desetitisícinu hrůzy, kterou jsem pocítil já při postupném uskutečňování svých činů. Strašlivé sobectví mě hnalo vpřed a přitom mi srdce plnili výčitky. Myslíte si, že Clervalovy steny byly hudbou pro mé uši? Mé srdce bylo schopno přijímat lásku a přátelství, než je utrpení naplnilo zlobou a nenávistí. Avšak ta náhlá změna mi způsobila taková muka, jaká si ani neumíte představit. Po Clervalově zavraždění jsem se vrátil do Švýcarska se zlomeným srdcem. Litoval jsem Frankensteina. Má lítost vyústila v hrůzu a děsil jsem se sám sebe. Potom jsem však zjistil, že on, tvůrce mého života, ale i všech mých nevýslovných trýzní, se odvažuje doufat ve štěstí, že pro mě připravil jen zoufalství a utrpení a sám se snaží nalézt radost v citech a lásce, které jsou mně navždy odepřeny. Tehdy mě slepá závist a trpké rozhořčení naplnili nenasytnou touhou po pomstě. Vzpomněl jsem si na svou hrozbu a rozhodl se, že ji splním. Věděl jsem, že tím sám sobě chystám smrtelná muka. Byl jsem však otrokem vášně, již jsem nemohl neposlechnout. Od té doby se zlo stalo vodítkem mých činů. Byl jsem posedlý touhou dokonat svůj ďábelský plán. A nyní k tomu došlo. Zde leží má poslední oběť.
0: Zpočátku jsem byl pohnut líčením jeho strastí. Když jsem si však vzpomněl, co mi Frankenstein řekl o jeho přesvědčivé výmluvnosti, a když jsem znovu pohlédl na jeho mrtvé tělo, zmocnila se mě opět nevole. Bídáku, jak ušlechtilé, že jsi sem přišel, abys tu kňučel nad tragédií, kterou si zavinil. Kdyby ten, jehož oplakáváš, ještě žil, opět by se stal obětí tvé proklaté pomsty. Necítíš lítost. Naříkáš jen proto, že oběť tvé zloby ti byla vyrvána z moci.
1: Ne, ne, tak tomu není. Takový ovšem může být dojem, který jste si vyvodil z mých činů. Nechci nikoho strhnout do své bídy. Stejně nenajdu nikoho, kdo by mě chápal. Když jsem poprvé hledal pochopení, má duše přetékala štěstím a láskou. A na těch citech jsem se chtěl podílet. Ale teď, když se ctnost stala pro mě stínem a štěstí i láska se změnily v hořké zoufalství, kde bych mohl hledat pochopení? Jsem vyrovnán s osudem. Budu trpět dál a sám. A jsem smířený s myšlenkou, že po mé smrti bude památka na mě naplněna odporem a hanbou. Kdysi bujeli v mé fantazii sny o ctnosti, slávě a radostech. Kdysi jsem choval bláhovou naději, že se setkám s lidmi, kteří mi odpustí můj zevnějšek a budou mě milovat pro dobré vlastnosti, které ve mně dřímaly. Živili mě ušlechtilé ideály cti a oddanosti, ale teď mě zločin ponížil na úroveň nejhnusnějšího zvířete. Probírám-li různý seznam svých hříchů, nemohu uvěřit, že jsem týž tvor, jehož myšlenky byly kdysi plné vznešených vidin krásy a dobra. Ale tak tomu zřejmě je, že padlý anděl se stane odporným ďáblem. Ale i ďábel má ve své bezútěšnosti přátele a druhy. Já však jsem sám. Není v tom nespravedlnost? Mám být pokládán za jediného zločince, když se proti mně prohřešilo celé lidstvo? Jistě necítíte nenávist k Felixovi, který mě potupně odehnal od svých dveří. Jistě nezatracujete ve

0: Kovany, kteří mě pro nic za nic málem utloukli kameny. Nikoli. Jsou to čestní a neposkvrnění lidé. Ale já, opuštěný ubožák, já jsem z růda, kterou je třeba odhánět, kopat a bít. Ještě teď se mi bouří krev při vzpomínce na takovou nespravedlnost. Je ovšem pravda, že jsem bídák. Vraždil jsem lidi, krásné a bezmocné. Zaškrtil jsem nevinné v jejich spánku a stiskl k smrti hrdlo těch, kdo nikdy neublížili ani mě, ani jinému živému tvoru. Uvrhl jsem do neštěstí svého stvořitele, člověka vynikajícího všemi vlastnostmi, které si u lidí zaslouží lásku a obdiv. Dokonce jsem ho dohnal do úplné zkázy. Zde leží mrtev, bledý a studený. Vím, že se mně hrozíte. Ale vaše hrůza se nemůže vyrovnat té, se kterou se na sebe dívám já. Dívám se na ruce, které spáchaly zločiny. Myslím na srdce, které je zosnovalo. A toužím po okamžiku, kdy už na nic nebudu myslet. Nebojte se, že bych se ještě v budoucnu dopustil nějakých zločinů. Mé dílo je téměř u konce. Běh mého života už nepotřebuje ani vaši smrt, ani smrt nějakého jiného člověka. Nic takového jej neukončí. Nemyslete si, že se svou smrtí budu otálet. Opustím vaši loď na kře, která mě sem zanesla, a vyhledám nejsevernější bod země koule. Tam navrším pohřební mohylu a změním v popel svou bídnou postavu, aby její pozůstatky nemohly poskytnout vodítko nějakému zvědavému a bezbožnému nešťastníkovi, který by chtěl stvořit tvora mně podobného. Zemřu. Nebudu už cítit trýzeň, která mě stravuje. Nebudu už hříčkou neuspokojených vášní a citů. Ten, kdo mi daroval život, je mrtev. A až nebudu ani já, vzpomínka na nás oba brzy zmizí. Nespatřím už slunce a hvězdy. Neucítím už vítr na svých tvářích. Světlo, cit a smysly zaniknou. V tom naleznu své štěstí. Před několika lety, když se mi poprvé otevřel pohled na tento svět, když jsem pocítil povzbuzující teplo léta a zaslechl šumění listí a zpěv ptáků, znamenalo to pro mě všechno. A nebyl bych chtěl zemřít za žádnou cenu. Teď je mi myšlenka na smrt jedinou útěchou. Což poznamenaný nalezne klid teprve v hrobě. S Bohem. Opouštím tě, Frankensteine. A s tebou posledního člověka, na kterém spočinou mé oči. Kdybys ještě žil a choval touhu po pomstě, mohl bys si ukojit tím, že bys mě nechal naživu, místo abys mě zničil. Ale nebylo tomu tak. Chtěl si mě zahubit, abych už nemohl páchat větší zlo. Ať si trpěl sebe víc, mé utrpení bylo stále větší než tvé. Trpký osten výčitek nepřestane jitřit mé rány, dokud je smrt navždy neuzavře.
1: Ale zemřu už brzy, dodal netvor s bolestně slavnostním odhodláním. A vše, co teď cítím, zanikne v palčivých mukách. Radostně vystoupím na svou pohřební mohylu a zahynu v ničivých plamenech. Jas požáru brzy zhasne a větry smetou můj popel do moře. Můj duch bude odpočívat v pokoji a bude-li snad ještě myslet, pak bude myslet ušlechtile. S Bohem. Na ta slova vyskočil oknem kabiny na kru, plující těsně u lodi. Vlny ho brzy odnesly a ztratil se v temné dálce.
2: A těmito slovy skončila celá osmidílná četba s hvězdičkou románu Mary Shelley Frankenstein. Z překladu Tomáše Korbaře připravil Miroslav Staněk. Účinkovali Jiří Hromada, Lukáš Hlavica a Miroslav Táborský, hudební spolupráce Petr Šplíchal, režie v roce 2005 Ivan Hrs. A od zítřka pro vás budeme mít po večerech už toto.
3: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
4: A za ní děsivý podivín Bob.
3: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
4: Poslouchejte tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
3: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Tajný deník Lóry Palmrové je fiktivní deník hrdinky seriálu Twin Peaks, který napsala Jennifer Lynchová, dcera Davida Lynche. Poprvé vyšel v roce 1990, tedy v době mezi první a druhou řadou seriálu. A tady je pro vás krátká ukázka naší nové četby.
5: Milý deníčku, 22. července 1984. Jmenuji se Laura Palmrová a právě 3 minuty je mi 12 let. Je 22. července 1984 a prožívám krásný den. Ty jsi byl poslední dárek, který jsem rozbalila a nemohla jsem se už dočkat, až si vlezu nahoru do svého pokoje a začnu ti vyprávět všechno o sobě a o naší rodině. Tobě jedinému se budu opravdu svěřovat. Slibuju ti, že ti povím všechno, co se děje, všechno, co cítím a všechno, po čem toužím. A každou svou myšlenku. Některé věci nemůžu říkat na potkání každému. Slibuju, že tobě budu říkat všechno.

0: Táta si hned ráno vzal na hlavu párty klobouček a chvíli troubil na papírovou trumpetu. Ani já, ani Dona jsme se vůbec nemohli udržet smíchy. Dona je moje jediná opravdová a nejlepší kamarádka na celém světě. Její otec, doktor Hayward, mě přivedl těsně před 12 lety na svět. Pořád nemůžu věřit, že už je mi 12. Máma u snídaně brečela poté, co předtím poznamenala, že budu co nevidět dospělá ženská. Jo, jo, to jistě. Bude mi trvat ještě pár let, než to vůbec dostanu, to je jasné. Je blázen, jestli si myslí, že budu dospělá, jen to fikne.
1: Tajný deník Lori Palmerové z pera dcery Davida Lynche, Jennifer, otevřeme poprvé zítra na Vltavě ve 23 hodin a pak ve stejný čas po dalších 14 večerů. Teď už ale pojďme nahlédnout také do filmového světa Věry Chytilové.
2: Osudy.
1: V roce 2009 sbíral rozhlasový redaktor Tomáš Pilát materiál pro chystanou biografii významné představitelky filmové nové vlny Věry Chytilové. Natáčení probíhalo v režisérčině domě v Praze Tróji. Pořízené záznamy byly původně určené pouze pro pozdější písemné zpracování a jejich technická kvalita nebyla prvotně rozhlasová. Přesto vznikl pětidílný seriál odvysílaný jednorázově v tomtéž roce a vzhledem k tomu, že se jedná o unikátní vzpomínky přední dámy českého filmu, rozhodli jsme se k ním letos vrátit a s využitím nejnovějších technologií vybrané kapitoly upravit do remástrované podoby, zatím stojí mistr zvuku Jiří Benák. Věříme, že s ohledem na povahu materiálu pochopíte místy nižší srozumitelnost některých pasáží a se zájmem nahlédnete do životní dráhy autorky filmů Pytel blech, Strop, Sedmi krásky či Ovoce stromů rajských jíme. Uvádíme v rámci letošního projektu Filmové léto na Vltavě.

Sice jsem se narodila v Ostravě, v porodnici, ale naši bydleli v Punčicích v Ostravě. Otec tam měl nádražní restauraci. No a Ostrava, vlastně do Ostravy se dojíždělo pro zboží a tak dál. Ostrava byla asi jednu stanici vláčkem. Z dětství si teda pamatuju velice málo z těch Punčic, protože asi, když mi byly 4 roky, tak jsme se odstěhovali do Studénky. Otec, když se vrátil z Legií, no tak dostal možnost jaksi samostatné živnosti. Jo. Tak nejprve byl někde v Olomouci na Nové ulici, ale pak dostal tu výhodnější štaci. Takže já jsem vlastně žila v tom provozu nádražní restauraci, což bylo pro naše docela velká zátěž. Jo. Otec dojížděl do Ostravy pro zboží, mnohdy máma byla sama v tom podniku a takže zapojila mnohdy celou sadu železničářů do pomoci, když potřeba narazit pivo nebo jakoukoliv pomoc, tak i výpravčí přišel a tak dále. Takže jsem poznala takový, co to je už od dětství, protože později jsme zase byli na nádražní restauraci, co to je žít teda v takové velké železničářské rodině. Jo. I to, že vlastně vždycky u toho nádraží byly domy pro železničáře, kteří tam bydleli, ty měli spoustu dětí, takže jsme si spolu hráli, hráli jsme si na kolejích, prolejzali jsme vagony odstavené, do výtopen jsme se chodili sprchovat na kládách, které tam byly přistaveny pro vlaky. Tam jsme vysedávali, kolikrát se stalo, že se klády sesuly nebo někomu uvízla noha mezi kolejnicemi, takové různé události, ale prostě s nádražím jsem byla absolutně od dětství zžitá. To já musím říct, že to nádraží a to dětství mělo pro mě takovou úžasnou vůni, to je spojený. Dneska, když to vidím, jak člověk hlídá dítě, jo, a dává pozor, aby neupadlo, a to my jsme byli vypuštěni děcka ven a oni vlastně kolikrát nevěděli, kde jsme. A když potom měli nějaký zaměstnance, tak je poslali hledat nás, že už třeba je večer a že se musíme umýt a jít spát. A vyrostala jsem s bratrem o 6 let starší. Prach jako klub, pro něj to bylo obtížné, jo? Já jsem byla na obtíž, ho to trošku otravovalo. No ale zas na druhou stranu prokazoval starost. No, kolikrát jsme prošli Ostravici, já s jednou botičkou a s jednou punčoškou, jo, musel nám je dávat pozor. Takže to bylo jako nejrůznější dobrodružství, no. Já jsem vždycky byla taková jako stydlivá. Tak člověk se naraz seznamoval s lidmi, ale fakt je, ten otec byl karetní hráč, vášnivý docela. A později, když jsme byli na těch větších stanicích, tak bylo potřeba, on zrovna měl partičku a přišel nějaký host, tak nás vybízel, abych dala pivo, že jo, nebo aby ho vsloužila. Starali jsme se o to, aby byl pořádek a pomáhali jsme různě. Jinak tam byl u nás vždycky provoz celodenní i obědy a večeře, víte, takže to byla jako hospoda, kde se jí vařilo. Plnej provoz. A otec měl takovou ctižádost, aby měl celý velký sortiment. I co se týče pití, nejlepší pití. Co do alkoholu nebo co do vín, aby tam byl sortiment. To byla jeho pícha. A pak jsme měli taky na pultu byla skřínka skleněná s cukrovinkami, což bylo zase pro nás strašně žádoucí, protože tam byly různé zajímavé kousky, které jsme dostali za odměnu. Když jsme poslouchali a kromě toho naši vždycky dělali, vyráběli z maslinu. To jsme pomáhali ten strojek točit a maslina taková domácí udělaná jiný kvality. Nebo jestli si to člověk dneska myslí, nebo pamatuje si to, jak to bylo dobré. No a vyvařovalo se, že aby byla opravdu dobrá kuchyň, tak dál to on strašně na to dbal. Otec byl docela tak velký prchlivec,
My jsme se toho smáli, to potom byly takové různé legrační scény, že on dokázal, měl pikolíka a čišníka, když ten čišník šel s tím jídlem, třeba i s párkem, tak on ho zastavil, ten párek hodil na váhu a zjistil, že nemá tu váhu, kterou má, mi tak ho zmáčkl a hodil ho potom čišníkovi. Jo. Takže se všichni potom smáli nebo zuřili, že otec udělal takový jako skandál, že on byl hrdej a pyšnej na to, že má bezvadný zboží a že bezvadně a že hostane ošiť. A taky za války jsem zažila to, že prostě i lidi, kteří neměli třeba lístky, že vždycky bylo dbáno na to, aby bylo jídlo, které je možné bez lístku a aby bylo to jídlo chutné. Jinak jsme ve studence, to byly takové ty moje šťastné leta, kde jsem chodila jednak do školky, jednak do školy obecně a poprvé jsem začala chodit do kina, do docela vzdáleného kina v Butovicích. To nádraží Studenka bylo tak uprostřed mezi Butovicemi a tou vesnicí Studenka, která byla taky dost vzdálená. Že jo. Tam byly asi dva taxíci, zbytek nějaký továrny a pár domků. Nedaleko byla taky Vilka, kde byl zubní technik a ten měl dceru, která byla stejně stará jako já. My jsme se navštěvovali a tak to byla taková moje největší vzpomínka na to, že jsem tam měla takovou kamarádku věrnou a že tam Julián brácha měl smečku kamarádu a tam všechny ty děti nádražáku a tak dále. Hráli hry a na četníky, na loupežníky a byl tam parčík a v tom parčíku byl bazén a tam jsme se koupali a měli jsme kola, otec koupil kola a to byla rovina vlastně ta Studenka. Byly louky a louky a louky, takže tam se jezdili nádherné výlety na kolách. Řeka Odra, ta se rozlívala přes celý ty louky, takže v zimě bylo kluziště pro celou ves. Že jo. Pamatuju se, že máma milovala květiny, takže v té restauraci byly ty stoly pokrytý těma, vždycky těma květinama, které zrovna kvetly, tak když byly sněženky, tak všude byly sněženky, pak byly petrklíče, pak byly kohoutky, pak byly další a další ty luční kvítka, to na každém stole. To jsme teda vášnivě sbírali a byly tam taky takový buchový lesy, prostě pamatuju, které měly obrovské kmeny, že je ani čtyři lidi neobjali. Tak tlusté kmeny. A řeka Odra, tam bylo část vybetonováno, tam jsme se chodili koupat, tomu se tam říkalo Bad Heisel, to nevím proč. Ono to bylo jako česko-německý smíšený obyvatelstvo. Já jsem chodila potom do menšinové školy, která byla v Butovicích. Ale pamatuju se, že už i do té školky jsem chodila sama. Takže to jsem zažila teda různých procesů díky tomu, že jsem zažila i válku, i ten mír, i tu mobilizaci, i to stěhování. Vlastně my jsme se stěhovali a otec, když byla potom okupace a ta Studenka se dostala do Sudet a museli jsme odtamtud odjet, no tak neměl kam, tak jsme se nastěhovali právě v babičce do toho statku, kde sice ona vychovávala kdysi těch 6 dětí, ale ten statek v té době už byl opuštěný, všichni už byli velký, vyvdaný, vyženěný, její synové, jeden byl důstojník, jeden byl nějaký inženýr v Ostravě, takže žila tam jenom s nejmladší dcerou, takže tam bylo volno, byl tam dost velký prostor a mohli jsme se tam přistěhovat se všema těma věcma. No ale přišli Němci a taky to byl pro ně prostor, kde mohli se tam s těma vojákama nacpat a vím, že matka vedla s něma nějakou diskuzi, že jsem se o ně úplně bála, že se hádala o to, chtěla prostě polemizovat s tím, že zabrali Sudety a tak dále. Jako děcko jsem to cítila jako ohrožení, když se s Němcem hádala, že jo, viděla, že se mi zdálo, neskutečná odvaha. No a otec mezi tím hledal další možnost, aby dostal místo. Tím, že je legionář, tím se nemohl prokazovat. To bylo i po válce, potom to vlastně bylo proti němu. To bylo přitěžující. A my jsme, tak jako ta rodina putovala po těch příbuzných, tak jsme byli u té babičky, tam jsem chodila do klášterní školy, což mě docela poznamenalo, až jsem se stala strašně věřící. Sice jsem byla římskokatolička, jako ta rodina byla, ovšem
taková vlažná, jo. Nemodlili se teďka od toho okamžiku, kdy já jsem začala chodit do ty klášterní školy, která vlastně byla za zahradou, tam byl krásný velký klášter, což byl i současně učitelský ústav, kde ty sestry dělali divadlo s dětma a tak dále. A kde vlastně naše rodina, babička i matka, i teda já vlastně po tu určitou dobu, po té evakuaci, jsme chodili do té stejné školy. A ty sestřičky byly skvělé. Ctihodná sestro se jim říkalo. A mně se to tak strašně líbilo, ten jejich život. Brzo ráno jsme stávali na oráty. A celou rodinu jsem teďka vedla k tomu, jsem zjistila, že jsem odležel, bracha ten byl neoblomnej, ten se mi posmíval a dělal hříchy hrozný, za který já jsem se musela modlit dvakrát tolik ještě, nejenom za svoje, ještě za něho. No a chodilo si taky do Řepčina, do toho kostela, tam byl nový kostel. Prostě byl to zase nový, jiný život. Potom otec dostal v Olomouci takovou malou hospodu někde na kraji u Jatek, kde to bylo všechno jinak, kde byl jateční den, já nevím, úterý, pátek nebo čtvrtek. A prostě zase u těch Jatek byla jiná atmosféra v té hospodě. Ještě mezi tím v Olomouci byl na dvou místech otec, ale potom odešel a dělal správce strýci, který měl statek u Svitávky. Sestra mé matky, moje teta, si vzala nějakého Adama, který byl ředitelem ve Škodovce a koupil si takový statek, zámeček. A tam on potřeboval šafáře. No tak otec mu to tam jakoby hlídal. A tam jsem já poznala, co to je chodit do školy lesem, hodinu, cesty, půl lesem, půl polem. Jo, a vlastně tam jsem zažila takový podzim velký, kdy bylo deště. A pamatuju se, že brodit se tím bahnem, že to bylo tak těžký, že když potom jsme se odstli v Prostějově a já jsem se odstla na asfaltu, že mi úplně vyskakovaly nohy. Že jsem to nemohla pochopit, že člověk může chůzi jít takhle lehce. Ale tam jsem zase zažila kus přírody, co to je být a žít v lese. Díky tomu vlastně nešťastnému putování po těch různých místech, než on sehnal tu pevný další restauraci, až v Prostějově na místním nádraží, to bylo až v roce 40, takže za ten rok nebo dva roky takového putování jsem přišla do nejrůznějšího prostředí, že od toho jako super křesťanskýho, úplně venkovská škola, že kde prostě jsem byla přespolní dítě ještě s jedním klukem, kdy jsme sami tam zůstávali v poledne a čekali jsme ty 3 hodiny, až zase ty děti z toho oběda přijdou a bude pokračovat to vyučování. Pak jsme tu dlouhou cestu, tu hodinu tam a zpátky nemohli jít, to bychom jenom trávili na cestě. Otec mezi tím třeba tam, když jsme byli na tom venkově a na tom statku, tak on tam nebyl, protože hledal a scháněl to místo, jo. Ucházel se o místo a musel navštěvovat různý ředitelství a prostě se doprošovat. Nevím, co všechno, co podnikal, ale tam jsem zažila zase, co to je ten podzim a sklizně a sklizeň ovoce a zvířata, byly tam 3 psy a byly tam koně, krávy. Prostě nemůžu říct, že bych si stýskala, nebo že ani mě nenapadlo, že bych mohla reptat nebo si vymýšlet, že takhle to nemá být, nebo že se máme špatně. To všechno člověk nesl jako děcko, jako zcela samozřejmě. To berete, že to tak jako musí být. Vlastně jsem měla tu šanci v tom dětství poznat nejrůznější prostředí, nejvenkovštější školy, dobré školy, ty sudeto-německé věci, tam byly to smíšené obyvatelstvo, vůbec žádné nepřátelství neexistovalo. To prostě nám strašně vadilo, my jsme měli strašný přátel tam, třeba v té studence. Když si to představím, že to dítě žije, tak jako v uzavřeném prostředí nepřijde. A maximálně přijde třeba, a dneska vůbec, jak to je, že už ani lidi se nepohybují a děcka se nepohybují po ulici.
Tady ještě co pamatuju, my už tady jsme 35 let, tady v ulici jsme ještě i moje děti se znali všichni, scházeli se, lítali tady tou ulici, po tom kopci to jezdili po takových vyrobených nějakých samohonkách a jezdili jako přes držku to bylo, celý smečky. Dneska tam já nepotkám, já jdu se psem, já nepotkám člověka. Jo, že není takový živo. To já to vidím i s přáteli, jo. Že jsme se víc stýkali, než teďka, jako nikdo nemá na nic čas. Jestli je to i za toho socialismu, že byl ten režim takovej, že vlastně vy jste si nemohl vydělat. Byly ty omezené platy, ale bylo od do, lidi pracovali od do. My sice v tom kumštu to bylo jinak, že jo, jsme měli nepravidelno. Jo, buď to se dělal film, nebo se věděl, připravoval, potom to byl člověk strašně vytížený a potom zase než něco napsal, tak jako bylo to volnější, jo. Tak ta rodina tak jako podle toho bivakovala, buď to, jo, musel se někdo najmout, kdo bude hlídat, kdo to uhlídá, pokud nebyli starý rodiče, který zase pomohli. Takže to bylo takový různý, ale na ulicích byl život. To, že jsem zažila tu studenku a takový to sudeto německý občanství. A navíc ještě to železničářský svět, jo? Že to byla zase ještě jedna taková enkla, celá velká jako vesnice. Jak za války, jak oni si pomáhali. Prostě jednak ta ilegalita byla možná, jo? Přes ty železničáře. I potom po válce za komunistů taky, co se dovezlo. A já, když jsem byla v Praze, no ta tam je lehce poslal cokoliv. Protože byli jedna ruka s nima. To se dalo do nákladního vozu a já jsem si proto přišla. Že to vlastně nebyl problém žádný. Ale všecko to byli přátelé, že? A tam byli gestapáci navalení na tom malým nádraží u všech dveří, no ale prošli tam ty lidi, kteří věděli kudy, tak prošli. A jak se riskoval šíleně. Víte, kdy to bylo hnedka ke zdi na odstřel. Já jsem o tom teď nedávno přemýšlela, že jsem říkala, že člověk žil v takových úzkostech, v takovým, jako to bylo co hodina, jako život a smrt. Nebo to bombardování, že všecko to. Zatemnění, to nesměla být škvírka. To procházeli jste. Jo, jako těžko, že jo, věc. A jsme se to ani neuvědomovali. Honila se moda přitom, jo. Všechny možné touhy pokračovaly. Chodilo se do kina, Marka Reková, zpěvohry a všecko možné, že jo. Chodili jsme i na německý filmy a v němčinu jsme měli. Celý hodiny jsme měli německý. Takže všechny ty převrklé, já jsem i docela vděčná tomu, že jsem já vlastně se narodila v té době, i když bych mohla bych uniknout do nějaké mírové doby, ale že jsem velmi hustě za sebou měla ty změny. Ta první republika to byl takový jako i technologický primitivismus, jo. A i v té rodině tam byla taková bída, nic neměli, že jo, to jsme s takovým malým pokojíčku měli naši ložničku, to si museli tam udělat štrozoky na zemi, aby jsme se tam vešli všichni, okno zamřížované a nechali mě tam, šli všichni do toho lokálu dělat o jeden blok domů dál a já jsem tam věčela zamřížema, že už jsem z hurchu a železničáři řekli, že tam děcko už sluhající pro něho jdou. Prostě bylo nutné takových jako poměrech nic nebylo. Ale to byl život.

Látky blízko psů, že přesto se hodněla moda, stály se fronty, se vědělo si, že tam něco dostali, se stály fronty. Nebo když jsme dostali čokoládu, nebo to v narčky. Prostě ty radosti, radovánky, to všechno pokračovalo. A nebo i to seznamování se a Velikonoce, všechno se oslavovalo. A vím, že třeba v hospodě, když byl největší válka, největší výdak, naši posílali do nějakých koncentráků balíky. Nevím, někdo jim napsal, byl to pravděpodobně host, někdo, kdo věděl o té restauraci, že tam je. A napsal, že je zavřený a že nemá nikoho. Takže se tam pravidelně v takových těch obdobích, já nevím, jestli jednou za měsíc se mohl poslat balík, který musel mít přesný. Byla, že jo. Muselo tam být to, ona. Takže se dbalo, aby tam byl cukr, že cukr byla zasunutá tuška. A nevím, jak to dopadlo po válce. Mám den, že si někdo ozval, že potom si byli oni ve styku. Já myslím, že za každé nejtisnější okolnosti se vždycky najdou ty uličky. Ty lidi už potom i hazardujou víc, riskujou. Jo, že si ji dovolujou, že prostě jim to projde, to prochází, je to zvyk, už se to předpokládá, máte tam na tom rozhlase to varování a že to nesmí, a je to tam oblepený, ale přesto on si to zapne někde jinde a posloucháte. Otec, když jsme evakuovali, tak on zrovna nabral zboží. Vždycky se jednorázově nakupovalo. Měl zrovna nabrané zboží a teďka se evakuovalo, no tak to furt táhal sebou. To bylo už všecko úzkoprofilové a zakázané. A to jsme měli plný pravidelníky. A kdyby byli udělali prohlídku, tak opravdu to bylo zase na odstřel. Když našli takové zásoby, přestože on byl v hospodské, ale on to měl v bytě. Jo, to se riskovalo, to šla celá rodina. Já jsem chodila do školy, před nádražím byl takovej slou, plagátovej, a na tom byly pořád seznamy, každý den nový seznamy, kdo koho zastřelili. A celá rodina. To jsme si tam řekli. Protože tam našli něco. Byl tam host, který neodešel do těch 19 hodin nebo do kolikati hodin, když bylo staný právo. Tak zastřelil celou rodinu. Měl tam nepřihlášenou návštěvu. To víte, tam po těch chodbách se může kdokoliv tam vlítnout a být tam někde na chodbě. No, zažili jsme tam hodně věcí. A opravdu od toho dětství celý ten oblouk až do ty dospělosti, až přes ty rande, až přes ty první plesy, až přes ty první maškárení, které byly, a když ty Rusové přišli v tom 45. s lampama petrolejovama, to šly průvody a to se vejskalo a tancovalo. Děli se věci a hned za tím horor znásilňovačky. Prostě šlo ruku v ruce. Hned přišli zatknout matku, že ji někdo udal, že ona udala gestapu. A nebylo to vůbec pravda, vyšetřovalo se to. Otec je potkal, kdy vedli dva pochopové na radnici jako odstřeli. A tam se to vysvětlilo. Bylo to přesně naopak, že ji někdo udal gestapu, že řekla, že mu odmítla dát pivo, že už ožralej. A oni si pro ně přišli. Ale protože tam chodili jíst a věděli, že to, tam byli hosté, kteří byli při tom, že to není pravda, že ona mu odmítla dát pivo, tak oni to uznali. No a byla větší soudržnost a musím říct větší soucit.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Podrobnosti ke skladbám, které vám hrajeme, hledejte na webu Vltavy pod titulkem Playlisty. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strause, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacquesa Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Mauricio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur op. 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Bičkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.